Před námi je pořad Čtení na pokračování, ve kterém sledujeme životní příběh baptistického kazatele Miloše Šolce. Minule jsme byli svědky toho, kdy poprvé přičichl k tenisu. Jako malý plně sbíral tenisové míčky na brněnské riviéře, kde se scházela brněnská smetánka, podnikatelé, boháči a umělci a vydělal si celkem dost peněz. Hráči tenisu si ho oblíbili a jeden mladý hrabě ho začal učit hrát. Miloš si tenis zamiloval a maminka byla ráda, že nosí domů peníze. Žil mezi bohatými jako sluha, ale nevadilo mu to. Zažil přepych a bezstarostnost v ostrém kontrastu k prostředí, ve kterém vyrůstal a žil s celou svojí rodinou. Díky jeho brigádě na kurtech se rodině vedlo docela dobře. No, sousedé to ale nesli poněkud nelibě a dávali to někdy velmi hlasitě najevo.

Civilní baráky, místo temna lidského velkoměstského podsvětí, se pro naši rodinu staly místem, kde nám vzešlo světlo veliké, světlo spasení. Pán Ježíš se nám v něm, v tom světle evangelia, zaskvěl. Probudili jsme se z vin a hříchů. Celá rodina spočinula u kříže Pána Ježíše Krista. Jak se to stalo? Bylo to v roce 1922. V azylu jsme bydleli asi rok a půl, když nás našla sestra Tejcová, která kdysi šila u otce v dílně a měla ráda Matinku. Patřila do sboru Bratrské jednoty baptistů v Brně na Smetanově ulici 20 a když se tato dobrá duše nějak dozvěděla o pohromě, která stihla naši rodinu, tak nás vyhledala. Pozvala Matinku i nás děti do shromáždění. Ze shromáždění se pak nastěhovala sláva Hospodinova do naší rodiny. A sestra Tejcová byla tím největším poutem k brněnskému sboru. Matně si ještě vzpomínám, že do azylu někdy přišli také bratři z církve bratrské, donášeli něco k jídlu, traktátky i nové zákony. U nás ze všech nejvíce trpěla Matinka. Byla také první, která v Pánu Ježíši nalezla pokoj, útěchu, radost, posléze jistotu spasení a nový život. O, to byla krása. Matinka ráda a dobře zpívala. Sestry ji pozvali, aby chodila do pěveckého sboru. Slunce života, Pán Ježíš, prozářil náš rodinný život a Šolcovi se stali elitou baráků. Měli jsme všichni zdravý kořen. Přežili jsme dny, týdny, měsíce, ba dlouhá léta od roku 1922 až do roku 1932 či 33. Neuvěřitelná skutečnost. 10 až 11 let mladistvého života bývají tím nejkrásnějším věkem. V našem případě to bylo něco jako černý sen prokletého života za hříchy otců. Ale hříchy otců, trestané do 3. až 4. pokolení, na nás měly být dovršeny a zákony dědičnosti zlomeny. Pán Bůh nám dal milost, novou příležitost k obnovenému životu. A protože jsem byl nejbídnější z naší rodiny, proto jsem směl první začít psát na čistý list naší rodinné kroniky. A dnes, jako nejmenší z lidských červíčků, jako nejmenší z poslů Ježíše Krista, mého Pána a Boha, vydávám svědectví o této skutečnosti 20. století. V mém životě nebyly jen vši, blechy, štěnice, šváby, myši a krysy. Měl jsem i přátele. Přátele ryzí, nebeské, božské. Měl jsem však také přátele v uvozovkách. Horší nadzmíněnou havěť, která vyrůstá ze špíny. A toto je strašná bilance našeho života v Československu, včetně našeho současného pokolení.

Pan profesor Václav Králíček byl vzácný křesťanský učenec. Narodil se roku 1866, ve svých 20 letech prožil duchovní znovuzrození a byl pokřtěn kazatelem Jindřichem Novotným. Ve svém mimořádně bohatém životě byl kazatelem nejen na třech místech v Čechách a na Moravě, ale ve dvou fázích i v největším československém baptistickém sboru v Chicagu v USA. Od roku 1925 se stal poradcem prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Když mě bylo 12 nebo 13 let, přijel bratr Králíček do Brna. Osud mne tehdy zavál do první řady pod kazatelnu. Každý pochopí, že z kázání bratra Králíčka si nic nepamatuji, jen si vzpomínám, jak jsem cítil hluboký dojem z toho nádherného toku pokojné, laskavé a poutavé výmluvnosti. Tak mě to nějak připadalo, jako by mě nesla nějaká ohromná, široká, hluboká řeka bez začátku a bez konce. Myslím, že jsem za celou bratrovu řeč, boží poselství, ani oka z řečníka nespustil, a to se tedy muselo ve mně opravdu něco nevysvětlitelného dít. A nastojte, pan profesor Králíček sešel z kazatelny a pán Bůh mu držel místo vedle mne, kde snad právě jediná židle nebyla obsazená. Kazatel sboru potom děkoval za návštěvu, za slovo boží i za požehnání, které každý, kdo si pro boží slovo přišel, přijal. Ohlásil poslední píseň a také kolektu, čili sbírku. Nevím, ale myslím, že jsem neměl ani haléř a že bych já měl něco ušetřit na sbírku, ani nápad. Ale zajímavé bylo, že jsem měl o kolektu zájem a rád jsem se díval, co kdo do ní dává. Myslím, že zlodějem jako Jidáš bych nikdy nemohl být, abych pro sebe ukradl něco z toho, co bylo kladeno jako oběť na oltář boží. Ale nastojte, košíček jde přes pana profesora kolem mne a já vidím, jak se jemně uzavřená ruka v pěst přede mnou otevře a ať to dělal pan profesor sebe šikovněji, mému oku neušlo, že do košíčku vložil 100 korun. Pamatuji, že se mě z toho zamotala hlava. 100 korun v kostele a v kolektě, to jsem ještě nikdy neviděl a nikdy bych to nepokládal za možné. Ale kde se vzala, tu se vzala. Z ohromení vytryskla v zápětí z mého srdce modlitba v duchu a v pravdě. Dobrý duch pána Ježíše ve mně lkal lkáním nevypravitelným. Pane Bože, Otče v nebesích, smiluj se a dej, abych i já jednou mohl dávat do kolekty 100 koruny. Mráz mě šel po těle, něco velikého se stalo. Nebe sestoupilo na zem a pán Bůh moji modlitbu vyslyšel. Ďáblu se dodnes nepodařilo, abych nedal, když mám. Sláva pánu Bohu za to. Haleluja. Amen.

Učinil-li jsem někdy něco dobrého, činil jsem to ve jménu Pána Ježíše Krista. Toto pro mne vždy znamenalo, že jsem to činil jako Pánu a ne lidem. Proto mi každé děkování bylo jen na obtíž. Toužil jsem vždy, aby vše bylo jako v tajnosti. Chtěl jsem jenom přízeň a požehnání Páně. Stal jsem se jakýmsi vykořisťovatelem Pána Boha. Vše bylo v duchu Písma svatého. Pouštěj chléb svůj po vodě, nebo po mnohých dnech najdeš jej. Kazatel 11.1. Tak prý Egypťané rozsévají pšenici, žito, oves do rozvodněného Nilu. Když voda opadne, obilí slavně vzejde a přijde úroda, ta nejlepší na světě. Představme si v duchu takový obraz. Stojí tu jeden svatý muž po kolena ve vodě, má uvázanou zástěru, v zástěře zlatá pšeničná zrna a ještě dříve, než voda zmizí, zaseje. Tak tento rozsévač rozsévá, modlí se a duchovním zrakem vidí obilí růst, vidí už zlatící se lány a slyší hlas Ducha svatého, jak říká, pouštěj svůj chléb po vodě, nebo po mnohých dnech najdeš jej. Nic dobrého, co člověk udělá, se nestratí. Vše dobré i zlé, vše se vrací se svými úroky. A proto buďme dobrými. Usilujme o rozsévání pouze dobra. A Pán Bůh takové dobré rozsévání požehná a vrátí všecko nejen na nás, ale i na naše potomky.

Přišel jsem k tomu jako slepý k houslím. Bylo to v roce 1922. V azylu jsme bydleli již rok a půl. Na pozvání sestry Tejcové jsme již chodívali do shromáždění lidu božího na Smetanově 20. Dodnes působí tato boží svatyně požehnaným způsobem, široko daleko známá a je ve vážnosti lidí dobré vůle. Odehrávalo se to nedělního jitra právě v době, kdy jsem šel z nedělního shromáždění. Do kostela jsem chodil již dříve, byl jsem však špatný, neuvědomělý katolík. Kostel byl v komíně v sousední vesnici Jundrova. Často se taková návštěva kostela neobešla bez nepřekonatelné překážky. Dříve totiž, než jsme ke kostelu došli, tak kde se vzali, tu se vzali kluci z komína a do nás. Dnes se do kostela nedostanete. My zase říkali, to bychom se na to podívali, do kostela musíme. A nastal neúprosný boj, rvačka hodná divokého západu. Nyní jsem se vracel z duchovní oázy. Cesta ze sboru vedla kolem tovární budovy, kde byly vysoké pece ocelárny. Protože továrna fungovala hlavně pro válečný průmysl a nyní byly 4 roky po válce, dělníci byli propuštěni, továrna zavřena. Jednalo se o dlouhou budovu, možná delší než 100 metrů. Nám dětem se zdála nekonečná jako čínská zeď. Tovární budova měla po celé délce do ulice veliká okna, široká snad 4 metry, sahající až pod střechu. Železná okenní konstrukce tvořila jakousi mříž se zasklenými čtvercovými plochami 40x40 cm. Všichni darebáci, uličníci z dalekého okolí pořádali soutěže, kdo dříve rozbije zdravé, tlusté sklo vedle již rozbité tabule. Ale v onu neděli jsem šel ze zvláštního obecenství. V tom shromáždění nikomu nevadilo, že bydlím mezi vyvrheli lidské společnosti. Měl jsem pokojnou mysl. Byl jsem v srdci blažený. Byla prostě krásná neděle. Tehdy bylo ke mně laskavé i slunce, které mne příjemně hřálo. Byl jsem pěkně a čistě oblečený a pokojně jsem kráčel až ke vzpomenuté opuštěné továrně, která v té době již měla svá okna z 1/3 vymlácená. Podivil jsem se neočekávanému nedělnímu ruchu před budovou a kluk, který uměl dobře házet a trefovat, se ve mně nezapřel. V mé duši se tehdy odehrál duchovní zápas, zda se nepřidat. Řada kluků, možná 10, 20, totiž stála a házela do oken opuštěné továrny. Šel jsem blíž a blíž, až jsem stál tak 2 metry za řadou házejících kluků. Několik tabulí vzalo za své. Kluci se dobře bavili, až do chvíle, kdy někdo zakřičel policajti. V tu chvíli, jako by někdo vystřelil a střelnice byla vyprázdněná, jen já jsem tam stál. Neměl jsem proč utíkat. Šel jsem pokojně z kostela. Proč bych utíkal? Chyba lávky. Několik strážníků se rozeběhlo za utíkajícími výrostky. Jeden si vzal na mušku mě. Nic nepomohlo, že jsem říkal, odkud jdu. Nic nepomohlo, že jsem ukazoval čisté ruce. Policajci vítězoslavně vedl jednu oběť na strážnici. Tam se mnou se psal protokol. Když uslyšel moji adresu, civilní baráky číslo 2, byl přesvědčen, že chytil toho pravého viníka. Když dopsal protokol, opásal se revolverem a vedl mne domů. V baráku to probudilo hluboký dojem. Stal jsem se hrdinou neděle. Kluci mi záviděli policejní doprovod až domů. Ale tatínkova domluva mi dodnes zní pod kůrou mozku. Víš, co se stalo? Po celý život budeš mít záznam v trestním rejstříku, že ses účastnil rozbíjení oken, ať si házel nebo ne. Protokol je sepsán a založen až do smrti. Jak zapsáno, tak dáno. Byl jsem tatínkovým vysvětlením hluboce dojat a dodnes cítím justiční omyl, který mi jasně ukázal, že všechny soudy světa se mohou někdy mýlit. Jen první a poslední soudce se nemýlí nikdy. Proto jsem se začal modlit. Pane Ježíši, tvému soudu nic neunikne. Prosím, nedopusť, abych spáchal něco, pro co bych propadl tvému soudu a zaslouženému odsouzení. Všechna má pozdější jednání s policií byla pro pravdu evangelia Pána Ježíše Krista. A čím to bylo trapnější, tím větší požehnání a radost to přineslo mému srdci.

Dnes, v roce 1983, je tomu 60 let. Byla nádherná, slunná, květnová neděle. Bohatí dbali nejen na slušnost svého chování, ale i na své zdraví, pokud je měli, a ti, co zdraví neměli, si je chtěli vydobít. Vstával jsem v 4:30 ráno, umyl se, připravil a vydal se na svoji obvyklou cestu přes Kraví horu, Žlutý kopec, do Pisárek, na Riviéru. V 6 hodin byli sportovní raní ptáčci na tenisu. Během dopoledne jsem se vůbec nedostal z hřiště, sbíral jsem šlechtě na posledním hřišti od klubovny. Bylo poledne a já jsem od 5 hodin ráno nic nejedl. Ne, že bych neměl co jíst, ale protože jedni přestali a druzí začali a mě si tak okupovali, že jsem se vůbec nedostal k tomu, abych něco pojedl. Popoledni na mě začaly jít mrákoty a dělali se mi kruhy před očima. Kruhy přešly v kolotoč hvězd. Najednou jsem nevěděl, kde jsem. Chytil jsem se dráteného plotu, takže jsem sice stál na nohách, ale jakoby nepřítomný. Probudili mne jadrné nadávky. Dáma stála proti mně a hubovala na plné obrátky. Nadávky mi bušily do uší a já jsem přišel k sobě. Můj první dojem byl, že výtky patří někomu, kdo stojí za mnou. Otočil jsem se a začalo to znovu. Co jsem slyšel v podvědomí, nyní jsem slyšel z první ruky. Co se tu motáš? Co stojíš? Jak to, že nezbíráš? Za co tě platíme? Ty seš pěknej, grázl si čáku. Zase jsem se ohlédl, komu to vlastně patří. A když jsem nikoho neviděl, tak jsem se rychle rozběhl k nejbližšímu míči. Sprška nadávek z barončiných úst mě dokonale osvěžila, takže jsem svoji hodinu dozbíral. Po ní jsem se však vytratil. Bylo tam dost hochů na sbírání a když tam Milošek nebyl, přišel vděčně na řadu jiný chlapec. Jen si ještě vzpomínám, že paní baronka měla za plotem přivázané 2 čistokrevné psy. Než začala hrát, věděla, že je poledne a její psy přece vždycky měli svůj pořádek v jídle. Otevřela proto svůj sněhobílý ubrousek, každému psovi dala pořádnou obloženou housku a přicupitala s úsměvem na hřiště. Musím popravdě dodat, že mě měla co sběrače ráda a kdybych byl promluvil a řekl, paní baronko, mám hlad, od 5 hodin jsem nic nejedl, jistě by dovolila, abych na 5 minut odběhl a něco snědl, jenže já jsem byl ticho. Z takového vrozeného instinktu chudých, kteří i bez klasického vzdělání vědí, že ten, kdo mlčí, je často pokládán za filozofa. Ale na druhé straně jsem si říkal, vždyť ti psi také nemuseli říkat, že mají chuť na oběd, a ti sotva věděli, co je to hlad. Ale tak to na světě chodí. Moudří říkají, když nadáváte lidem, nenazývejte je zvířecími jmény, abyste zvířata neuráželi. Není zvíře, které by dokázalo to, co dokáží někteří lidé. A tak z vrozené opatrnosti jsem tehdy mlčel. Čím více jsem byl uzavřený a přísnější při tréninkových hodinách, tím jsem si získával větší oblibu vybrané společnosti brněnských milionářů. Uklidil jsem se do skrýše v křoví, chtělo se mi plakat, ale to jsem se styděl. Tak jsem klukovsky zuřil. Pomalu jsem vychutnával jídlo, co mi maminka dala, a žádný král si na ničem nemohl nikdy pochutnat lépe. A když mi bylo lépe a zase přišly myšlenky na psí život v lidské kůži, začal jsem se smát, nahlas smát. Bible a veselost začínaly pomalu, ale jistě naplňovat můj život, mé srdce. A kdykoliv mě kříž života, zklamání, tíha nevzdělanosti, tíha nevychovanosti tlačili v prach, místo pláče jsem se smál a smál a ten smích působil jako balzám na moji smutnou duši. Ta byla často smutná až k smrti, dokud jsem žil bez Pána Ježíše Krista. Přišel však čas, kdy jsem porozuměl jeho slovům blahoslavení lkající, nebo oni potěšení budou. A já jsem vpravdě to potěšení vychutnával v mnohých obměnách.

Pěkným, vznešeným, kouzelným, podmaňujícím člověkem je jen ten člověk, kterého sám Pán slávy, Pán Ježíš Kristus, nazývá blahoslaveným. Prosím, kdo čteš, vypros si od Pána moudrost, abys pochopil. Tuto skutečnost nikdy nikdo nepochopí, komu nevzejde milost a moudrost z nebe. V Lukášově evangeliu v 6. kapitole 20. verši Pán říká: blaze vám chudí, neboť vaše je království Boží. A království Boží podle písma čeká jen na svaté a dokonalé v Pánu Ježíši Kristu. Bez Pána Ježíše není svatost ani dokonalost. Jak toho dosáhneme? Jen v chudobě je dokonalost. Blahoslavená chudoba. Opravdu chudobný byl jen Pán Ježíš Kristus. Narodil se z chudobných rodičů, byli oba z královského rodu, ale byli tak chudí, že když přišla hodina porodu, našlo se místo jen ve chlévě. Blahoslavení chudí. A Pán Ježíš? Když ho jeden muž prosí, aby ho mohl následovat, Pán ho varuje a říká mu: lišky mají svá doupata, ptactvo nebeské má svá hnízda, ale Syn člověka nemá, kde uložit svou hlavu. Matouš 8. kapitola 20. verš. Blahoslavený, chudý. Dokud jsem byl osobně chudý, byl jsem blahoslavený, i když jsem musel krást, abych uklidnil žaludek, který mě ke krádeži přinutil. Blahoslavená chudoba, která mě naučila hledat práci, abych nemusel krást. Blahoslavená chudoba, která mi nedovolila zaplatit si hřích. Lidé pracují a Pán Bůh žehná pracujícímu člověku. Práce snaživému člověku vynáší a on začne dřít. Dostane se mu postupně lepšího postavení ve společnosti a najednou zjistí, že i krasavice o něj začnou mít zájem. Může si dovolit i za někoho zaplatit. Koupí si auto a může vozit pěkná děvčata. Vše jde jako po másle. Ztrácí se chudoba, vytrácí se blahoslavenství. A vše se postupně utopí v hříchu. Za peníze dá Satan všecko. Jen když mu dáš blahoslavenství chudoby. Lidé pohrdají Pánem Bohem. Nezajímají se o Boží zákon. Nechápou, že počátek všeho zla je milování peněz. Pohrdají chudobou, Pánem Bohem, ženou se za mamonem, jejich bohem se stane zlaté tele. Kolika hříchů by člověk byl ušetřen, kdyby neměl jízdní kolo, kdyby neměl motocykl, auto, chatu a bohaté rodiče? Kdo tomu rozumí? Blahoslavení chudí. Jejich je Boží království. A co je Boží království? Pravda? Spravedlnost? Charakter? Ušlechtilost? Mravnost? Pečlivost? Víra v Pána Boha? Naděje na věčnou slávu po smrti? A především láska k Pánu Bohu. Láska k bližnímu. K tomu ke všemu dojdeš jen bez peněz. O to všechno tě mohou připravit peníze, mamon i světská vzdělanost. Prostě vše, co vede k píše. Pamatuj, člověče milý, Pán Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. Bohatství a vzdělanost bez Pána Ježíše Krista, to je mor, malomocenství, to je rakovina, smrt duše.

Knihy Jak život šel četli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Knihu vydal v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. Dnes budeme pokračovat ve 12 hodin a 15 minut 7. dílem.

Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je lidem přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Epištola Římanům, 1. kapitola, 19. a 20. verš.

Dospíval Jesús Cabello se španělskou písničkou o vděčnosti, o tom, jak Bůh uzdravil Jesuse z dětské leukémie. Zpívá se tam, od jak živa si byl můj ochránce, krok za krokem jsem cítil tvé teplo, staral si se o mě jako o dítě, jsem příčina i důsledek tvojí lásky. A před námi skupina Jiný rytmus s písní Já se skláním, skála věků.

0: Jsme v půlce nočního vysílání Rádia 7, jsou 3 hodiny raní, středa 12. srpna a od mikrofonu přeje krásný čas Kristýna Exnerová. Moderátorka Lenka Malinová si bude povídat se Samuelem Kaletou v pořadu Fortepiano na téma Stará láska nerevzaví právě teď.
1: Fortepiano.

0: Co prožijeme v mládí, to nás formuje pro náš další život. Platí to v různých oblastech života. Budeme si o tom povídat se Samuelem Kaletou, muzikantem, jehož život je spjat s Brnem, kytarou a vírou v Boha. Do fortepiána přijel ze Šumavy a já ho tady vítám. Vítej, Same.
1: Děkuju.
0: Od mikrofonu vás také zdraví Lenka Malinová, tak jako obvykle. Když se řekne jméno Kaleta, tak se mnohým vybaví řada mužů s tímto jménem. Patříš také do toho kazatelského klanu, do té rodiny?
1: No, je to takový profláklý příjmení. V protestantských kruzích, jo, patřím, no.
0: Tak řekni něco o té historii vůbec toho jména té vaší rodiny.
1: No, to bych začal asi dědečkem mým, který pochází z Hrádku ve Slezsku. A jeho syn Jan a jeho syn, to by byl, Jan byl můj strejda, nebo je můj strejda, tatínek Pavel, tak oba byli kazatelé. Můj brácha byl kazatelem, já jsem teda tak úplně nebyl kazatelem, nebo trošku taky, jeden čas. Takže my to tak nějak máme v rodině, potom i od bráchy syn, taky zase, tak je to takový, nějak se to tak prostě těma generacema
0: předává. Se štafeta. Předává se štafeta a předává se štafeta stejně podobně jako v podnikání a v nějakých takových profesích a o tom se také budeme bavit.
1: Jo, je to tak, já myslím, že to je jako fajn, protože když to dítě to vidí, co ten tatínek dělá, tak si to prostě od malička načítá a je to takový přirozený, že jo, dřív to bylo třeba v tom podnikání v řemesle, že se to předávalo taky z generace na generaci. A je to dobře, no.
0: Mm-hmm. A potom je tam ještě ta muzika. To také ve vaší rodině v hojnosti.
1: Muzika taky, no. Já bych řekl, že všichni ty příbuzní, co dělají muziku, jsou fakt muzikanti, na rozdíl ode mě, já jsem takový písničkář, ale oni jsou muzikanti. Tatínek třeba velký muzikant nebyl, ale hodně zpíval. Zpíval rád a zpíval nahlas.
0: Nahlas.
1: No. A takže on nás třeba v neděli ráno budil, ne že by nás chtěl budit, ale on si ráno zpíval a tak nás to budilo, to si tak jako pamatuju.
0: Zpíval chvalospěvy?
1: Jo, tak on většinou takový nějaký kancionálovky, ano, to ano. On měl takový oblíbený a navíc třeba zpíval polsky, protože on je původem Polák, že tam se mluví teda po našemu. Takže no, my jsme to měli takhle jako pestrý doma.
0: Měli jste to pestrý a ty taky mluvíš po našemu, umíš to ještě?
1: Ne, já se v Polsku domluvím, ale jakože bych uměl, to ne. Den dobrý, bardzo dobrý.
0: My dneska budeme trošku vzpomínat a důvod, proč jsem tě sem pozvala, je prostý. Ty máš nějaké spojení s městem Brnem a to spojení je docela, bych řekla, těsné, nebo aspoň bylo v určité době, nevím, co z toho zůstalo do dneška, to mě bude právě zajímat, ale budeme se trošku vracet do historie, ale budeme mluvit také o současnosti. Hudební skupina Jonáš, s tou byl trošku spjatý tvůj život, ale písně jako Plavčík Žán, Když v bouřích žití znaven, nebo písničky pro děti, to všechno

0: je spjato s jménem Samuel Kaleta. Pamětníci si tě vybaví s kytarou, jak zpíváš v Brně u baptistů. Od té doby ale uplynulo už mnoho let. Jak na tu dobu vzpomínáš?
1: No, v dobrém. Vzpomínám na to rád. Já mám takový období v životě, který nějak mám pro sebe rozlišený a tohle to bylo jedno z těch důležitých v něčem, v hodně věcech, řekl bych. Tak jednak v té muzice, myslím, že vlastně Brno bylo takový počátek toho mýho písničkaření, protože předtím...
0: Ty jsi byl tehdy hodně mladý, ty jsi tady studoval?
1: Já jsem přišel na průmyslovku, ale už po učňáku, takže jsem byl trošku starší než ty moji spolužáci. A my jsme měli třeba kapelu i ve škole, nebo vlastně dvě kapely ve škole. Potom u baptistů jsem teda hrál třeba s Rančovými a s dalšíma lidma. Ale začal jsem i vlastně zpívat hodně sám. A oni mě tak trošku u těch baptistů k tomu dokopali, protože to bylo pak už nějak téměř jako pravidlem, že při čtvrtečních shromážděních já jsem musel mít připravenou písničku nějakou, nebo se počítalo s tím, že budu zpívat, jo. A to byla dobrá škola, protože já jsem musel tak, nebo přišlo mi to, že je to dobrý sledovat to kázání, aby ta písnička byla trošku tematická.
0: Aby se to k tomu hodilo.
1: Aby se to hodilo. Takže to bylo dobrý, takže já jsem se učil takhle jako vnímat to prostředí a co se děje a o čem se mluví a hledat k tomu tu písničku, pak ještě teda ji zaspívat, zahrát, takže skvělý. A jako mně se na církvi líbí to, že to je pro začínající muzikanty takový bezpečný prostředí.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano.
1: I když jsme třeba byli jako děti v besídce, jo, nebo potom v dorostu, v mládeži, a když se něco před tím sborem takhle zpívá nebo předvádí, tak je to bezpečný, člověk nemusí...
0: Všichni fandí,
1: jo. Občas se najde nějaký takový rejpál, který to trošku jako tohle, ale
0: trošku
1: to už...
0: Trošku držuj to tempo.
1: No, ale to už člověk ví dopředu, tenhle člověk je takový, tak to je jasný, jo, to je v pohodě. Takže jo, dobrý, takže pro mě to taky bylo důležitý, tady to. No.
0: A to se bavíme o nějakých 80. nebo už 90. Počkej, před revolucí nebo po revoluci?
1: To bylo
0: ještě před revolucí.
1: No, bylo to.
0: A nemusíš říkat datum.
1: Neřeknu,
0: my jsme si před
1: tak,
0: pořadem sdíleli, že ta čísla nejsou zrovna naší silnou stránkou.
1: Nejsou.
0: Tak prostě ještě před revolucí.
1: Jo.
0: To byla ta doba, kdy už to všechno tak trošičku bobtnalo.
1: Ono to vlastně, celá ta moje muzikantská éra začala mnohem dřív. Pocházím z Trhovýho Štěpánova, tam je církev bratrská, nebo byla v té době. A můj starší brácha s klukama v mládeži založili kapelu a hráli takový všelijaký věc. Jako křesťanský písničky, ale takový svůj styl měli. Oni dokonce byli jedna z prvních protestantských, myslím, možná kromě evangelíků, to nevím, skupin hodin, který začali hrát s bicíma.
0: No ještě tady u baptistů přece byl Luboš Hlavsa.
1: Luboš Hlavsa, ano, s Lubošem jsme
0: taky... To byla taky rarita.
1: Jo, Luboš, no.
0: Ano.
1: Ale tohle bylo vlastně ještě nějakých...
0: Ještě dřív?
1: Možná 10 let předtím.
0: Mm-hmm. Průkopníci.
1: A kluci mě tenkrát, mě bylo 10 let a hodně mě vzali do kapely a hrál jsem na mandolínu. Takový jenom doprovod, ne? Takový ty brnkačky, jo, jenom na mandolínu. A to pro mě bylo strašně důležitý, že jo, v tom věku. A později jsem tam nějak v té kapele zůstal, to si přesně nepamatuju, ale později, když mi bylo nějakých 14, 13, tak jsem začal hrát na basu nebo na kontrabas. A to brácha už byl v té době v Brně na studiích a chodil na Smetanku k baptistům, ale měl kamarády jako mezi katolíkama, evangelíkama, takže my jsme tu kapelu, nebo brácha tu kapelu rozšířil o další, hlavně zpěváky a muzikanty tady z Brna a my jsme teda tam z toho Štěpánova a z Vlašimska, takhle jsme se dávali dohromady a hodně jsme jezdili do Brna.
0: Měli jste nějaký název?
1: No, my jsme si říkali faráři, ale to se nějak, myslím,
0: se
1: v církvi
0: neujalo.
1: Říkalo se kaletovci, myslím.
0: Ano, kaletovci, no, tak to no. Jo, to jo.
1: Ale my jsme si tak jako říkali, nám se to líbilo víc. A ještě ti můžu říct takovou perličku. To bylo za komunistů, že jo, nějaký vydávání desek. To vůbec
0: to nešlo.
1: Vůbec. Ale nám se podařilo vydat desku. Nebo podařilo. My máme příbuzný v Polsku a oni tam taky, že jo, měli kapely různý a sehnali nějaký kontakt do Kanady na nějaký prostě Poláky, kteří tam žili delší dobu a oni jim vydali v Kanadě desku, pak se to pašovalo do Polska. A přes tyhle naše příbuzný jsme se nějak prostě do té Kanady taky ty nahrávky jsme dostali. Oni nám tam vydali desku, propašovali to do Polska a my jsme to pak, nebo různý lidi to pašovali z Polska do Čech. Pokud vím, tak celníci nějakou tu zásilku vyhmátli, takže z těch desek nebylo až tolik, ale nicméně nám vyšla v Kanadě deska.
0: A máš ji doma?
1: Mám ji doma, teď jsem si ji nedávno právě pouštěl, moc se to poslouchat nedá, teda jo, popravdě.
0: To jsou mi věci, co se tady dozvíme všechno dneska. Takže deska dokonce.
1: Jako tato skupina, nebo ta muzika, kterou jsme dělali, pro mě to bylo důležité i v otázce života s Pánem Bohem. Já jsem vyrostl, že jsme se bavili o tom dědečkovi a tatínkovi, kazatele a tohle to všecko, takže já jsem byl dobře
0: vyrůstal v církvi. Přímém přenosu.
1: Ale navíc, že ty moje rodiče a prarodiče, to byli všichni lidi, kteří žili s Bohem naplno. A takže i když jsem v pubertě měl takový jako různý cuky, kdo ví, jak to je a tohleto, tak jsem tak nějak musel, a v srdci jsem to věděl, že oni si na to nehrajou, jo? Že to je opravdu. To byl takový důležitý moment, takže já jsem věděl, že dřív nebo později bych se tak nějak měl rozhodnout, jestli teda v životě půjdu s Pánem Bohem nebo bez něj. A víceméně by to bylo jasný, že s Pánem Bohem, že bez nich to nemá moc smysl. Jo? Ale teď vlastně byla spíš ta otázka toho, kdy a nějak to, jako to vyjádřit a s Pánem Bohem si to nějak domluvit a říct to jasně. A my jsme s touhle kapelou jeden rok byli pozvaní do Polska, to mi bylo 14,5. Byli jsme tam, jmenovalo se to Oázia, bylo to setkání katolické mládeže. Myslím si, že to spadá do charismatického hnutí, ale nejsem si tím už teďko úplně jistý. A bylo to poměrně velké setkání. My jsme byli nejdřív v Jeleněj Gůře a potom v Tatrách, Polských Tatrách. To se jmenovalo, to jsem teď zapomněl, Břegy. Jo, Břegy, taková vesnice, takový roubený domky ještě a tohleto. A tam se spalo ve stodolách a na půdách.
0: Jak to tak bývalo.
1: Spousta mladých lidí, jo. A dřevěný kostelík krásný. A my jsme byli 4 kluci, hráli jsme, já jsem měl kontrabas, brácha Daniel kytaru a zpíval a celý to tak jako ved, Pepa se nejtráku na banjo a Štěpánek Sneru na kytaru nebo na mandolínu. A my jsme tam prostě takhle přijeli z těch Břegů do těch Tater a oni už nás tak nějak jako očekávali a byli to hrozně nadšený mladí lidi, takový jako plný nadšení pro Ježíše. Ale oni byli nadšení se vším. A já si pamatuju, že jsme hned, jak jsme přijeli, tak nás vzali do nějaký stodoly a tam jsme měli mít koncert. A oni, jak byli nadšení, furt nám tleskali. Oni tleskali, i když jsme hráli, jo. To bylo hrozně příjemné, akorát, že jsme se neslyšeli teda při tom. Ale bylo to... A hrozně se jim líbila písnička. My jsme zpívali písničku od Pavla Dolejšího Dál, dnes čas utíká.
0: Ano.
1: A oni si mysleli, že zpíváme rusky da-da-da. Tak to bylo takový jako hit v té době. No a já jsem... Pro mě to bylo důležitý v té otázce jako vztahu k Pánu Bohu. Protože jsem si říkal, nebo tak, no, mě tam napadlo, že jestli jako být křesťanem, tak nějakým takovým, hele, jako jsou tyhle ty mladí lidi, jo, to mi bylo prostě takový blízký. No, to byl takový poslední asi jako moment.
0: Takový ten potřebný impuls.
1: Jo, taková ta poslední kapka.
0: Ta kapka.
1: Abych pak
0: a pak přišlo to rozhodnutí, přišlo to někde rozhodnutí. Veřejně?
1: Bylo to veřejně, to bylo taky zvláštní, když nad tím přemýšlím zpětně. Já jsem samozřejmě nějak jako věděl, že Pánu Bohu to můžu říct kdekoliv, že jo. Ale nějak jsem to měl zafixovaný, že by to mělo být na nějaký evangelizaci, čili na nějakém shromáždění.
0: To by se slušelo.
1: No, jako já nevím, proč jsem to tak měl. Jo? Ale, takže já jsem čekal, až bude evangelizace, nějaký takovýhle shromáždění, kde bude výzva, kdo chce žít s Ježíšem, tak ať vstane nebo něco takového. A zase to mám spojený s písničkou, protože to se většinou zpívala nějaká písnička z kancionálu nebo něco
0: takového. Tak jakýž jsem, ne?
1: Přesně tak, tak jakýž jsem. A během té písničky si ty lidi měli stoupnout nebo někam jít, jo. A já jsem přece jenom v té době byl takový mnohem plaší, než jsem teď. Takový introvert trošku a bylo mi to zatěžko jako si stoupnout, jo. A my jsme seděli v první lavici nebo v druhé lavici s kamarádem a teď jsme měli ten kancionál. A já jsem ho držel. A vím, že jsem si říkal, no já si nemůžu stoupnout, protože Jarda by na to neviděl.
0: Hledal si důvody.
1: Ale hledal jsem důvody, abych se tomu nějak vyhnul. A jenže Jarda buď to vycejtil, nebo mu Pán Bůh nějak dal takový impuls, on mi ten zpěvník sebral a držel ho sám, takže já už jsem neměl jako žádnou takovou jako výmluvu. Takže jsem si stoupnul, tak jsem se odvážil a to byl vlastně ten moment takového rozhodnutí, žít s Ježíšem naplno.
0: A trvá dodnes.
1: Jo.
0: To tvé rozhodnutí, nikdy si ho nelitoval nebo si z něho neustoupil?
1: Neustoupil. Ne. Ne, že by to vždycky bylo lehký, jako byly situace nebo chvíle, kdy jsem se s Pánem Bohem hádal, to se přiznám. Ale on vždycky nějak jako to vyhrál.
0: Vždycky to vyhrál, no.
1: Ale tak jako v dobrým, víš.
0: Ano,
1: nikdy mě nesejmul, jako, ale koukej se srovnat.
0: No tak když čteme žalmy, co David prožíval a jakým způsobem komunikoval s Pánem Bohem, tak si myslím, že je to naprosto v pořádku.
1: Jo.
0: Že když přijdou nějaké situace, kterým nerozumíme, které jsou těžké, takže že Pán Bůh se s tím vypořádá, když k němu voláme nebo křičíme, nebo třeba jsme nespokojení.
1: Jo, přesně. No.
0: Tak teď si dáme první písničku, při které zavzpomínáme trošku.

0: Branám žití věčného šel. Dozněla píseň Když v bouřích žití znaven na Rádiu 7 ve fortepiánu. Zpíval Samuel Kaleta, který je dnešním hostem, mým milým hostem, musím říct. Trošku vzpomínáme a někdy je dobré si utřídit, jak ten život šel. Tak tady máš teď příležitost, Same, si utřídit, jak ten tvůj život šel. Slyšeli jsme už od tebe, kdy přišel ten okamžik, kdy ses vědomě rozhodl, že chceš žít s Pánem Bohem. A to ti bylo nějakých, já nevím, 15, 14?
1: To by bylo necelých 15. Mm-hmm. Jo.
0: Ale to je ještě docela raný věk. Celý život byl před tebou. Jak to potom vypadalo dál? Byla totalita. Zrovna to nebylo populární být křesťan v té době.
1: To nebylo, ale na druhou stranu tím, že jsem vyrost vlastně na malinkém městě nebo na vesnici, kde se o nás všechno vědělo, že jo, tak to nebylo nic, pro nikoho to nebylo překvapující, že někdo od Kaletů je věřící. To byla jedna věc. Druhá věc, že to tak nějak, třeba spolužáci na té základce to tak nějak jako respektovali, tam nebyl problém. Potom jsem šel na učňák. To bylo takový zase fajn, že to byli úplně noví lidi, neznámí, a tak nějak mi bylo jasný, že je dobrý jim to říct prostě na rovinu, co nejdřív, s ničím se neschovávat, takže tam to taky nějak fungovalo. Já jsem měl asi výhodu v tom, že jsem vždycky, já jsem nebyl takový jako úplně takový to hodný dítě, který si někam sedne a sedím. To jsem taky uměl, ale v srdci jsem to neměl. Spíš mě to tahlo tak jako do nějaký aktivity a k těm aktivnějším spolužákům. Takže já jsem většinou byl nějaký tý partě, která tam udávala trošku ten směr tý třídy a toho, co se dělo. Takový ty aktivnější. A ty aktivnější většinou byly trošku zlobivější než ty ostatní. Jo. A to mi bylo blízký, takže oni to nějak jako brali automaticky, seš věřící, ale seš fajn, tak jako...
0: Ale seš normální,
1: seš normální v podstatě. No. Jo. Tohle bys dělat neměl, jak to, že to děláš, když seš věřící. Takže dobrý. A na tom učňáku, z hlediska té muziky, to pro mě bylo důležitý. Jsem tam chodil do církve bratrský, to bylo v Kutné Hoře. A tenkrát tam Pavel Dolejší založil takovou hudební skupinu s dětma. To byly děti, co chodili na základku, já jsem byl, že, o pár let starší. A to bylo moc, moc fajn, zase takový jako novej impuls hudební nebo novej zážitek, nové zkušenosti. Taky ty jeho písničky byly dělané právě na míru těm dětskám. Některý jako samozřejmě si pamatuju do dneška, některý už bych nespíval, jako Pán Bůh má rád děti poslušné.
0: A co ty neposlušné?
1: No, ono to pokročuje dál, jako furt s těma poslušnejma, někdo tam přidal, že jo, Pán Bůh má rád děti poslušné, a někdo přidal, a ty neposlušné, ty už vůbec ne. Jo. Takže tuhle tu písničku třeba už by dneska asi s čistým svědomím zpívat nemohl, protože Pán Bůh samozřejmě miluje i ty neposlušný, i ty poslušný. Ale bylo to rozhodně jako dobrý. Pavel Dolejší vytvořil nějaký takový pásma, že tam bylo i nějaký povídání, písničky, ty děcka to tak. Myslím si, že jsme to i pak nahrávali právě v Brně pro TVR-ko, ještě teda jako tajně.
0: Kdysi.
1: No, s Jirkou Dedecím. Tak to byla taková dobrá zkušenost na tom učňáku. No a na učňáku na konci mi říkali, ty se učíš dobře, měl bys jít na průmyslovku. A mě se nechtělo učit, jo už. Tak já jsem říkal, že nepůjdu. A oni říkali, hele, běž, protože jsi vyučený, tak se dostaneš v Brně na průmyslovku s Lévánenskou a nemusíš dělat žádný zkoušky. Tam budou prostě jenom kluci z učňáku. A já jsem říkal, mě se fakt jako nechce nějak. Tak jsem to pustil, jo. A pak se mi to nějak rozleželo v hlavě. A říkal jsem si, že vlastně do toho Brna, to už jsme měli, že jo, ty kontakty s tím bráchou, jsme tam jezdili a tohleto. A mě se u baptistů, kde jsme tak jako zapadli, se nám hrozně všem líbilo. A já jsem říkal, já bych do toho Brna vlastně docela jako rád šel, to by bylo asi fajn. Tak jsem se na poslední chvíli rozhodl, že teda na tu průmyslovku půjdu. Jenže to už byly uzavřený tyhle ty ročníky těch vyučenců takzvaných a oni mi řekli, no jako můžeš, ale půjdeš do normální třídy, do druháku a musíš udělat rozdílové zkoušky. Už jiná možnost nebyla. Takže já jsem se celý prázdniny jako měl učit. To bylo zase zajímavý, protože já jsem se měl učit a to mě moc nebavilo, ale co mě začalo bavit, místo toho si číst Bibli. A to bylo zajímavé, jo? Takže já jsem místo učení si četl Bibli, ale taky jsem se trošku učil, ale v některých předmětech jsem neměl moc šanci. A modlil jsem se vlastně jako, protože jsem si nebyl jistý, chceš mě tam, Pane Bože, nebo mě tam nechceš, nebo se mi jenom chce být v tom Brně. A tak mě napadlo, hele, mě by se líbilo nejvíc, když bys to udělal tak, že bych ty rozdílové zkoušky neudělal a oni by mě přesto vzali. No to by byla taková jako jistota, že jsi to vymyslel ty.
0: To jsi se teda tam vymýšlel.
1: No to jsem si vymýšlel, takový podmínky. Ale já jsem chtěl mít jistotu, že se nehrndu na něčeho, co Pán Bůh nechce. No ale dopadlo to přesně tak, jo. Já jsem neudělal rozdílové zkoušky z chemie, ty jsem pak musel dodělávat během půl roku. A dostal jsem se do třídy vlastně děce, který už tam prožili spolu ten prvák. A to byla hrozně fajn třída. Protože většina z nich tam chtěla studovat něco jiného, ale nakonec skončili tam, protože se nedostali. A měli jsme tam spoustu dobrých muzikantů, dvě kapely. Jo, takže to bylo moc fajn. A do dneška máme moc hezký vztahy, když to jde, tak se prostě...
0: Tak zase tam byla ta muzika.
1: Zase tam byla muzika a zároveň jsem chodil teda k baptistům, že jo, do sboru a tam zase byla muzika. A jednak jsem tam začal zpívat hodně sám, to jsem měl potom povinně teda. A pak jsme začali zpívat s Arančovejma.
0: A v té době už si skládal nějaké svoje písničky?
1: Jo, tak to teďko honem nevím. Asi jo. S tím nějak začal.
0: Ty písničky, které tady máme v našem hudebním archivu, tak jsou hodně známé, ale nepátrala jsem, jestli jsou z tvého pera, nebo jestli je napsali jiní autoři. Ono to není tak až úplně důležité. Důležité je, že tehdy baptistický sbor byl takové centrum, bych řekla, kde to hodně žilo, kde se dělaly různé akce a kam se scházeli a zbíhali lidé nejen z Brna a přijížděli na ty různé akce a vy jste tam hodně hráli a zpívali, tak s tím je hodně toto období spjato. A jak na tu dobu tedy teď vzpomínáš? Ty jsi říkal, že dobře, a když si člověk tak jako vybaví, trošku se vrátí zpátky, samozřejmě mládí, že život před sebou, ještě žádná moc velká zodpovědnost, člověk si mohl dělat, co chtěl a co ho bavilo, tak jak po této stránce, nebo jak třeba i duchovně jsi to prožíval, co jsi odnesl z toho? Já jsem ten dnešní pořad nazvala Stará láska nerezaví, že to, co v mládí zažijeme, tak nás nějak formuje potom dál.
1: Jo, to je pravda. Pro mě to bylo jako ve vícero oblastech důležitý. V té muzice to už jsem trošku jako zmínil. Ale bylo to důležité i v tom, že jsem se dostal úplně do jiného sboru, než jsem byl zvyklý. Jsem byl z malinkého společenství, pak sice v Kutné Hoře to bylo trošku větší, ale pořád to byl sbor, do kterého jsem byl zvyklý dojíždět třeba. A tohle to bylo ještě větší sbor a hlavně mi tam přišlo moc fajn tenkrát a myslím si, že to trvá, že se tam člověk cítil dobře. Jo, že to bylo takový otevřený. My jsme tak trošku třeba s těma farářema vybočovali. Přece jenom jsme hráli country, to se v církvi moc nehrálo. A jo, byli jsme takový, jako já si vzpomínám třeba na situaci, kdy jsme to přijetí, abych jako demonstroval od toho sboru nebo od těch lidí, kdy jsme nějak projížděli Brnem, jeli jsme na nějaký čundr, byli jsme oblečený v maskáčích a měli jsme tu basu, že jo, a ty kytary a tohleto. A cestou jsme se stavili v Brně, takže půjdeme na Smetanku, co jsme tam chtěli provádět nebo co. A cestou jsme šli pěšky z nádraží a cestou jsme potkali kazatele Titěru, který tam v té době byl. A tak nám to bylo trošku trapný, protože my v těch maskáčích a on proti nám, že v kravatě, v saku, jo, takový prostě bratr kazatel. A on už z dálky na nás volal, bratři, vítejte v Brně. A hned se na nás tak jako vrhnul, jo. A člověk se cítil tak jako blbý, aby se od nás neumazal, od těch maskáčů, že jo. A tak to bylo takový jako moc milý a takhle nějak jsme to prožívali nebo vnímali od celého toho sboru. Tak to byl takový jako jeden důležitý moment. Co pak jsem ocenil dál, bylo, že to byl misijní sbor, nebo asi myslím, že je pořád. A to zase bylo něco, co mi bylo blízký, ale na co jsem úplně tak jako zvyklý nebyl. A tak to bylo taky taková inspirace potom v těch dalších letech. Další věc, která v Brně začala, byl můj jako vztah k dětem, jo. To začalo dvěma věcma. Já, protože jsem zpíval v těch shromážděních, tak jsem se dával vepředu v první nebo v druhé řadě, že jo. abych byl jako po ruce a mohl hned vyběhnout. A v neděli děti chodívaly do nedělky, ale ze začátku byly na shromáždění a pak šli do nedělky během nějaký písničky, jo. A já jsem tam takhle jednou seděl, když ty děti ještě neodešly, a najednou ke mně přišla nějaká holčička a sedla se mi na klín. A to bylo, jednak to bylo hrozně milý, a jednak jsem zjistil, že mi to nevadí, že je mi to příjemný a že si vlastně s ní rozumím, jo. A ona byla maličká. Já jsem tady byl před pár lety na nějakém setkání a ona se ke mně hlásila, já jsem zapomněl už, kdo to byl, to trapný. Jako
0: pamatovala si to.
1: Ona si to pamatuje, takže to bylo hrozně milý po letech vidět to spělou a jako slyšet, to jsem byla já. A druhý moment jako s dětma byl ten, že se v té době dělali v tom sboru dětský tábory, samozřejmě tajný, že to bylo za komunistů, takže to bylo všecko na tajňačku. A v té době to vedl můj kamarád, taky student v té době v Brně, Daniel Vyhlídka, a on šel na vojnu. Takže ten tábor nemohl už dělat a za náma do mládeže přišel bratr kazatel a říkal, hele, Daniel je na vojně, nemáme, kdo by dělal tábor v létě pro děti, tak to budete dělat vy. To budeš dělat tohle.
0: A bylo to,
1: jo. A my jsme říkali, no ale my jsme to nikdy nedělali. No to nevadí, to se naučíte, my vám pomůžeme. Takže já jsem dostal na starost nějaký oddíl. Kluci, to já nevím, jestli tam byly holky, ale kluci určitě. A zjistil jsem, že mě to docela baví a že mě to s nima jde, jo. A druhou věc, kterou jsem dostal za úkol, vždycky večer, ne dopoledne, byly takové jako setkání s těma dětma, kde jsme vyprávěli nějaký biblický příběhy a takovéhle věci. A já jsem dostal za úkol asi ty příběhy připravit a vyprávět, jo. A takže to bylo taky zajímavé.
0: Tak jsi jako, z tebe stál vypravěč.
1: Trošku mi to zůstalo. Mhm. Teď přeskočím teda do současnosti, protože my teď bydlíme v Nýrsku už leta. A mimo jiné v Nýrsku jsem se zapojil do divadla ochotnického. A většinou mám roli, když ne ještě nějakou jinou, tak mám roli vypravěče.
0: No vidíš, no. Máš z čeho čerpat.
1: Mám z čeho čerpat a to začal v tom Brně, jo? Tenkrát. To je nějakých.
0: No a tak s těma dětma, ty si potom i složil nějaké dětské písničky, že?
1: Teď něco nevím, jestli jsem nějaký složil. Jo, nějaký
0: něco,
1: taky, ano.
0: Něco vzniklo.
1: Jo, nějaký jsem složil, nějaký jsem převzal. Já to mám i s těma dospěláckýma písničkama hodně převzatý, některý svoje. Ale nejsou všecky, co zpívám, nejsou moje, jo. Ale ty dětský taky nějaký, no. A mně se to pak hrozně hodilo, i my jsme potom, když už jsem z Brna odešel a bylo po revoluci, tak jsme začali dělat tábory taky pro děti a tam se mi hodilo obojí, jo. I ty písničky dětský, i ta zkušenost s těma dětma.
0: Tak s vnoučatama to možná ještě zúročíš víc.
1: Jo, no můj syn už si to plánuje, že mi bude děti posílat na prázdniny.
0: Tak máš před sebou i tak jako nastíněnou tu budoucnost.
1: Jo, budoucnost je jasná.
0: Jak to bude dál. Když se bavíme o tvém životě, tak je opravdu spjatý s tou hudbou, s církví. To všechno bylo a je pořád součástí tvého života. A mě by zajímalo, jak se to v průběhu času třeba proměňovalo vůbec ten vztah k hudbě, protože něco jiného je, když je člověk opravdu svobodný, mladý, sám, nemá rodinu a může si jet kdy chce, kam chce, plánovat si ten čas úplně jinak, než když potom přijde ta rodina. Kdybys o tom něco řekl?
1: Jo, asi to tak hodně je, no. Je pravda, že když jsem se potom oženil, tak jsem, ale ne hned, vlastně až po přestěhování z toho Štěpánova jsme se pak s manželkou a s Judou, nejstarším synem, pak máme.
0: Syn Juda, to musíme říct, že máte syna, no, Judu. To prostě se hned
1: Sáru.
0: Celou Sáru. Sáru, no. To jako občas slyšíme to jméno, jo. Že, ale syn Juda, to je opravdu výjimečné.
1: No, je to výjimečný, ale to jsem teda původně tady nechtěl otevírat, ale ano. To jsi mi přihrál. Ano. No, zajímavý bylo, jak k tomu jménu přišel.
0: No, to řekni.
1: Jo? No, protože ještě když jsme byli svobodní a moje manželka teda taky, vůbec jsme spolu ještě nechodili nic. Ona dokonce v té době uvažovala o tom, že půjde někam do kláštera, že prostě něco takového. A v té době jí nějak pán Bůh ukázal, že bude mít syna Judu. A je zajímavý, že jí to vůbec nepřišlo divný, že by měla jít do kláštera a přitom
0: mít
1: syna Judo. A to nějak neřešila v té době.
0: Ano, ano.
1: No a potom, když jsme se vzali a čekali jsme první miminko, tak jsme byli teda fakt jako zvědaví, jestli to bude naplnění toho, co jí pán Bůh tenkrát řekl, nebo jestli třeba blbě slyšela, nebo si to vymyslela. Máme ještě doma fotku takovou, jak má to břicho velký, ano, těhotný, a tam máme fixou, jsem tam napsal Juda. A druhý jméno, který připadalo v úvahu, kde už si teda Zdena manželka moje nebyla tak moc jistá, bylo Sára. Takže když by to byla holka, byla by to Sára. Ale to bylo tam v závorce, na tom břiše napsaný fixou, jenom malinkým. Jo? Ale Juda bylo velkým a skutečně byl to Juda.
0: No Juda je chvála, že jo? Tak ano, to má chválu. Taky jako tu souvislost, jo, vlastně s tím, jo, tvým životem, jo, jo, a s vaší rodinou, protože ta hudba Chvála Pánu Bohu tě provází celý život.
1: Ano. A je pravda, že Jura je dobrý muzikant, i když je učitel, ale zase ten vztah k dětem, ale to zase máme i po předcích taky. Můj dědeček od maminky, Kolman, byl učitel.
0: Kolman, to Kolman. Je také vaše rodina.
1: To je taky profláklý jméno takový.
0: Také, no. No tak já teď dám radši písničku.
1: Dej radši písničku.
2: Šli do chrámu Petr s Janem se modlit a říkat amen. Chromý tam žebrával snad každý den a Petr mu povídá jen,

0: Na Rádiu 7 pokračuje pořad Fortepiano s Lenkou Malinovou za mikrofonem a s mým dnešním hostem Samuelem Kaletou, kterého trošku zpovídám a také trošku vzpomínáme. Písnička, která dozněla, je známá pamětníkům, hlavně ten refrén je známý, který se zpíval, a tam je tvůj otisk, že?
1: No, trošku jo. Jestli se dobře vzpomínám, tak my jsme ten refrén, když si právě s těma farářema jsme byli v Polsku, a tak jsme tu písničku, myslím, přivezli od tam. A jenom ale ten refrén, jo, když chodíš, když skáčeš. A já jsem nedávno dělal nějakou nahrávku a tuhle tu písničku jsem tam chtěl mít, a tak jsem hledal autora, aby to bylo všecko tak, jak
0: ano,
1: prostě
0: správně.
1: Má být, správně. A zjistil jsem, že to je teda původně anglická písnička a že to není jenom refrén, ale že to má normálně sloky a že to je vlastně celý příběh, tak jak je napsaný ve Skutcích, Skutky apoštolů, Nový zákon, ano. Kdyby někdo nevěděl. A tak jsem si říkal, to je škoda, že my to v češtině nemáme.
0: Ano.
1: Tak jsem dopsal ten zbytek k tomu refrénu.
0: Takže je to ten příběh.
1: Je to ten příběh. Teď je to tak, jak to má být.
0: Teď je to tak, jak to má být. A my se posuneme v tom našem povídání už trošku blíž současnosti a dostaneme se až na Šumavu, do Nýrska, kam vedly tvé kroky a Pán Bůh tě tam nějak zavál. Šumava, to je trošku něco jiného než Trhoviště Pánov, tedy.
1: To je hodně něco jiného. No. No. Jinak pro zajímavost, já jsem byl na vojně v Klatovech, takže jsem
0: takže
1: což je kousíček
0: ochutnal odstavek, Šumavu.
1: Tak jsem ochutnal Šumavu, ale to jsem samozřejmě v té době netušil, že tam půjdu bydlet. Jo? Ale když jsme potom se stěhovali, tak to bylo trošku příjemné, protože pár lidí jsem tam přeci jenom znal a tak, takže už jsem trošku věděl, kam jdu. Ale my jsme potřebovali bydlení a v té době se nám z Nýrska ozval Karel Velkoborský, který věděl, že pracuju s dětma, že pracuju s Romama, a to on taky dělal a jinak jsme se neznali. A on v té době scháněl kvůli svýmu nějakému projektu někoho, kdo bude v Nýrsku bydlet. A když mi to napsal, nebo on to rozesílal spoustě lidem zřejmě, jo? Ale já jsem od něj dostal ten dopis a tak jsem mu odepsal, že o někom vím, kdo by tam mohl bydlet, že to jsme my s manželkou a s malým Judou. Takže nakonec to tak dopadlo, že jsme se skutečně do Nýrska přestěhovali. Ten projekt nakonec sice nekonal, ale už jsme tam zůstali. Narodila se nám tam pak ještě Sára.
0: Sára přišla z té závorky, se stala skutečnou.
1: Tak, jo, všecko se to naplnilo. A takže jsme vlastně takhle se dostali do Nýrska. Tam bylo malý společenství, církev. A já jsem to potom převzal vlastně potom Karlovi i ten sbor, nějakých, já nevím, 20 lidí řekněme. A to bylo období, kdy jsem vlastně se zpíváním přestal. Jednak protože jsme měli rodinu, jednak protože jsem měl starosti sbor, k tomu jsem ještě
0: byly
1: normálně
0: jiné starosti. Pracoval,
1: byly jiné starosti. A na zpívání, na ježdění nikde nebyl prostě čas ani energie. Ale samozřejmě ta muzika mi zůstala, co bylo na Šumavě hezkýho a je vlastně do dneška. Tam hodně těch sborů vzniklo až po revoluci. Některý tam byli a hodně jich vzniklo až po revoluci. A ty sbory, řekněme někde od Klenčín pod Čerchovem, což už teda není Šumava, Český les asi, až po Horažďovice, celý ten pás, tam všechny, kde byly ty místa, kde byly ty sbory, tak jednou za měsíc se setkávali, jednak pastoři, to se setkávají do dneška, a jednou za měsíc byly takzvaný společný celošumavský shromáždění. A já jsem tam měl posléze na starosti chvály, a tak jsme udělali takovou kapelu prostě ze všech, kdo mohl trošku zpívat a hrát a jezdit na zkoušky, tak jsme udělali takovou velkou kapelu jenom speciálně pro tyhle ty shromáždění.
0: Tak ses k tomu trošku vrátil?
1: Tak jsem se k tomu vrátil, už to nebylo teda ježdění, kdo ví kam, ale bylo to jako na té Šumavě. A to bylo taky fajn. Zase jiný takový způsob muziky a jiný písničky, ale taky hezký. No.
0: Jsou různá období životní a někdy to je tak, že třeba intenzivně se potkáváme s někým a děláme nějakou práci a potom nastane další období, kdy se to změní, a tak třeba to tvoje jméno tady bylo hodně intenzivně znělo v Brně v té době, v těch 80. letech před tou revolucí. Ty písničky byly známé a kolovaly mezi lidmi a potom se trošičku ztratil z té scény, A tak mě právě zajímalo, jak to pokračuje dál v tom tvém životě, protože věřím tomu, že co Pán Bůh zasel do života člověka, takže že roste a že i když třeba je nějaká ta pauza, takže to pokračuje dál a myslím, že se nemýlím i v tom tvém životě, že to pokračuje dál.
1: Pokračuje. Ta pauza byla pak ještě vlastně jakoby intenzivnější. Já jsem měl rok úplně bez muziky i bez vlastní kytary, protože jak jsem dělal pastora, tak to skončilo mým vyhořením. No, takže jsem si potřeboval odpočinout.
0: To ti nebylo dobře.
1: To mi nebylo dobře. Co dneska oceňuju, nebo co je mi tak jako, že nebylo dobře nejen mě, ale i rodině. Jo? Ty lidi okolo jsou tím zasažený taky a není to snadný. Ale všichni jsme to nějak přežili, ustáli.
0: Díky Pánu za
1: díky
0: to.
1: Pánu, fakt. Jo. Že jo? U mě to pak pokračovalo ještě nějakýma sezónníma depresema, nebo takovýma ne silnýma, ale přeci jenom. Takže jsem pak bral i nějaký prášky. A to je taky zajímavá zkušenost, jak mi Pán Bůh z toho postupně dostával ven. Letos
0: musel
1: vlastně
0: si
1: mám
0: trošku přehodnotit svůj způsob života.
1: Jo, přesně. Spoustu věcí musí být jinak. Jo? Ano. Takže ono je to nakonec k dobrýmu, když to člověk jako přežije
0: když
1: nakonec.
0: Tím jo?
1: Když tím projde. A je pravda, že to už je nějakých více jak 10 let, co jako se to stalo. A letos jsem měl první zimu. Já jsem ty deprese měl většinou v zimě a konec zimy. Ale to je vlastně první zima, kdy neužívám. Prášky jsem přestal užívat už jako před x lety, ale užíval jsem nějaký bylinky a takovýhle věci, jo, po dohodě s paní doktorkou. Ale to je vlastně první zima, kdy neužívám vůbec nic.
0: No tak sláva.
1: No, fakt sláva. Jako Pán Bůh mě z toho tak jako pomaloučku.
0: Díky Bohu za to. To ráda slyším, no. A jsem ráda, že to tady zaznělo, že Pán Bůh je opravdu všemohoucí.
1: No, no a možná ještě jako vlastně s tím je spojený to, jednak tu muziku jsem pak samozřejmě zase, když jsem si odpočinul.
0: No,
1: no
0: to bez té muziky nejde, že v tom životě, když tam je.
1: Člověk je nějak na to zvyklý, tak jako blbě, no, no. Je pravda, že jsem pak, když jsem se vrátil ke kytaře, po tom roce možná i víc to bylo, tak jsem některé ty písničky, hlavně ty svoje, co jsem hrál sám, tak jsem musel znovu trénovat. Já jsem říkal, co jsem si to tenkrát vymyslel, lidi je to hrozně těžký na to zahraní. Ale jako už to pomalu dávám, už jsem se rozehrál. Ale co bylo fajn, nebo co je fajn vlastně ještě pořád na té Šumavě, tam je spousta, v těch sborech je spousta dobrých muzikantů, jo. Akorát, že je to roztrkaný takhle po celém tom velkém území, ale víme o sobě a když je něco potřeba, tak se prostě dáme dokupy a různě hrajeme. Takže my jsme třeba nedávno se dali dokupy s Luďkem a se Šárkou Losovými, taky znáš asi.
0: Taky byli v Brně nějakou dobu.
1: No, no. A teď jsme nedávno nacvičili nějaký hebrejský písničky, protože bylo představení.
0: A tak budete nahrávat něco?
1: No,
0: přihrajte nám sem něco.
1: Oni po nás chtěli, takový ty lidi, co dělají do té židovské kultury, aby jsme to nahráli. My se k tomu nějak furt nemůžeme dostat.
0: Tak.
1: Ale plánujeme
0: udělejte to.
1: Jo, plánujeme to. No. No.
0: Takže jste hebrejské docela.
1: Takže máme asi 3 jenom, jo.
0: No,
1: hebrejský,
0: ano.
1: No. A když je potřeba, tak prostě se vytvoří taková jednorázová kapela na nějakou akci, tam se to odehraje.
0: Je to takové pro radost, že?
1: Je to hodně pro radost, jo, jo, jo.
0: Tak. Já si myslím, že je to fajn, když člověk něco dělá smysluplného, co ho baví, pro radost, a když to může dělat ještě k oslavě Pána Boha, protože jsme křesťané, seš člověk, kde víra v Boha hraje pro tebe důležitou roli v životě, když se to všechno propojí dohromady a může z toho být taková radost, tak je to fajn.
1: Jo. Je to bezva. To jsem si tak jako i uvědomil v posledních letech, že já jsem to měl hodně postavený tak, že to je vlastně služba Bohu. A ať se ti chce nebo nechce a tadle to,
0: ano,
1: jo.
0: Ano.
1: A to vyhoření mi taky pomohlo se na to podívat trošku jako jinak. A dneska mi hodně si uvědomuju, že jo, jedna věc je, že třeba tím sloužíme, nebo takhle, že to je pro nevěřící lidi třeba důležitý, protože ty písničky jsou přístupnější než nějaký povídání.
0: Ano, ano.
1: Potom, že je to důležitý v církvi, jako když chválíme společně Pána Boha. A zase to děláme, jednou to děláme pro lidi, aby porozuměli Pánu Bohu, pak to děláme pro Pána Boha, aby jsme ho chválili. A já jsem si uvědomil, že tam je i ta třetí složka, že to děláme i pro sebe, protože nám to prostě dělá radost. A tak to Pán Bůh vymyslel, aby ta hudba prostě nám dělala dobře. Tak proč si to neužít, že jo?
0: Tak, tak. No, já bych byla ráda, kdybychom se ještě chvilku zastavili u bylinek. Ty jsi už řekl, že občas používáš ty bylinky, ale bylinky souvisí s další etapou tvého života, kdy ses tady dostal, no já nechci říct k bylinkaření, ale spíš podnikání s bylinkami. A To je zase další případ nějakého toho předávání štafety.
1: Jo. Můj dědeček Karel Kaleta z Hrádku byl známý bylinkář. On dělal kazatele, živil se nevím čím, já už jsem ho znal spíš jako důchodce a věnoval se bylinkám a hodně tomu rozuměl. Takže já jsem k těm bylinkám měl vždycky jako dobrý vztah. Vždycky se mi to líbilo a fajn. A teď přeskočím až do toho Nýrska zase. Já jsem měl nějaký takový ty pravidelný chřipky a tyhle ty věci jsem mýval a setkal jsem se s Vaškem Lamarem, taky známý jméno v církvi, který...
0: Výtvarníkem.
1: Výtvarník taky, ale on se taky zajímal o bylinky. A on mi poradil jeden produkt, kde jsou ty bylinky už namíchaný a říkal, tohle to užívej a to by ti mělo pomoct. No tak jsem říkal, jo, to je fajn. Jenže ono to bylo docela drahý, ale byla tam možnost se zapojit do distribuce, tak jsem říkal, no tak dobře, tak já se zapojím do distribuce a vydělám si na to, abych to mohl užívat, jo. Takhle jsem se k tomu dostal a tím, že od dědečka ty bylinky mi byly blízký, tak prostě tohle to mi bylo taky blízký a strašně prýma bylo, že už to bylo namíchané, já jsem nemusel nic vymýšlet, nic se učit, jo, by to hlava nebrala asi, no. Takže takhle jsem se k tomu dostal, nakonec jsem se tím začal živit, že jsem si udělal e-shop a prodával to takhle. No a pak mám tady ještě druhý e-shop s kamarádem. To jsou produkty sladidla pro diabetiky přírodní. A k tomu jsem se zase dostal tak jako slepě k houslím, zase přes moji neteř, která zjistila, že se to v Norsku vyrábí a prodává a chtěla to dostat do Česka sem. No protože věděla, že už nějaký ten e-shop provozuju, že s tím mám zkušenosti, tak mi to nabídla a nakonec mi to zůstalo a děláme to s kamarádem.
0: Tak kdo by řekl, čím se budeš živit, no, když si tady studoval slévárenskou průmyslovku?
1: Jo, já jsem vyučenej dřevomodář, pak slévárenská průmyslovka. To je skončil tady
0: úplně jiný svět.
1: Jo.
0: Úplně jiný svět. No, je to až někdy úsměvné, když se člověk ohlédne za svým životem, kudy ho pán Bůh vedl. To jsi asi nemyslel, že něco takového bude.
1: Ne, to rozhodně ne. Tam bych, no, to je nad naše představy.
0: Jsme už pomaličku v cílové rovince našeho povídání a já tady mám ještě jednu otázku pro tebe. Když jsi byl mladý a zpíval si písničky, které šly ze srdce, které odrážely to, čemu věříš, tak měl jsi touhu něco předávat lidem, něco jim sdělovat. Máš stále tuhle touhu pomocí hudby něco sdělovat a co bys chtěl sdělovat?
1: No, přiznám se, že o tom až tolik nepřemýšlím. Jako jo, obecně jo, už jsem to říkal, že bych rád, aby ty písničky oslovovaly třeba lidi nevěřící, nebo lidi, kteří potřebují nějaké povzbuzení, což si myslím, že se docela dělo, takhle, jak mám ty ohlasy. A to člověka tak jako vždycky potěší, a až mě to jako překvapilo, protože já jsem to vždycky měl jako něco normálního, jo. Tak jako ráno se nasnínáš, tak já jsem prostě hrál na kytaru. A nepřišlo mi to nic jako mimořádného. A pak se setkáš s lidma, kteří říkají, jo, mě to hrozně pomohlo tenkrát, jo. Tak to bych rád, aby to zůstalo, no, aby lidi přesto třeba se dostali k přemýšlení o Pánu Bohu a lidi, kteří mají nějaké trápení, aby jim to pomáhalo, dávalo radost.
0: A co psaní vlastních písní?
1: No, to je slabota.
0: Tak třeba ještě přijde inspirace.
1: Já doufám, že jo. Já hudební nápady mám a texty mi momentálně nejdou. Z čeho mám jako velkou radost, už jsme mluvili o synovi Judovi, ale mám dceru ještě Sáru, to byla ta závorka na tom břiše. A myslím si, že ona jde jako v tomhle tom, že převzala štafetu.
0: Takže začala psát funguje písničky. To dál.
1: Jo. A myslím si, že to jsou zase tak jako i stylově podobný, i že si je Pán Bůh podobným způsobem používá. Říkám, že to jsou písničky, které se musí poslouchat srdcem, nejenom ušima.
0: Tak tady touto návštěvou Rádia 7 se vracíš takzvaně na místo činu.
1: Jo.
0: Kde jsi v mládí víc aktivně začínal, nebo ty už si měl našlápnuto, nebo už si hrál, ale to byla taková intenzivní doba, že? Kterou si tady žil a hodně tou muzikou a tím hraním. Tak teď seš úplně v jiné etapě životní, už nejsi blondětý chlapec.
1: Šedivý.
0: Už jsi šedivý chlapec. Muž zralý. Tak já ti přeju, aby ti Pán Bůh ještě dal hodně inspirace, aby si mohl rozdávat radost radost a povzbuzení i skrze tu hudbu, kterou ti Pán Bůh dává a dal do srdce lásku k té hudbě a taky k Pánu Bohu, abychom o tobě ještě uslyšeli.
1: V dobrým.
0: A abychom třeba i nějaké ty písničky, které dáš dohromady ještě se svými přáteli, mohli hrát i v našem vysílání.
1: Jo, tak jo. Lenko, děkuju.
0: Děkuji ti, že jsi přijel. Mým hostem v dnešním pořadu byl Samuel Kaleta. A příští týden se můžete těšit na dalšího, doufám, zajímavého hosta. Od mikrofonu se loučí Lenka Malinová.

To byl pořad Fortepiano s Lenkou Malinovou a jejím hostem Samuelem Kaletou. Pokud jste nestihli celý pořad a rádi byste si ho poslechli, můžete si naladit Rádio 7 v sobotu v 11 hodin. No a premiéru si můžete poslechnout v pondělí v 10 dopoledne a hostem opět Lenky Malinové bude Petr Němec na téma Zázraky se dějí.

Více na www.radio7.cz. Milí posluchači, jsme moc rádi, že posloucháte Rádio 7 i ve 4 hodiny ráno, což nám právě odzvonilo. No a pořady, které si ještě můžete poslechnout, než nastane vysílání raní, jsou tyto. Zpěvačka Marie Putnerová zpívá celou duší, nebo celým tělem, rozhodně tak, že její projev nepřeslechnete. Její sólové album Laila, Tov, dostalo hudební cenu Anděl v oblasti folku za rok 2023. Maruška vyrůstala ve věřící rodině. Co si odnesla z dětských let až do dospělosti? A kde je její doma? Poslouchejte v zákoutí už za 15 minut. Nebylo pro mě těžké přijmout to, že jsem hříšná, říká Marcela Hrušková. Proč pro ní nebylo stejně jednoduché přijmout Boží lásku a odpuštění? Můžete si poslechnout v relaci Stopy v 5 hodin. Život stejně jako víra v Boha je proces a ne jen jedna izolovaná událost. Právě proto nadmíru záleží na tom, jak a čím naplníme svůj dnešek, protože každý dnešní den formuje naši budoucnost. Dnes po 17:30 vás srdečně zveme k poslechu archivního seriálu Vyučování Lukáše Targoše, který se jmenuje příznačně, a to Cesta. Tolik k nočnímu vysílání, tak se máte na co těšit.

0: Jak se vyrovnáváme s otázkami po smyslu života, jeho hodnotě a směřování? I to jsou některé ze základních dotazů pořadu Zákoutí. Dnešní host je trošku speciální v mnoha ohledech, však uslyšíte sami.
1: Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

0: Přiznávám, že se mi asi ještě nikdy nestalo, abych natáčela s někým, koho znám úplně od peřinky. Takže tohle je takový mimořádný stav a jsem si v tom velmi nejistá. Každopádně rozhovor, který nabídne dnešní zákoutí, je jeden z těch, po kterých jsem toužila léta, tak jsem ráda, že k němu konečně dochází. K mikrofonu jsem pozvala zpěvačku Marii Putnerovou. Mluvit budeme nejenom o její sólové tvorbě, nejenom o muzice, ale i o všem dalším. Maruško, vítej, ahoj.
1: Ahoj.
0: Hezký poslech přeje Lucie Andlicherová. Maruško, mně přijde, že kdo tě poslouchá, tak by tohle mohl vědět, protože tvoje interpretace, tvůj přístup k hudbě je velmi osobní, ale když jsem přemýšlela o tom, co by měla být první otázka, tak jsem si říkala, že tahle je ta první. Kdo je Marie Putnerová?
1: No, tak to je teda docela oříšek na začátku. Kdo je Marie Putnerová? Tak jak se vnímám, myslíš? Pořád? No, asi taková nějaká dívka, která přerostla v ženu a věnuje se hudbě a vychovává děti a snaží se žít život.
0: Ty působíš velice křehce a tvůj projev působí velmi silně. Jsi silná nebo křehká, anebo obojí?
1: No, já jsem, tak asi každý člověk obsahuje od všeho něco, tak myslím si, že umím být někdy velmi silná, ale z toho taky někdy velmi nějaká zranitelná, což v tyhle polohy v sobě určitě mám všechny.
0: Jakoukoliv nahrávku tvou jsem kdy slyšela, tak mám dojem, že ty jsi v té muzice doma. A pak mi došlo, že je to úplně lhostejno, o co šlo, jestli šlo o lidovou hudbu, jestli šlo o písničky cymbalínů, jestli šlo o jablkoň, jestli šlo o zvíře jménem Podzim, o jakýkoliv projekt, tak ty jsi tam úplně doma. Uměla bys dělat muziku jinak než takhle úplně osobně? Zabydlet se v ní takhle. Mně přijde, že si to ty víš, do čehokoliv vstoupíš, tak prostě ty jsi ta hudba v té chvíli. Jde to i jinak?
1: Jsou strašně krásné věci, co říkáš a moc mě to těší. Kdyby ses mě na to nezeptala, tak bych vlastně o tom úplně nepřemýšlela, protože ta hudba vždycky byla nějakou takovou součástí toho všeho a byla mi nejblíž, nebo to zpívání. Zkrátka něco si zpívat mi prostě bylo takový vždycky vlastní. Vždycky jsem se to chtěla naučit. Jsem v průběhu let absolvovala několik míst, kde jsem se snažila naučit se zpívat. A vždycky mi to nešlo. Měla jsem právě vždycky pocit, že nějak nespadám do nějaké škatulky nebo že nezvládám pojmout to, co se po mně chce. Takže celý život jsem z toho taky měla lehký takový mindrák. Ale zároveň mi v tom vždycky bylo nejlíp. Pokud jsem to teda nezačala řešit nějak zevrubnějc. No.
0: Jaká je tvoje první vzpomínka týkající se zpěvu? Já jsem si schválně poslouchala pořad, který jsem dělala o tvé solové desce a já jsem nám říkala, že si pamatuju tvoje vystoupení ze školky, když jsi tam zpívala protože Maruška je stejně stará jako moje sestra, takže vždycky, když byla školková vystoupení před Vánocemi, tak prostě si pamatuju, že jsi tam zpívala. Kdy si pamatuješ poprvé, že jsi zpívala?
1: No vidíš, tak to vůbec já si třeba nepamatuju, protože na školku v Bračicích mám takovou mlhavou vzpomínku. No, když jsem poprvé zpívala veřejně, no, veřejně před publikem teda, budeme se takhle bavit o tom, před publikem, no tak možná v té školce, ale už Trbušanech až, to si už pamatuju, protože to už jsem byla větší a už jsem byla, už to bylo všechno intenzivnější, no. Tak a potom jsem začala chodit někdy do houslí a pak jsem začala chodit na klavír a pak jsem obalamutila paní učitelku, že ten klavír je fajn, ale zapomněla jsem noty, tak ona, tak pojďme teda něco si zaspívat a plynule se to přehouplo v nějakou tam pěveckou aktivitu a tak to potom na té zušce. Místo klavíru jsem spíš zpívala.
0: Ty jsi vyrůstala vlastně kousek od Brna, ale mimo to centrum dění. Jaké to je vyrůstat ne úplně v centru a rozvíjet ten hudební talent? Neměla jsi někdy pocit, že ti něco uteklo právě proto, že jsi nebyla v nějakém větším městě, kde by se to mohlo víc rozvíjet?
1: To až asi zpětně vnímám, že kdybych bydlela v Brně, já vím, že jsem se hlásila, nebo že jsem minimálně se chtěla hlásit na střední školu, na gymnázium Františka Křížka s nějakou hudební profilací, protože sice jsem si pomýšlela na nějakou konzervatoř, ale spíš tak jako fakt velmi hodně tajně a měla jsem pocit, že vlastně na to vůbec nemám dispozice, že zkrátka ten můj nějaký hlasový rozsah a projev je pro nějaký studium konzervatoře vlastně nevhodný a že bych vlastně neobstála. Takže to nic a pak jsem šla studovat Gimpl úplně jiný, na to Františka Křížka jsem ani nakonec nepokoušela, protože vlastně celá ta, ten strach nebo obava z toho, že bych to nezvládla, tak ta vlastně převýšila tu touhu. To je hrozný, že?
0: Je to zvláštní, protože mně opravdu přijde, že znám málo lidí tolik disponovaných k tomu, aby dělali to, co dělají, v tvém případě muziku. Kde se to překlopilo? Kde jsi dostala tu jistotu nebo tu odvahu, že teda to nebylo, nemám na to, ale začalo to být, alespoň zkusím to.
1: Já si pamatuju, že jsem byla někdy v 16 letech na soutěži v Brně a už vůbec nevím, co to bylo za soutěž. A byla to soutěž nějaké populární hudby a tehdy tam seděl v porotě Zdeněk Kluka, Milan Tesař, myslím, a ještě Jirka Vrabec Moravský, jmenoval se Jirka s těma jménem. To byla nějaká asi soutěž středních škol, já fakt nevím už, a my jsme tam ze třídy tehdy byli tři. To první místo získala, já nevím, jestli nevím náhodou, moje spolužečka přímo ze třídy. Já jsem byla druhá a pak ještě jsme tam měli jednu spolužečku, ta byla někdy nějak na čtvrtém místě. A tehdy jsem tam zpívala dva spirituály. A ta komise mi tehdy podala takový jako fakt velmi pěkný ohodnocení a říkali tam něco v tom smyslu. No a si myslím, že tady se o slečně ještě v budoucnu něco dozvíme. To vlastně byla taková jedna nějaká indicie, ale bylo to takový potěšující, ale zase nějak dál jsem to neprohlubovala, no, nebo prostě doma jsem zpívala, ale vlastně pořád nějak jsem zpívala, no, tak jsem si sedla na klavír a tady jsem si zpívala písničky, pak jsem rodiče mě vzali na veřejnou nahrávku Brolnu, někdy to mě bylo, já nevím, 8 let, protože jim někdo vypadl do party a jsem byla úplně uchovácená tam celým tím děním, co se tam odehrávalo a zahrály se tam tehdy tři písničky, se kterých jsem byla úplně pav, pak jsem až za 20 let zjistila, že jsou z Hornácka, ale zůstaly mě v hlavě.
0: Uměla bys popsat, co je pro tebe muzika? Jakou roli hraje ve tvém životě?
1: Mám pocit, že je to místo, kde se cítím tak jako nejlíp. No, nebo někdy taky ne, nebo někdy to může být stresující, nebo jsem se dostala do situací, které byly stresující, protože, ale to zase to daný lidma, ale pro mě je hudba úplný jako uvolnění, úplná taková hloubka emocí, který já prostě s tou hudbou dokážu nějak filtrovat všechny možné různé věci, když jsem smutná nebo když jsem veselá, že prostě s hudbou se dá tančit, s hudbou se dá ale i plakat, s hudbou se dá i bát se vlastně a všechno je to v pořádku a jenom se ten prožitek nějak umocní a mám pocit, že je vlastně velmi terapeutická.
0: Tvůj manžel je taky muzikant. Čím je specifický život muzikantské rodiny?
1: Asi v tom kočování, no. Jsme takový nomádi. No a taky v tom, že nemáme žádný pravidelný režim, takže fungujeme zkrátka trošku na jiných principech. No samozřejmě je to taky život nejistý, že když teďka vlastně přišlo to období pandemie, tak spousta muzikantů z toho byla v šoku, protože když přijdu takovýhle události, tak ta kultura samozřejmě jde do pozadí. No, tak může být i ohrožující někdy v tomto smyslu, v tomto ohledu, ale je velmi vzrušující, myslím si, a vlastně otevírající různý další brány do jiných světů a to je, myslím, strašně krásný na tom.
0: Tvoje solová deska Laila Tov byla oceněna jako nejlepší folkový počin v roce 2023 hudební cenou Anděl. Ta deska je velice osobní. Pro mě je až nahá. Já jsem úplně z ní byla překvapená, když jsem ji slyšela poprvé. Uměla bys natočit něco méně osobního? Nebo od začátku si věděla, že to bude takhle, že to půjde takhle do hloubky a bude to tak odkrývající? Mně to přišlo jako přijít k tobě domů a nejít ani do obýváku, ale jít úplně na ta nejtajnější místa. Víš, tam, kde je nepořádek a možná pavučiny, možná neutřený prach, ale je to to místo, kde se člověk cítí nejlíp.
1: No, já jsem zamýšlela natočit desku. Nebo později už jsme zamýšleli s Martinem, protože samozřejmě jsme se do toho dělali. Myslím, že ta deska by nevznikla, kdyby nebyl Martin, protože ten v nějakým období, já jsem to už říkala všude možně jinde, že takovým zásadním impulzem k natočení přišla informace o tom, že jsem podruhé těhotná a říkala jsem si, no tak s tím jedním dítem je to docela náročný, ale se dvěma to už nezvládnu vůbec nic. Na to už pak mít nějakou nástavu takovýhle charakteru. Takže Martin řekl, no tak chceš to natočit, nebo to ne? Já říkám, jo, chci to natočit. No tak dobrý, tak jsme na tom tak prostě udělal takový jako rázný krok a během jednoho odpoledne jsme prostě udělali finální rozhodnutí s kým a jak, kde a obvolali jsme to a všechny termíny zaklapli, takže byla to taková jako velká dobrodružná cesta. Jestli jsme to takhle zamýšleli, no zamýšleli jsme to vlastně, to tak prostě postupně se vznikalo nebo začalo vznikat a ty písničky vznikly předtím, než jsme teda, už byly napsané ty písničky, už existovaly, tak jsme je pak dál posouvali do nějakých jiných forem.
0: Jedna z pro mě velice silných písniček na té desce je píseň o domově. Co nebo kdo je pro tebe domov?
1: Domov je pro mě místo, kde mám svoje nejbližší, které mám ráda. Domov je místo, kde se cítím dobře a to, že se cítím dobře, v sobě nese právě to, že s těmi svými blízkými dokážeme utvořit nějaký klidný přístav. No, já vždycky myslím na to, co měla Ida Kellerová v názvu alba, že My home is where I am. A možná to tak trošičku pro nás platí, že vlastně tím, že tak trochu jsme kočovníci a máme v současné době dvě bydliště, tak se spíš snažíme utvářet ten domov opravdu v tím přítomném, co prostě v ten moment žijeme.
0: Ty se smála tomu klidnému přístavu, protože váš klidný přístav je takový pulzující díky holčičkám, viď?
1: Ano, je hodně pulzující, no. Ale vlastně je všechno v pořádku, takže to k tomu patří a my jenom vždycky se musíme schladit nějakou studenou sprchou a říct si, že vlastně teď to je veliký štěstí, že můžeme pulzovat.
0: Když už tady tak narážím na tvoji desku, jeden z textů, který mě nejvíc vzal za srdce, je v písni Milá, s ním okouzelné něze, v níž jednou dozraji. On se ten verš vlastně dá vykládat dvěma způsoby, protože je to buď, že se staneš součástí nějaké kouzelné něhy a díky tomu dozraješ, anebo naopak, že ty se staneš tou kouzelnou něhou. Ale v obou případech je to otázka, která je úplně jasná a směřuje k tomu, co bude potom, co bude po smrti, protože tak to na mě aspoň působí.
1: To nikdo nevíme, ale věříme. Věříme, že bude dobře a že se všichni shledáme a že to nějak všechno pochopíme. s nějakýho nadhledu.
0: Co se těšíš, že pochopíš? Co je to, co ti teď tady chybí a doufáš, že jednou ti to dojde?
1: Já myslím, že nějak všichni hledáme smysl toho všeho. Já nevím, jestli nám to vlastně dojde, nebo nám, že mělo by nám to snad docházet nějak průběžně, že jo? Člověk má pocit, že... Ale asi to vychází vždycky z nějaké takové, že člověk upadne do nějaké trudomyslnosti a odklání se od nějaké pokory a od toho rozčiluje se a já nevím, co hněvá se a co všechno. A říká si, no tak proč vlastně to dělám, tyhle věci, k čemu? Ale k tomu jsme se narodili, abychom ty věci dělali, že? Tak to mám pocit, že to je naše cesta, nebo je Tak to vnímám, že někdo nám tady ten život dal a my ho máme teďka žít a máme ho s ním nakládat, jak nejlépe umíme, a že jsme všichni dostali nějaké talenty a ty bychom měli rozvíjet a nějak ten svět vylepšovat. Nevím.
0: Je tam někdo, kdo nám dal život? Bůh? Je Bůh?
1: V mém životě je. Pro mě ano. Teďka s těma dětma, tak to jsem vnímala jako takový velký znamení nebo uvědomění si toho, co je pro mě v životě Bůh a co je zázrak a tak.
0: Čím se to pojí s dětmi? Uměla bys to popsat?
1: Asi největší jako zásadní moment je ten akt toho zrození, že vlastně z něčeho, co sotva vidíme pod mikroskopem, prostě vznikne život, který se má k světu, který tady chce být a chce se rozvíjet. A jak se to mohlo vlastně stát, co to je obrovský zázrak. A to i to dítě, jak se rodí a jak jde ven a co se pak děje, ty momenty, to prostě je velký tajemství a mám pocit, že to bylo jako pro mě takový ještě jako další zpevnění nebo zhmotnění toho, co v životě považuji za Boha a za velký zázrak a zároveň tajemství.
0: Tak já budu odvážná. Když je Bůh, kdo je pro tebe Ježíš, Maruško?
1: Láska. Ježíš je pro mě postava, díky které se dovídáme o tom, co je nekonečná a všeobjímající láska. Mám pocit, že to, když člověk prochází evangeliem nebo v různých obdobích ročních během svátku, na který se připravuje, tak vlastně mi z toho nevychází nic jiného, než že láska. A že to je velká inspirace pro nás, pro všechny.
0: Jak to, že to jako lidi někdy míjíme? Víš, když tě poslouchám, tak mi přijde, že Bůh, Ježíš jsou úplně přirozenou součástí života, že to vlastně nejde minout. A přitom, když se dívám kolem sebe, tak vidím spoustu lidí, kteří to míjejí a vždycky si říkám, to je přece takový poklad, kdyby ho měli, ten život by byl úplně jiný. Dá se to nějak zprostředkovat?
1: Já myslím, že asi ne. Myslím, že ne, že vlastně to člověk buď se narodí do prostředí, který ho v tom nějakým způsobem vychovává, ale ještě to neznamená, že vlastně bude Ducha Svatého, teďka jsou svátky, Svaté Trojice, vnímat, ale že vlastně ke každému člověku asi to musí nějak přijít. A myslím, že to prostředí nebo to, kde žijeme, v jaké žijeme zemi a prostředí, že je vlastně tak jako definovaný tím, že chceme se zabývat jenom těma měřitelnýma věcma a že nás teďka hodně zajímá jenom, co se dá zvážit, změřit, spočítat a že prostor pro to chvění, který je okolo, nějak nezbývá. A navíc ještě je to všechno, celá ta doba je strašně rychlá, odehrává se někde ve virtuálním světě. Mám pocit, že dneska jsem si tak přemýšlela nad tím, když jsem stříhala černý bez, že by se mě někdo mohl ptát, proč to děláš? A já bych mu řekla, no jo, vlastně jo, proč to dělám? Teď si to přece můžu pořídit a můžu si tam koupit, protože dneska je všechno možný. A tak jsem si říkala, no, jako můžu to všechno udělat a vlastně bude to v pořádku, protože tím podpořím někoho, kdo má například sklon k tomu a talent k tomu sbírat byliny a podpořím toho, kdo ty byliny dává do sáčku a toho, kdo vyrobí pro ně etiketu a toho, kdo zaveze do obchodu a kdo z toho obchodě je prodává a tak dále. A bude to všechno v pořádku, protože se všichni vzájemně podpoříme, jenomže teď jsem zase odešla od té podstaty. Ale že nám tak zkrátka chybí se nějak jako usebrat a pojmout ty věci jako nějak komplexněji, že vlastně to, že já sbírám někde černý bez, je součástí toho, že prostě budu dělat něco, co mě obohatí nějakým jiným, že se zkrátka u toho zastavím a popřemýšlím si, tak asi spíš.

0: Ty jsi říkala, jaká výhoda je vyrůst v rodině, která člověku předává víru a vede ho tou cestou. Zároveň jsou lidi, kteří se zprávou o Bohu potkají až v dospělosti. V čem vidíš výhodu toho, že jsi vyrůstala v té rodině, která tě tímhle způsobem formovala?
1: Výhodu vidím v tom, že mám nějaký, že jsem získala nějaký stavební kámen. Že jsme tak ten rok, já to pořád opakuju, ale že ten rok prostě byl rozdělený i podle toho liturgického roku, že prostě člověk se připravuje na jeden svátek, pak na další svátek a že vlastně je toho tak součástí, že ten život žijeme podle desatera, že myslíme na to, že některé věci zkrátka bychom měli dělat trošku líp a vlastně je to taková nějaká kontinuální práce nebo jenom nebo vedení. Ale zároveň já jsem měla nějakou krizi v podstatě toho všeho, že jsem měla pocit, že jsem jako takhle vychovaná, ale že ten život, ta opravdová víra ve mně je taková někde jakože na spodu, že někde skomírá, že vlastně si nejsem jistá, jestli to tak mám i já, že to tak sice žiju, je to součástí nějakého mýho života, ale zároveň si nejsem jistá, jestli to tak hoří a jestli to hoří a potom v podstatě lidi, kteří se setkají s Bohem, aniž by tuhle tu výchovu předtím měli, tak pro ně je to takový, jako to setkání mnohem jiskřivější, je mnohem intenzivnější, jsou mnohem víc zapálení, jsou prostě lační a když se člověk prostě zkrátka zamiluje, tak úplně to z nich čiší a je to hodně osvěžující se s takovýma lidma taky setkat. Takže možná výhoda je v něčem jenom v nějakým tom rituálu, který je stavební a může se k němu člověk jako zpátky navracet, když přijde nějaká situace, která je hůř uchopitelná, tak v ní může najít nějakou sílu a tak asi to je asi jediná výhoda.
0: Zároveň, když to tak popisovala, říkala, že jsi nějakou chvíli nebyla jistá, jestli to v tobě ta víra tolik hoří, znamenalo to, že zároveň jsi to musela nějak reflektovat a pak se rozhodnout, že teda chceš, aby víra byla nějakým způsobem součástí tvého života, chápu to dobře?
1: No, spíš jsem potřebovala to oživit nějak. Takže, nebo ono to vždycky je, myslím, že v součinnosti s tím, kdy člověk se trochu jako odkloní a trochu na ten svůj duchovní svět pozapomene a začne se prostě, já nevím, tíží ho nějaký věci a místo toho, aby v tom duchovnu hledal sílu, tak se vlastně odkloní, protože možná na to nemá sílu, nebo možná se potkává najednou s někým jiným, kdo třeba funguje na nějakých jiných principech, že se vlastně od toho svýho, jako, že se i sám sebe zradí možná, je to něco takového. A myslím, že spousta lidí a ty pochybnosti, že ty vlastně jsou součástí toho celého balíčku, takže když tady ty pochybnosti přijdou, tak potom je potřeba teda to nějak vyhodnotit a říct si, co teda vlastně, jak budeme pokračovat dál. A já jsem to vyřešila, já jsem přestěhovala do Prahy a byla jsem tam sama a nikoho jsem tam neznala a říkala jsem, tak já vlastně, co já tady budu teďka dělat, tak kam já půjdu, že jo, tak samozřejmě první, co mě napadlo, já musím jít někam do kostela. Tak jsem rovnou začala chodit k Salvátorovi do akademické farnosti a tam jsem se tak jako porozhlídla a několik let mě trvalo, než jsem říkala, tak já si možná si ten křest obnovím a půjdu k biřmování a vlastně celý jsem to začala na tom pracovat trošku jinak. No.
0: Co živí tvůj duchovní svět? Co živí tvou naději?
1: Asi dobro, když vidím, že se děje, musím si taky o tom číst a musím o tom meditovat. Pokud se to týká jenom mě osobně, tak si vlastně jenom všímám takových těch malých věcí, že je hrozně hezký, že teď tady plápla svíčka, že to je vlastně, je to, že tady jsme spolu, že to je prostě vzácná chvíle a že to není jen tak a že na stromě nám vyrostly třešně a byly výborný. A spíš takových malých věcí se snažím si všímat a ty mě jako pomáhají v tomhle tomto jako ještě upevňovat a pak když si přečtu nějaký text někoho, kdo umí o těchto věcech se vyjadřovat trošičku líp než já, tak v tom to všechno je soubor toho upevňování.
0: Já jsem se ptala, kdo je pro tebe Ježíš, tak úplně poslední otázku, tam takový kalibr, jo? To je moje oblíbená. Kdo je pro tebe Bůh? Jak bys ho popsala?
1: Hybatel. To je hrozně těžká otázka vlastně, protože kdo je pro mě Bůh? No asi je to energie, kterou bychom se měli a chtěli stávat, si myslím. S dědečkem a s fou sama na obláčku, to jsem už vzdala dávno. Takže já o tom hodně o tom přemýšlím a myslím, že o tom přemýšlí teda všichni, ale Ježíš je láska, Bůh je prostě to, co je nad tím a to, co nás, to Bůh je ten, komu odevzdáváme sebe a odevzdáváme nějaké svoje starosti, ale i ty hezké věci a svěřujeme se a věříme, že ten Boží plán, že máme nějaký svůj, že je nám dal nějaký Boží plán a v momentě, kdy se můžeme na to spolehnout, takže je nám hrozně dobře vlastně, že je nám klidně a že se vlastně nemusíme tady ty vrásky pak vyhlazovat, protože ono jich je míň.
0: Božko, moc děkuji, že naplňuješ Boží plán pro svůj život a tak krásně zpíváš, tak ať se ti to i dál daří. Vlastně dnešního zákoutí byla zpěvačka Marie Putnerová. Moc děkuji.
1: Já moc krát děkuji za pozvání, Lucie, a těším se, že se teď budeme vídat častěji.
0: Je, to bych byla úplně ráda. Loučí se i Lucie Endlichrová, díky, že jste se doposlouchali až sem. Těším se na setkání u dalšího vydání tohoto pořadu. Naslyšenou.

O svém hledání cesty životem i cesty víry mluvila v zákoutí zpěvačka Marie Putnerová. Reprízu si můžete naladit v sobotu ve 23 hodin a 15 minut. No a premiéra bude už v neděli v 18.30 a téma bude Přemýšlím, co bude před smrtí.

0: Neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
1: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
2: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
3: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
4: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
5: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
6: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
7: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví a u poslechu vítá Milan Remeš. Během srpnových týdnů si připomínáme svědectví z archívu a dnes uslyšíme příběh Marcely Hruškové, které se doptávala Lída Matušková. Přeji vám hezký poslech.
8: Jednou v životě jsem přemýšlela o tom, co to vlastně je láska, a až potom později v životě jsem poznala, že Bůh je láska. A jak jsem k tomu přišla? Jmenuji se Marcela Hrušková a pocházím z nevěřící rodiny. A když jsem byla malá, tak jsem s babičkou chodívala občas do kostela, ale potom, když byla to vlastně prababička, tak když ta prababička umřela, tak pro mě to všechno skončilo a v době dospívání už jsem byla vlastně nevěřící a Boha jsem neznala. A potom jsem studovala na střední škole, kde mi to docela šlo, a proto jsem šla potom na vysokou školu a tam jsem chodila kratší dobu s klukem, který se pak se mnou rozešel, a já jsem se s tím dlouho nemohla vypořádat, bylo to hodně těžké a bojovala jsem s depresema a to bylo těžké životní období. A potom jednou jsem na nástěnce na kolejích viděla letáček, který zval na English Camp, a protože jsem studovala anglický jazyk, tak jsem se rozhodla, že na ten English Camp pojedu, abych si zdokonalila angličtinu. A tady ten tábor pořádalo vlastně vysokoškolské křesťanské hnutí a přijeli američtí rodilí mluvčí, kteří tam učili angličtinu, a byli to taky věřící lidé, kteří na tom pobytu i mluvili o své víře. A já jsem vlastně poprvé v životě od nich slyšela, že Ježíš umíral na kříži i za mě a za moje viny. A oni mi tam nakreslili takový obrázek, kdy na jedné straně byl Bůh Otec, na druhé straně člověk, a mezi tím Bohem a člověkem je obrovská propast, kterou způsobuje ten náš hřích a ty naše viny. A že jediná cesta, jak se dostat zpátky do vztahu s živým Bohem, je skrze oběť Pána Ježíše na kříži. Mě to hodně zaujalo a také mě oslovil jeden verš z Bible. Bylo to ze Zjevení Janova a ten verš byl: hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, budu s ním večeřet a on se mnou. A mě se to dotklo a já jsem potom o tom přemýšlela a modlila se. A potom jsem zažila i takovou věc, že večer, když byl táborák, tak vedle mě seděl takový kluk a držel v ruce kámen a já jsem cítila, že bych ho o ten kámen měla požádat, a měla jsem i velký strach, ale nakonec jsem tu odvahu našla. Do dneška ten kámen mám doma a je pro mě symbolem toho rozhodnutí pro Krista. A zažila jsem v srdci takovou lásku a pokoj. A vlastně tenhle pobyt na tom táboře pro mě znamenal tu životní změnu, že od té doby jsem vlastně věřící, chodím mezi věřící přátelé do církve. Bůh mi dal věřícího manžela a dvě děti a jsem za to moc vděčná, ale v mém křesťanském životě nepřichází jenom radosti, A není to vždycky jenom jednoduché, přichází různé nemoci a trápení.

0: Když jste popisovala ten obrázek propasti jednoho břehu, na kterém je člověk, na druhé straně je Bůh, co ve vašem případě znamenalo tu propast? Cítila jste, že jste daleko od Boha? Jak to člověk pociťuje?
1: Já jsem vlastně nad tím, na tom táboře přemýšlela a uvědomovala jsem si ty špatné věci, co jsem dělala, a nebylo to pro mě moc těžké přijmout, jakože mám ty viny, takže tady ta věc asi pro mě nebyla obtížná přijmout, že jsem hříšná, že dělám špatné věci.
0: Považovala jste ty svoje viny za tak zásadní? Dost lidí si řekne tak, ale to dělají všichni a dělají mnohem horší věci.
1: Já jsem asi v té době nějak o tom víc nepřemýšlela, ale později, když jsem jako už delší dobu byla věřící, tak jsem si to uvědomila, jakože kolik těch špatných věcí v mém životě bylo, i když jsem si to třeba ze začátku moc neuvědomovala, tak zpětně to vidím.
0: Na začátku jste nám slíbila, že se dozvíme o tom, že Bůh je láska. V jakém smyslu? Jak to promluvilo v těch prvních chvílích a jak to mluví teď?
1: Tak v těch prvních chvílích to bylo hodně u mě i pocitové, že jsem zažila takový obrovský pokoj a lásku v srdci. A teď někdy, když už jsem delší dobu na té cestě, tak i když třeba přichází nějaké těžké věci, tak se snažím důvěřovat Božímu slovu, kde je to jasně řečeno, že neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný, a že nás miluje ještě, když jsme byli hříšní. A spousta takových veršů, nebo my milujeme, protože napřed Bůh miloval nás. Takže teď už často, jak kdyby svou vůli se rozhoduju tomu věřit, i když třeba někdy ty pocity takové nejsou, nebo zažívám nějaké těžkosti, tak snažím se tomu věřit i v těch těžkých chvílích, protože věřím, že v Biblii je pravda a že Bůh je milující. A myslím si, že je to někdy pro mě těžké, že si nesu nějaká zranění třeba z dřívější doby v srdci a že třeba někdy nevidím Boha takového, jako ve skutečnosti je, jako milujícího, ale Pán Bůh mě to učí a učím se mu více důvěřovat.
0: Zmínila jste, že v těžkých chvílích Pán Bůh podpírá, což nahrává těm častým námitkám, že víra je taková berlička, která pomáhá těm, kteří jsou slabí, a ti, kteří to dobře zvládají, tak víru nepotřebují. Jak to funguje u vás?
1: Já osobně si připadám slabá a já potřebuju někoho, kdo by mi pomáhal a podpíral mě. Možná, že si tak lidi někteří nepřipadají. No, asi tak.
0: Zkuste mi popsat, co ta podpora v praxi znamená. Znamená to, že za vás vyřeší věci? Kolik zodpovědnosti máte vzít vy a kolik je na Bohu?
1: Tak já myslím, že Bůh nechává zodpovědnost na lidech. Ale ta podpora pro mě znamená, že třeba když někdy přichází nějaké slabosti nebo zkoušky, tak třeba přichází do mysli chvály Bohu, což mi dává takovou oporu, jakože Bůh je v tom se mnou, tak třeba tady tohle. A nebo tu podporu vnímám i skrze druhé lidi, že třeba zrovna když něco potřebuju, tak mám přátelé, kteří se se mnou můžou modlit, nebo za kterýma můžu jít a být k ním otevřená, co prožívám, že se vzájemně můžeme podpírat.
0: Jaké to je žít jako věřící rodina?
1: Věřící rodina, za to jsem moc vděčná, protože ze začátku, jak jsem říkala, jak se ten kluk se mnou rozešel, tak to bylo moc těžké a já jsem si v té chvíli vůbec nedovedla představit, že je to vlastně pro mě dobré, a pak mi Pán Bůh dal věřícího manžela a věřím, že je to Boží plán, aby člověk, když je věřící, tak aby měl věřícího partnera. Není to vždycky lehké a hned na začátku i manželství bylo nějaké období, kdy jsme se tak zžívali a byly i nějaké konflikty. Jsme spolu už vlastně 11 let a myslím si, že nás Pán Bůh spojuje, že je to spíš lepší, než to bylo na začátku. A jsem za to vděčná, že třeba máme dvě děti, tak můžeme se večer společně všichni jako rodina modlit a vzájemně se nějak povzbuzovat, a věřím, že je to Bůh, který nám pomáhá třeba přejít i nějaké těžkosti.
0: Křesťanský život se stává z četby písma, o Bibli jste mluvila, a další ta složka je modlitba. Čím pro vás je modlitba?
1: Modlitba, beru to jako potřebu dýchat. Je to pro mě důležité každý den. Už ať je to třeba v radosti chvála, anebo v těžkostech prosba o pomoc. Jsem vděčná, že je tu někdo, kdo mi rozumí, a když si ještě předtím, než jsem uvěřila, tak si pamatuju, v těch depresích jsem měla takové přesvědčení, že prožívám ty těžkosti a že je strašně dobře, že nikdo neví, co prožívám, a držela jsem si to tak pro sebe a nechtěla jsem to nikomu říct. A teď po tom uvěření mě tak povzbuzuje, že Bůh ví všechno, že ví každou moji myšlenku, že On mě stvořil, že On ví, vidí do mého srdce a ví, jaká jsem, a rozumí mi. Takže věřím, že v té modlitbě se můžu obracet k Bohu, který o mě všechno ví.

Doznělo vyprávění Marcely Hruškové, která během let přemýšlení o tom, co je láska, přišla na to, že Bůh je láska. Odpověděla na výzvu Ježíše Krista z biblického verše z knihy Zjevení: Hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, budu s ním večeřet a on se mnou, a nechala ho vstoupit do svého života. Tato výzva zní stále a Pán Ježíš se svým smířením a láskou může vstoupit do života každého člověka, který mu otevře své srdce. Jsme rádi, že jste dnešní příběh poslouchali s námi, a pokud byste se i vy chtěli o Bohu dozvědět více, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Pro dnešek se s vámi z Rádia 7 loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Vítám vás u pořadu Překročit hranice, kde právě začínáme novou sérii Cesta, protože cesta je někdy stejně důležitá jako cíl. My všichni jsme na cestě životem a v příštích 4 týdnech si povíme, jak si tuto cestu můžeme užít. Dnešní první část má název Nikdy nejdeš sám. Doufám, že tento díl bude pro vás užitečný. Patřím mezi cílevědomé cestovatele. To je asi těžko překvapení pro ty, kteří mě osobně znají. Cestování většinou vnímám jako nezbytný proces k dosažení cíle, to znamená, není až tak důležité, jak a kudy se tam dostanu, ale hlavně, abych už tam byl. Patří to k mé přirozenosti člověka zaměřenou na výkon a cíl. Ale naštěstí nejsou všichni jako já. Ve skutečnosti jsem vždycky záviděl těm, kteří si užívají cestu pro cestu samotnou. Zdá se, že mají z cestování větší potěšení než lidé jako já, co chtějí být v cíli vždy nejdříve. Ovšem s věkem se člověk mění a já nyní zjišťuji, že cestování samotné má něco do sebe. V letě jsem byl s rodinou na několikadenní dovolené ve Švýcarsku. Jeli jsme s manželkou do městečka Svatý Mořic, o kterém jsme slyšeli, ale vůbec jsme nevěděli, jak to tam vypadá. Když už jsme byli dlouho na cestě v serpentínách a zatáčkách všeho druhu, najednou se před námi vylouplo naprosto úchvatné údolí s průzračnou vodou lemované 3000 okolo a s městem v pozadí. Prostě nádhera. V takových chvílích si uvědomíte, že samotné cestování má něco do sebe. Ovšem, že jsme zastavili a kochali se výhledem, bylo to úchvatné. Kdybychom ovšem chtěli být v cíli za každou cenu co nejdříve, pak bychom tuto nádheru zcela dozajisté minuli. Lidé to mají takto spojené s lezením po horách. Sám nejsem horolezec, ale četl jsem různé rozhovory s nimi a na tradiční otázku, co je vlastně na lezení tak láká, říkají obvykle 2 věci. Snahu pokořit horu tím, že na ní vylezu, a pak ten výhled z hory. Ale výhled by se přece dal zařídit i jinak. Můžete se třeba nechat vyvést lanovkou nebo vrtulníkem. Myslím ovšem, že to, co horolezci mají na mysli, je ten první okamžik výhledu, kdy se po dlouhém a nebezpečném výkonu před vámi najednou objeví úchvatná scenérie, která vám vyrazí dech. Ten okamžik stojí za to. Víte, někdy ale naším životem procházíme, či spíše probíháme tak rychle, že nikdy podobnou scenérii nezachytíme. Jedeme prostě rychle, znáte to. Jedete autem a řídíte. Váš spolujezdec najednou vydechne, koukni na to. Ale protože vy řídíte a nemůžete se jen tak dívat okolo a zároveň jedete rychle, okamžiku, kdy se podíváte od volantu, už tam nic není. Jak často ovšem zažíváme podobné věci i v jiných oblastech života. Ve filmu Obchodník ze smrti je scéna, kdy hlavní postava filmu se raduje u zpráv, že padl komunismus v jeho rodné zemi a raduje se, především s vyhlídkou na svůj biznis, on prodával zbraně, natolik, že neslyší a odbude svou ženu, která mu právě přišla říct, že jeho syn právě poprvé promluvil. Je to scéna, při které si uvědomíte, jak vás může rychlost vlastního života pohltit natolik, že nevidíte krásy a momenty života okolo vás. On totiž je náš život jako cesta, která ubíhá okolo nás. A na neštěstí my někdy tolik spěcháme do cíle za lepším životním partnerem, za lepší prací, za více penězi, za lepší církvi, za cokoliv lepšího, novějšího a kvalitnějšího, že jsme se zkrátka přestali radovat z věcí okolo nás, které nám přijdou obyčejné, ale nakonec si je pamatujeme nejvíce. Zkuste se na chvíli zamyslet, co si pamatujete ze svých cest s vaší rodinou nejvíce. Pamatujete si nejvíce, jaký dárek jste si koupili, nebo kolik památek jste stihli? Pokud jste jako moje rodina, nejvíce si budete vyprávět ty obyčejné příhody, jako když jste se třeba ztratili, nebo nemohli najít záchod, nebo když jste se s celou rodinou pořádně nad něčím zasmáli. V uvozovkách obyčejné příběhy se totiž do naší paměti vrývají nejlépe, protože právě oni tvoří náš život. Ve skutečnosti to nejsou obyčejné příběhy. Jsou to momenty, které nás přesvědčují, že cesta je někdy stejně důležitá jako cíl. Dávám ještě jeden příklad. Dnešní doba je charakterizována internetem. Lidé skrze něj komunikují, učí se, nakupují, baví se. ale také dokonce žijí paralelní život třeba na, jako na serveru Second Life, kde dokážou vydělávat velice reálné peníze. Někdy se zdá, kvůli všem těmhle věcem, že internet lidi spíše odcizuje. Ale řekněte to Petru Oakleymu z britského Leicesteru. 80-letý Peter Oakley je vdovec z Leicesteru, který si domů pořídil webovou kameru. Sedl si před ní a začal vyprávět, co zažil. Záznamy zveřejnil na internetovém serveru YouTube. To jsou stránky, na které lidé z celého světa posílají své amatérské videofilmy. Úspěch se posuzuje podle toho, kolik jiných lidí svým snímkem zaujmou, tedy kolik se jich na něj dívá. YouTube sledují především mladí, takže mezi nahrávkami převažují legrácky všeho druhu. A teď pozor. Povídání si během týdne stáhlo více než 1 000 000 uživatelů. Znamená to, že naprosto neznámý důchodce, který jen sedí a mluví tichým hlasem, se stal nejzajímavější osobností serveru. Jen pro srovnání, fanoušci YouTube zveřejňují průměrně přes 30 000 klipů denně, že se internetoví surfaři přesto budou vracet k povídání neznámého důchodce, by netypoval naprosto nikdo. Teď mu píšou stovky lidí věci jako například: nemám dědečka, ale přál bych si takového, jako jste vy. Stačilo pár týdnů a Peter Oak je celebritou. Vypráví o tom, jak se v Leicesteru žilo po válce, jak jako mladý toužil po motorce. Popisuje, jaké to je, když se člověk cítí starý a žije sám. Není závratně vtipný ani se nesnaží dojmout. Jeho zážitky nejsou mimořádně dobrodružné. Přesto si na celém světě lidé sedají k počítačům a pouštějí si jeho vyprávění. Dívají se na něj, poslouchají a mají pocit, že je nedělní podvečer, jim je 10 a sedí u svého dědečka na klíně. Co lidi na panu Oakleym vidí? Naslouchají jeho příběhům. Naslouchají mu proto, že cesta bývá někdy velmi zajímavá, i když na první pohled se zdá obyčejná. A také ukazuje na to, že mnohým z nás by právě toho zastavení a naslouchání příběhům. Vždyť jestli měli všechny kultury a civilizace v historii něco společného, bylo to právě vyprávění a přenos příběhů. Asi vás nepřekvapím tím, že řeknu, že také vztah s Bohem je cesta. Někdy si Kristovi následovníci mylně myslí, že je to hlavně o destinaci, je to o tom, jak se dostat do nebe. Z toho pak pramení evangelizace strašením, která lidem říká, že se musíš rozhodnout pro Boha dnes, protože jinak tě může srazit auto a ty skončíš v pekle. Ale problém v evangelizaci strašením je v tom, že se sice dostaneš do destinace, když to teda poslechneš, ale cestu si určitě neužiješ, protože žiješ ve strachu. Ne, křesťanství je mnohem více než destinace. Vždyť původní název křesťanství nebylo křesťanství, neboli ti, kteří jsou jako ten Kristus, tedy Kristovci, z čehož se pak vyvinulo slovo křesťané, ale úplně něco jiného. Původní název církve byl cesta, jak vypráví apoštol Pavel v knize Skutků. Při obhajobě před židovskou velradou tam říká: já jsem Žid, narozený v Tarsu v Kilikii, avšak vychovaný v tomto městě. U nohou Gamalielových jsem byl přesně vyučen otcovskému zákonu a horil jsem pro Boha jako dnes vy všichni. A pronásledoval jsem tu cestu, tím myslí církev, pronásledoval jsem tu cestu až na smrt. Muže i ženy jsem spoutával a dával do vězení, jak mi může dosvědčit i velekněz a všichni starší. První křesťané si říkali ta cesta, protože vycházejí z Ježíšových slov, kdy on říká, že já jsem ta cesta, pravda i život a nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Ale zároveň tím vyjadřovali jednu další důležitou věc, totiž, že víra v Boha je proces a ne událost. Co to přesně znamená? Znamená to, že každý z nás je někde na své cestě životem a vědomně nebo nevědomně se vymezuje vůči Bohu. Někteří lidé s Boží existenci bojovali vědomně, jako třeba ranní komunisté. Jiní chtějí jen zaplnit v sobě prázdnotu, kterou cítí, ale neví, odkud pramení. Ve skutečnosti se dá říct, že Bůh je v centru každého života a každý člověk je na cestě k němu nebo od něj, ať už vědomně nebo ne. A svým způsobem nezáleží tolik na tom, kde právě se nacházíme na své cestě vůči Bohu. Mnohem více záleží, kam směřujeme. Zda k Bohu nebo od něj. My někdy definujeme víru jako událost, říkáme uvěřil jsem, ale když se podíváme podrobně, vidíme, že ve skutečnosti se naše víra skládá z mnoha malých kroků poznávání, obdivu, pochopení, rozhodnutí a potvrzování. Bylo by velkým ochuzením našeho života a našeho křesťanství, kdybychom se tak soustředili na cíl, kterým je nebe, že bychom si vůbec neužili cestu, to jest život, který žijeme. Vždyť to, co z našeho života dělá krásný život, je cesta a způsob, jak po ní jdeme. A o tom si více povíme v příštích 3 týdnech. Dnes bych ovšem na závěr chtěl vypíchnout jednu důležitou pravdu, na kterou při naší cestě tolik zapomínáme. Totiž, že nikdy nejdeme sami. Autor knihy Židům napsal moc zajímavý verš ve 12. kapitole od 1. do 3. verše. On tam říká, proto i my, když nás obklopuje tak velký oblak svědků, odložme každou přítěž i hřích, do kterého se člověk snadno zaplete a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Říká tady, že nás obklopuje zástup svědků. Kdo to je? Jsou to ti, o kterých se píše v předchozí kapitole starozákonní hrdinové víry, kteří svůj boj doběhli dobře. A co on o nich říká? Že nás pozorují a pozbuzují nás. Pozbuzují nás svým příkladem, o kterém čteme v jejich příbězích ve Starém zákoně. A pozbuzují nás, abychom svou cestu běželi upřední k autoru naší víry. On pak pokračuje v Bibli dál a říká, vzhlížejme k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnuv hanbou a sedí po pravici Božího trůnu. Pomyslete na toho, který snesl od hříšníku proti sobě takový odpor, ať neochabujete a nezemdlíte ve svých duších. Autor tohoto dopisu, pravděpodobně to byl Apolos, věděl, jak je jednoduché náš závod vzdát. Jak je jednoduché vzdát to těsně pod vrcholem, ztratit sílu, propadnout hříchu, být odrazen. A proto říká, nezapomeň, že i když se ti zdá, že běžíš na ovalu sám, ve skutečnosti jsou tu tribuny svědků, kteří tě pozbuzují a k tomu tě v cíli čeká autor a tvůrce tvé víry Ježíš, který sám překonal na své cestě těžkosti. On ti dá sílu, abys neochabl a nezemdl ve své duši. Tvůj život je cesta, ale s Ježíšem a zástupkem svědků okolo sebe na ní nikdy nejsi sám. A to stojí za to, nemyslíte? Naše cesta je totiž stejně tak důležitá jako náš cíl. Příští týden si z naší série Cesta povíme něco o tom, kam vlastně směřujeme. Zatím vám přeji pěkný týden a naslyšenou zase příště u poslechu Překročit hranice.

Milí posluchači, pro tuto chvíli se loučím a moderátorské křeslo převezme od 6. hodiny ranní jiný moderátor. Přeji vám, ať už jdete teprve spát, nebo jste se vzbudili a naladili Rádio 7, aby vás provázela Boží blízkost a aby vám Bůh dnes daroval pokoj, tak jak se zpívá v následující písni od kapely Souznění. S přáním pokojného dne se loučí Kristýna.

cesta k Bohu Otci, ke smíření a novému životu. A zve na tuto cestu každého z nás. Jaká bude ta naše odpověď? Programovou náplň ranního vysílání představí přehled pořadů.

Do nového dne vykročme s tichým časem a modlitebním zastavením ve 7:15. Manželství ustanovil Bůh, abychom měli prostor poznávat druhého člověka. Nevždy je ale cesta za životním partnerem ideální a musíme hledat, abychom nalezli. Další zastavení ze série Poslechnu přináší Jaroslav Voda po 7:45. O možné spolupráci rodiny a církve na vytváření prostoru pro víru příští generace uslyšíme v ranním telefonátu o 7:30. Svobodná vůle definuje člověka a je podmínkou pro lásku. Více o svobodě i lásce zazní v další části relace Bible Guide, kterou naladíte v 8 hodin. Být stále napříjmu a ve spojení je velmi lákavé a často příjemné. Člověk má miliony informací a spoustu lidí doslova na uchu. Mnozí máme malé špunty v uších skoro neustále. Jenže všechno na světě má dvě strany. Podle průzkumu stoupá počet lidí, kteří se cítí sami a opuštění. To je zvláštní rovnice. Obrovské komunikační příležitosti kontra opuštěnost. A ještě důležitější je rovina komunikace s Bohem. Jak v tom všem nepřeslechnout ten jemný a tichý hlas Boží? O tom všem bude řeč v pořadu Klika Petra Hůště. Poslouchejte od 8:30.

O svém neobvyklém dětství bude vyprávět svou americkou angličtinou host pořadu Life Plus. Rozhovor rozhlasové lektorky Elsy a její přítelkyně Kate procvičí vaše konverzační dovednosti. Od 9:30. Srpnové díly pořadu Řeka života se vydávají za příběhem českých překladů Bible v průběhu dějin. Druhé setkání Kateřiny Hodecové s církevním historikem Jiřím Sladkým začíná v 10 hodin. Budete-li trávit středeční ráno s námi, budeme jenom rádi. Ať se vám dobře poslouchá.

Evangelista Matouš zaznamenal ve svém spisu několik situací, zvláště od 21. kapitoly do té 24., kdy se Ježíš setkával v konfrontaci s různými náboženskými, nábožensko-politickými či politickými elitami. A ta konfrontace nabízí mnoho rozhovorů a také zvláštnosti, kdy padají otázky, někdy přichází protiotázky a někdy se dostane i na odpovědi. V té první části tichého času bych rád četl z Matoušova evangelia 22. kapitoly od 34. verše. Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel Saduceje, sešli se spolu. Jeden z nich, znalec zákona, se pak zeptal, aby ho vyzkoušel. Mistře, které je největší přikázání v zákoně? Ježíš mu řekl, miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. V těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. A když už se farizeové sešli, Ježíš se jich zeptal. Co si myslíte o Mesiáši? Čí je to syn? Davidův, odpověděli. Na to jim řekl, jak ho tedy David může v duchu nazývat pánem? Říká přece, Hospodin řekl mému pánu, seď po mé pravici, než ti tvé nepřátelé k nohám položím. Když ho tedy David nazývá pánem, jak to může být jeho syn? A nikdo mu nedokázal odpovědět ani slovo. Od toho dne se ho už nikdo neodvážil na nic zeptat. Farizeové přichází, mají další otázku, kterou Pána Ježíše pokouší, a v tomto případě Pán Ježíš dává odpověď. A když už se farizeové sešli, Ježíš se jich také zeptal. To mě přivedlo k přemýšlení nad tím, zda sám Ježíš dostal někdy od náboženských elit na svou otázku okamžitou protiotázku. Protože tak to rád dělal Ježíš v různých rozhovorech, nejen konfrontacích. V textu 4 kanonických evangelií pravděpodobně nenajdeme ani jeden případ, kdyby farizeové, saduceové nebo velekněží na Ježíšovu přímou teologickou otázku reagovali okamžitou útočnou protiotázkou v rabínském stylu. Existuje však jedna výjimka, kdy na Ježíšovu otázku přišla okamžitá protiotázka. Nejednalo se o náboženské vůdce, nýbrž o římského místodržícího Ponského Piláta během Ježíšova výslechu. Budu číst z Janova evangelia 18. kapitoly od 33. verše. Pilát se vrátil do paláce a zavolal si Ježíše. Tak ty jsi židovský král? Zeptal se ho. Ježíš odpověděl, říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli? Jsem snad žid, řekl Pilát. Tvůj národ a vrchní kněží mi tě vydali. Co jsi udělal? Mé království není z tohoto světa, odpověděl Ježíš. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán židovským vůdcům. Mé království ale není odsud. Takže jsi král,
zeptal se ho Pilát. Sám říkáš, že jsem král, odpověděl Ježíš. Narodil jsem se a přišel jsem na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo patří pravdě, mě poslouchá. Co je pravda? Odtušil Pilát. Po těch slovech vyšel znovu ven k Židům.

Zatímco vůči náboženské elitě zůstával Ježíš v roli toho, kdo měl poslední slovo, pohanský Říman Pilát je jedinou postavou, která s ním na chvíli udržela krok v dialogu, který spočívá v protiotázkách. Metoda dialogu pomocí protiotázek, takzvaná rabínská disputace, byla tehdejším standardem uplatňovaným učiteli zákona. Když se však tito vůdci pokoušeli dostat Ježíše do úzkých, Ježíš jejich záměr vždy odhalil a situaci otočil proti nim. Jeho otázky byly natolik pronikavé, že jeho protivníci ztratili diskuzní iniciativu a smohli se pouze na mlčení či ústup. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že k tobě můžeme kdykoliv přijít a že ty sám si cestou k Bohu Otci. Děkuji za to, že tobě můžeme položit své životní otázky a že ty máš ten svůj čas i svůj způsob, jakým k nám promlouváš, jakým do našeho života přinášíš ty své otázky, případně odpovědi. Děkuji ti za to, že ses nenechal chytnout do pasti těch náboženských elit. Ty jsi věděl, co je v člověku. A zároveň věřím, si i pro každého z člověka měl a máš tu otevřenou náruč, pokud člověk k tobě nepřichází s nějakou vychytralostí, nějakou touhou tě obelstit, tak ty se dáváš poznat každému, kdo tebe hledá. Děkuji za to, že jsi. Amen.

0: jsem s tebou.
1: Prosím tě, buď se mnou.
0: Jsem s tebou.
1: Tak proč tě neslyším, nebo máš vždycky jinou práci?
0: Máš pocit, že se ztrácím.
1: Prosím tě, buď se mnou.
0: Jsem s tebou.
1: Máš mě ještě vůbec rád?
0: Ano, mám.
1: Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit.
0: Ten pocit znám.
1: Jsi pro mě tajemstvím
0: a hadenkou taky.
1: Kde tě můžu vidět?
0: Teď maluju mraky.
1: Jak poznám, že mluvíš?
0: Slyšíš teď?
1: Chtěl bych přeletět tu zeď.
0: Tak leď.
1: Chtěl bych vědět víc.
0: Už teď.
1: Chtěl bych ti tolik věcí říct.
0: Já vím.

0: jsem s tebou. Tak prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Tak prosím tě, buď se mnou. Stojím u dveří.
1: Ty už jsi tu. Vidíš, jak jsi tam večeři? Máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co bys si dal?

0: naprosto máš.
1: A můžu tě i vyhodit, když budu chtít.
0: Počítám s tím, že to časem uděláš.
1: Já vím, ale vždycky mě to mrzí.
0: Já tě mám rád, i když si na mě drzí.
1: Chtěl bych přeletět tu zeď.
0: Tak leď.
1: Chtěl bych vědět víc.
0: Už teď.
1: Chtěl bych ti tolik věcí říct.
0: Já vím. Proto se ti občas

Doznívá píseň Buď se mnou Pavla Helana. V 6 hodin 45 minut nás čeká biblická úvaha Jaroslava Vody. Aktuálně můžeme poslouchat jeho 12-dílný seriál s názvem Poslechnu. V tom pátém bude hovořit o manželství. Ještě předtím několik písniček, teď Marie Pavlatová se skladbou Poutník.

Jsi dobrý, dobrý otec, jsem tebou milován, jsi dokonalý ve všech svých cestách. To bylo vyznání Chrise Tomlina směrem k Bohu. O tom, že Bůh je tvůrce, zpívá v následující písni Sima Magušinová a poté už další zastavení ze série Poslechnu Jaroslava Vody, tentokrát věnované manželství.

Poslechnu, co mě Bůh říká, když vstupujeme do manželství. Několik biblických slov z Evangelia podle sepsání Matoušova 7. kapitola 7. verš, 13. kapitoli 45. verš a z něho Jeremiášovi 32. kapitoli 39 až 41. Hledejte a naleznete. Království nebeské je jako ten, kdo objeví jednu drahocenou perlu, jde, prodá všecko, co má a koupí ji. A Hospodin slibuje, dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby se mě báli po všechny dny, aby dobře bylo jim i jejich synům po nich. Uzavřu s nimi smlouvu věčnou a budu se z nich veselit z celého srdce. Boží slovo nás vyzývá k hledání. Hledejte. Hledat ovšem můžeme lecos. Každý občas hledáme něco, co jsme ztratili nebo zapomněli. Ale někdy je naše hledání marné. Špendlík v kupce sena nenajdeme. A ztracený ráj také nenajdeme. Teď však myslíme na jiné hledání, které je vepsáno do samých základů našeho života. Hledáme porozumění, přátelství, lásku, hledáme ten nejužší, trvalý a nejkrásnější vztah. Hledáme člověka, s nímž bychom vytvořili plné lidství. Muž hledá ženu a žena hledá muže. Neboť už před tisíciletí mi se vyprávělo, že když Bůh stvořil člověka, muže a ženu stvořil je. Takže oba společně tvoří plné lidství. Toto hledání nebývá snadné. Nikdo nás při něm nevede, nikdo nám neurčuje, kam jít a kde a koho hledat. Hledáme na různých místech a potkáváme různé lidi. Můžeme hledat s největším úsilím a ono to pořád nevede k cíli. A pak jsme to ani nečekali a našli jsme se. Vždycky je to krásné, když najdeme dobrého přítele. Tím krásnější je, když se najde muž a žena ke společnému životu v trvalé lásce. Když se jejich cesty spojí tak, jak o tom mluvil už dávný prorok Božím jménu, když myslel na vztah Boha a Božího lidu. Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby jim dobře bylo. Budu se z nich veselit z celého srdce. A když se Bůh veselí nad ryzím, láskyplným, nadějným vztahem, tím více i my veselíme. Radujeme se jako ten člověk v Ježíšově podobenství, který našel tu nejvzácnější perlu a nepotřeboval už hledat žádnou další. Jeho touha se naplnila. Tak i vy dnes dáváte najevo, že jste se navzájem našli ke společnému životu a že už nepotřebujete ani nechcete hledat někoho dalšího. Právě to je zde dnes spečetěno s tou nejvyšší trvalou platností v Božím jménu a stává se to stvrzením vašeho vztahu a vaší budoucnosti. Dál zde to pro vás zní jako pozvání, které jsme slyšeli hned na začátku. Hledejte. Neboť hledání toho, co je v pravdě dobré, krásné a hodnotné, pro nás nikdy nekončí. Kdo si řekl, dokud dýchám, doufám. A podobně, dokud žijeme, stále hledáme další naplňování dobra, spokojenosti a moudrosti. Nikdy tu nemůžeme říci, že už jsme dosáhli dokonalosti. A také tu dokonalost nemůžeme jeden od druhého vyžadovat. Kdybychom vyžadovali dokonalost od lidí i od života, nikdy bychom nemohli být spokojeni. Před námi je však otevřena lepší možnost, abychom spolu dál hledali stále více vzájemného porozumění, blízkosti a lásky a tak směřovali k těm nejlepším možnostem, které jsou před námi otevřeny. Vždyť živé manželství trvá jen potud, pokud oba společně hledají radost a spokojenost pro sebe navzájem. Jen tak se může stát, že společný vztah nezanikne v únavě a jednotvárnosti ani v sobecké chtivosti. Přitom si vážíme toho, že jsme pozváni k hledání.
Nejde tu o žádný diktát, v němž by se nám ukládalo, jak máme smýšlet a co máme dělat. Diktát má své místo v hodině gramatiky, ale ne v manželství. To je cestou a tvůrčím procesem, v něm jsme pozváni, aby každý neustále hledal dobro nejen pro sebe, ale i pro své blízké a vyhýbal se všemu, čím by druhým působil bolest. Taková je i Boží vůle. Ať váš vztah zůstane živý, krásný a jedinečný. Jako je každý člověk osobitý a jiný než jsou ostatní, tak i každý živý vztah má svou osobitost a své vlastní uskutečnění a vyjádření. Stojí za to, abyste si ho vážili a uchovali v něm svěžest citu, vůle i společné důvěry, která se bude stále rozvíjet a proto neuvadne nedostatkem vzájemného porozumění a touhy. Tak najdete naplnění a cíl svého hledání a tím se uskuteční nejvyšší božský cíl vašeho manželského svazku. Hledejte a naleznete. Věčný Bože, je to ve tvé odvěké vůli, aby muž i žena spolu žili v důvěře a v lásce a jeden druhému byl k radosti a ku pomoci. Dej, ať všichni směřujeme k plnosti tvé pravdy a lásky. Ať nad námi vždy svítí světlo tvého milosrdenství. Amen.

Odpolední 15. hodina, 15. minuta bude čas reprízy této biblické úvahy. Zítra v 6.45 bude Jaroslav Voda v seriálu Poslechnu pokračovat tématem rodina.

Znělka oddělila 6. a 7. hodinu. Ladíte středeční vysílání Rádia 7 s datem 12. srpna, v rámci kterého si svůj svátkový den připomínají všechny Kláry. Průvodcem vysílání je v aktuálních hodinách

Ve spolupráci s Josefem Kohoutkem vznikla aplikace Rádia 7, která umožní přístup k našemu vysílání kdykoliv a kdekoliv. Můžete ladit živé vysílání nebo si vyhledat pořad v audioarchivu. Ti, kteří využívali web mradio7.cz, už mnohé znají, ale jednou z výhod je, že vysílání běží i na vypnuté obrazovce. Aplikaci můžete stahovat na Google Play i App Store. QR kódy ke stažení najdete například na našem webu www.radio7.cz. Jako

Po Terezi Šterc zazní ve vysílání Rádia 7 Josiah Queen, a to se svou písní Watch Your Mouth. Dávej si pozor na to, co vychází z tvých úst, protože slova mají moc budovat i ničit. Watch your mouth.

0: floor.
1: Radio 7 poslouchám většinou ve svém ateliéru, když tvořím. Je to hrozně příjemný relax, když manuálně pracuju a můžu u toho poslouchat věci, které mě obohacují.
0: Hledíme si do tváří, celý svět se rozzáří, jenom když jsem tady s tebou. Jak dlouho tady budem stát, to bych taky věděl rád.

0: myslel jsem jenom na ní.
1: Stále věřím v lepší zítřky.
0: Neumím si představit, že bych musel zastavit,
1: zavřít tě za těmi dvířky.

Se 7:30 bude čas pro ranní telefonát. Ještě předtím Jana Zubajová s písní Na břehu řeky.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7.
3: Jak mohou rodina a církev společně vytvářet prostor pro víru příští generace? Odpovědí mohou být materiály Orange, za jejichž českou podobou stojí církev Element z Hradce Králové. V ranním telefonátu nám o této pomůcce pro práci s dětmi v církvi řekne více Jana Čmělová. Dobré ráno, Jani, vítej ve vysílání.
4: Krásné letní ráno a děkuji za pozvání.
3: Byla ona úvodní otázka tou, kterou jste si v Elementu kladli, když jste přemýšleli o víře dalších generací?
4: Jo, byla to přesně ona. My jsme vlastně před několika lety, myslím, že to bylo 8 nebo 9 let zpátky, tak naše církev vlastně se úplně proměnila a ze společenství plného studentů se stala církev, kde se najednou začaly batolit děti, protože nám se v Elementu stalo to, že se během jednoho roku narodilo 10 dětí a tak jsme přirozeně začali více přemýšlet prostě nad dětskou službou, nad jejím obsahem a začali jsme hledat vlastně, jaké materiály budeme používat.
3: V češtině existují nejrůznější materiály pro práci s dětmi v církvi, přesto vás v Elementu oslovili materiály zahraniční. Přibliž prosím našim posluchačům příběh vašeho hledání a nacházení v této oblasti a jaká byla v tom všem tvá role.
4: No, my jsme totiž s manželem byli jedni z prvních, kteří se v té vlně narodili děti, takže moje role byla taková, že to vlastně úplně přirozeně moc záleželo na tom programu pro děti a já jsem ho rovnou dostala na starosti. Takže jsem začala hledat materiály, které nám jako naší církvi budou co nejvíce vyhovovat, protože jsme samozřejmě neměli kapacitu na to, abychom vytvářeli program na každou neděli sami. Ale zároveň jsme nechtěli jenom vyprávět příběhy z Bible a hrát k tomu prostě nějaké hry nebo něco vyrábět, jak to možná obvykle k tomu sklouzne, když si někdo chce vytvářet něco sám. A zároveň nám nejvíc záleželo na tom, aby děti rostly do vztahu a zároveň ve vztahu s Kristem. A na to jsme chtěli dát úplně největší důraz. No a na materiály Orange jsme dostali doporučení od přátel, kteří vlastně v Americe používali ve své místní církvi a byli z nich nadšení. A my, jakmile jsme se do nich ponořili, tak jsme věděli, že jsou pro nás ty pravé.
3: Materiály, o kterých tady mluvíme, se nazývají Orange, tedy oranžové. Proč byla pro jejich název zvolena zrovna tato barva?
4: Myšlenkou Orange je to, že Bůh stvořil rodinu, aby pečovala o dětská srdce, a to je tedy červená barva, a zároveň stvořil církev, která má zářit světlem Ježíše, a to je žlutá barva. No a když se spojí církev a rodina a budou pracovat společně, tak věřím tomu, že v našich srdcích a v srdcích dětí a v srdcích celé příští generace se může stát něco velkého a všichni víme, že když se spojí červená a žlutá, tak vznikne oranžová. A hlavní myšlenka, kterou bych chtěla zdůraznit a čemu věřím a na tom to vlastně celé stojí, je to, že nikdo nemá větší potenciál ovlivnit vztah dítěte s Bohem, než je jeho rodina. A zároveň nikdo nemá větší potenciál ovlivnit tu rodinu, než je církev. A to je tedy hlavní filozofie Orange.
3: Už tady víme o původu materiálu a řekněme vizi, s jakou vznikaly. Pojďme nahlédnout dovnitř, co přesně je obsahem materiálu.
4: No, je to vlastně připravený program pro děti na každou neděli v roce. A řekla bych, že je kreativní, zapamatovatelný a pro děti zábavný, protože je důležité zábavně i pro nás jako učitele. A jednotlivá témata jsou řazena v sériích na měsíc a každá série zdůrazňuje jednu hlavní myšlenku. A co je na ní zajímavé a co je, myslím, obvyklé, je to, že tedy nejsou řazená chronologicky podle Bible, a tématicky podle toho, co chceme dětem předat. A já jsem si našla například hned první sérii na září pro předškoláky a říkala jsem si, že to řeknu posluchačům jako takovou ukázku, že například tahle série má vlastně téma Bůh mě miluje. A verš z Bible, který se děti učí celý měsíc, je nic mě nemůže oddělit od Boží lásky, Římanům z 8. kapitoly. A na jednotlivé týdny jsou připraveny příběhy, třeba na první týden je o stvoření Genezy, druhý týden je o Abrahamovi a Božím pánu, třetí je o ztracené ovečce a poslední čtvrtý je o Zacheovi. Takže je to tak různě namíchané z celé Bible, ale je to vlastně postavené na té hlavní myšlence a na všech těch příbězích dětem vlastně předáváme zprávu o tom, že Bůh je miluje. A k tomu jsou samozřejmě na každou tu neděli připraveny k tomu příběhu taky různé aktivity, hry, vyrábění a všechny reflektují to, co chceme dětem předat. A my momentálně máme v češtině k dispozici materiály pro dvě věkové skupiny, pro předškoláky 3 až 6 let a školní děti 7 až 12.
3: Teď nám to na chviličku vypadlo. Slyšel jsem, že máte ty dvě věkové skupiny, jestli to můžeme zopakovat.
4: Že momentálně máme v češtině k dispozici pro dvě věkové skupiny, pro předškolní 3 až 6 let, školní děti 7 až 12 na 3 roky programu na každou neděli.
3: Děkuji za to nahlédnutí pod pokličku. Zmínila jsi mimo jiné slovo učitelů v množném čísle, tak se chci ptát, kolik lidí je zapojeno v rámci elementu do práce s dětmi a zda se to týká tedy těch, kteří sami děti mají, nebo je to i multigenerační služba?
4: My máme teda dvě věkové skupiny v elementu, jak jsem už zmínila, proto máme i ty materiály. A pro každou skupinu máme přibližně 6 lidí a na každou neděli teda je jeden člověk, který má na starosti ten program a jeden další, který mu pomáhá. A určitě je to namíchané, že jsou mezi námi i rodiče, ale i studenti a někdy u těch malých dětí pomáhají dokonce i ty starší děti, třeba 11-12 let a jsou vlastně asistenti, což je super a z toho máme radost.
3: V jedné z předchozích odpovědí zaznělo, že jste dostali tip na ty materiály, to znamená, někde se to osvědčilo a když se něco osvědčí, tak se to potom šíří. Jaké máte ohlasy od samotných dětí, případně rodičů? Daří se vám propojovat církev a rodinu?
4: No, tak to je dobrá otázka, já jsem nad tím hodně přemýšlela, jestli se nám to daří. A řekla bych, že je to o neustálém hledání nějaké rovnováhy mezi tou žlutou a červenou barvou a je to o neustále práci s těma rodinama. Není to asi úplně o tom, že si vybereme nějaké materiály a najednou budeme mít nádherně propojené rodiny a všechno bude fungovat ideálně. Ale my vlastně fakt klademe důraz na to, že připomínáme rodičům i nám, kteří vlastně se o ty děti v církvi starají, že to, co se děje doma, je mnohem důležitější než to, co se děje v církvi. Ať už třeba jenom kvůli tomu množství času, které s dětmi trávíme a že zodpovědnost za víru dětí je na rodičích, ne na církvi. Ale zároveň na druhou stranu rodič není jediný vliv, který vlastně ty děti potřebují a proto my se snažíme být dalším hlasem v jejich životě, který připomíná, co je důležité a na čem záleží. A Orange materiály obsahují jednu super věc a to je karta pro rodiče, která je vlastně připravená ke každé lekci a kterou rodičům dáváme, když si děti vyzvedávají a oni se tam dozví nějaké základní informace o tom, co jsme prostě probírali, jaká je ta hlavní myšlenka a tak a najdou tam zároveň i tipy, jak můžou s dětmi na to téma navázat doma a některé naše rodiny na ty karty nedají dopustit a samozřejmě některé je vůbec nevyužívají a myslím, že cestou z církve rovnou někam zahodí do papíru. Ale je pravda, že minimálně při tom předávání dětí a při předávání té karty vytváříme nějaký prostor pro to, kdy s rodiči můžeme prostě prohodit aspoň pár slov o tom, co se na programu dělo, nebo třeba jak jejich dítě na něco reagovalo, za co se modlilo a tak. Takže myslím, že to je dobrá pomůcka pro to vytvoření prostoru, pro to spojení s těmi rodiči. A můžu myslím s čistým svědomím říct, že se fakt v elementu snažíme využívat každou příležitost, když se můžeme spojit s rodiči a vědomě k tomu vytváříme právě ten prostor. A asi se to netýká jenom úplně dětského programu, ale myslím, že v rámci celé církve se snažíme dávat najevo, že nejsou důležité pro nás jenom děti, ale jsou to celé rodiny a hledáme vlastně způsoby, jak propojit církev a rodinu v rámci celé církve.
3: No. Tak to je krásná praxe.
4: Jo, když se ptal na ohlasy od dětí, tak nad tím jsem přemýšlela, to mě pobavilo. Jsem si říkala, jak by děti měly reagovat na to, jaké materiály používáme a nenašla jsem úplně nějaké spojení. Ale říkala jsem si, že prostě asi bych mohla říct, že obecně mám pocit, že se v elementu prostě dětem daří dobře. a nevymyslí to úplně těmi materiály, ale každopádně dělají kroky směrem k Bohu. Některé se ještě v dětském věku nechali pokřtít, některé se zapojují do služby, jak jsem už říkala, ale zároveň se tomu směju, protože vlastně té naší nejstarší generaci dětí je teďka 11 až 12, takže si myslím, že je možná ještě trošku brzo na to, abychom to zhodnotili a udělali nějaké závěry. Ale kdo zároveň oceňuje materiály Orange a co vlastně se dá změřit, tak z toho mám radost, a to je, že v současné době ty naše přeložené materiály v češtině používá kolem stovky různých církví z různých denominací v Čechách i na Slovensku, a z toho máme teda fakt velkou radost.
3: Tak to je krásné číslo a tam míří i ta moje závěrečná otázka, kdyby se nějaké společenství křesťanů rozhodlo, že chce tyto materiály prozkoumat a případně začít používat, jaké kroky by mělo podniknout?
4: No tak ideálně se mrknout na webové stránky www.elements.cx/orange. Tam jsou všechny informace, je tam ukázková lekce pro každou věkovou skupinu ke stažení, je tam objednávkový formulář a je tam kontakt na mě, je tam e-mail orange@element.cx a to je vlastně e-mail, který chodí mně. A my si pak můžeme třeba zavolat a probrat, cokoliv bude potřeba, a určitě budu ráda reagovat a budu ráda k dispozici komukoliv, kdo bude mít zájem.
3: Materiály Orange pro práci s dětmi v církvi představila v ranním telefonátu Jana Čmělová z církve Element z Hradce Králové. Děkuji, Jani, za to nahlédnutí do té vaší cesty i do té vaší praxe toho, jak sloužíte dětem, a přeji, ať i nadále z toho mají děti užitek, vy radost, a ať to může být užitečné třeba i na dalších místech.
4: Taky moc děkuji a přeji krásnou letní středu všem.

V písni Nothing More Than You Coryho Asburyho se zpívá: potřebuji slova hlubší než oceán, potřebuji hlas větší než obloha a potřebuji píseň, která je hodná tvých jizev. Abych zpíval o lásce, která mi dala šanci, protože tohle je víc, než jsem mohl žádat a víc, než jsem mohl snít.

Hranici 8. hodiny překročíme společně se slovenskou kapelou All Tide a skladbou Utěkaj, která pochází z loňského alba Všede, kde si doma.

0: Je krátce po 8 hodině. Na vlnách Rádia 7 společně proplouváme středečním ránem s datem 12. srpna. Za mikrofonem stále Kuba Lofítek. Zaměřme nyní svou pozornost na poselství Bible. Slovo má pastor církve ICF Brno Jiří Zdráhal.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel 35. kapitola. V této kapitole je krátké proroctví o zničení jihovýchodních sousedů Izraele, Edomského království. O tom zde čteme.

je schopen se svobodně rozhodovat, jestli půjde k Bohu anebo od Boha. Otázka lidské svobodné vůle byla a je v křesťanství jednou z těch velmi diskutovaných. Svobodná vůle definuje člověka. V Genesis čteme: Hospodin Bůh pak z prachu země sformoval člověka a do jeho chřípy vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí. S tímto dechem života je člověk schopen dělat na Bohu nezávislá rozhodnutí. Spojit s Bohem se může na základě svého rozhodnutí jen ten, kdo je na něm nezávislý a ve svých rozhodnutích svobodný. To Bůh nazývá vztahem. Tak vzniká láska. Podmínka pro lásku je tedy svoboda. Jediná možnost, jak se s Bohem spojit, je si ho vybrat. Svobodná vůle je předpokladem lásky. Člověk má ovšem svobodnou vůli pouze po dobu svého pozemského života. Fyzickou smrtí doba svobodné volby končí. Po smrti člověk svobodnou vůli ztrácí. Dech života se vrací ke svému dárci. O tom čteme v knize Kazatel. Pamatuj na svého stvořitele, než se prach vrátí do země, kde býval, a duch, nebo také dech, se vrátí k Bohu, jenž ho daroval. Tento verš jistě neznamená, že všichni lidé budou po své smrti Bohem přijati. Ani to neznamená, že by člověk žil víckrát než jednou. Znamená to, že po smrti bude jeho pozemskému životu vystaven účet. Lidem je určeno jednou zemřít a potom je čeká soud. Fyzickou smrtí končí možnost volby. Končí doba svobodné vůle. Dál bude člověka definovat to, čím byl během svého pozemského života. Diskuze o svobodné vůli se ovšem v křesťanství vedla hlavně v otázce spásy a lidského podílu na ní. Teologové se potýkali hlavně s vyvážeností těchto dvou věroučných vyznání. Za prvé, člověk není schopen žít správně nebo dokonale. To je definice lidské hříšnosti. A za druhé, člověk je schopen si správně vybrat. Proto ho může Bůh soudit. Raně středověká teologie církve si správně uvědomovala svobodnou vůli člověka. Postupně ale zaujímala pozitivnější pohled na člověka a jeho hříšnost. Pod vlivem řecké morální filozofie začala církev tvrdit, že člověk je schopen nejen dobré volby, ale také dobrého života. Skutky člověka tak získaly větší váhu. Církev dokonce začala tvrdit, že člověk některými svými zbožnými skutky může spasení ovlivnit. To vedlo k příliš velkému důrazu na to, co člověk pro své spasení dělá. Přirozenou reakcí části církve pak bylo reformační hnutí vedoucí k nápravě. Reformační teologové správně odmítli důraz na lidské skutky a zdůraznili, že člověk nijak nemůže pomoct svému spasení. Spravedliví budou při vzkříšení proměněni Kristovým životem, který vírou přijali, a ne svými zbožnými skutky. Nezáleží na tom, jak daleko se kdo dostane na cestě posvěcení. Jeho novou přirozeností nebude vylepšené já, ale Kristus. Reformační teologové nicméně ve své snaze zhatit naději ve spásu za dobré skutky měli tendenci vidět člověka pesimističtěji i ohledně jeho schopnosti svobodné volby. Věřili sice, že člověk není schopen dobře žít, ale začali tvrdit, že člověk si není schopen ani správně vybrat. To vedlo k přílišnému důrazu na lidskou neschopnost a začali vidět i v lidské volbě boží předurčení. Popisovali Boha jako velkého režiséra, který jedny určil ke spáse a těm dal sílu zvolit si správně. Druhé pak určil ke zkáze a těm sílu volit správně nedal. Tuto bizarní představu později teologie upravila. Dnes již můžeme snadněji nacházet rovnováhu mezi hříšností člověka a svobodnou vůlí. Nikdo není schopen si získat spasení svými skutky. Každý je ale schopen si zvolit cestu života. Vždyť Ježíš volal: Kdo má žízeň, pojď ke mně a pij.

Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide od pondělí do pátku vždy v 8 a v 18 hodin. Pořad připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF Brno. Předchozí díly nabízíme k poslechu na webu Rádia 7 v sekci Audioarchiv nebo na podcastových platformách.

Hodinu, která se otevřela, vyplní kromě relace Bible Guide a hudby také pohled do kalendáře, kalendária a v 8 hodin 30 minut autorský pořad Petra Hůště Klika a druhý díl série s názvem Na čem záleží.

0: Svítivé jméno Klára najdete u dnešního data v kalendáři. Toto jméno vychází z latinského tvaru Klara, což znamená jasná, světlá či slavná. Významovou obdobou je Světlana, Lucie a Roxana. Další podobou tohoto jména, přejatou z ciziny, je také jméno Clarissa. Na 12. srpen připadá také Mezinárodní den mládeže.
1: Kalendárium.
0: A pojďme si připomenout také některé události a osobnosti, které se pojí k 12. srpnovému dni.

12. srpna 1881 vypukl požár Národního divadla. V budově, která byla poprvé otevřena 11. června stejného roku, došlo k požáru, který zničil měděnou kupoli, hlediště i jeviště divadla. Divadlo bylo otevřeno na počest návštěvy korunního prince Rudolfa. Odehrálo se v něm ještě dalších 11 představení. Pak byla uzavřena kvůli dokončovacím pracím. Ty se proměnily v práce obnovovací. Požár byl pochopen jako celonárodní katastrofa a vyvolal obrovské odhodlání pro nové sbírky. Za 47 dní byl vybrán 1 000 000 zlatých. Srpna 1978 byl otevřen první úsek pražského metra na trase A z Dejvické na náměstí Míru. Český spisovatel, humorista a redaktor Ignát Herman se narodil 12. srpna 1854. Zakladatel Jednoty bratrské, bratr Řehoř, umírá 12. srpna 1474. V roce 1448 vstoupil jako laický bratr do kláštera na Slovanech v Praze, kde se stále sloužila liturgie v češtině. Stýkal se s Petrem Pejnem, Petrem Chelčickým a dalšími postavami reformního hnutí u nás. S podporou kazatele Jana Rokycany a ovlivněn učením Petra Chelčického odešel se skupinou podobně smýšlejících lidí z Prahy do Kunvaldu, kde se začaly psát dějiny Jednoty bratrské. Ta se oddělila jak od římskokatolické církve, tak od utrakvistů. Nikdy jí ovšem nebylo přiznáno rovnoprávné postavení se dvěma výše zmíněnými církvemi. Název Jednota měl zdůraznit, že nejde o novou církev, kterou by nezaložil Kristus, ale že se příslušníci Jednoty cítí plně být součástí viditelné církve, těch, kdo svůj život vydávají Kristu. Leoš Janáček, český hudební skladatel, umírá 12. srpna 1928. Jeho melodika výrazně vycházela z moravského folklóru. Ve světě je Janáček znám především díky svým operám Její pastorkyně, Příhody Lišky Bystroušky, Věc Makropulos, Z mrtvého domu. Orchestrálně vokální glagolské mši či symfonietě. Ve světě je Janáček jediným reprezentantem české novodobé klasické hudby. Srpna 1955 umírá Thomas Mann, německý spisovatel. Biblické motivy se objevují v jeho rozsáhlé románové tetralogii nazvané Josef a bratři jeho. Známá je také novela Mário a kouzelník z roku 1930, která varovala před nastupujícím fašismem. V roce 1929 obdržel Nobelovu cenu za literaturu, zejména za jeho mohutný román Buddenbrookovi, který během let získával stále vyšší uznání jako jedno z klasických děl současné literatury, jak se uvádí v odůvodnění ceny. Kalendárium připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Na čem záleží, to je název aktuálního seriálu v relaci Klika. Druhý díl s názvem Hlas vedle mě nabídnou následující minuty.

Dobrý den, Petr Hůšt vás zdraví v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Tedy úplně nevím, jestli my máme uchopit biblické principy, jestli je to první věc, kterou máme udělat. Určitě máme uchopit Bibli jako knihu, čízi, přemýšlet na ní, ale než to uchopíme, tak si myslím, že potřebujeme jednu věc. Zaslechnout. Zaslechnout Boží hlas. Zaslechnout hlas Ducha Svatého. A dnes tak nějak všichni něco poslouchají. Spoustu lidí okolo nás, když se dobře podíváme, tak mají sluchátka v uších a někteří si je už dokonce ani nesundávají. Teď nemyslím třeba bagristy nebo brusiče. Ti mají na uších sluchátka, protože se chrání od hluku, od zvuků, které nechtějí slyšet. Ale například takový řidič PPLky, když mi něco veze, tak mi volá a říká, pane Hůš, za minutu jsem u vás, jestli můžete, vyjděte ven před vchod. Oni toho chtějí stihnout co nejvíce a proto nepřichází až k domu, ke vchodu, ale volají předem. Myslíte, že volají s telefonem u ucha? Ne, mají takzvané handsfree, mají sluchátko a stále jsou schopni s někým mluvit. To samé třeba prodavačky v Lidlu komunikují se zákazníky, ale zároveň ta šéfová má handsfree na uších a může komunikovat s personálem ve skladu nebo v kanceláři. Pokud jste někdy sledovali třeba rozhovory na DVTV, tak pokud byste se dobře podívali, tak ten moderátor je natočený tak, že vidíte jeho jedno ucho prázdné, ale v druhém uchu má sluchátko. Tam má režii a ta režie sem tam poradí, jak ten rozhovor by se měl odvíjet dál. Nebo dokonce režie dohledá nějaké data, které ten host řekl a to moderátorovi potvrdí, že to takhle je nebo ne. Všichni jsou dneska stále v takovém online spojení. A mladí lidé, ti přes sluchátka telefonují, poslouchají hudbu, podcasty, přednášky do školy. A tam už jsem to zmiňoval, jsem někdy v šoku, že potkávám jak manažer nebo mladé lidi a oni ty sluchátka nesundávají, ani když zrovna nic neposlouchají. A tak vítejte v pořadu Kliká, dnes na téma Hlas vedle mě. Je to super, že si můžu vybrat obsah, jaký chci a poslouchat to, kdy chci a kde chci. Je to super, že tarify na telefonování jsou tak nízké, že můžu zavolat komukoliv a kdykoliv. Dá se říct, že je to všechno pokrok, všechno se posunuje, tedy určitě dopředu, že? Je to tak, že se všechno posunuje jenom dopředu? Znamená to, že když si vybírám, jaký obsah chci a poslouchám ho, kdy chci, že mé vidění světa je ze širší perspektivy? Znamená to, že když můžu kdykoliv komukoliv zavolat a teď s ním mluvit nebo ho poslouchat, že mé komunikační schopnosti jsou lepší a že počet dlouhodobých přátel přibývá? Ne, možná vůbec ne. V dnešní době se spíše více zanořujeme do svých sociálních bublin, do vidění světa nám podobných. Můžeme tak ztrácet schopnost trpělivosti, tolerance, naslouchání. Naslouchání těm, kteří vidí věci úplně jinak než my. A taky digitální komunikace nám umožňuje komunikovat snadno, ale přitom je zvláštní, že se více než kdy jindy cítíme opuštění a osamocení. My jsme s manželkou po několika těch letech vyrazili na dovolenou, jenom my dva sami. Pět našich dětí zůstalo doma, oni jsou moc šikovní, samostatní a také ty menší někdo hlídal. A my jsme s manželkou vyrazili do hor a k moři. My jsme docela silné osobnosti, jsme temperamentní a dokážeme si také silně nerozumět a to neporozumění někdy dát jasně najevo. Ale teď to bylo tak nějak jinak. My jsme si neskutečně rozuměli. Prožívali jsme takové zvláštní souznění. Možná to bylo i tím, že jsme skoro spolu nemluvili. Někdo by si mohl myslet, že jsme na líbánkách a někdo jiný by si klidně mohl myslet, že jsme před rozvodovým řízením. My jsme tak nějak moc nemluvili a vůbec nám to nevadilo. Malý princ řekl, že řeč je pramenem nedorozumění. A známý
herec a takový trošku mystik Jaroslav Dušek říká, že bychom potřebovali tak 2-3 dny jenom spolu být a pak teprve začít mluvit. Protože pokud jenom mluvíme, tak nevždy si rozumíme. A to je něco, co jsme s manželkou prožili. My jsme mluvili jenom trochu, jenom když to přišlo. Pro manželku je to přirozené, pro mě je to těžké. Já rád věci analyzuju, hodnotím, plánuju, rozebírám. To je můj způsob, jak žiju. Ale viděl jsem, že ona se potřebuje nadechnout. A tak jsme jenom byli. Šli jsme přírodou, jedli jsme, četli jsme knihy. A sem tam někdo promluvil a byl to pro nás takový balzám. Ne, já nechci být kritikem digitální komunikace a sluchátek v uších. Jenom přemýšlím nad tím, že potřebujeme být spolu a také naslouchat názorům lidí, kteří mají jiné názory. A zpěvák Pavel Helan jednou prorazil s hitem Aj Bůh. Ta píseň je o tom, že si pořídil nový iPhone a že tam má různé aplikace a přál by si tam mít ještě aplikaci Aj Bůh. Že kdykoliv by zmáčkl tuhle aplikaci, tak by se spojil s Bohem. A tak přemýšlím, jestli existuje i nějaké takzvané duchovní sluchátko. Teď nemyslím, co mají prodavačky v Lidlu nebo řidiči PPL, ale jestli my můžeme mít nějaké duchovní sluchátko, kdy, tak jako si přál Pavel Helan, jsme schopni být spojeni komunikačně s Bohem. Jan 16. kapitola 7. verš a také 13. verš. Říkám vám však pravdu. Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. Jakmile však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. V křesťanském životě můžeme mít někdy pocit, že učedníci Ježíše Krista to měli daleko snadnější. Oni s Ježíšem byli, chodili, viděli ho, slyšeli ho, zažili Ježíšovo jednání, jeho rozhovory, promluvy, zázraky. Ale co my? My to máme daleko těžší. My tak nějak s Ježíšem nejsme. A tady je zvláštní, že Ježíš říká, je lepší, abych odešel, protože můžu poslat někoho, kdo bude s každým, na každém místě, v každý čas. A to se týká Ducha Svatého, který je tady označený jako přímluvce. A přímluvce to v řečtině znamená paraklétos. A paraklétos to je poradce, utěšitel, obhájce, anebo také, dobře poslouchejte, ten, kdo je vedle mě a tiše promlouvá. Je poblíž a promlouvá. Něco jako duchovní sluchátko. Tak jako řidiči PPL, prodavačky v Lidru nebo moderátoři DVTV slyší hlas někoho jiného, tak my v každý čas, na každém místě můžeme prožívat to, co učeníci Ježíše Krista. Můžeme vnímat Ježíšův hlas skrze Ducha Svatého, který je vedle nás a tiše promlouvá. Efeským 4. kapitola 30. verš. A nezarmucujte svatého Ducha Božího. A ještě 1. Tesalonicenským 5.19. Plamen ducha nezhášejte. Jak používat takzvané duchovní sluchátko? Ty dva texty, které jsem četl, tak tam jsou dvě slovesa. Nezarmucujte a nezhášejte. Když to trošku zjednoduším, tak bych řekl, dejte prostor pro tichý hlas a buďte na něho citliví. Počítejte, že ho můžete uslyšet a naslouchejte. Jak jezdím na Ukrajinu, tak zháním. Malé dodávky, velké dodávky, nákladňáky, kamiony. A dříve jsem se v dopravě vůbec nevyznal a dneska vím, jaké auto má, jakou tonáž, jaký prostor, jak to proclít, kde vystavit deklarace. A jednou jsem zháněl dodávku na 3 tuny. Měl jsem nějakou půjčovnu nějakého známého a teď jsem začal řešit tonáže a nákladové prostory. A víte, co se mi stalo? Ten den jsem všude viděl 3-tunové dodávky. Všude, kde jsem jel, tak najednou válníkové 3-tunové dodávky, skříňové 3-tunové dodávky nebo do 3,5 tuny a zjistil jsem, že všude na cestách je jich spoustu nádherné nové dodávky. Nikdy jsem to neviděl. Ano, všichni to známe, že na co zaměříme svůj mysl,
to jsme schopni také najednou vidět. A možná jsme to do té doby vůbec neviděli, ale v momentě, kdy jsme na to zaměřili mysl, tak vidíme, například já jsem viděl, kolik dodávek do 3,5 tuny je okolo nás, jaké jsou krásné, propracované, jak bych si jednu z nich hned pronajal. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Pojďme zaměřit svůj vnitřní pohled, tedy spíše poslech, na Ducha Svatého, na Parakléta, na Ježíše Krista, který je vedle nás a tiše skrze Ducha Svatého promlouvá do našeho života. A pojďme zažít něco jako já s těma dodávkama, že najednou zjistíme, že on je tady, je vedle nás, a ani jsme si to už delší dobu takhle vůbec nevšimli. Tak jako naše lidské bytí spolu a naslouchání může budovat naše dlouhodobé přátelství a širší vidění světa, tak i citlivost a naslouchání Duchu Svatému může přinést nový rozměr našeho duchovního života. A my, tak jako učedníci, můžeme prožívat Ježíše Krista v reálném čase a prostoru. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví z pořadu Kliká a budu se těšit třeba zase za týden. Mějte se pěkně.

Třetí díl seriálu Na čem záleží nese název Pět hříchů pastorace. Nabídneme ho za týden, tedy ve středu v 8 hodin 30 minut. K tomu aktuálnímu se můžete ve vysílání Rádia 7 vrátit ještě zítra ve čtvrtek v 19.45.

Nikdo nemůže milovat jako Ježíš. On dokáže změnit to nejtvrdší srdce. Není nikdo jako ty, Ježíši, jsi král naší generace. Zní v písni Jesus Over Everything kapely Planet Boom.

Bylo 9 hodin. Posloucháte středeční ranní vysílání Rádia 7 s datem 12. srpna. Za mikrofonem stále Kuba Lofítek. Rádio 7 vám hraje 24 hodin denně 7 dní v týdnu, a to i díky modlitební a finanční podpoře mnohých dárců, kteří chtějí mít tímto způsobem podíl na šíření dobré zprávy o Ježíši v České republice. Moc za tuto podporu děkujeme. Můžete-li se i vy stát součástí podporovatelů Rádia 7, budeme rádi. Podrobnosti najdete na našich webových stránkách www.radio7.cz, kde jsou také informace o stále probíhající kampani s názvem 500 statečných. O 9:30 dostane prostor pořad Life Plus s Elsou Randall, 15-minutovka anglické konverzace. Do té doby také několik pozvánek a samozřejmě nebude chybět hudba. Kéž vám vysílání Rádia 7 přináší inspiraci a radost. Novou 60-minutovku začneme s hymnou letošního ročníku festivalu United, pod kterou je podepsána kapela Heart of Worship. Píseň s názvem Uprostřed nás nese silné poselství o hledání klidu uprostřed životních bouří, o boží přítomnosti v nejtěžších chvílích a o naději, kterou přináší vědomí, že náš milující Bůh stojí vždy uprostřed.

Od 15. do 22. srpna proběhne v okolí řeky Sázavy Draft. Týdenní motivační a zážitkový kurz pro kluky od 13 do 16 let s mentoringem po absolvování kurzu pod vedením zkušených vodáků. Akci pořádá Dorostová unie a případní zájemci se více informací dozví na webu www.dorostovaunie.cz/draft.

První ročník mezinárodního setkání Royal Rangers Central Europe Camp proběhne od 15. do 20. srpna v Milovicích. Na programu budou sportovní turnaje, šifrovací hra, soutěže, workshopy, semináře nebo večerní programy s koncerty a božím slovem. Více informací o této události nabízí web www.cecamp.eu/cs. Zopakuji, první ročník mezinárodního setkání Royal Rangers Central Europe Camp 15. až 20. srpna Milovice.

17. až 22. srpna, to je čas, na kdy je plánován letní pochod Vrba Wetzler Memorial. Trasa pochodu kopíruje téměř 130 kilometrů dlouhou trasu, po níž za dramatických okolností v dubnu 1944 dva mladí židovští vězni Wetzler a Vrba unikli z vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau na Slovensko do obce Skalité. Letní pochod pořádá Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém v České republice a informace o této události nabízí webové stránky www.icej.cz.

Pořad Life Plus, který má na starosti Elsa Rendl, přinese své pokračování v 9 hodin 30 minut. Tématem toho aktuálního dílu je Girl Hunter, tedy dívka lovec. Ještě předtím kapela Maranata.

Life plus. Čtvrteční 16. hodina bude ve vysílání Rádia 7 prostor pro reprízu tohoto vydání pořadu Life Plus. Za týden nás čeká téma Helping Out, tedy pomáhat.

Srpnové díly pořadu Řeka života se vydávají za příběhem českých překladů Bible v průběhu dějin. Druhé setkání Kateřiny Hodecové s církevním historikem Jiřím Sladkým začíná od 10 hodin. V tuto chvíli se od mikrofonu loučí ranní moderátor Kuba Lofítek. Dalšími hodinami vysílání Rádia 7 vás provede Lenka Malinová. Mějte dobré dny. Bůh buď s vámi.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.
1: Vítejte u poslechu pořadu, ve kterém vás pravidelně zveme do hloubky. Ke kořenům víry lidí, kteří ovlivnili svoji dobu a své okolí právě svým vztahem k živému Kristu. V minulém díle tohoto pořadu jsme s mým pravidelným hostem, farářem a církevním historikem v jedné osobě Jiřím Sladkým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Začali mluvit o dějinách české Bible. A než tedy dnes budeme pokračovat, poprosím vás o stručnou rekapitulaci toho, čím jsme se probrali minule.
2: My jsme tedy minule hovořili o počátcích české Bible. Nejprve jsme jasně nastínili ten náš pohled na Bibli, jaký zde budeme tedy prezentovat, že nepůjde ani snad tolik o ten pohled vnitřní, pohled tedy na Bibli jakožto na Boží slovo, ale spíš o ten pohled vnější, kdy tedy Bible jako kniha prostě ovlivňovala nejenom víru člověka, to je samozřejmě, ale také způsob myšlení, kulturu, a tak nějak vůbec ten život člověka v dějinách a v jeho

Je potřeba říci, a o tom jsme právě také minule hovořili, že náš národ stojí na možná prapůvodně na úplně jiné tradici, ne na té latinské, ale právě na té řecké. To znamená, že jsme hovořili o cyrilometodějské misii a především tedy o jejich překladu evangelií, žaltářů a pravděpodobně asi i celé Bible do staroslověnštiny. Tady možná, a to jsem minule určitě neříkal, je potřeba zdůraznit, že tento překlad cyrilometodějský je nejkvalitnější. Kvalitnější překlad. Je to mnohem kvalitnější překlad než všechny ty překlady, které byly pořízené tedy v průběhu 14. 15. století a že snad jako tomuto cyrilometodějskému překladu se vyrovná ten překlad Blahoslavův Nového zákona nebo potažmo tedy Bible Kralická. Ale všechny ty překlady, které tedy hovořili jsme o první a druhé recenzi nebo redakci Bible, jak chcete. Všechny tyto redakce, tedy ta první, druhá, ale i ty, o kterých budeme hovořit, třetí a čtvrtá, jsou mnohem kvalitativně horší překlady než tedy ten překlad cyrilometodějský. Možná by se někdo mohl ptát, čím je to dáno, ale ono je to dáno tím, že přeci jen ti bratři ze Soluně měli blíž nejen dobově, ale i místně k těm původním textům řeckým, než tedy překladatelé potom naši ve 14. a 15. století, tam už ten odstup časový i místní od těch původních textů je mnohem větší a tam vládla vulgáta, když to ta vulgáta prostě v tom, na tom východě nebyla. To by bylo k tomu. Potom jsme si říkali, že to je tedy ta kultura staroslověnská, která ovšem po smrti Metodějově za Svatopluka vzala za své. Metodějovi žáci byli vyhnáni a naše území se přiklonilo k tomu latinskému západnímu směru. Tedy byla přijata jako základní Bible, Bible latinská, vulgáta. Zdůrazňovali jsme, že třeba pod vlivem této vulgáty stál náš svatý Václav, kníže Václav. A potom jsme tedy říkali, že postupně do té vulgáty pronikají ty české glosy a že tedy ale nejprve jsou překládány právě evangeliáře neboli takzvaná čtení nebo lekcionáře a to pro potřeby ženských klášterů, jelikož ty jeptišky tam konaly také liturgii, konaly pobožnosti bohoslužby a přirozeně neznali latinsky, nebyli v tom vzdělány, tak církev uvolila pro potřebu těchto klášterů možnost právě tady těch evangeliářů přeložených. To se bavíme řádově tak už o takovém tom 13. 14. století. Ty glosy patří do toho období předchozího, do toho 11. 12. století. Ta situace za Karla IV., co se týče českých překladů, také nebyla příliš dobrá. Přeci jen sám Karel IV. Hájil tu pozici, že tedy Bible má být v latině a že se jí má zabývat pouze vzdělaný člověk, takže nějakým překladům příliš nepřál. Ta situace se logicky změnila až za Václava IV. A to také v souvislosti s tím, že už dozrává nebo dozrála ta první generace těch českých učenců na Karlově univerzitě. Vzniká opravné české opravné hnutí na univerzitě. Husovi předchůdci už nám vystupují na scénu. No a Husovi předchůdci hlásali samozřejmě návrat k božímu slovu, návrat tedy církve k té prvotní apoštolské podobě. K tomu bylo ovšem potřeba mít Bibli v českém překladu a už nešlo o to mít ty jednotlivé žaltáře, mít ty evangeliáře, těch bylo poměrně už dost a byly celkem i rozšířené mezi těmi, kdo uměli číst. Ale tady šlo o to mít tu Bibli v celku. A tak se podařilo a to jméno té Bible tady je potřeba zdůraznit, protože je to veliká památka, ač již neexistuje, podařilo

0: se tedy shromáždit všechny ty glosy, všechny ty útržkovité tedy překlady zhruba pořizované od toho 12. století až do toho 14. a sestavila se takzvaná první recenze, někdy tedy okolo toho roku 1380, a právě z té první recenze pochází nejslavnější a asi nejkrásnější Bible, takzvaná Bible Leskovecko-Drážďanská, která ovšem zhořela první světové válce v Belgii v Lovani, kam byla zapůjčena. A proč tam byla zapůjčena? To je jenom pro zajímavost. Ono totiž, my jsme chtěli jako Češi tuto Bibli také mít. Ona byla, je sice naše, ale je uložená v Drážďanech. Tak jak při těch válkách se to různě ty památky přesouvaly, obrazy, sochy, knihy, že? Kdo co prostě vyraboval. Tak ta Bible se dostala do těch Drážďan a my jsme chtěli teda mít její přesnou fotokopii. Samozřejmě, že někdy v tom roce 1914 bylo velice těžký pořizovat nějaký fotokopie. Prvně to bylo zadáno jiné firmě, nevím teď kam, do nějakého jiného místa, taky na západě. Tady u nás to ještě nebylo možné. Tam to bylo velice drahé, ale v té Lovani právě nám nabídli, že tu Bibli nám ofotí za nějakou mnohem nižší cenu. No, v těch Drážďanech se tím muzeum Zajíci strašně zdráhali, ona ta válka se přeci jen už blížila, začínala, nechtěli jí půjčit, nakonec jí do té Lovaně půjčili a tady musím říct, a dobře by udělali, kdyby nám ji na to ofocení nepůjčili, zůstala by nám celá. Takže to je opravdu, máme samozřejmě nafocených asi 100, 130 listů, ale to je jenom zlomek, existují nějaké zlomky z té Leskovecko-Drážďanské Bible. V každém případě právě tato Leskovecko-Drážďanská Bible je tou hlavní představitelkou těch českých biblí, první recenze, první redakce, a je to vlastně v podstatě naše první celá, kompletně celá přeložená česká Bible. A tady už je ta cesta k mistru Janu Husovi, protože mistr Jan Hus tuhle tu první redakci Bible měl v rukách a mistr Jan Hus, který tedy kladl důraz na Boží slovo, kdy Písmo svatý je mu zákonem nad jiné zákony a kdy Písmo svaté Boží slovo je mu tou nejvyšší autoritou nad veškerým učením v církvi, nad tradicí, nad vírou, nad vším, tak samozřejmě čekáme, že tento mistr Jan Hus také ve věci biblické práce něco učiní. Ano, nemáme to přesně doloženo, že by on byl tedy přímo tím redaktorem té druhé redakce, toho druhého vydání české Bible, ale lze to odvodit z té biblické práce. Takže je mu to připisováno tradičně, že on je tedy autorem těch oprav v té první recenzi. On odstranil tedy všechny ty archaické a někdy i ještě staroslovenské třeba výrazy, které se tam vyskytovaly. Ale co je nesporné, je to, že on je autorem formálního zjednodušení toho textu, to znamená diakritického pravopisu, tedy tečky a čárky, nebo nabodeníčko krátké, nabodeníčko dlouhé, protože oni to nebyly háčky ještě, a jenom tečka. A vlastně díky tomu, a to je obrovský přínos, protože díky tomu se ty Bible nesrovnatelně zmenšily do menších formátů, díky tomu se mohly vydávat ty knihy už v menším tedy vydání, a to znamená méně práce, méně materiálu, ty Bible začaly být tím pádem levnější, mohlo se jich vytisknout víc a vlastně tady ten jeho počin, byť to je počin spíš do českého, do dějin českého jazyka, tak tady ten jeho počin také významnou měrou přispěl k šíření Božího slova. Protože i když se podařilo tu Bibli zlevnit a dát do menšího formátu, tak to Boží slovo obsahově zůstalo stejné. A tady někde je tedy také ta cesta právě k šíření české Bible do dalších let, zvláště tedy v husitském revolučním hnutí.
1: O tom všem byla řeče v minulém díle tohoto pořadu, takže za chviličku vás zvu k poslechu dalšího vyprávění.

0: V našem vyprávění, ve kterém sledujeme dějiny České Bible, jsme se dobrali tedy k druhé recenzi České Bible, za kterou pravděpodobně stál i mistr Jan Hus. Povídám si s magistrem Jiřím Sladkým, historikem a také farářem Církve Československé husitské v Hrotovicích. Byli jsme u druhé recenze, následovali ještě další.
1: Tak už jsme zde zmínili třetí a čtvrtou recenzi a k té tedy třetí recenzi je potřeba říci, že je to takzvaná, nebo je tak někdy nazývána historiky jako recenze nebo redakce, jak chcete, husitská. A tady je potřeba možná trošku na úvod říct něco o významu Bible v husitském hnutí. Husité totiž položili na Boží slovo, na Bibli, ten hlavní důraz. Oni chtěli uskutečnit reformu církve v podstatě jenom na základě návratu k Božímu slovu, tedy ve jménu Bible, ve jménu Božího slova. A tady je potřeba vidět třeba zrovna radikální tábory, protože radikální táboři viděli v Božím slově, v Písmu svatém, jediný základ všeho jednání, všeho myšlení, jediný základ vší tedy víry. Je potřeba ještě říci, že tedy Bible zvlášť jako v táboře byla úplně vším. Bible v táboře byla, možná je to takové klišé nebo fráze, ale skutečně záležitostí všech těch lidí. Bible se v táboře četla, v domácnostech četli všichni. Známá je táborská škola, která tam byla už od počátku, kde se učili všichni číst a psát, a to bez ohledu na to, jakého byli pohlaví. Tam opravdu ta vzdělanost byla nesmírně důležitá. Ani ne tolik to vysoké vzdělání, jako spíš ta vzdělanost ve smyslu, teď si můžu přečíst konečně to Boží slovo. Teď už nemusím poslouchat toho proradného faráře, který mluví latinsky a nebo podle toho ani nežije a nebo říká něco jiného, než žije. Ale konečně můžu sám si to přečíst. Teď najednou ten člověk zjišťuje v tom táboře, nebo ti husité, najednou čte. A teď co tam čte? Teď tam čte Boha, je třeba poslouchat víc než lidi. Teď najednou tam čte, že ten pán Ježíš, že teda ten Kristus, který ho v podstatě neznal v tom středověku, že ten Kristus stojí za všemi trpícími, plačícími, tichými, chudými, sirotkami, vdovami, uvězněnými, že v těch všech je Kristus. Najednou se ten člověk může přečíst, že Kristus je s těmi, kdo jsou pronásledováni pro pravdu, kdo jsou pronásledováni pro nějakou spravedlnost.
0: A že všechny věci napomáhají k dobrému těm, kteří Boha milují.
1: Přesně tak. A tady třeba jeden příklad za všechny. Tady jsou často se v táboře zdůrazňují ty pověstné kádě. Ano, ty pověstné kádě, oni byly prvně v Písku, potom v táboře, ale všechno to, ty kádě mají jeden jediný základ. A to je základ biblický. Jsou to Skutky apoštolské, 4. kapitola, 32. verš, kde se píše, nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní. Nýbrž měli všechno společné. To znamená, že oni to slovo Boží uváděli přímo do té praxe, do té životní praxe. A to teda úplně na literu, úplně přesně. Ano, ponechme v úvahám, nakolik se to podařilo a jak dlouho jim to vydrželo. No moc dlouho ne, to je pravda. Ale ty důrazy už jednou byly položeny. Bylo možné se k ním vracet. Bylo možné znovu je připomínat. Vždyť přece tak to je i v křesťanském životě, že člověk přece tím, že uvěří v Pána Ježíše Krista, tak je mu sice odpuštěno, ale to neznamená, že nebude padat na té cestě. Důležité je, aby si ale znovu, když padne, připomenul to Boží slovo a znovu s tou lítostí povstal. Takže tak nějak tomu možná bylo i v táboře. Důležité je, že najednou ti, kdo v té společnosti byli úplně poslední, tak najednou slyší, že ve světle Božího slova budou první. A tak tedy česká reformace zvlášť v husitství, díky písmu svatému, díky božímu slovu, díky právě šíření Bible, tak nějak měnila úplně nejenom tu víru, nejenom ten náboženský život, ale samozřejmě i ten takový ten společenský život. Byl tam jakýsi kvas prostě. I ten společenský život dostával, dejme tomu, nějakou lepší prostě podobu. Tím nechci říct, že by najednou celý ty 2 miliony obyvatel, který tenkrát žili na území Čech a Moravy, se hned obrátili. To se nestalo. Ale šlo o to, že byly právě nastoleny ty správné otázky. Že docházelo k tomu kvašení a k tomu tříbení. A samozřejmě, že k tomu duchovnímu posunu právě v husitství docházelo jenom díky tomu, že ti lidé, ti obyčejní lidé, kteří se teda konečně ve větším měřítku naučili číst a psát, že mohli číst to autentické boží slovo a že mohli tedy to autentické boží slovo, totiž do té doby tu příležitost neměli, konfrontovat s tou oficiální církví, která teda představovala a dodnes představuje jakýsi ten učitelský úřad církve, tedy něco jako, že mají monopol na výklad Bible.
0: Když se přidržíme té redakce, to v téhle době vznikla nějaká další úprava?
1: No tak ono v této době vznikla tedy třetí redakce České Bible. Samozřejmě Bible byla přeložena, nebo nový zákon byl nově přeložen už v roce 1422, protože přeci jen po všech těch událostech bylo důležité, aby ta Bible promlouvala zase k těm lidem nějakým novým způsobem. Nechci tady v tuto chvíli říct, že by ta Husova redakce byla zastaralá, ale oni to byli také lidé bádající a neustále tedy ty výrazy prostě v té Bibli upravovali a ono skutečně v této chvíli Husovi šlo o to opravit tu první redakci, tedy tak nějaký zmodernizovat, abych tak řekl, a zaktualizovat. No ale teď už je jiná doba, za pár let jsme uprostřed vítězných husitských válek, jsme uprostřed Žižkovy doby a teď je ten hlad ještě po Bibli v tom smyslu, že teď chceme co nejvěrnější překlad české Bible. A proto byl tedy nejprve přeložen ten nový zákon a samozřejmě, že se zde, tedy v té třetí recenzi, objevují i nové jazykové útvary, nové různá nová slova, kolikrát teda museli ti lidé, kteří na tom pracovali, ta slova tvořit. Protože oni byli tak striktní, že oni skutečně odmítali i, dneska bychom řekli, cizí výrazy, cizí slova v textu a ty cizí slova dost jako striktně nahrazovali českými výrazy. Takže ono to dneska zase zpětně třeba ta husická recenze může působit takovým kostrbatým dojmem. To se týká jak té třetí recenze, kde tedy je autorem, nebo kde je hlavní, je tedy to dílo Martina Lupáče, což je spolupracovník arcibiskupa Jana Rokycany. On je teda tím hlavním mužem té třetí recenze, zvláště tedy toho nového zákona, který byl nejdůležitější.
0: Jsme tady pořád v 15. století?
1: Ano, stále se jedná o 15. století.
0: Zachovaly se z té doby některé Bible, které dnes jsou ještě k mání, které si můžeme prohlédnout nebo zjistit, jak vypadala tehdejší podoba Bible?
1: Takže z té třetí redakce se nám zachovala takzvaná Padařovská Bible, která byla tedy napsána v roce 1432 až 35. A to je zajímavá Bible, protože to je Bible, která se dostala do majetku šlechtického rodu Žerotínů a právě na území žerotinského panství se tedy v budoucnosti bude tisknout Bible kralická, nejprve tedy v Ivančicích a potom v Kralicích. Lze předpokládat, že právě tato Padařovská Bible mohla mít taky nějaký vliv na překlad Bible Kralické. Ne, že by z ní opisovali, to určitě ne, ale rozhodně ti překladatelé Bible Kralické k té padařovské Biblii při té své biblické práci také přihlíželi. Prostě měli ji k dispozici. Z této třetí redakce se nám zachovalo víc Biblií, zmiňme jenom heslovitě Bible Pernštýnská, Hodějovská, Dlouhoveseckého, Nymburská a další.
0: Já a možná... Ty názvy jsou podle toho, kde vznikal ten opis.
1: Ty názvy jsou ano, podle toho, kde buď vznikal, anebo kde byly nalezeny. Protože se taky kolikrát stalo, že nějaká Bible byla nalezena a podle místa toho nálezu je nazvána. Někdy i podle jména třeba nálezce. Takže to je různé. Ale samozřejmě lze předpokládat, že ty Bible, většinou ty názvy, pak u těch dalších velkých Biblí, uvidíme u té čtvrté redakce, že jsou opravdu hodně podle místa. Bible Pražská, Bible Kutnohorská, Bible Bená. Ale také podle toho jména tiskaře v budoucnosti Bible Severinovi, Bible Melantrichovi. Ale vždycky nám to tedy ukazuje nějakou informaci.
0: Tolik tedy třetí recenze, ta čtvrtá proběhla kdy?
1: Ta čtvrtá recenze spadá do období vlády Jiřího z Poděbrad, tedy to máme dobu vymezenou roky 1458 až 71. A tady je potřeba říci dvě věci. Jednak tato čtvrtá recenze se zas až tak příliš neliší od té recenze třetí. Jsou tam drobné jazykové úpravy, ale já vám tady řeknu, protože to je velice zajímavé pro zvlášť tedy pro věřící posluchače, v čem jsou třeba ty rozdíly a jak některé slovíčka překládali jinak. A vlastně špatně by se dalo i říct. Důležité ovšem je, že skutečně tato čtvrtá recenze je tou základní Biblí pro všechny inkunábule, tedy pro všechny prvotisky. Tedy je to velice důležitá, tady ta čtvrtá redakce. Ten rozdíl mezi tou třetí a čtvrtou je tedy v tom, že jsou tam nějaké opravy starších chyb, nedostatků, ale tady je potřeba vidět taky a sledovat, že vlastně ta čtvrtá redakce jakoby reagovala také na ten vývoj latinské Bible. To nebylo pořád tak, že by se překládalo z jednoho latinského v uvozovkách jakéhosi originálu a ten, že by byl neměný. Ona i ta latinská Bible má svoji cestu. A ono se tady ty tři redakce předtím se překládaly z latinské Bible, která byla upravená ve 13. století na Sorboně. Kdežto tady tahleta čtvrtá redakce se jakoby víc vrací k tomu původu. Textu a odstraňuje takzvané sorbonské čtení Bible. Takže v tom je možná takový určitý rozdíl k těm výrazům, které jsem tady zmínil. To se snad bude týkat spíš až těch pozdějších Biblí, které vychází tedy z této redakce, ale jenom jeden, když už jsem řekl, že ten příklad dám, tak už ho řeknu teď dopředu. Oni třeba překládají i slovo evangelium a slovo evangelium překládají nesprávným výrazem jako čtení. Ano, ono se tomu ve středověku říkalo čtení. Jenomže teď si představte, když řeknete biblický výrok, pán Ježíš hlásal čtení království Božího. Tak vám to nedává žádný smysl, žádnou souvislost. Kdyby to přeložili slovem dobrá zpráva, což je přesný překlad, tak je to překlad správný, protože když si řekneme, pán Ježíš hlásá dobrou zprávu království Božího, tak už tomu jako věřící rozumíme a dává nám to smysl. Tak v tom tam jsou takové jinak přeložené prostě některé výrazy.
0: Opět k památkám dochovaným z této doby, dá se nějak tedy vyjmenovat stručně, kolik máme těch zachovalých Biblí z těchto čtyřech redakcí?
1: Ze všech těch čtyřech redakcí máme zachováno asi 25 úplných rukopisných Biblí, pak máme zhruba 22 svazků se starozákonními texty, 20 sbírek žaltářů, tedy žalmů, a 38 nových zákonů a asi 60 kusů takových různých útržků, biblických zlomků, bychom mohli říct. To samozřejmě není všechno a upřímně domnívám se, že je to jenom malé procento těch biblií, které se tenkrát šířily, vzhledem k tomu, že Bible byla v husitském hnutí a zvlášť Táboře velice pilně opisována, skutečně se to šířilo opravdu rychleji, což to prostě nebylo v té době možné. Takže těch biblí bylo, ty byly samozřejmě zničeny, to je zajímavé, zničeny za válek, zničeny také ale při římských perzekucích, ale také třeba zničeny častým používáním, a nebo pokud byly pergamenové a už se nepoužívaly, ono se to totiž odřelo časem z toho pergamenu a nepoužívali se, tak dneska ty zlomky nacházíme na přebalech jiných knih třeba ze 17. 18. století.

0: V dnešním pořadu sledujeme historii České Bible. Mým hostem je opět Jiří Sladký, farář církve Československé husitské a hlavně církevní historik. My jsme se dobrali do 15. století, do všech husitských redakcí České Bible a před námi je ještě jedna oblast, kterou nemůžeme minout a která má na šíření Biblí v našich zemích zásadní a velký význam, to jest vynález knihtisku. Jaký to mělo vliv konkrétně v těch detailech, co víme z historie, co to ovlivnilo prakticky?
1: Vynález knihtisku lze srovnat s vynálezem internetu, to klidně, to je snad i bez debat. A tak veliká to byla změna právě v přístupu k informacím. Proto to srovnávám s tím internetem. Možná, že před chvílí jsme hovořili o tom, že Bible se v táboře a v husitském hnutí velice čile a živě opisovala a že se tedy mohutně šířila a že máme tedy i dost těch zachovaných památek, ale to není nic. To není nic s tím, jak převratným vynálezem byl knihtisk. Ale není vůbec pravda, že by knihtisk spadl v polovině 15. století Gutenbergovi k rukám. To tak tomu nebylo. Myslím si a domnívám se, že on byl první, který to zveřejnil. Domnívám se dokonce, že už v první polovině 15. století existovalo tohleto umění tisku, knihtisku pomocí liter a že v tom je totiž smysl toho vynálezu, jo? A to si možná ještě řekneme, ale že se to udržovalo v tajnosti, možná kvůli strachu z inkvizice, protože to mohlo být považováno za vynález ďáblův knihtisk. A tak určitě existovaly, tak jako v té době existovalo spousta takových různých tajných spolků, existovaly takové tiskařské spolky, které tedy si předávaly nebo měly tuhletu znalost výroby těch liter a vůbec tedy znalost toho knihtisku. Ten Gutenberg byl první, kdo veřejně něco prostě vytiskl, první, kdo se tím prezentoval, je to ta Gutenbergova Bible. A tím chci ještě říct, že veřejně, ale naprosto běžně existoval snad už od konce 14. století takzvaný deskotisk. A tedy list tiskařský byl běžně znám, to žádný vynález v tom není. Ale ten vynález skutečně stojí v tom, že deskotisk vypadal tak, že se musela ze dřeva vyřezat celá stránka. A ta stránka se pak mohla neomezeně tisknout, než to prasklo. Ale ten vynález Gutenbergu spočívá v tom, že nevyřežu celou stránku, ale vyřežu jednotlivý litery, který poskládám, posázím tedy do nějakého toho, do těch řádků a můžu je kdykoliv rozhodit a zase znova složit jiný text. V tom je právě ta určitá genialita. Já nechci říct Gutenbergova, já si myslím, že to taky poznal někde od někoho. Ale v tom je ta genialita tedy toho objevu, toho vynálezu. Knihtisk, a na to můžeme být jako Češi právě hrdí, se velice rychle, velice záhy a strašně brzo rozšířil do českých zemí. Dokonce se domnívám, že snad jako bychom na to čekali. Jako by tím horlivým opisováním a i tím deskotiskem, který se tedy i tady u nás objevoval, jako bychom skutečně čekali na objev těch liter, jako na dar boží, který k ještě většímu šíření božího slova. U nás, to se tak obvykle učí v dějepise, nejstarším tiskem není Bible tedy, ale je to kronika trojánská, která byla vytištěna v Plzni v roce 1468. Tuším, že v Plzni také byla nejstarší vůbec tiskárna v Čechách. Ale my máme i několik, jako vidíme dál, jiných takových předních míst v Evropě v tisku Bible, jenom pro zajímavost tuším, že jsme druzí v Evropě po Němcích, myslím, kteří vytiskli jako inkunábule, jako prvotisk, nový zákon. Co se týče kompletu celé Bible, tak jsme v Evropě tuším třetí nebo čtvrtí, teďka přesně nevím, ale první byli, myslím, že jsme čtvrtí. Němci, Francouzi nebo Španělé, Italové určitě a pak hned my. O tom si dneska můžeme nechat jenom zdát. Dneska jsme ze znalostí Bible možná na tom posledním místě, protože říká se, že český národ je nejateističtějším národem možná v Evropě, možná, že i dokonce na světě. Ta první Bible byl nový zákon, který byl vytištěn v roce 1470. Má 209 listů po dvou sloupcích. Je to ještě takový trošku fakt jako prvotisk, protože neobsahuje žádné poznámky, neobsahuje žádné odkazy. Úzkostlivě se tedy drží té vulgáty. Je to vytištěno na základě té čtvrté redakce, ale to budou všechny ty prvotisky. A tady znova zase musím říct, a tady bude druhý příklad toho, jak ta čtvrtá redakce zbytečně překládá některé výrazy špatně. Jeden příklad tady z toho nového zákona z roku 1475. Známe příběh o Janu Křtiteli. A tam se praví, přímé čiňte stezky jeho. No a v této Bibli se vyskytuje toto. Přímé čiňte skutky jeho. No tak tady vidíte, že opravdu ten překlad dává úplně jiný význam a zase je to takový určitý nedostatek té čtvrté redakce, kterou ten prvotisk používal. No, nový zákon tady byl vytištěn ještě dvakrát, to jeden v roce 1487 a potom to je takzvaný Dlabačův nový zákon, to jen proto, že právě je nazván, jak jsem před pár minutami říkal, mluvil o těch jménech, byl nazván podle knihovníka strahovského kláštera, jakéhosi Dlabače, který tam v roce 1816 tady tenhle ten prvotisk objevil. No a potom ještě tedy byl vytištěn v Plzni ještě jeden nový zákon, ten byl vytištěn už až na konci 15. století, to bylo v roce 1498. To ovšem tohleto nejsou, tak nějak bych řekl, ty nejvýznamnější prvotisky Bible vytištěné do konce 15. století.
0: No a které jsou tedy ty významnější?
1: O těch nejvýznamnějších už jsme hovořili, nebo jsme je zde zmínili. Je to právě ta Bible pražská, která byla vytištěna v roce 1488 v Praze na Starém městě v pražské tiskárně Jana Kampa. Ten náklad, jenom pro zajímavost, nesli 4 pražští měšťané. Ta jména nám nic neříkají, mohu je zde vyjmenovat, ale jedno z těch jmen přesto je tam důležité a to je jméno Severina Kramáře, otce toho budoucího Severina, který bude tisknout pak v 16. století ty slavné Severinovy Bible ještě před Melantrichem. Tohle to je úžasné dílo, ta pražská Bible obsahuje předmluvu, to jsou listy církevního Ceronima, ale to bylo tehdy zvykem, přeci jen pořád, oni se pořád jako nemohli zbavit té vulgáty ani toho autora, překladu té vulgáty, ale tady je potřeba říci, že tato Bible se trošku liší od té čtvrté redakce, i když bylo tedy jako základ logicky použito těch Biblí té čtvrté redakce. A odstraňuje právě řadu těch nesprávně přeložených míst, odstraňuje řadu těch úplně takových neobratných, neohrabaných obratů. A dám zase jeden příklad pro znalce Bible. Bude to zase příklad s Janem Křtitelem, když jsme o něm hovořili předtím. Víme, že Jan Křtitel žil na poušti a víme, tak to známe z těch našich překladů, že jedl kobylky. ale to je latinský výraz locuste. A tenhle ten latinský výraz se ale nikdy nepřekládal jako kobylky. Tenhle ten latinský výraz se vždycky překládal ve všech těch čtyřech recenzích českých jako zelenina. Jako zeliny, teda staročeský zeliny. A ti, kteří pracovali na té Bibli kralické, tak to přeložili už jako kobylky. Od té doby tedy říkáme, že Jan Křtitel jedl kobylky. Ale ono to není úplně jednoznačné a tady něco pro takovou, dovolím si, malou biblickou spekulaci. Ono to není úplně jasné, protože všechny ty staré řecké komentáře, my dneska říkáme původní, ale oni zase až tak původní nejsou, přesto nic původnějšího k dispozici není. Všechny hovoří o tom, že Jan Křtitel jedl rostliny. Všechny naráží na rostliny. Nehovoří se tam nikde o kobylkách. Když si to srovnám s veršem z Matoušova evangelia z 11. kapitoly, 18. verš, kde se píše, že Jan nejedl a nepil, tak se tady nabízí velice kacířská myšlenka, jestli náhodou ten Jan nebyl vegetarián. Ale to je opravdu jenom, já ty spekulace nemám rád a je to skutečně jenom pro odlehčení, aby bylo vidět, kam člověka taky může zavést teologická práce.
0: Jsme tady na prahu 16. století, nebo v průběhu 16. století. Je tu vynalezený nebo objevený či přiznaný zveřejněný knihtisk. Začínají se šířit Bible, ale pojďme k lidem, kteří se na těch překladech i dále podíleli. Jaké další jméno nás čeká?
1: Tak tady je otázka vůbec, kdo se podílel na jakých překladech a na jakých vydáních. Ono tady ještě nelze úplně hovořit o nějakých velikých překladech. To tady možná až bude vydán Nový testament v roce 1533. Tady zatím lze mluvit o těch redakcích, tedy o těch úpravách těch textů na základě třeba vydání v Německu, jiných biblí, že jo, a tak podobně. Tady snad ještě bychom jenom zmínili, protože si to zaslouží, jeden z těch prvotisků, a to je Bible Kutnohorská. A potom tedy, samozřejmě pojďme tedy rovnou k té Bibli Benátské, která tedy byla vytištěna v tiskárně Petra Lichtensteina, a tedy chceme-li nějaké jméno, tak největší zásluhu má na ní příslušník nebo člen husitské církve Podobojí Jan Hlavsa, Václav Sova a Burian Lazar. Tyto tři osoby nesly tedy veškerý ten náklad vydání té benátské Bible v roce 1506. To už není prvotisk, proto už ho tam nezařazuju, i když patří k těm předchozím tak nějak typologicky, tedy k té pražské a k té kutnohorské. Stále tedy ta benátská Bible je sledkem tedy té čtvrté redakce, je naprosto textově shodná právě s tou pražskou a tou kutnohorskou, tedy o nějakém novém překladu tam jaksi není řeč, ale přesto některé výrazy a některá slova jsou tam novější a modernější. Co je důležité, že obsahuje 100 obrázků, tak už je obrázková, už to není jenom text a iniciály, nebo rytiny, protože v jedné z těch biblí se objevovaly i první české dřevoryty. To byla ta Bible Kutnohorská. Tady jsou vyloženě obrázky, ale možná, že je mnohem důležitější ještě jiná věc. Doba pokročila a už v té Bibli není jenom ten text Božího slova, ale už jsou tam stručné sumáře před kapitoly a už se tam objevuje to, co všichni přece používáme, konkordance biblická, tedy odkazy na příbuzné verše v jiné části, teda Božího slova.
0: A kdy se to začalo objevovat? Kdy začali lidé doplňovat tady ty biblické texty?
1: Tady to je první Bible, je opravdu tady
0: ta
1: benátská v roce 1506, je skutečně první Bible, kde se ty konkordance objevují. Do té doby není žádná konkordance v žádné Bibli.
0: Ani ve světové, to je český unikát?
1: Samozřejmě, že v moderní vulgátě, kterou mám doma, jsou všude ty konkordance. V Septuagintě mám taky ty konkordance. V hebrejský mám taky ty konkordance. Ale já prostě nevím v tuhle tu chvíli, jestli tam byly v tom 15. století. Předpokládám, že ne. Určitě ne, protože by to použili i pro tu českou. I ten Hus by mu to usnadnilo veškerou práci. Ale taky je otázka určitý setrvačnosti, kdy vlastně, když se něco opisovalo, tak to nebyla v tom jednota toho textu. To znamená, ten opisovač si libovolně tam nějaký poznámky klidně mohl dát a oni to dělali. Takže my nemůžeme u těch rukopisů mluvit o nějakém právě, já nevím, o nějakých konkordancích, poznámkách, protože co písař, to poznámka nějaká. Tam je to fakt komplikované. Samozřejmě, že ty tisky už umožňují sjednocení toho textu a poprvé tedy v tom roce 1506 se tam vyskytují v české Bibli ty konkordance. Jestli to viděli v jiných Biblích, je to možné. Třeba se inspirovali, ano, nejspíš z toho Německa, to je pravda. Protože ty Bible předchozí, které by to taky umožňovaly, tak ta pražská, ta kutnohorská, tak tam ty konkordance ještě nemají a opravdu je to takový ten prvotisk ve smyslu toho středověkého ještě textu, kdy pokud možno tam ty poznámky vlastně nejsou až tak úplně žádoucí.

0: V dnešním pořadu o historii České Bible se stále ještě blížíme tomu asi vrcholu překladatelství České Bible, tedy Bibli Kralické. Stále jsme v období přední a mluvíme o překladech, které doposud tady vycházely z Vulgáty. Máme překlady, které vycházely ještě z jiných pramenů?
1: Máme. Je to veliké dílo. Dílo dvou, tedy husitských kněží nebo utrakvistických kněží Beneše Optáta a Petra Gzela, kteří se vydali úplně tedy osobitou cestou k překládání zatím tedy nového zákona. Ten nový zákon vydali v Náměšti u Brna v roce 1533 jako takzvaný nový, s dvojitým V, nový testament. Ale co je hrozně důležité, že oni opustili tu českou tradici překládání z Vulgáty, z latiny tedy do češtiny, ale přijali za základ úplně jinou předlohu, teda také latinskou. To nevadí, ona ta latina stejně byla nejrozšířenější. Ale byl to latinský překlad právě humanisty Erasma Rotterdamského, který vydal tiskem v roce, tuším, 1516, vydal řecký nový zákon a ten nový zákon on pak zase, jakoby z toho původního, přeložil do té latiny. Takže je to latinská Bible Erasma Rotterdamského, přeložená tedy z původního, v uvozovkách ovšem, z původního řeckého jazyka. A oni tedy se vydali, ten Beneš Optát a Petr Gzel, touhletou moderní cestou a tím vlastně také předznamenali tu cestu k překladu Bible Kralické, protože základním úkolem překladatelů Bible Kralické, který si vytyčili, bylo, že se bude překládat z původních jazyků, za které jsou považovány, byly a jsou doteď, hebrejština a řečtina. A tady snad poslední poznámka k té jednotě bratrské. Domnívám se, že oni by se možná až tak úplně nevybičovali k této cestě už v tom roce 1533, tedy k překladu, pokud možno z těch původních jazyků, kdyby nemuseli reagovat na úplně dogmaticky strnulého Lukáše Pražského, který také vydal pár let předtím dva překlady nového zákona v roce 1518 a v roce 1525. A ty překlady, on se úplně strnule se drží Vulgáty. A to opravdu tak, že je to na úkor českého jazyka. Objevují se, ty překlady jsou neskutečně kostrbaté, objevují se v nich strašlivé latinizmy a takové ty úplně nepochopitelné latinské pro nás, pro češtinu nepochopitelně přeložené latinské vazby. Takže to, ten překlad byl v tomto smyslu takový strnulý a právě on, ten Lukáš Pražský, vytýkal těm překladatelům husitským, těm utrakvistům, že příliš volně zacházejí s překladem Božího slova a že do toho Božího slova, do těch překladů vkládají svůj vlastní rozum a že se přísně nedrží Vulgáty. Bohu díky za to, že budoucí jednota bratrská tenhle ten striktně zpátečnický přístup k biblickému překládání opustila, že absorbovala do sebe také myšlenky nejen luterské, ale především kalvinské reformace, otevřela se vyššímu vzdělání a Bohu díky za to, neboť jenom díky tomu této cestě a Božímu vedení máme zde tu úžasnou Bibli Kralickou.
0: Tedy Lukáš Pražský je vlastním iniciátorem překladatelských prací?
1: Ano, on sám přímo se na těchto dvou překladech nového zákona podílel a on sám tedy razil tuhle tu cestu, která ovšem samozřejmě po jeho smrti byla záhy opuštěna.
0: Víme, v kterém roce začaly práce na překladu Bible Kralické?
1: Práce na překladu Bible Kralické samozřejmě začaly už tím, že byl zadán nový překlad nového zákona bratru Blahoslavovi. Janu Blahoslavovi ten překlad vyšel, tuším, 1564 a potom druhý 1568. Takže tady to je úplný počátek. Samozřejmě, že na tom starém zákoně se začalo pracovat později, to bylo tuším, že od počátku 70. let 16. století.
0: Stojíme na prahu tedy další výrazné a důležité kapitoly v dějinách České Bible na překladu Bible Kralické, no ale tu si musíme nechat zase na příště. Takže vás zvu k poslechu opět za týden a v tuto chvíli se loučím s historikem a farářem církve Československé husitské Jiřím Sladkým. Děkuji vám.
1: Tak děkuji mnohokrát za pozvání a budu se těšit zase na příští setkání.
0: Já taky. Zvu vás opět za týden a naslyšenou se těší Jiří Sladký a Kateřina Hodecová.

Je 11 hodin, posloucháte Rádio 7, kde pokračuje dopolední program s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Je středa 12. srpna, svátek má Klára. I k tomu si něco řekneme v následující hodince. Nejprve ale přehled pořadů, ze kterých můžete vybírat. Ježíš zve do dobrodružství života. Toto pozvání přijala i zpěvačka a hlasová pedagožka Jana Peštová, která vypráví v letní repríze pořadu Hláska o tom, jak se evangelium prolíná jejím životem. Poslechněte si ji ve 11:15. Kniha Jak život šel, kterou otevíráme ve čtení na pokračování, popisuje život baptistického kazatele Miloše Šolce. Vyrůstal v chudé rodině a měl nakročeno být na pokraji společnosti. Dostal ale šanci vést jiný život. Uvěřil v Boha a prožil změnu ve svém životě. Navíc dostal šanci učit se tenis, jak uslyšíme ve 12:15. Její obyčejný život v Nazaretu změnil jediný okamžik. Jaké to je, když se do vašich plánů vloží nebe? Pojďte s námi nahlédnout do srdce ženy, která s pokorou i silou provázela Božího syna od jeslí až po kříž. Marii představí ve 13 hodin v rozhovoru s Kateřinou Hodecovou Veronika Štěpánová. Mezi 2. a 3. hodinou, tak jako obvykle, je prostor pro vaše písničková přání. Stačí nám napsat SMSku anebo e-mail a já ráda zahraji písničku, kterou si vyberete, ať už pro sebe nebo pro někoho jiného. Manželství ustanovil Bůh, abychom měli prostor poznávat druhého člověka. Ne vždy je ale cesta za životním partnerem ideální a musíme hledat, abychom nalezli. Další zastavení ze série Poslechnu přináší Jaroslav Voda 15 minut po 3. hodině. Ve 3:15 nás čeká čtení z Bible pro 21. Století změnu zákoníku představuje list Židům a do něho právě nahlédneme. Modlitba je důležitou součástí života s Bohem. Musí být vždy spojena se slovy nebo může být i ticho modlitbou. O tom bude mluvit v 16 hodin v pořadu Základy vyučující na evangelikálním teologickém semináři v Praze Štěpánka Paluchníková. O možné spolupráci rodiny a církve na vytváření prostoru pro víru příští generace uslyšíme v ranním telefonátu v 16:30. Je to příležitost a privilegium být s lidmi v jejich nejtěžších i v těch nejkrásnějších momentech. Říkají manželé Beth a Sam, kteří spolu tvoří hudební

Dnes má jméno Klára svátek, tedy lépe řečeno ženy, které se jmenují Klára samozřejmě. Toto svítivé jméno vychází z latinského tvaru Klára, což znamená jasná, světlá či slavná. Významovou obdobou je Světlana, Lucie a Roxana. Další podobou tohoto jména, přijatou z ciziny, je také jméno Clarissa. A patronkou tohoto jména je Klára, která se narodila roku 1194 v Assisi v Itálii. Pocházela ze vznešené rodiny a byla to velmi sebevědomá dívka. V mládí dokonce pohrdla dvěma nápadníky. Světa se však vzdala až pod vlivem Františka z Assisi. V 18 letech tajně opustila svůj rodný dům a odebrala se do kostelíka pod Assisi, hlavního sídla Františkových menších bratří. Klára a její společnice se usadili při kostele San Damiano v Assisi a vytvořili zde základ ženské komunity, která se řídila pravidly stanovenými samotným Františkem z Assisi. Tak vznikl pozdější řád Klarisek, vyznačující se velkou chudobou a přísnými pravidly. Klára byla od dětství slabé tělesné konstrukce, navíc jí těžká nemoc od roku 1224 upoutala trvale na lůžko. Přesto komunitu vedla s rozvahou po 40 let. Pro nás je velmi zajímavá skutečnost, že si dopisovala s naší Aneš Českou. Zemřela 11. srpna 1253.

0: Kalendárium.
1: 12. srpen 1881. Významné datum alespoň v historii Pražského národního divadla. Vypukl tam tehdy požár. V budově, která byla poprvé otevřena 11. června téhož roku, došlo k požáru, který zničil měděnou kupoli a odehrálo se tam dalších ještě 11 představení, pak byla budova uzavřena kvůli dokončovacím pracím. Tak tehdy bylo divadlo otevřeno na počest návštěvy korunního prince Rudolfa. Požár byl pochopen jako celonárodní katastrofa a vyvolal obrovské odhodlání pro nové sbírky. Za 47 dní byl vybrán 1 000 000 zlatých. A něco z novodobé historie. 12. srpna 1978 byl otevřen první úsek pražského metra na trase A z Dejvické na náměstí Míru. 12. srpen je dnem úmrtí například bratra Řehoře, zakladatele jednoty bratrské. Zemřel v roce 1474. V roce 1448 vstoupil jako laický bratr do kláštera na Slovanech v Praze, kde se stále sloužila liturgie v češtině. Stýkal se s Petrem Pejnem, Petrem Chelčickým a dalšími postavami reformního hnutí u nás. S podporou kazatele Jana Rokycany a ovlivněn učením Petra Chelčického odešel se skupinou podobně smýšlejících lidí z Prahy do Kunvaldu, kde se začaly psát dějiny jednoty bratrské. Ta se oddělila od římskokatolické církve a také od utrakvistů. Nikdy jí ovšem nebylo přiznáno rovnoprávné postavení se dvěma výše zmíněnými církvemi. Název jednota měl zdůraznit, že nejde o novou církev, kterou by nezaložil Kristus, ale že se příslušníci jednoty cítí plně být součástí viditelné církve těch, kdo svůj život vydávají Kristu. Také britský konstruktér parních lokomotiv George Stephenson zemřel 12. srpna. Bylo to v roce 1848. A přidejme ještě jméno Leoše Janáčka, českého hudebního skladatele, který zemřel 12. srpna 1928. Jeho melodika výrazně vycházela z moravského folklóru. Ve světě je Janáček znám především díky svým operám Její pastorkyňa, Příhody Lišky Bystroušky, Věc Makropulus, Z mrtvého domu. A také díky orchestrálně vokální glagolské mši či symfonietě. Tolik tedy nahlédnutí do dnešního kalendáře s datem 12. srpna. Posloucháte Rádio 7 a za chvilku si můžete vyslechnout pořad Hlásky.

V reprízované hlásce, pro kterou saháme do archivu, najdeme paradoxy evangelia, spotřební kulturu i totální autenticitu.

0: Opět po týdnu je tady pořad Hláska, pořad a podcast z dílny Rádia 7, ve kterém dáváme do popředí evangelium, dobrou zprávu o Ježíši Kristu a to, jak se prolíná našimi životy, co pro nás osobně znamená, jak se promítá do našeho jednání, do toho, jak fungujeme i v tom každodenním životě. O tom, jak se evangelium prolíná životem člověka, si v dnešní Hlásce budu povídat s Janou Peštovou. Vítám tě, Ani.
1: Ahoj a hezký den všem posluchačům.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Janu Peštovou možná někdo bude znát, možná někdo ne. Kdybych to měl uvést nějakým medailonkem, tak Jana je zpěvačka, je hlasová pedagožka, moderátorka a jsem rád, že tady sedí naproti mě a že budeme moci následující čas strávit přemýšlením nad evangeliem. Než se do toho přemýšlení pustíme, Jani, čím bys ten medailonek obohatila, co je důležité nebo dobré o tobě zmínit, o tvém životě?
1: Myslím si, že je to asi důležité, protože je to nějaká charakteristika. Už více jak 33 let se orientuju podle toho, čemu věřím, nebo k čemu věřím, že mě Pán Bůh vede. Což znamená v mém životě neustále stěhování, neustálou změnu i názoru, protože i moje víra se za těch 33 let hodně proměňuje, moje porozumění, můj způsob komunikace, můj způsob života, takže možná evangelium rovná se změna. Mm-hmm.
0: A když slyšíš ten pojem evangelium, vyvolá to v tobě třeba nějaký konkrétní příběh z tvého života nebo nějakou definici, jak ty jsi to pro sebe zvnitřnila? Co je tím prvním, co máš na mysli, když se řekne evangelium, dobrá zpráva?
1: Prvně asi to, že pro mě evangelium, byť mě přiblížilo k Hospodinu, k Pánu Bohu, k Ježíši hned na začátku, když jsem mu odevzdala svůj život, tak to nebyla úplně dobrá zpráva od začátku. A myslím si, že takhle to prožívá hodně lidí. Protože ačkoliv jsem dostala něco, co se s ničím nedá změřit, Boží lásku, jistotu jeho odpuštění, jistotu i nějaké prožívání jeho blízkosti, jeho náklonnosti vůči mně, obyčejnému člověku, který se topil a topí v životě v různých problémech, tak to nebyla dobrá zpráva v tom, že jsem myslela, cítila, někdy dostala radu, která znamenala hodně velké omezení. Potom někdy kolem roku 2000 jsem připravovala jednu gospelovou bohoslužbu a uvědomila jsem si, že sám Ježíš své těžké úkoly, mám-li to tak říct, ten nejtěžší úkol, zemřít za lidstvo, položit svůj život, protože to vnímal jako Boží vůli, že tento úkol nějak nevyhledával, že po něm neprahl, že to nebyl masochista, ale že cítil bolest a věděl, že bolest je dobrá v tom smyslu, že ukazuje na to, že něco není v pořádku, ale rozhodně to není nic příjemného. A tam nějak přišlo ke zvratu v mém životě, kdy jsem pochopila, že to není nějaký primární zájem Pána Boha, když se obrátím, že mi bude věci brát, že budu muset se neustále odříkat jenom věcí, které mám ráda, jak jsem to vnímala do té doby, ale že evangelium je dobrá zpráva v tom, který mi to evangelium zvěstuje v Immanueli, k Bohu, který je se mnou a je se mnou i tam, kde třeba nejsem já úplně správně, kde úplně správně nechápu, co po mně Pán Bůh chce nebo co je dobré v té chvíli udělat. A až od té doby, čili více jak 10 let po mém obrácení, je pro mě evangelium skutečně dobrá zpráva.
0: Kde jsou tedy kořeny toho tvého setkání s evangeliem, s křesťanstvím, s Ježíšem? Bylo to v mladém věku, když jsi byla teenager nebo v dospělosti?
1: Tak já jsem se prvně setkala s evangeliem, a to říkám až s určitým porozuměním toho, co se v mém životě dělo, někdy v předškolním věku. Chodila jsem jako dítě do katolického náboženství a tam bylo spoustu různých příběhů a zřejmě i kvůli tomu, že to bylo v době totality, tak v těch příbězích jsem slyšela spíš nějaké, dá se říct, pohádky nebo něco, co v Bibli nenajdeme. A po obrácení jsem to marně hledala v tom písmu. A přesto tady v tom období se ke mně dostala zpráva o Ježíši jako o někom, kdo byl hoden následování, tak jak to dneska říkám s trochu nadsázky, ale s hlubokým přesvědčením, že to Pánu Bohu nevadí, že Ježíš byl prostě mega hustý frajer, který spoustu lidí přitahoval tím, že mimo jiné se nebál čelit pravdě, říkat věci tak, jak to od něj možná nikdo nečeká. A tady s tím příběhem o Ježíši, který zve nás do dobrodružství života, jsem se setkala na jedné té hodině toho náboženství. Už vůbec nevím, kdo tu hodinu vedl, jenom si vzpomínám matně, že to byla nějaká návštěva v té farnosti a já jsem tehdy nějak vstřebala, prostě zaslechla skutečně tu úžasnou energii, když to mám říct nějakým jako lidským způsobem, která z následování Krista pramení a to pozvání k té pravdě, k tomu autentickému, pravdivému životu až na dřeň. Jenomže jsem to doma své mamince katoličce prostředkovala příběhy, protože mě vždycky bavilo vymýšlet si příběhy a různé zápletky a podala jsem to takovým způsobem, že mě to stálo klečení na hrachu několik hodin. A tam potom příběh Evangelia v mém životě na mnoho let skončil, protože to neporozumění mě velice zranilo a nerozuměla jsem vlastně těm okolnostem. Pak jsem mě dotkl Evangelium úplně z hůry. V době, kdy mi zemřel můj syn, to bych možná nerozváděla úplně do detailů, protože ten příběh o tady tom způsobu předání Evangelia, kdy ke mně Pán Bůh promluvil zvláštním způsobem, si můžou posluchači Rádia 7 přečíst v mém svědectví na profilu Rádia 7. A řeknu z toho jenom ten střípek. Tam jsem nějak pochopila, že takový můj vágní pocit, že smrtí člověka jeho bytí nekončí, že to je pravda, kterou stojí za to prozkoumat nějak blíž a otevřít se Božímu působení. Ale já jsem se tehdy tomu Božímu působení zcela vědomě neotevřela. A pak následovalo zhruba 5 roků, kdy ke mně Pán Bůh posílal svoje svědky. Byly to tedy ne svědky Jehovovi, i když ti možná také, a to možná i řeknu na jejich obranu, protože ty na té mé cestě k Pánu Bohu, k Ježíši Kristu, hráli docela minimálně pozitivní roli, protože si pamatuju z té doby mezi tedy mým uvěřením a nějakým tím hledáním. Byla jsem jednou na návštěvě u nějakých přátel doma, kteří patřili mezi svědky Jehovovi a mně se hrozně líbilo, že jsou to lidé, kteří, tak jak jsem to tehdy byla schopná reflektovat nebo pochopit, svůj život řídí podle toho, čemu věří. A to pro mě bylo strašně důležité. Tehdy se to týkalo nějakého dodržování nebo nedodržování nějakých zvyků, obyčejů, možná i vánočních svátků, to už si přesně nepamatuju, ale tohle mě na nich zaujalo a zanechalo to takovou velmi příjemnou stopu, na kterou si vždycky vzpomenu, když potkám na ulici někoho, kdo reprezentuje tuhle skupinu věřících. No a ten úplně nejradikálnější krok, který se v mém životě odehrál směrem ke Kristu, kdy já jsem sama vykročila na tu cestu a řekla Pánu Bohu, tak tohle, Pane Ježíši, to tvoje vedení, dokonce šéfství, tehdy jsem ho prosila, jestli ty jsi ten šéf mého života, jestli ty to zvládneš ukočírovat, pak si to všechno vezmi a veď to. A tady ten krok, to rozhodnutí následovalo po takovém možná pro někoho velmi úsměvném svědectví, kdy mi kamarádka ze sousedství vyprávila o tom, jak je Bůh pro ní otcem a jak tento otec, úplně stejně jako otcové na zemi, schání nebo dokáže zařídit věci, které jsou v tu chvíli z nějakého důvodu obtížné. A protože to bylo krátce po revoluci a na některé potraviny se stála fronta a stejně třeba na nás nevyšlo, tak příběh o tom, že Pán Bůh před Vánoci kvůli pečení, potřebě na péct cukroví, sehnal mé kamarádce vajíčka, tak někomu bude znít, jako, že co to je za hloupost. Ale pro mě tenhle Bůh, který se stará o praktické potřeby lidí, byl ten Bůh, kterého chci následovat a poznávat. No a já si myslím, že takový opravdu je.
0: Když bys to vzala svojí optikou, jaké to bylo žít křesťanskou víru v době po revoluci, kdy najednou byla tady ta vytoužená svoboda a v uvozovkách všechno se najednou smělo?
1: Já si myslím, že pro řadu lidí té mé věkové kategorie, byť se tak necítím, nebo to tak nevnímám a možná se ani tak nechovám, tak my, co jsme se narodili na začátku 70. let, jsme vyměňovali často totalitu za totalitu. A vlastně nám do jisté míry přišlo v pořádku, nebo aspoň některým z nás, když jsme přišli do církve a někdo nám řekl, jak a co máme dělat. Aspoň já jsem k tomu měla velké sklony najít si někoho, koho mohu poslouchat a tu boží autoritu tak nějak přesívat přes toho, odpusťte mi to slovo, které do křesťanství úplně nepatří, guru, který mě povede. A ještě to bylo zřejmě posíleno tím, že já jsem vyrostla sama bez tatínka, neměla jsem vlastně v rodině žádnou autoritu v tom nejlepším slova smyslu, někoho, kdo by se staral o mě a o koho já bych se mohla opřít, když potřebuju potvrzení čehokoliv, rozhodnutí v své vlastní osobnosti, své cesty. Takže si nemyslím, že to bylo až tak vina třeba nějakého vedoucího, který se možná vědomě, nevědomě mohl stavět do nějaké role toho přehnaného vůdčího, jak by byl třeba apoštol nebo nějaký prostě vysoký vedoucí. Že to byla trošku taková situace, do které se snadno spadlo. Takže ta první část toho života s Bohem zhruba od toho 90. roku jsem uvěřila na přelomu 90-91. Nevím přesně úplně den a minutu, protože to trvalo nějakých pár dní, než jsem si to uvědomila, že už jsem křesťan. Ale hrálo to tam velkou roli. Potřebovala jsem toho vedoucího. A potřebovala jsem ho z masa a kostí. Potřebovala jsem člověka, který mě provede těmi úskalími, který mi vysvětlí něco, který bude se mnou souhlasit v mé cestě. A to bylo někdy hodně těžké, protože člověk je jenom člověk. Každý z nás vychází z jiného kontextu, rodinného, duchovního a ještě si tam můžete dosadit cokoliv území. V jakém žijeme, máme různý naturel, už jenom Češi a Moraváci se od sebe docela liší. Takže myslím si, že to nebyl jenom můj problém, ale že to byl problém řady z nás, že jsme tak nějak neúplně kriticky nebo neúplně správně přijímali církevní autority. No a to se potom přelomilo v úplný opak. Nějakou takovou teenagerovskou, co se týče věku víry spíš než toho biologického věku, že jsme se zase vzpouzeli těm autoritám, byť třeba oni ani nechtěli ti lidé nám nějak vládnout. Ale my jsme to tak přijímali, protože jsme na to byli zvyklí z té doby předtím. No a takhle bych mohla pokračovat, protože si myslím, že ten sociologický vývoj v naší zemi do jisté míry tohle hodně ovlivňuje. Tak jestli jsem odpověděla na tu otázku, nevím, ale pokusila jsem se.
0: Děkuju. Byla ta tvoje osobní zkušenost, to, že jsi potřebovala někoho, o koho by ses opřela a třeba nebyl, záměrem, že ty sama si nyní tím, kdo chce být takovou oporou pro druhé a zvlášť třeba pro mladou generaci?
1: No vědomě určitě tohle rozhodnutí neproběhlo. Jo, já si myslím, že u mě tenhle postoj, řekněme, být někomu oporou nebo vést, je spíš daný skutečně mým naturelem a zřejmě i pedagogickým talentem, který jsem nějak projevovala vždycky. Myslím si, že to nějaké učitelství, provázení, nebo jak já vnímám tu původní roli pedagoga jako toho, kdo jde vedle tebe a tu tvoji cestu ne asi úplně řídí, ale spíš se snaží, když tak pomoct, pokud by ten doprovázející padal do nějaké propasti, doporučit mu třeba, že radši půjdete trošku jinou pěšinkou, než jak by on si přál. Tak tohle mě provází, dá se říct, od dětských let, tato snaha, ty pedagogické nějaké vlohy, to určitě mám, tak si myslím, že to trošičku dáno tím. Ale asi ne úplně s vědomím, že bych to chtěla tak dělat, tak určitě každý z nás reaguje na nějaký svůj vlastní nedostatek, který někdy zakusil a tak trošku má ten dojem, to je taková ta osobnostní část toho, jak fungujeme ve vztazích, trošku promítá tady ten nedostatek nebo naopak přebytek do života druhých lidí. Toho se asi nejde úplně vyhnout. Myslím, že aby to člověk dokázal správně zhodnotit a reflektovat, od toho dneska existují různé terapeutické kurzy, které jsou zaměřené na to, aby člověk dokázal doprovázet druhé s tím vědomím, kdo je sám. Žel, žádný takový kurz jsem neabsolvovala, doufám, že ještě někdy se mi to povede. Takže nějaká stopa toho, že se snažím vykrýt něčí nedostatek, tam určitě bude. A zase jsem jenom chybující člověk, takže jsem si dneska už zpětně vědoma, že někdy jsem vykrývala nedostatky, které možná vůbec nebyly. Jo, že na té druhé straně byla jiná potřeba, ale já jsem to četla brýlemi těch svých zkušeností. Tak tohle v životě chodí.
0: Z aktuální doby vím o tobě, že jsi rozjela mimo jiné třeba projekt Plane, ale nemám možná takové povědomí o tom, co všechno proběhlo třeba za těch posledních 20 let, ani jestli vlastně všechno bylo spojeno ve tvém životě, zejména s hudbou, protože jsi v této oblasti obdarovaná. Tak jak se formovala ve tvém životě ta touha přinášet druhým lidem tu dobrou zprávu nebo zprávu o Kristu, i když někdy může být těžká, různými způsoby, které si vnímala, že jsou ti blízké?
1: Je to asi zajímavé, ale u té hudby to pro mě bylo asi vždycky nejnáročnější, protože od doby, kdy jsem se hudbou začala zabývat, tak byly určité, řekněme, styly mě bližší a některé byly vzdálenější, ale od člověka, který vystuduje hudbu, populární hudbu, na konzervatoři se očekává, že tak nějak dokáže zareagovat na poptávku. Takže jsem byla zmítána různými požadavky. Tam ti chtěli, abych určitě zpívala country, jiní určitě muzikál. A takhle bych mohla pokračovat. Úplně nejtěžší pro mě vždycky byl kalibr pěveckých sborů, protože já jsem prostě osobnost, která nerada dělá něco, co dělají ostatní. Takže zpívat něco stejně jako dalších 100 lidí mě opravdu neláká. Ale všechno tohle samozřejmě má svoje místo. A tak nějak šla možná ruku v ruce ta zkušenost hudební i s tou duchovní. Že jsem spíš narážela na to, co mě je blízké. A to až tak nebylo běžné možná v té době, i když jsem uvěřila, i když jsem začala zpívat, protože já jsem měla vždycky blízko k hudbě taneční, k R&B, až opravdu taneční hudbě typu houseu, hip-hopu, rapu, jenomže v době, kdy jsem uvěřila, tak tyhle žánry nebyly moc k dostání ani v sekulární oblasti. Pamatuju si, že v rámci studia historie na Pražské konzervatoři, my jsme tam měli vlastně dvě ty historie, dá se říct, jednu tu historii podrobnější populární hudby, která vlastně reprezentovala nějaký vývoj za posledních tehdy 100 let a pak tu klasickou, ten klasický způsob, jak se studují dějiny hudby. A tam jsem se dozvěděla, že ten můj oblíbený žánr hip-hop a rap, že to jsou vlastně nějaké odnože populární hudby, které vznikaly v 60. a 70. letech. Takže když já jsem v těch 90. studovala tu konzervatoř, tak to už byla historická hudba. A musela jsem si pak počkat 40 let na to, až se to dostane i sem. A díky bohu jsem zjistila, že na tom nejsem sama tak, kdo rád rapuje po 50, dneska už po 60, že to je docela normální a běžné. A mě na tom žánru vlastně láká, nebo uspokojuje spíš, než láká, to, co jsem viděla i jako v určitý vývoj v církvi, který určitě i v České republice je třeba nějak zohledňovat, nebo možná se mu víc otevřít. A to je totální autenticita. Schopnost, a nemusí to být nějakou cestou vulgarit nebo něčeho, co lidi často těmhle žánrům vyčítají. Způsob vyjádření, kdy jsem ochotný říct pravdu a stát za ní, protože to je to moje zkušenost a často je to i nějaké zrcadlo toho, jak písmo o nějaké věci hovoří. A říct to způsobem, který k tomu posluchači doběhne. Když jsme mluvili na začátku o té dobré zprávě, tak dobrá zpráva, věřím, to boží pnutí k Ježíši, to, že máme všichni záchranu, ať už tomu věříme nebo ne, tak ta záchrana je pro všechny připravená. Tak věřím, že to právě zahrnuje i to poznání našeho nitra, že Pán Bůh nás zná, jaký jsme doopravdy, co se nám motá, jak my říkáme, v hlavě, čeho je naše srdce plné. A za to všechno zlé, co tam je, už Ježíš zaplatil. a za to všechno dobré, co tam je, a my to nějak nejsme schopní vyjádřit nebo se bojíme o tom hovořit, bojíme to otevřít, tak věřím, že k tomu nám Boží duch chce pomoct, abychom to byli schopní říct i druhým lidem. A tohle je nějaká cesta, kterou vnímám paralelně, jak v hudbě, tak v té křesťanské službě. Pomoc druhým lidem, říkat otevřeně, co cítí, co si myslí, a hledat, co si o tom, co oni cítí a myslí, co si o tom myslí Pán Bůh. A ne nějak vágně, ne nějak povrchně, v tom smyslu, co si o tom myslí ještě někdo další jako člověk, ale jít opravdu do evangelia, do toho Božího přijetí, do těch příběhů, které máme zaznamenané jako příklady toho, že před Ježíšem je možné opravdu otevřít jakoukoliv oblast.
0: Když bychom se podívali konkrétně, v čem třeba spočívá projekt Plain a jak to vypadá, že se na tebe nabalují nebo že ty na sebe nabaluješ další lidi ke spolupráci?
1: Projekt Plain má složitou, jak bych to řekla, startovací runway, ještě pořád se pořádně buduje, ale věřím, že už trošku popolítává aspoň ty kratší trasy. Plain se jmenuje proto, protože to nechce být služba nebo projekt nebo event, který stojí na nějakém místě, na nějaké základně, ale chce, a my, co v tom jsme nějak zamotaní, v tomto projektu chceme přiletět, přiběhnout tam, kde nás bude potřeba. Tak to je první takový jako aspoň nástin. A co to tedy je, nebo co to má znamenat? Věřím, že současná kultura, ta, která nás obklopuje, ať už se někomu zdá sdílná, někoho třeba nemusí úplně oslovit ve smyslu krásy, nemusí pro něj být krásná hudba, která zní třeba v obchodním domě z repráku, tak věřím, že tahle ta obyčejná spotřební kultura může nést evangelium. A dokonce já věřím, že ho už nese. I ty písničky, které bychom třeba vůbec za křesťanské nemohli považovat podle jejich obsahu, ale cítím tam stopu toho pokusu vyjádřit tu emoci. Někdy je to emoce, kterou nechceme spojovat nebo ani nemůžeme spojovat s křesťanskou zvěstí nebo s tím nastavením spíš té křesťanské etiky, ale ta snaha o tu autenticitu a o to celým svým životem, celým svým tělem, celou svou silou vyjadřovat to, čemu věřím a to, co zrovna prožívám. Ta si myslím, že je křesťanství nesmírně blízko. Že to je vlastně ten způsob, jak já mohu Boha milovat celou silou. A když to řeknu teda v plné šíři, co bychom rádi jako Plain přinesli, tak nejen, že bychom byli rádi, aby to byly písničky, které současným jazykem vyjádří modlitbu, pocit, touhu, prosbu k Pánu Bohu, vyznání víry, ale i ten pohyb. A v dnešním světě z nějakého důvodu, který nemám nějak vystudovaný třeba po stránce etiky nebo i estetiky či nějakých sociálních vazeb, tak je hodně sdílný takzvaný nový cirkus nebo moderní cirkus, se tomu někdy říká. Když bych to chtěla někomu vysvětlit jednou větou, tak je to cirkus bez zvířátek. Těmi jedinými zvířátky tam jsou lidé. A ty vlastně díky tomu svému, dá se říct, energickému náboji svým tělem hrají divadlo, tančí, visí na hrazdě, na závěsných šálách a svým pojetím krásy, tím, jak tančí a asi tanec je k tomu nejblíž, tančí, vyjadřují, co cítí, tak tímhle způsobem oslavovat Boha je mi velice blízké. A myslím si, že té úplně nejmladší generaci je to nejen blízké, ale jako pedagog říkám, že je to i strašně potřeba. Jako protipáha k tomu, že sedíme u nějakého počítače a kreslíme si nebo něco jiného, co děláme víceméně bez hnutí, tak věřím tomu, že je to nejen potřebné, sdílné, z mého pohledu esteticky krásné, ale také zdravé.
0: A měla bys třeba příběh nebo případ, kdy ses třeba věnovala někomu konkrétnímu, kdo potřeboval něco, co si potřebovala ty na začátku své víry? Nějaký příběh o tom, jak se třeba prolínalo evangelium ve tvém vztahu k někomu druhému?
1: Tak takových příběhů by bylo asi hodně, ale nevím, jestli by se vešly do jednoho pořadu. Asi by to chtělo podrobněji zkoumat a spíš třeba napsat do knížky. Ale vzpomínám si teď na jeden příběh, který vlastně trvá. Je to moje setkání s mým dosavadním spolupracovníkem, klavíristou Jakubem Zajícem, kterého jsem poznala, když mu bylo nějakých asi 13-14 roků. Tehdy hrál v rodinné chválící skupince ve sboru, kam jsem patřila. A tam se taky zrodila moje přezdívka, kterou teď už používám a doufám, že už ji budu používat až do smrti na tomto světě. Divná paní. Tak my jsme se potkali, jak už jsem zmínila, v tomhle jeho teenagerském věku. A tak nějak přirozeně, protože já se zabývám hudbou a Kuba tehdy začínal hrát na piano, tak jsme se potkávali a začali jsme spolu něco nacvičovat. Bylo to v době, kdy začínala ta covidová vlna první. A strávili jsme spolu intenzivně asi skoro 2,5 roku v různé té intenzitě. Ten poslední půl rok to byl takový trochu učednický vztah, kdy jsme se domluvili, že vlastně budu tak nějak kecat Kubovi do života úplně ve všem a on ne úplně ve všem mě bude poslouchat, jak to tak je normální. A věřím, že to, že jsme si povahově dost podobní, to, že máme podobné i nasměrování, to je práce s lidmi a v tom mém životě možná ty etapy, které se promítají v tom jeho životě, šly daleko pomaleji. Jo. Když jsme se potkali, tak jsme oba byli nasměrováni na pedagogickou práci a myslím, že u Kuby to tak úplně nezůstalo, že on se mezi tím dostal spíš do té roviny těch lidských zdrojů a doví, kam to ještě povede. Ale to, že jsme spoustu věcí prožívali podobně, ačkoliv jsme každý úplně z jiného rodinného prostředí i vlastně duchovního prostředí, tak nám pomohlo porozumět. A myslím, že to tak občas hodnotili i naši společní přátelé, že jsme takový vzájemný klon i v tom nedobrém. Jo. Takže když jsme někoho naštvali, tak jsme ho naštvali stejnými věcmi, protože jsme hodně vůči osobnosti a dokážeme věci táhnout tak jako na sílu, třeba i tam, kde by ostatní už rádi si odpočinili od toho našeho tlaku. Takže ten příběh, který doufám neskončí jen tak, nebo bude prostě nás provázet asi delší dobu života, tak tam se určitě promítlo to, že jsme si podobní a že já jsem zažila něco, když trošku na jiné rovině, Kuba třeba zažil šikanu ve škole, já jsem zažila určitý ústrky spíš ve své vlastní rodině, tak ty principy našeho růstu byly, nebo jsou hodně podobný. Ale myslím si, že asi to tak zase věřím, má většina z nás, že to nikdy není úplně přes kopírák. Že ten lidský život a ta různá období přinášejí nové okolnosti a ta reflexe na nějakou situaci, to třeba objevíme až zpětně.
0: Dnešní hláska došla do svého závěru. Máme omezený počet minut, který můžeme naplnit. A tak jsme se společně s Janou Peštovou možná jenom letmo dotkli některých témat a myšlenek. A tak já věřím, že s Janou se tady nevidím naposledy. Pro tentokrát ti, Jani, moc děkuju za to, jak jsi nám otevřela svůj život a nechala nahlédnout do toho, co evangelium pro tebe znamená, jak se může prolínat životem člověka a jak může třeba skrze náš život oslovit také někoho druhého. Ještě jednou ti tedy děkuji a pro tentokrát se s tebou loučím.
1: Naslyšenou.
0: Loučím se také s vámi, milí posluchači. Pokud byste chtěli zůstat v kontaktu, můžete vyhledat předchozí díly hlásky v audioarchivu na našem webu nebo můžete také sledovat instagramový profil, kde jsme jako Pořad hláska.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.
1: Evangelium znamená změnu. Tu zažila ve svém životě i Jana Peštová, která do dobrodružství vztahu s Ježíšem Kristem zve další lidi. Příští týden bude hovořit o mezigenerační spolupráci a umění vyprávět o božích věcech.
3: Můžete si ji poslechnout, Kuba Lofítek ji bude mít opět u mikrofonu. Posloucháte Rádio 7, které pro vás vysílá každý den. Jsme rádi, že můžeme, jsme rádi, že nás posloucháte, že se ozýváte. Děkujeme za podporu, ať už modlitební, či finanční. A pokud se chcete stát našimi partnery formou finanční, budeme velmi rádi. Věřte, že to potřebujeme.
4: Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout.

bývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout, víra je jediná věc, na co se spolehnout.

Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4. kapitola, 7. verš.

Chris Tomlin zpíval o tom, že Bůh je dobrý a miluje nás. Pravda, která se ozývá v našem vysílání často a chceme vám ji znova a znova připomínat, že Pán Bůh je dobrý a miluje i vás. Za chvilku bude poledne.

0: Dostali jsme se do poloviny dnešního dne, je poledne. Posloucháte Rádio 7 a jako obvykle vás zvu ke společné modlitbě. Dnes se můžeme spojit v modlitbě za déšť. Je to modlitba více než aktuální a velmi potřebná, která zní jistě z mnoha úst. A tahle, která teď zazní, tak je hodně stará. Poslali nám ji Petr a Markéta Šanderovi. Tak si ji poslechněte a můžete se přidat.
1: Modlitba v čas sucha za déšť z nebe klíče z roku 1850.
2: Bože Abrahamův, všemohoucí věčný Bože.
1: Nejlepší hospodáři, který zakrýváš nebe oblakem a způsobuješ zemi déšť.
2: A otvíráš průchody nebeské, kterými svlažuješ hory k občerstvení jich.
1: Prosíme milosrdenství tvého, rač všecku zem užitečným a tichým deštíčkem svlažití.
2: Jako jsi učinil za času Eliáše, proroka tvého.
1: Rač nám to, prosíme, pro nestihlé milosrdenství tvé a pro zásluhy syna tvého učiníti tak.
2: Aby zem dostatečnou a potřebnou vláhou smočená, dobytku, ourodám i nám k tělesné živnosti a potřebě naší sloužila.
1: Za to tvé dobroty prosíme skrze Krista Ježíše, Pána našeho.
2: Amen.
0: Věřím, že všichni můžeme říct amen k této modlitbě. Kéž se Hospodin smiluje.

0: Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě.
1: Ve čtvrt na jednu si můžete poslechnout sedmý díl čtení na pokračování z knihy Jak život šel.

Ve čtení z knihy Jak život šel jsme minule sledovali, jak Miloš Scholz s vděčností vzpomínal na ten okamžik, kdy dostal od Boha milost a možnost začít znova. Uprostřed lidské bídy a hrůzy azylového domu zazářilo rodině Scholzových světlo. Díky jedné sestře z baptistického sboru se rodině dostalo pomoci nejen materiální, ale hlavně duchovní. Rodinu navštívilo spasení. Maminka získala do svého života pokoj od Boha a potom následovala celá rodina. Život šel dál a Miloš dál sbíral tenisové míčky bohatým hráčům. Netroufl si říct, že má hlad. Byl uzavřený, ale věrně sloužil bohatým. Učil se být spokojený s tím, co měl. Čerpal z Bible a místo pláče, když viděl nespravedlnost, se začal smát. Později začal chápat, že chudoba není nic hrozného. I pán Ježíš byl chudý. Chudoba je blahoslavená, bohatství je nebezpečné.

0: Život na riviéře v Pisárkách byl neobyčejně pestrý, plný vzrušení a veselý. Byli jsme mladí, zdraví a tak jsme si na slunci, v nádherné přírodě, za zpěvu ptactva, užívali vedle tenisu i chytání ryb a koupání. Vzpomínám však i na zachraňování tonoucích. Jednou se jich za neděli topilo 14. Všichni však byli zachráněni. To byly dny. A ten tenis. Tím, že jsem býval denně několik hodin na kurtech, díval se, poslouchal pokyny trenérů a byl také vyučován hrabětem Teubertem, jsem nakonec dospěl k tomu, že jsem mohl začít sám trénovat. Od roku 1924 jsem tedy vedle sbírání míčů také trénoval a dostával za hodinu 5 korun. Dokonce jsem začal patřit k nejoblíbenějším trenérům a partnerům. O zájemce jsem neměl nouzi, protože byli mnozí, kteří se chtěli tenis učit. Čím déle jsem ten který den hrál, tím jsem hrál lépe. A ti, kteří si mysleli, že když budu hrát 10, 11 nebo 12 hodin, tak už musím být unavený, se přepočítali. Nejlepší výkon jsem podával právě v posledních hodinách před západem slunce. A pak přišel rok 1926, ve kterém jsem se měl v září dožít 15 let. To byl rok, ve kterém pán Ježíš viditelně vstoupil do mého života. V tomto roce se viditelně nahromadil výsledek odehraných hodin. Nepoznala to šlechtická společnost, které jsem sbíral míče a se kterou jsem i hrával. Nevnímal to ani můj učitel hrabě Teubert. K úžasu brněnské sportovní veřejnosti se to jednoho dne ale provalilo. Hrabě Teubert obdržel dopis od své příbuzné Gabriely von Ratibor z Wagram Grafenegu v Dolních Rakousích, ve kterém ho žádala, aby jí opatřil v Brně trenéra. Její manžel měl být v létě na cestách, ona plánovala zůstat doma a měla v plánu hrát tenis. Hrabě Teubert přišel s nápadem zorganizovat turnaj, jehož vítěz by jel do Rakouska a stal se tak princezniným tenisovým trenérem a partnerem. Přihlásila se pěkná skupina zájemců, tehdy bylo v Brně asi kolem 40 trenérů a řada z nich využila nabízenou příležitost. Turnaj měl začít a ukázalo se, že jedno místo v turnajovém rozpisu je prázdné. Pan hrabě mě zavolal a doporučil mi, abych si turnaj zahrál a využil nabízenou příležitost. No a já byl nadšen. Pan hrabě mi půjčil raketu a hrálo se. Přátelsky mi řekl, nebude vadit, i kdybys prohrál v prvním kole. Něčemu se alespoň přiučíš. A Milošek hrál. Vyhrál první kolo, vyhrál druhé kolo, třetí kolo, čtvrté kolo a byl ve finále. Jak dopadlo finále, na mou věru už nevím. Myslím však, že jsem finále těsně prohrál, ale vítěz si k paní princezně na zámek do Rakouska netroufal. Když prý jsem hrál tak nečekaně dobře, abych tedy jel já. Můj učitel hrabě Teubert byl mým úspěchem úžasně překvapen a šťasten. Poslal tedy princezně Miloška Šolce. Radost veliká, štěstí nevýslovné. Dveře do tenisového světa otevřeny do kořán. V letech 1919 až 1926 boháči mluvili stále ještě německy. Protože jsem jim od svých 10 let sbíral míče, naučil jsem se tedy německy poměrně snadno posloucháním německého jazyka. Tím byl naplněn také významný předpoklad trénování v Rakousku.
1: V azylu se dívali na mého otce Miloška jako na zázrak. Neuvěřitelný úspěch ho vynesl vysoko nad prostředí, v němž bydlel a žil. V azylu měl rád každého člověka a měl největší radost z toho, když mohl někomu něco potají dát. Žasnul nad tím, jaké změny se s takto obdarovanými dějí. Ti staří otrlí zloději se podívali do dlaně, podívali se na šlechetného malého dárce, v pláči děkovali, obrátili se a odcházeli blažení. Postava obdarovaného mu pak říkala, dnes nemusí mít krást. Dnes mám, co potřebuji k živobytí, pro sebe, ženu i děti.
0: Začal se blížit den mého odjezdu a u nás nastalo horečné připravování. Koupilo se vše nové. Tatínek ušil ty nejlepší kalhoty, krémové, jemně nažloutlé, modré sáčko se zlatými knoflíky, 2 obleky. Museli se opatřit boty, tenisky a 2 nové rakety. Snad první rakety, které v životě vlastnil. Velký kufr byl plný. Vše bylo hodno paní princezny.

A pak přišel největší den mého dosavadního života. Bylo 12. července 1926. Ruka mého spasitele Pána Ježíše Krista se mne dotkla. Obestřela mě nebeská atmosféra hluboké životní radosti. Stál jsem v brněnském azylu proti andělskému stvoření mé drahé matinky. Měřil jsem pouhých 140 cm. Moji dva starší bratři mi říkali hanlivě náš prcek. Svoji výšku si pamatuji, protože se tehdy platilo v pouliční dráze podle výšky. Děti i dospělí, pokud měřili pouhých 135 cm, platili poloviční jízdné. Při menším překročení této míry, v mém případě 5 cm, nebylo těžké vymazat výškový rozdíl mírným pokrčením kolenou. Tehdejší průvodčí byli dost benevolentní a laskavě přimhouřili oko. Horší to bylo, když se narazilo na kontrolu. Jakmile se stálo blízko dveří, na nichž byla míra 135 cm na smaltovaném ukazateli, tak šlo do tuhého. Maminka mne o hlavu převyšovala. Byla krásná. Nyní byla vystrašená ze situace, že odjíždím ve 14 letech do ciziny. Já jsem vůbec nevnímal rozdíl mezi tím jet tramvají přes celé Brno až do Pisárek nebo vlakem z Brna do Vídně a Vágramu. Prostě byl jsem ještě dítě s neuvěřitelnou odvahou kovbojů z amerického západu, jak ji představovali tehdejší kovbojky v biografech. Stál jsem proti své matince. Ta pro mě, brněnského grázla, uličníka, syčáka, to byla obvyklá charakteristika chlapců z baráků, znamenala především tajuplný symbol života, krásy, pravdy, spravedlnosti a lásky. Zemřít pro matku vervačce s někým, kdo ji urazil, to bylo v mých očích nejslavnějším hrdinstvím. Dívala se na mě. O, to byl pohled. To nemohl snést ani ten nejotrlejší uličník. Stála, dívala se a dívala. Co si jenom myslela ta maminka zlatá a dobrá duše od kosti? Byla na svého nejmladšího synka hrdá? To nikdy neřekla. Ale všem, co stáli kolem, kdo byli doma, všem to bylo jasné. Díval jsem se na maminku a uviděl jsem v jejich očích slzy. Všecko se ve mně stáhlo. Chtěl jsem říci, maminko, neplač, ale mlčel jsem jak zařezaný. Posléze tichým hlasem promluvila. Milošku, řekla. Potom zase stichla. V těch zlomcích vteřin, kdy mlčela, ozvěnou nebe jako zpěv andělský, se neslo moje jméno. Nevím, zda jsem kdy do této chvíle slyšel z úst mé maminky, aby mi řekla Milošku. Nyní, v minutách našeho loučení, mě řekla Milošku. Rozuměl jsem jejímu srdci. To ona mě říká, že mě má ráda. Prožívali jsme hluboce, že Pán Bůh, dárce všeho dobrého, náš dobrý nebeský Otec nás miluje. A ona, ten nejlepší člověk na světě, ona se na mě dívá nebeským pohledem. Nemyslí na sebe. Ona myslí jen na mě. Ona vidí jenom mě. Nevnímá ty, co stojí kolem. Co všechno jí asi proběhlo hlavou? Její syn bez školního vzdělání nyní odjíždí k princezně Gabriele von Ratibor do Dolních Rakous. Jak se jen k tomu dostal? A beze slov říká, jsi mé dítě, jsi požehnaným od Hospodina. To si tě Pán Bůh vyvolil, abys byl jeho svědkem pro chudé i bohaté, neučené i prosté, slavné i opomíjené. Jedeš, protože tě Pán Bůh do světa posílá. Držela ve svých rukou nový zákonek se žalmy. Vázaný v černé kozince se zlatou obřízkou, která zářila novotou. Byl to pro mne nedocenitelný skvost. Něco tak krásného jsem ve svých rukou, poskvrněných mnohými krádežemi, nikdy nedržel. Vůbec jsem netušil a jsem si jist, že ani maminka nemohla vědět, jak významný okamžik v mém životě nastal, když jsem z jejich rukou přijímal dar nad drahokami nejvzácnější. Byla to moje první kniha, kterou jsem vlastnil. Jen můj Pán a Spasitel
Pán Ježíš Kristus věděl, co mi jeho prozřetelnost a péče svěřuje. Její tvář byla krásná, oduševnělá něhou jejího dobrého srdce, hrdostí nad synkem i úzkostí, co z toho všeho bude. Jeho štěstí, úspěch nebo zkáza? Konec jedné bídy, aby začala bída nová? Nebo je to definitivní obrat k dobrému? Dívala se mi do očí, vkládala mi nový zákon do rukou a s hlubokým dojetím, pohnutým hlasem mi říkala: Milošku, musíš mi slíbit, že budeš každý den číst z tohoto zákonku. Čti třeba jeden verš, čti však každý den. A vyprávěla, když mi bylo 14 let, vypravili mne rodiče do Rakouska, také jsem jela do Vídně a od té doby se naše rodina nikdy celá nesešla. Bylo nás 11 sester, 12. byl bratr. Tobě je také 14 let. Nikdo neví, co se může přihodit a zda se vrátíš, zda se sejdeme zas. Proto tě prosím, slib mi, že si denně přečteš několik veršů z tohoto nového zákonku. Nakonec jí hlas selhal, dala se do pláče. To bylo přes příliš. Přitiskl jsem se prudce do její náruče a prosil, maminko, neplač, budu číst denně, jen prosím, neplač, vždyť se vrátím. Něco tak dojemného a tklivého jistě brněnský azyl na Kounicově ulici neprožil a už nikdy neprožije, protože už dávno zmizel z povrchu země. Vzal jsem si z jejich upracovaných rukou nový zákon, objali jsme se a v doprovodu tatínka a bratrů jsem odešel na tramvaj a jeli jsme na nádraží. I na nádraží se opakovalo slzavé údolí. Všichni byli hrdí na to, že nejmladší syn, největší lotr a grázl mezi brněnskými uličníky, dosáhl v konkurzu tak velkého vítězství, že odjíždí do Wagram Grafenegu. Odjížděl, aby byl spoluhráčem princezny. Odjížděl jako tenisový profesor ve 14 letech, podobně jako mistr světa Karel Koželuch. Když se po třech měsících vrátil a tenisté v Brně se dozvěděli o jeho tučné odměně, prohlásili ho za profesionála a tak již nikdy nesměl hrát nejvýznamnější amatérské turnaje.

Nový zákon jsem si vzal, denně četl. A tak jsem se naučil správně česky mluvit i číst. Čítával jsem zásadně nahlas. Tak se stal napřed Nový zákon a potom celá Bible hlavní učitelkou života. Kudy chodím, stále a vždy blahořečím onomu dni, kdy jsem poprvé vkládal Nový zákon do svého zavazadla. Vyrozumíval jsem, že ten, kdo se dostal na periférii lidské společnosti, kdo dokonce bydlel v azylu, ten od lidí nemohl čekat vůbec nic. Nic. Tak jsem se začal utíkat k Pánu Bohu. Ale kde Pána Boha najdu? Kde ho mám hledat? Tak jsem se začal modlit. Pane Bože, prosím tě, jsi-li vůbec nějaký, pomoz mi, abych tě našel. Dej se mi poznat, prosím, Pane. Tehdy jsem ještě neznal Pána Ježíše Krista jako Boha zázraků. Dnes však vím, a mám to tisíckrát ověřeno, že dobrý Pán Bůh, nebeský Otec, když pro spásu člověka dal v oběť na kříži svého syna, dá a vždy dávat bude vše, co je dobré, těm, kdo ho milují. Znám jen jednu otázku života, a to je otázka lásky k Pánu Bohu. Znám jen jednu odpověď na otázku šťastného života pozemského i života věčného, a to je milovat, věřit a následovat Pána Ježíše Krista. Slávou, tou pravou slávou mého života byla láska k Písmu svatému. Blahoslavená chvíle mého života, chvíle, kdy mě matka dala do rukou Nový zákon v slzách s prosbou, abych denně četl slovo Boží. Světlo života časného i věčného mi ve zvláštní míře vzešlo z epištoly Pavla k Římanům v 8. kapitole a je to část od 1. do 39. verše. Smyslem mého života se stal zvláště 28. verš, který v parafrázi říká: láska k Pánu Bohu s poslušností písmu obrací všecko v životě k dobrému.

Koupili jsme lístek do Vídně, vlak už byl přistaven. Měl jsem připravený cestovní plán s přestupem ve Vídni na druhé nádraží, kde jsem si měl koupit lístek Vídeň Wagram Grafenegg. Rakousko bylo pro nás české děti něco jako příšera. Ze svého dětství si nepamatuji na nic pěkného, co nám bylo o něm řečeno. Z toho vyrostla dětská představa, že je sice dobré Rakousko poznat, ale potom od něj jen hodně daleko. Přejel jsem Břeclav, stále jsem stál u okna v uličce Rychlíku a Rakousko pořád nikde. Po dlouhém čase jsem se zeptal nesměle spolucestujícího, kdy už budeme v Rakousku. Ten se mne zeptal německy, na co se ptám, a tak jsem se zeptal německy, kdy budeme v Rakousku. Spolucestující se rozesmál a odpověděl, že jsme v něm už dávno a že budeme brzy ve Vídni. Kolem 4 hodin odpoledne jsem pak vystupoval ve Vídni. Vyšel jsem ke vchodu do nádraží, nevěda co dál. Nosič, znalý života cestujících, viděl moji bezradnost, přistoupil a zeptal se mne, zda mě může posloužit. Smysl vídeňské němčiny jsem si musel více vyložit, než bych jí rozuměl. Řekl jsem mu, že se musím dostat na druhé nádraží, ze kterého jedu do Grafeneggu, kde mám trénovat princeznu Gabrielu von Ratibor tenis. On se tomu nestačil podivovat a nabídl se, že pojede na druhé nádraží se mnou. Dodal, že když jedu k princezně, že se nesmím opozdit. Vstoupili jsme do tramvaje a tento drobný muž, jen mne v tramvaji posadil, hned celé tramvaji vyprávěl vše, čemu vyrozuměl z mých problémů. Je z Československa, jede hrát tenis s paní princeznou do Wagram Grafeneggu, československý malý umělec, slavný tenista, a mluvil a mluvil, až jsme přijeli k hledanému nádraží. Všem lidem jsem se musel uklonit na rozloučenou. Do vlaku mne posadil a zase všem lidem v kupé vyprávěl, co jsem zač a že jedu z Československa hrát s paní princeznou tenis. Zazněla trubka výpravčího, nosič se musel kvapně odporoučet a vlak se hnul směrem k cíli mé cesty. Konečně Wagram Grafenegg. S chvějícím srdcem jsem vystoupil z vlaku. Vlak odjel, lidé se rozešli a nikde nikdo. Co bude dál? Vzal jsem kufr, opustil nástupiště, na kterém postával pouze jeden muž v nádherném plášti se zlatými knoflíky. Ten sice vše pozoroval, ale nic. Vyšel jsem před nádraží, nikde nikdo. Jen nádherný kočár se 2 páry koní a nic. Stále ke mně nikdo nepřicházel a já nevěděl, co dělat. Sedl jsem si na kufr, dal rakety na klín a čekal a čekal. Konečně se ke mně blížil pomalým krokem onen muž se zlatými knoflíky. Postavil se přede mne, laskavě si mě prohlížel a potom se zeptal: "Sind Sie Herr Scholz?" Stal jsem a představil jsem se mu: "Já, ich bin Scholz." Spadl mi kámen ze srdce. Všecko slavně dopadlo. Kočí vzal můj kufr, rakety, posadil mě do kočáru, vystřelil bičem a jelo se. Triumfální cesta. Když jsme cestou míjeli lidi, ti se zastavovali, klaněli se, muži přitom sundávali pokrývky hlavy, ani nevím, zda mě v otevřeném kočáře viděli či nikoli. Byl jsem zabalen do deky a sotva viditelný. Zanedlouho jsme byli na nádvoří obrovského zámku. V životě jsem neviděl takovou krásu, přepych a pohodu. Přišel sluha, hledal nějakého mistra a našel malé nic. Překvapeně váhavě vzal kufr a rakety, na kočího významně mrkl, pohled se ptal, to je on, no asi ano. Vedl mne do prvního poschodí, tam neubytoval v nádherném apartmá. Ohlásil, kdy má personál večeři, poklonil se a odešel s připomínkou, že mě na večeři zavede. Poděkoval jsem. Na vše zatím má němčina stačila, vždyť tenisová společnost na Riviéře mluvila jen německy. Rakušáci se ukázali jako pašáci. Nevadilo jim, že jsem malý, mladý, úplné nemluvně. Jejich velitelka, dáma, mě pozvala, byl jsem jejím hostem a partnerem tenisu a to bylo co říci. Přijali mě do svého společenství a chtěli udělat vše proto, abych se dobře uvedl. Byli ochotní přikrýt vše, co mělo být přikryto, přehlédnuto a odpuštěno. Ve vzduchu mezi služebnictvem jakoby viselo napsáno neviditelným písmem: sváry boří, laskavé vztahy tvoří. Bylo mi dobře.

Knihu Jak život šel načetli Pavel Hromádka a Michal Bombálek. Vyšla v roce 2010 v křesťanském sboru Ostrava Kunčičky.

0: Uniklo vám něco z našeho vysílání? Vybrané pořady hledejte v archivu na webu radio7.cz.
1: www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Posloucháte odpolední vysílání na Rádiu 7 s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Míříme pomalu, ale jistě ke 13. hodině k pořadu Klíčové slovo, ve kterém hlavní úlohu bude hrát biblická Marie.

zpívala Lauren Daigle o tom, že někdy nejsme slabí. Někdy, když chceme být Bohu blíž, tak nám to nejde a jsme daleko. Něco, co známe všichni, ale neznamená to, že by byl Bůh daleko.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Radio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Ve 13 hodin v klíčovém slově pokračuje prázdninová série o slavných postavách Bible, postavou matky Pána Ježíše Krista, Marií. Kateřina Hodecová bude mít u mikrofonu Veroniku Štěpánovou.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
1: Vítám vás u poslechu cyklu, který se klade za cíl vykreslit možná ty nejznámější biblické postavy a trošku více a dohloubky upozornit na jejich životní příběh a také jejich zápasy. To, jak poznávali Boha a někdy, jak museli vlastně za dost velkou cenu měnit ten svůj původní pohled na to, kým je Bůh a kým je v jejich životě. A tak dnes srdečně vítám ve studiu Veroniku Štěpánovou, spoluzakladatelku nebo členku zakládajícího týmu církve City House v Brně a také vedoucí kreativního týmu tamtéž. Veroniko, vítejte.
2: Děkuji za pozvání.
1: Dnes budeme mluvit o Marii. Když se řekne tohle jméno, věřím, že všem vyskočí, že je to prostě matka Pána Ježíše a vybavíme se nějaký ten krásný obrázek, jak ta krásná, mladá, hnědooká žena chová miminko. Čím zaujala Marie vás?
2: Je hezké, že zmiňujete hnědooká, protože často ji na obrázcích vidím blondiatou, zrzavou, s korunou, zralou ženu, která tak nějak má všechno pohromadě a všechno ví. Mě Marie zaujala tím, když jsem začala se trošku víc zajímat o tu realitu, mimo to, co se nám všem vybaví, nebo minimálně mě, jakož jsem z nevěřící rodiny, z toho, když jsem navštívila kostel, nebo jsem viděla nějaké obrázky. Zaujalo mě, že pravděpodobně byla velmi, velmi mladá. Mně přijde, že to, jaký někdy vidíme vyobrazeno, tak na mě to vždycky působilo jako žena, která už prostě je kolem třicítky a už tak nějak jako ví, co v životě chce, ale pravděpodobně byla náctiletá, což tehdy byl věk, kdy většina žen měla dítě, ale že vlastně v dost útlém věku byla schopná unést něco tak šokujícího, tak náročného, protože si myslím, že je velmi těžký si vůbec představit, jaký to muselo být. Zjistit, že nejsem vdaná a mám teďka přijít s tím, že jsem těhotná a je to z Ducha Svatého. Kdo mi to uvěří, jak se na mě lidi budou dívat? To, čemu ona musela čelit ve společnosti, byla strašně velká výzva a na mě, když jsem se o ní začala zajímat víc, tak mě to prostě ohromilo. Jak vlastně pokorný a odvážný člověk to byl, že vzala to, co prostě před ní leželo a šla do toho prostě s vírou v Boha, i když mohla klást nespočet otázek a odpor samozřejmě.
1: My se určitě k té stěžejní a možná první Marijině takové přímé zkušenosti s Božím jednáním ještě vrátíme. Mě na ní fascinuje, že udělala velké rozhodnutí a věděla, že bude mít obrovské dopady do celého jejího dalšího života, pokud tedy přežije to nebezpečí, které jí bezprostředně hrozilo. Víme, že přežila. A jaká je vlastně linka toho jejího dalšího života? Co o ní víme?
2: Tak Marie je na takovém pomezí, kdy se lábe starý zákon, nový zákon, je člověkem, který nám zprostředkoval a přinesl Ježíše na tuhle zemi. Byla to prostá žena, která žila v Nazaretu. Asi od ní nikdo z okolí neočekával nic úplně speciálního.

0: Já když jsem přemýšlela nad tím, jak zareagovala a čím nám vůbec může jít příkladem tím, jak zareagovala, tak jsem si řekla, vezmu to z opačného konce, kouknu se na to, jak nereagovala. Kouknu se na to, jaké otázky nekladla, jaké třeba já jako žena bych kladla. A nechci to vztahovat jenom na ženy, myslím si, že spousta z nás se může ocitnout v situaci, kdy se něco děje, my tomu úplně nerozumíme, neočekávali jsme to. A je strašně krásné vidět, že se neptala, co na to řeknou lidi. Jak to mám vysvětlit? Že se neptala, proč? A proč teď? A proč já na tohle jsem jako nebyla připravená? Nemůžu mít čas na rozmyšlenou? Nemůžu se s tím ještě nějak jako popasovat? Je vlastně strašně pro mě krásný vidět, na co se vůbec nezeptala. A že zeptala se na to, jak se to stane, ale tam já třeba nevidím nějaký cynismus nebo pochybnost, ale naopak to, že to přijala, že se to bude dít, že to je pravda a ptala se, dobře, ale jak? A další obrovský důkaz její důvěry Bohu byl, když řekla, dobře, ať se mi stane, Bože, podle tvojí vůle. A když se vlastně koukáme na ten dialog, jí toho nebylo řečeno až tak moc. Ten anděl, když k ní přišel, on jí neřekl všechny následující kroky, které se stanou. On jí neřekl a tvýmu snoubenci, já to taky vysvětlím, takže se neboj, nebudeš to muset řešit, on taky dostane to zjevení. Prostě ona tam stála, mohla mít miliardu otázek, ale řekla, jak se to stane, s čímž ukázal, že počítá s tím, že to je realita, že Bůh dodrží to, co jí teď řekl, a pak říká, ať se mi stane tak, jak chce Bůh, což je nádherný a myslím si, že když opravdu stojíme v těžké situaci, ne každý to upřímně dokáže říct. Takže já z toho moc na ní cením.
1: Když se tohle setkání s andělem událo, tak Bible poznamenává, že vlastně asi v zápětí potom se Marie balí na cesty a ujíždí za svojí příbuznou Alžbětou. Proč myslíte, že jela zrovna za ní?
0: Tak ona byla taky vlastně v očekávání v tu dobu, takže i v ní měla nějakýho takového parťáka, že prostě měla i tu druhou ženu, u které teď může prostě najít bezpečí, která sama si zažívá nějaký zázrak od Boha.
1: Mně přijde, že Alžběta se Zachariášem i Marie zažívali velmi podobnou situaci. Přijde mi, že to, co anděl říkal Zachariášovi tenkrát v tom chrámu, že bylo velice podobné tomu, co říkal Marii. Dokonce oba dva i podobně reagovali. Ale Zachariáš byl potrestaný, a kdežto Marie ne, Zachariáš pak půl roku, nebo vlastně až do narození Jana Křtitele nemluvil. V čem je rozdíl, když Bohu klademe otázky? Vlastně stejné, ale jednou to Pán Bůh vyhodnotí, že to nebylo dobře, a po druhé úplně klidně odpoví.
0: Podle mě jde o ten postoj v srdci. A jeden pastor, u kterého jsem byla na stáži v Austrálii, jako hrozně hezky mluvil o tom, jak jste říkala, že nemohl mluvit. Naše slova mají obrovskou moc. A on měl i ten pastor takovou teorii, že možná nechtěl, aby to spackal. Tak mu dal vlastně tím trošku milost. Řekl, ty teď o tom radši prostě mluvit nebudeš, protože nedokážeš uvěřit. A my nevidíme do srdce těch biblických postav. Já nevím, co všechno se odehrávalo v jejich myšlenkách, ale já si myslím, že stejná otázka nemusí pro Boha znamenat stejnou věc, protože v jednom bodě zatím může být obrovský strach, obrovská nedůvěra, touha kontrolovat situaci, kterou nemáme pod kontrolou, a u úplně jiného člověka ty stejné slova můžou mít za motiv nebo za takový ten poput v srdci, já tomu věřím, ale já chci vědět víc. Já to přijímám a zajímá mě, jak se to stane, jak to poznám, jo, bo já nevím, ale myslím si, že je to prostě postoj v srdci, který Pán Bůh hodnotí, a sám to říká, že my se koukáme na zevnějšek a on se kouká do našeho srdce.
1: Obě dvě, Alžběta i Marie, při tom svém setkání vlastně mají takovou oslavnou píseň směrem k Pánu Bohu. To je taky docela zvláštní, nevím, jestli mám říct znamení nebo průvodní jev něčeho velkého, co se děje.
0: Ano, zároveň.

0: Zároveň, co já i pozoruju u lidí v mém okolí, snažím se to tak mít i já, je, že i když mám strach, i když máme strach, i když čelíme těžkým věcem, tak někde fakt vděčnost a chvála a upnutí zraku od toho, čemu já teď nerozumím, jenom na Boha, může být vlastně obrovský lék na nějakou úzkost, na některé otázky, takže i možná proto.
1: Co se dělo dál? Marie byla u Alžběty 3 měsíce, ale pak už se měl naplnit Alžbětin čas, tak Marie se vrací domů. Co vlastně potom víme? Další události, o kterých se o Marii píše, je až narození Ježíše.
0: Tady je zase, si myslím, že znova se nabourá ten obrázek, který někdy o Marii máme. Tak jak koukáme na ty romantické fotky té zralé ženy, která někde je o modrooká blondýnka dokonce, tak stejně tak já koukám na ten romantický Betlém, kde jsou ty zvířátka, kde je to vlastně celý takový hezký a i v tom ateistickém Česku si lidi ten svařák jdou dát na to náměstí a vyfotit se s tím krásným Betlémem, ale ten příběh, když ho fakt si rozpitváváme a nebo si snažíme dát sebe do jejich pozice, tak je extrémně těžký. Je velmi náročný a myslím si, že se k němu my můžeme vztáhnout možná víc, než si myslíme. Protože samozřejmě lidi si pravděpodobně představovali Ježíšův příchod úplně jinak. My bychom si ho možná představili úplně jinak, kdyby tu ještě nebyl a my jsme ho teprve očekávali. Všichni věděli, že přijde někdo velký, mocný, záchrana lidstva. Oni ještě doufali, že zachrání vlastně před politickým nějakým útlakem. Ale Marie se dostává do pozice uprchlíka, který prchá před nebezpečím. A jediný místo, který najde pro svůj porod, což si neumím představit, která žena by si dobrovolně vybrala tohle místo pro svůj porod, je v podstatě stáj, kde nejsou jenom romantický oslíci, ale je tam sedo, víkali, umím si představit jako ten smrad, byla jsem párkrát na farmě a tam se rodí ten spasitel. A to není už ten ideální romantický obrázek, na druhou stranu mi to přijde vlastně strašně krásné, že Bůh i skrze tenhle příběh ukazuje, že si nevybírá ty speciální povolané lidi, že si vybral mladou holku, která možná ani nebyla vzdělaná, pravděpodobně nebyla vzdělaná a měla jenom srdce ochotné důvěřovat a skrze ní přišel na zem ve velmi neideální situaci, kdy se muselo rodit vlastně tady v tom Betlémě v podstatě v nějaké jako stáji ve velmi nehygienickém místě. Takže je to, řekla bych, velmi autentický moment.
1: Tam mě zaráží, že vlastně ačkoliv to bylo velmi, jak jste říkala, nepohodlné, velmi takové nesvaté, nebo člověk by čekal, že když se stane takový zázrak, přijde anděl, oznámí takovou novinu, tak teď si taky pohlídá to, aby to všecko klapalo jako na drátkách a to zázemí bylo. Ale ono, zažívají odmítnutí, nakonec tedy porod se opravdu koná v té stáji. Pravda, pak se objevili ti pastýři a zář na nebi, ale je hrozně pro mě hezké vidět, že ta Marie se nestěžuje. Uh-huh. Že tam není ani náznak toho, že by nějak reptala na to, že teda, no tak bože, dala jsem se ti k dispozici a jako kde je to vidět. Uh-huh. Co to vypovídá o její povaze?
0: Upřímně, já si myslím, že by byla rozhodně ten člověk, který by reptal. Já si myslím, že tady jde vidět ta obrovská důvěra v Boha, v to, že udělá to, co řekl, že se postará, že i když teď momentálně ty okolnosti nejsou ideální, tak to neznamená, že Bůh nás opustil, že už v tom s námi není, že jsme si to zjevení vymysleli a nevím, co všechno. Takže vidím tam obrovskou důvěru, odolnost a jak říkám, vlastně mi trošku líto, že my nevidíme do té jejich mysli, protože Marie byla člověk, určitě ty otázky musela mít, nebo něco se jí muselo myhnout v hlavě, stejně jako každému z nás, když čelíme nějaké situaci, která je hodně náročná, nekomfortní a máme pocit, kde v tomhle je teď Bůh. A teď potřebuju rodit, kde je Bůh, nemám kde rodit toho spasitele, co on mi vlastně dal. A mě by hrozně zajímalo ten její myšlenkový proces v hlavě, jak ona na tyhle otázky si odpovídala, co byla ta její kotva v tom myšlenkovém pochodu, kdy si vždycky dokázala říct ne, bude to dobré, já to prostě vím, já Bohu věřím. Asi já tam nejvíc vidím toto důvěru a odolnost.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Marie, ta mladá dívka, která se nezalekla Božího posla a vlastně hned na místě se Bohu v poddanosti a lásce vydala do takové krajnosti, kdy vůbec netušila, jak ta situace může reálně dopadnout. Tak o téhle Marii si dnes povídám s Veronikou Štěpánovou, členkou zakládajícího týmu církve City House v Brně. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje také Kateřina Hodecová. Veroniko, tady je většinou takový veliký skok v tom vyprávění. Víme poměrně podrobně o Ježíšově narození díky evangelistu Lukášovi. A pak je střih a Ježíš se objevuje ve svých 30 letech. A mezi tím je jenom jedna jediná situace, ve které zaznamenáváme něco z toho jeho dětství. Cestu o Velikonocích do jeruzalemského chrámu a situaci, kdy se ztratil svým rodičům. Můžete říct, tak jak to vnímáte z toho Mariina příběhu, co tam se dělo důležitého? Proč zrovna tento příběh máme v Bibli?
2: Já bych řekla, nebo mě osobně, se jak u Marie, tak u nějakého 12-letého Ježíše spojuje jedno téma. A to, že mám pocit, že je to takový lakmusový papírek do společnosti. Přijde mi, že pokud se na Marii budeme koukat jenom jako na nějakou tu ženu, co porodila Ježíše, tak o strašně moc přijdeme. A velmi to ukáže na naši pokoru, jestli my jsme schopni se nechat inspirovat pravděpodobně 12-letou holkou, která byla ve velmi nečekané životní situaci. A já neznám přesný důvod, proč zrovna ten jeden příběh toho mladého Ježíše je v Bibli a pak se dostáváme až na začátek jeho služby. Ale přijde mi to jako podobný lakmusový papírek, protože tam se nějakým způsobem poprvé projevuje to, kým je, klade otázky, mluví, oni žasnou nad tím, kde se bere taková moudrost v takovým klukovi. A mně přijde, že to je zase ten druhý test pro společnost. Chceme slyšet jenom lidi, kteří vypadají jako autorita duchovní, anebo jsme ochotní učit se od 12-leté holky, od 12-letého kluka, který tam sedí v chrámě. Takže třeba pro mě osobně to má tuhle symboliku a myslím si, že je to něco, skrz co i my si můžeme nějakým způsobem trošku zkontrolovat tu pokoru v našem srdci. Kdyby teď tu seděla ta Marie nebo malej Ježíš, byla bych schopná poslouchat stejně jako zralého muže, který už má tolik životních zkušeností.
1: Tam je i zajímavá ta rovina, že Ježíš vlastně říká svým rodičům, což jste nevěděli, že musím být tam, kde se jedná o věci mého otce. Myslím, že to je první situace, kdy se vůči ním jaksi vymezil. Ano, je jejich, ale vlastně není jejich, protože to jeho působení, ten základ je někde jinde. A tak si říkám, jestli se Marie musela vyrovnávat se zklamáním nebo s takovým předefinováváním svého vztahu k Ježíši.
2: Je to dost pravděpodobné, že ano. A jak říkám, ona byla člověk jako každý jiný. Ona určitě měla mateřské pudy, ochranářské pudy a byla vyděšená, když ho nemohla najít. Mě to trošku připomíná tu scénu ze Sám doma. Zapomněli jsme na Kevina, už jsme vyrazili na cestu. Tak nějak si představuju, že vyrazila a pak si řekla, zapomněli jsme na Ježíše a vraceli se pro něj zpátky. Takže ona určitě brala jako svého syna a nebylo jí to jedno. A asi tam byl nějaký náraz na tu realitu jeho života a jeho identity. Na druhou stranu si myslím, že se s tím za ty roky dobře vyrovnala, protože když se pak dostaneme k jeho prvnímu zázraku, tak ona je ta, která říká, běž, běž zachránit tady tu svatbu a běž udělat víno. On jí říká, že no, ještě nepřišel můj čas. Takže je to zajímavá dynamika, že v jeden moment to možná pro ní je šok a v druhý moment ona je ta, kdo už ho jako trošičku tlačí do toho, aby už teda ukázal, že je ten Boží syn a udělal nějaký nadpřirozený zázrak.
1: Marie je úžasná. Mě u ní fascinuje jedna taková kratinká větička, která se opakuje u několika událostí. Určitě u toho zvěstování, pak u narození i u té situace s 12letým Ježíšem. Tam je napsáno vždycky, že Marie o tom v srdci uvažovala nebo rozvažovala.
2: Mm-hmm.
1: A já si vždycky říkám, to je přesně to, co nám přece v životě často chybí. To, že potřebujeme zážitek nebo zkušenost okamžitě přetransformovat do něčeho, do nějakého výstupu pro druhé lidi nebo zapsat do deníčku nebo tak, ale takové to uchovávání v srdci a přemítání o tom, znáte to? Děláte to?
2: Kéž bych to uměla víc dělat a občas jsem spíš ten impulzivní typ, ale ona má strašně moc krásných kvalit, a ze kterých my se můžeme učit. A tohle je určitě jedna z nich, že dokáže být rozvážná, že dokáže být pokojná a klidná v srdci, i když se tam musí odehrávat nějaká malá bouře minimálně. Takže je to krásný příklad. Já se o to snažím, kéž bych byla víc v tomhle jako Bary, ale... Moje geny cholerických rodičů mi v tom nevždycky pomáhají.
1: No vidíte, z Bible, tedy alespoň z Bible o Mariiných rodičích nevíme nic, tak ani nevíme, jaké má sama předznamenání. Jak jste sama říkala, ta další událost, ve které Marii potkáváme, je svatba v Káně. Jak to vnímáte? Je to opravdu tak, že Marie předběhla čas, když chtěla po Ježíši zázrak?
2: Já si myslím, že možná trošku ano i ne. Je to strašně zvláštní dynamika. Mně zároveň přijde hrozně jako krásný, že tam stojí Ježíš, Bůh v lidském těle, který by možná sám za sebe řekl, ještě není čas, ale on poslouchá svoji mámu. Bůh tam poslouchá mámu, což mi přijde hrozně hezké, ale myslím si, že kdyby to bylo na škodu, kdyby se to nemělo stát, tak se to nestane. Ale i ta dynamika těch dvou je v tom hrozně zajímavá.
1: To, jak se ta Marie nenechala odbít.
2: Mm-hmm. A jak on jí říká, ženo. Ženo, ještě není čas. A nakonec stejně ji poslechl a je z toho krásný příběh.
1: Tam je moc hezké, že ona se opravdu nenechala odradit tím jeho ženo a stejně těm služebníkům říká, dělejte všechno, mm-hmm. co vám řekne.
2: Mm-hmm. Jo, jak kdyby ji vůbec neodmítla jako před chvilkou. No. Je to takový, tohle už mi přijde takový typický moment jako maminka a syn a nějaký puberťák. No. Ale je dost možný, že ona zase se tady ukazuje, že ona věděla, kdo je, že o tom nepochybovala, že řekla, ty seš ten Boží syn, tak jdeš a udělej ten zázrak. A ten Bůh, milující v lidském těle, řekl, nakonec dobře, mami. A zázrak se stal. To mi přijde hrozně krásný, že i Ježíš tady na zemi ctil svou matku, i když byl mnohem víc, než jakýkoliv člověk, mnohem mocnější.
1: A je vlastně ale zajímavé i ten, co mám říct, prorocký vhled té Marie. To byl opravdu, apoštol Jan to aspoň popisuje, že to byl počátek Ježíšových znamení a mnoho učedníků v něj pak uvěřilo. Takže ta Marie neměla zkušenosti s nějakými předchozími zázraky. Ona skutečně šla do nové situace a myslím, že sama čekala, co s tím Ježíš udělá.
2: To ano, ale je tam hrozně vidět ta víra. I to, že řekla, noste to a počkejte, co on udělá. A možná právě vůbec nevěděla, jestli on to jako udělá, nebo jak to bude vypadat, jak to proběhne, ale je hezké vidět, že porodila to dítě, s ním se dlouhou dobu vlastně nedělo, nebo nevíme o tom, že by se tam dělo něco strašně zajímavého, ale ona furt po těch letech věděla, tohle je Boží syn, který bude konat zázraky.
1: Když to zkusíme chronologicky dále mapovat, co dál víme o Marii? Kde se v evangeliích objevuje? V jaké situaci?
2: Další moment bude, kdy Ježíše hledají jeho příbuzní a on nějakým způsobem, ne že je popírá, no v podstatě je popírá, v podstatě říká, že jeho rodina jsou ti, kdo plní Boží slovo. Dává prostě sám sebe do úplně jako jiného rodinného kontextu, než jenom do té svojí fyzické rodiny Marie, Josef, bratr.
1: Proč to Ježíš dělá? Proč najednou je víc ten, kdo plní jeho slovo, než jeho nejbližší lidé?
2: Já si myslím, že tím nutně nepopírá Marii jako svoji matku, že to nemá určitě z jeho strany být nějaký jako znehodnocující moment, že vy pro mě nic neznamenáte, já už jsem ten Bůh a jdu si plnit to, co tu mám dělat a vás dávám bokem. Podle mě je to moment, kdy ukazuje, že jeho srdce je fakt otevřené světu, že on přišel spasit svět a přišel činit učedníky, přišel jako záchrana nejenom prožít si život ve svém rodinném kruhu, tak jak všichni kolem něj to měli tak v hlavě zafixované.
1: Pro Marii to muselo být hrozně hořké, ne?
2: Mohlo to být hořké, zároveň z toho, jak vidíme, jak reaguje, tak já bych se nedivila, kdyby tam měla ty emoce. Na druhou stranu mi přijde, že ona opravdu věděla, kým je a věřila v to jeho poslání, věřila v to, že je to Bůh v lidském těle, který koná zázraky. Takže zároveň si myslím, že musela do jisté míry tušit, že přijde ten moment. Přijde ten moment, kdy si možná opravdu jako reálně uvědomí, že on není její, že jí tak úplně nepatří do jisté míry, tak jak klasický syn patří matce, než se ožení opustí

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: V dnešním pořadu, respektive součásti cyklu, který mapuje ty nejznámější biblické osobnosti, se dnes věnujeme Marii, matce Pána Ježíše Krista. A mým hostem ve studiu je spoluzakladatelka či členka zakládajícího týmu církve City House v Brně, Veronika Štěpánová. My jsme v minulém vstupu opustili Marii, kdy byla v trošku hořké nebo nepříjemné situaci, kdy si musela sáhnout na to, že v Ježíšově životě a službě jde o to pozvat opravdu široké zástupy do Božího království a používá k tomu ty nejbližší lidské pojmy. Má matka a mý bratři jsou ti, kteří zachovávají Boží slovo a plní je. S dalšími událostmi Mariina života už se přesouváme k tomu nejdůležitějšímu momentu Ježíšova života, totiž ke kříži. Kde se tam Marie vyskytuje a jaká je její úloha v tomto okamžiku?
2: Marie tam stojí podle mě jako věrná matka, milující matka, která musí zažít asi nejtěžší situaci v životě jakékoliv matky, a to koukat se na smrt svého syna. Takže si myslím, že můžeme možná někteří jenom odhadovat, jakou bolest ona musí prožívat. Protože byla milující a byla člověka, když věděla, jaká je její úloha, že to není jenom tak nějaký syn, kterého porodila, že to je Boží syn, že to je spása pro lidstvo. A Ježíš mluvil i s učedníky o tom, že bude ukřižovaný, že bude na nebe vzetý, tak stejně si myslím, že i vědomí toho, jaký zázrak pak přijde, že přijde vzkříšení, úplně neodlehčí tu bolest, kterou musela cítit, když se na to koukala. Ta smrt nebyla rychlá, nebyla jednoduchá, opravdu to bylo utrpení. Takže si myslím, že si asi jen tak nemůžeme představit, s jakým zármutkem ona tam musela stát. A
1: myslíte, že mohla rozumět, proč ten její syn, daný od Boha, najednou visí na kříži?
2: Těžko říct. Na jednu stranu mohla, protože on o tom mluvil ve Starém zákoně, bylo řečeno i předpovězeno, jakou smrtí umře, byť ještě nebyl vynalezen tady ten konkrétní trest ukřižováním, tak bylo to na jednu stranu zjevné. Na druhou stranu vidíme, kolik věcí bylo napsaných a jak si to lidi představovali a jak potom Ježíše, o kterém v podstatě četli a věděli, dost věcí nepoznali, když jim stál před nosem, protože ty jejich očekávání nakonec byly úplně jiné. Takže těžko říct, jak si ty věci přelouskala a vnímala je ona, ale mohl to být trošku šok, mohla to očekávat trošku jiné, možná méně brutální, ale dost možná tam stála s tím, že věděla, že tohle je to, co se stát musí, že on o tom takhle mluvil, že tohle je ten jeho úděl. Ale jak říkám, nemyslím si, že tohle je něco, co by matce odlehčilo od bolesti ze ztráty dítěte.
1: Kde ji potom nacházíme? Byla s učedníky, nebo co se dělo po ukřižování?
2: No, tam mi přijde ještě hezké vypíchnout, že Ježíš si ji všímá.
1: Z toho kříže.
2: Když visí na kříži a jak kdyby se o ní ještě stará do toho posledního dechu a říká učedníkovi, tohle je teď tvoje matka, a čteme, že on ji tak opravdu přijal, že se o ní potom staral a že byla mezi učedníky. Takže můžeme to nazvat dobrým koncem i ten těžký moment, ale zase jde hezky vidět, že Ježíš, i když vlastně jsme se bavili o tom, že v nějaký moment, jak kdyby trošku zapřel a řekl, já tu nejsem jenom pro tady tuhle rodinu, já jsem tu pro lidi a vy všichni jste stejně důležití v mém srdci, tak stejně pořád ta maminka je tam nějakým způsobem speciální, nebo na mě to tak působí, že mu nebylo jedno, co s ní dál bude. Že si neřekl, tak udělal jsem to, co jsem udělat měl a ty si nějak poraď a bez tak si s tím počítala, ale že vlastně do posledního momentu nějakým způsobem se o ní stará.
1: Ježíš tady umírá, učedníci jdou domů. Kde se potom ještě Marie objevuje? Co o ní víme dál po Ježíšově smrti?
2: Ježíš ji tedy svěřil do rukou jednomu z učedníků, který se o ní postaral, přijali v podstatě jako svoji matku a ona mezi učedníky zůstává a zůstává i po smrti Ježíše nadále věrná, což vlastně vzhledem k jejímu charakteru už asi není ani překvapení.
1: Takže zůstává s učedníky, zůstává u učení svého syna, kterého během svého života vlastně musela nějak pochopit jinak. I když od začátku tušila, věděla díky božímu působení, že je nástrojem boží ruce, aby porodila spasitele. Marie je strašně zajímavá žena. Kdybychom ji potkali dnes, co bychom si od ní mohli vzít do života?
2: Za mě tu pokoru a důvěru. Důvěra je často používané slovo už dost abstraktní do jisté míry, ale opravdu důvěřovat Bohu znamená pustit kontrolu nad svým scénářem, nad tím, jak já bych si to přála, jak já bych doufala, podle mě, kdyby i u kříže se objevila jakákoliv malá naděje na to, že by tam zemřít nemusel, tak ona by po ní skočila, ale vzdala se svých představ, svých scénářů a svých nějakých vynucených zásahů. Takže podle mě to, co se u ní můžeme učit nejvíc, je opravdu ta odevzdanost a nesmírná odvaha nechat ty věci na Bohu a opravdu se jenom nechat vést tam, kam on nás vede. A zároveň si myslím, že nejenom, že nás učí toto nepohodlné fungování v životě bez kontroly a v odevzdanosti a ve víře, ale zároveň strašnou inspirací i v tom, že opravdu byla obyčejný člověk a neměla až na úžasný charakter a srdce speciální vzdělání, speciální kvality a schopnosti, aby se Bůh koukal a řekl si, tak tobě dám ten nejdůležitější úkol, ale ukazuje nám to strašně moc i na to, jaký je Bůh. A že Bůh někdy se nám úplně vykašle na naše představy toho, kdo je hoden mít nějaké speciální poslání a kdo už toho hoden není a už je moc obyčejný. Já si myslím, že ona strašně krásně tím svým příběhem nebo ten jejich příběh láme někdy i ty naše představy o Bohu a o tom, co Bůh po nás chce a co všechno musíme zvládnout a co všechno musíme udělat. A vlastně nás to trošku vrací na zem do toho, že opravdu nemusím být extrémně speciální a nadaný člověk, aby se mě Bůh použil. Možná fakt stačí jenom ta pokora v srdci, možná opravdu stačí jenom ta otevřenost a ta odvaha mu důvěřovat, i když okolnosti jsou těžké, i když jsme ve slepé uličce a říkáme si, co bude teď, jak se z tohohle teď dostaneme, jak se tohle bude dál vyvíjet a i tam neodejít. I tam se na to nevykašlat. Myslím si, že je toho spoustu, co se od ní můžeme učit a v čem nás inspiruje a v čem nám ukazuje na to opravdové boží srdce a na to, jak Bůh vnímá i nás jako lidi.
1: A možná opravdu i té vnitřní usebranosti a tichosti. Zase se vracím k tomu okamžiku, kdy se jí zjevil ten anděl a říká jí, buď zdráva milostí zahrnutá. A ta Marie, tam je psáno, že Marie se zarazila a v duchu o tom uvažovala. Žádné je nazdar anděli nebo o veliký, jak to, že se sklonil ke mně malé. Prostě žádná reakce ve srovnání třeba s tím pověstným biblickým Petrem, který měl vždycky na všechno odpověď a nějakou reakci. Ta Marie zůstává tiše a přemýšlí o tom, co to vlastně je za sílu v té tichosti, že nám dává svobodu nereagovat hned?
2: Ona je hrozně rozvážná. Hrozně rozvážná a pokojná. Na druhou stranu, já když jsem zrovna nad tímhle momentem přemýšlela, tak si říkám, jestli tady se trošku neprojevila i ta ženská intuice, kterou my máme, takovej ten smysl navíc, kdy on jí přesně říká, zdravím tě, milostí obdařená, Hospodin s tebou. A třeba v Lukášově evangeliu je napsané, že ta slova ji rozrušila a přemýšlela nad tím, co tohle bylo za pozdrav. A já jsem si říkala, to je vlastně pěkný pozdrav. Někdy by se zjevil anděl a řekl, buď zdráva ty milosti obdařená, tak si řeknu, wow, tak to je pecka. Ale i to rozrušilo a řekla si, tohle je divné. A přijde mi, že možná je vidět, že byla inteligentní a že měla ten náš ženský šestý smysl, že si říkala, toto nebude jen tak. Tohle nebude jen tak, tahle návštěva. Tady se děje něco zajímavého, ale stejně na ten venek zůstala klidná a chvilku na to se ptá, dobře, jak se to stane. Takže jo, má určitě obrovskou sílu a odolnost.
0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: Taky si říkám, že se s tím pojí ještě jakási schopnost rozlišování, protože i duchovní rozměr a duchovní věmy se dají napodobit nebo zneužít. Ale ona vlastně dobře rozpoznala, že opravdu mluví s andělem a přijala to poselství od něho, velmi riskantní poselství pro ní. A teď mi tam vlastně nehraje to její mládí. Člověk by řekl, že na stará kolena k tomu člověk dozraje, tak nějak všemi těmi zkušenostmi. Ale vy sama jste říkala, že jí bylo nějakých náct. Tak jak je to vlastně možné vůbec, že takhle mladinká dívka rozpozná ten okamžik O a minutu M?
2: To úplně nevíme. Nevíme přesně, jaká byla její rodina, v čem vyrostla. Ale když se třeba kouknu na lidi ve svém okolí, kteří jsou hodně podobní a takový smířlivý, ale zároveň odvážní a dokážou přijmout ty věci, tak no, zajímalo by mě to její dětství. I nějaké, dejme tomu, duchovní návyky, to, jak ona vůbec přemýšlela o Bohu, jaký byl Bůh představován, jak ona ho vlastně vnímala, jestli ho nějak zažívala, jak s ním mluvila její rodina o Bohu, protože si myslím, že i tohle se strašně moc potom odráží na té reakci, kterou máme, když se děje něco, čemu tak úplně nerozumíme, jak moc stabilní základ jsme si vybudovali předtím. Tam se to vždycky nejvíc ukáže.
1: Jaký byl vlastně podle vás Mariin největší životní zápas?
2: Budu mluvit hodně z osobní perspektivy, protože já jsem přišla o sestru, takže jsem viděla, jaké to je, když matka přijde o dítě. A myslím si, že možná to mohlo být nejtěžší vědět, že je to bolest, která je nutná, musí se stát. Je to, a nechci to zlehčit, ale je to v pořádku, že se stala, je to boží záměr, následuje potom i nějaký zázrak. Je to strašně důležitá součást toho příběhu, že zemřel, že vzal naše hříchy a byl vzkříšený. Ale podle mě ta výzva je vlastně ano, vědět tohle všechno, ale pořád zprocesovat i ten zármutek a tu bolest. A myslím si, že to je proces, který je opakovaný. Že v těchto těžkých situacích nestačí si jednou říct, Bůh ví, co dělá, to bude v pohodě. A já nevím, jaký zápasy ona přesně měla ve svojí mysli, ale dokážu si představit, že to možná bylo tohle. Že tam neustále byla bolest, která ji připomínala a říkala, kež by to bylo jinak, kež by se to nestalo. Proč zrovna ty musíš nést tady to břemeno, zrovna ty musíš nést tuhle bolest. A podle mě neustále to vyvažovat, neustále brát v sobě tu sílu na to jít zas a znova za Bohem, zas a znova si připomínat jeho zaslíbení, zas a znova to nevzdat, protože důvěra Bohu je extrémně zranitelná věc, tak si myslím, že opravdu ona jako matka to v tomhle musela mít náročné a strašně jako cením to, že to zvládla, že neměla naštvání vůči Bohu, že jí tomuhle vlastně vystavil, ale naopak u toho učení, jak jsme říkali, zůstala a nevpustila hořkost do srdce.
1: Marii tady líčíme jako ženu, která je nesmírně inspirativní, která byla vlastně pohotová v tom nejdůležitějším okamžiku, když se jí zjevil anděl a zvěstoval jí narození syna. Zároveň byla tichá, zároveň měla velikou víru, když Ježíše povzbuzovala k zázraku. Prostě byla obdivuhodná. A na druhé straně tahle žena se stala jakýmsi kamenem úrazu mezi jednotlivými křesťanskými církvemi, zejména tedy mezi tou katolickou a protestantskou částí. Proč vlastně? Proč je Marie tím kamenem sváru?
2: Já si myslím, že ji jako protestanti vnímáme velmi odlišně oproti katolikům. A já to můžu říct třeba z pohledu sebe jakožto člověka, který vyrostl převážně v nevěřícím prostředí. A já jsem znala Marii jenom z kostelu a z obrázku. Takže pro mě to byla ta Matka Boží, ke které se všichni modlí a když udělám hřích, tak půjdu a někdo mi řekne, dej si 10x zdrávas a bude to dobré. Takže takhle já jsem měla zafixovanou a na té mojí osobní cestě, když jsem později přišla do církve, začala jsem si sama číst Bibli, tak jsem si sama začala klást tu otázku, jak se to stalo? Jak se to vlastně stalo? Protože to, co já čtu, je příběh o člověku. O někom, kdo má úžasný charakter, je silný, inspirativní, to všechno, co jsme tu říkali, ale je pořád člověk, který nemá moc mi odpustit hřích, ani uzdravit moji nemoc, ani vyslyšet moji modlitbu a na základě toho nějak konat. Takže já, abych pravdu řekla, a víc už jsem se v tom potom nějak nerýpala, tak já sama u čtení Bible jsem si řekla, je to zajímavé a nevím, kde se to vlastně vzalo, protože já to tady nikde nevidím. Pro mě je to inspirativní člověk a tam to pro mě končí.
1: No taky v tom jejím chvalospěvu ona sama říká, moje duše jásá v Bohu mém spasiteli, takže i ona potřebovala spasitele. No je to zajímavé, tak snad někdy se domluvíme i takhle mezi církvemi a Marie přestane být tou, která rozděluje, ale tou, která opravdu inspiruje a naplňuje, protože je to, jak už jsme tu mnohokrát dneska řekli, velmi, velmi inspirativní žena. Veroniko, já vám děkuji za dnešní rozhovor. Věřím, že Marie jako osobnost, jako žena zavonila i našim dnešním posluchačům. Kdybyste nám o tom chtěli napsat, pište na radio7@radio7.cz. Mým dnešním hostem byla Veronika Štěpánová, členka zakládajícího týmu církve City House v Brně. Moc vám děkuji.
2: Taky moc krát děkuji.
1: Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová, samozřejmě pozvánkou k poslechu zase za týden. Naslyšenou.

0: Skončila repríza klíčového slova, to další v sobotu připomene další výraznou biblickou postavu, a to Petra.
1: Poslouchejte Rádio 7 a přelaďte se na lepší myšlenky.

Je 14 hodin, odpolední vysílání na Rádiu 7 nabízí hodinku plnou písniček. Plná písniček určitě bude a jestli bude plná těch vašich písniček, to záleží na vás. Před námi jsou písničky na přání a ještě než se do nich ponoříme, tak připomenu, že po 15. hodině zazní biblická úvaha Jaroslava Vody o manželství. Ve 15:45 budeme číst z Bible pro 21. století z listu Židů. A v 16 hodin v relaci Základy bude Štěpánka Paluchníková ve svém seriálu pokračovat tématem modlitby. To je tedy v rychlosti, co je před námi, a teď už písničky na přání.

0: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
1: Už tady mám dvě přání, která ráda splním. První písničku vybrala Maruška po poslechu fortepiána, ve kterém byl u mikrofonu Samko Kaleta. Tak se jí líbily ty staré písničky, které kdysi zněly hodně v našich církvích, a jednu z nich si vybrala Když v bouřích žití znaven. Myslí zvlášť na starší lidi, kteří jsou sami doma, a také na všechny, kdo těžko snášejí vedra, a zvláště tuto písničku posílá svému milému bratrovi Vojtovi Kozubíkovi.

Tak to byl jedenkrát Samuel Kaleta, který potěšil, věřím, mnohé naše posluchače. Natočil také například píseň Plavčík Žán, pamatujete? A manželé Dolejšovi napsali román dvoudílný Plavčík Žán, který už teď chystáme do našeho čtení na pokračování, takže se můžete těšit. A mám tady další přání. Jirka nám napsal o písničku Modlitba za vodu. Je to modlitba teď víc než příhodná. Už jsme dnes ve 12 hodin se modlili za vodu a určitě mnozí z vás se modlíte také doma, protože opravdu situace

Další písničku vybrala sestra Iva pro dědečka Mílu a Radku a Milenku do Prahy a pro všechny, kteří posloucháte. Je to krásná píseň kapely Třetí den, Přístav.

0: Krásně se nám rozběhly dnešní písničky na přání na Rádiu 7. Máme pro ně ještě hodně času, takže čekám, kdo další se k nám dopíše nebo dovolá.
1: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
2: Chladnou hlavu i uprostřed parného léta vám přeje Rádio 7.

Písničky na přání na Rádiu 7 mezi 14. a 15. hodinou, to je velmi živá a bohatá a různobarevná mozaika. Další kamínek do té dnešní mozaiky zasadí Emilka, která telefonovala a chtěla slyšet písničku Ty jsi jediný Bůh. Určitě není jediná, kdo nás poslouchá, komu děláme společnost, tak ať vás všechny potěší tato píseň.

Na Rádiu 7 hrajeme písničky na přání každý všední den mezi 14. a 15. a to je právě teď. I ta další bude na přání. Vybral ji posluchač Petr. Je to písnička z produkce kapely Forking and Country a zpívá se v ní o manželství, o tom, když dojde k odcizení, takže je možný nový začátek. Tak možná tohle může být povzbuzení i pro někoho z vás, kdo prožíváte krize, kdo prožíváte těžké chvíle. Můžeme začít znova, můžeme odpustit, můžeme v Bohu najít sílu jít dál.

0: Na rádiu 7 až do 15 hodin zahraji ráda i tu vaši píseň, takže můžete psát, můžete volat. Průběžně budu opakovat kontakty sem k nám. Vy si můžete vybrat ten kontakt, který je pro vás nejbližší a nejpříjemnější.
1: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.

Písničky na přání na Rádiu 7 jsou ve své polovině, takže máme ještě bezmála půl hodinky, aby zazněla i ta vaše píseň.

Dnes mají svátek všechny Kláry. Určitě nějakou Kláru znáte a my jednu máme také tady v naší redakci. Momentálně je na cestě sem k nám do Brna, takže pravděpodobně neposlouchá, ale já jí to řeknu potom někdy, až sem dorazí, že jí přejeme také všechno nejlepší. Takže jedna pro všechny Kláry.

0: Dozněla krásná stará píseň Staré jednoty bratrské od nás z Rádia 7 pro vás, kteří nás posloucháte i dnešní letní den středu 12. srpna. Naposledy zopakuji kontakty, protože máme poslední čtvrt hodinku dnešních písniček na přání. Ještě stále můžete psát nebo volat.
1: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.

věty a doufat, že se vzájemně unesou, když vrazí do sebe jako dva cizí světy s neuchopitelnou adresou. Přesto je říkej ještě chvíli a snad tu tíseň spolu nějak přežije, když vítr spouště povážlivě sílí a z kostela zní.

těžké udělat dva kroky, když přímo pod nohama propadá se zem a pohled hvězd mrazivě jasnooký, jako by varoval, že k cíli nedojde. Někdy je krutý každý ohyb cesty, zalátý sněhem dávných neskončených zim, ale kdo jiný by tady měl pomoct než ty, když vím jistě, že sám sebe nespasím. A tak pojď se mnou aspoň chvíli a snad tu tíseň spolu nějak přežije.

Nevěřím, že je možné věřit, že může nebe být už tady na zemi, pokud je člověk člověku vlkem, nebo přinejmenším vězením. Řekla, ač netuším, co pro nás Pán Bůh chystá,

Boží láska zachraňuje. Je to tak. Boží láska zachraňuje, Bůh je stále živý a jedná v lidských životech. A to je závěr dnešních písniček na přání. Ještě teď zahraju písničku, o kterou napsala Gabriela pro Honzu, který slouží na hlavním nádraží v Praze. A nenapsala jakou, tak já mám tady písničku Ve tmě. Myslím si, že i Honza potřebuje boží vedení pro to, co dělá.

Dnešní písničky na přání na rádiu 7 končí. Ty další tady budou zase zítra. Startujeme ve 14 hodin a vy můžete být u toho. Rádi zahrajeme i tu vaši.

dolím, nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na zelených loukách uláhám, nic mi nechybí, moje duše může načerpat.

Je 15 hodin, odpolední vysílání na Rádiu 7 pokračuje ve svém odpoledním vysílání. U mikrofonu je Lenka Malinová. A než se pustíme do dalších pořadů, do toho, co jsme pro vás nachystali, tak se pojďme tak jako obvykle v této době modlit za Ukrajinu. Pane Ježíši Kriste, opět a znova k tobě voláme, aby ses smiloval nad Ukrajinou a vyrval ji ze spárů protivníka, nepřítele, který pustoší a ničí tuto zemi, zabíjí a dělá mnohé utrpení. Tak tě prosíme, pane, dej řešení. Tam, kde lidsky selhávají všechna řešení, tam ty si nad tím vším. Prosíme tě, vysvoboď Ukrajinu a nenech ji padnout. Dej milost, ať může Ukrajina zase být svobodná, ať tam může být pokoj, ať mohou lidé začít zase žít. Amen.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

V hodince, která se nám otevřela, nás čeká biblická úvaha Jaroslava Vody, je pátá z jeho 12-dílného seriálu a také čtení z Bible pro 21. století z listu Židům.

Corey Asbury zpíval o tom, že se Bůh dobře stará i o ty vrabičky a tím víc se dobře postará i o nás. Za chvilku si vyslechneme biblickou úvahu Jaroslava Vody zaměřenou na manželství.

Poslechnu, co mě Bůh říká, když vstupujeme do manželství. Několik biblických slov z Evangelia podle sepsání Matoušova 7. kapitola 7. verš, 13. kapitoli 45. verš a z nich Jeremiášovi 32. kapitoli 39 až 41. Hledejte a naleznete. Království nebeské je jako ten, kdo objeví jednu drahocenou perlu, jde, prodá všecko, co má a koupí ji. A Hospodin slibuje, dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby se mě báli po všechny dny, aby dobře bylo jim i jejich synům po nich. Uzavřu s nimi smlouvu věčnou a budu se z nich veselit z celého srdce. Boží slovo nás vyzývá k hledání. Hledejte. Hledat ovšem můžeme lecos. Každý občas hledáme něco, co jsme ztratili nebo zapomněli. Ale někdy je naše hledání marné. Špendlík v kupce sena nenajdeme. A ztracený ráj také nenajdeme. Teď však myslíme na jiné hledání, které je vepsáno do samých základů našeho života. Hledáme porozumění, přátelství, lásku, hledáme ten nejužší, trvalý a nejkrásnější vztah. Hledáme člověka, s nímž bychom vytvořili plné lidství. Muž hledá ženu a žena hledá muže. Neboť už před tisíciletí mi se vyprávělo, že když Bůh stvořil člověka, muže a ženu stvořil je. Takže oba společně tvoří plné lidství. Toto hledání nebývá snadné. Nikdo nás při něm nevede, nikdo nám neurčuje, kam jít a kde a koho hledat. Hledáme na různých místech a potkáváme různé lidi. Můžeme hledat s největším úsilím a ono to pořád nevede k cíli. A pak jsme to ani nečekali a našli jsme se. Vždycky je to krásné, když najdeme dobrého přítele. Tím krásnější je, když se najde muž a žena ke společnému životu v trvalé lásce. Když se jejich cesty spojí tak, jak o tom mluvil už dávný prorok Božím jménu, když myslel na vztah Boha a Božího lidu. Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby jim dobře bylo. Budu se z nich veselit z celého srdce. A když se Bůh veselí nad ryzím, láskyplným, nadějným vztahem, tím více i my veselíme. Radujeme se jako ten člověk v Ježíšově podobenství, který našel tu nejvzácnější perlu a nepotřeboval už hledat žádnou další. Jeho touha se naplnila. Taky vy dnes dáváte najevo, že jste se navzájem našli ke společnému životu a že už nepotřebujete ani nechcete hledat někoho dalšího. Právě to je zde dnes spečetěno s tou nejvyšší trvalou platností v Božím jménu a stává se to stvrzením vašeho vztahu a vaší budoucnosti. Dál zde to pro vás zní jako pozvání, které jsme slyšeli hned na začátku. Hledejte. Neboť hledání toho, co je vpravdě dobré, krásné a hodnotné, pro nás nikdy nekončí. Kdo si řekl, dokud dýchám, doufám. A podobně, dokud žijeme, stále hledáme další naplňování dobra, spokojenosti a moudrosti. Nikdy tu nemůžeme říci, že už jsme dosáhli dokonalosti. A také tu dokonalost nemůžeme jeden od druhého vyžadovat. Kdybychom vyžadovali dokonalost od lidí i od života, nikdy bychom nemohli být spokojeni. Před námi je však otevřena lepší možnost, abychom spolu dál hledali stále více vzájemného porozumění, blízkosti a lásky a tak směřovali k těm nejlepším možnostem, které jsou před námi otevřeny. Vždyť živé manželství trvá jen potud, pokud oba společně hledají radost a spokojenost pro sebe navzájem. Jen tak se může stát, že společný vztah nezanikne v únavě a jednotvárnosti ani v sobecké chtivosti. Přitom si vážíme toho, že jsme pozváni k hledání.
Nejde tu o žádný diktát, v němž by se nám ukládalo, jak máme smýšlet a co máme dělat. Diktát má své místo v hodině gramatiky, ale ne v manželství. To je cestou a tvůrčím procesem, v něm jsme pozváni, aby každý neustále hledal dobro nejen pro sebe, ale i pro své blízké a vyhýbal se všemu, čím by druhým působil bolest. Taková je i Boží vůle. Ať váš vztah zůstane živý, krásný a jedinečný. Jako je každý člověk osobitý a jiný než jsou ostatní, tak i každý živý vztah má svou osobitost a své vlastní uskutečnění a vyjádření. Stojí za to, abyste si ho vážili a uchovali v něm svěžest citu, vůle i společné důvěry, která se bude stále rozvíjet a proto neuvadne nedostatkem vzájemného porozumění a touhy. Tak najdete naplnění a cíl svého hledání a tím se uskuteční nejvyšší božský cíl vašeho manželského svazku. Hledejte a naleznete. Věčný Bože, je to ve tvé odvěké vůli, aby muž i žena spolu žili v důvěře a v lásce a jeden druhému byl k radosti a ku pomoci. Dej, ať všichni směřujeme k plnosti tvé pravdy a lásky. Ať nad námi vždy svítí světlo tvého milosrdenství. Amen.

Jaroslav Voda bude ve svém seriálu Zamyšlení pokračovat zase zítra. Ráno v 6 hodin a 45 minut bude věnovat své zamyšlení rodině.

0: אשר פריון יתן ביתו, ועליו מריבו, וכל אשר יעשה יצליח.
1: Dnes je 12. srpna, už jsme to tady říkali, ale ještě zopakuji pro vás, kteří jste to třeba ještě dneska nezaznamenali, tak svátek má Klára. Toto jméno vychází z latinského tvaru Clara, což znamená jasná, světlá či slavná. Významovou obdobou je Světlana, Lucie a Roxana. Další podobou tohoto jména, přijatou z ciziny, je také jméno Clarissa.
2: Kalendárium.
1: A u dnešního data se třeba dozvíme, že 12. srpna v roce 1881 propukl požár Národního divadla. V budově, která byla poprvé otevřena 11. června stejného roku, došlo k požáru, který zničil měděnou kupoli, hlediště i jeviště divadla. Divadlo bylo otevřeno na počest návštěvy korunního prince Rudolfa, odehrálo se v něm ještě dalších 11 představení, pak byla uzavřena kvůli dokončovacím pracím. Ty se proměnily v práce obnovovací. Požár byl pochopen jako celonárodní katastrofa a vyvolal obrovské odhodlání pro nové sbírky. Za 47 dní byl vybrán 1 000 000 zlatých. A pojďme trošku hlouběji do historie. Zastavíme se u roku 1474, kdy 12. srpna zemřel bratr Řehoř, zakladatel jednoty bratrské. V roce 1448 vstoupil jako laický bratr do kláštera na Slovanech v Praze, kde se stále sloužila liturgie v češtině. Stýkal se s Petrem Pejnem, Petrem Chelčickým a dalšími postavami reformního hnutí u nás. S podporou kazatele Jana Rokycany a ovlivněn učením Petra Chelčického odešel se skupinou podobně smýšlejících lidí z Prahy do Kunvaldu, kde se začaly psát dějiny jednoty bratrské. Ta se oddělila jak od římskokatolické církve, tak od utrakvistů. Nikdy jí ovšem nebylo přiznáno rovnoprávné postavení se dvěma výše zmíněnými církvemi. Název jednota měl zdůraznit, že nejde o novou církev, kterou by nezaložil Kristus, ale že se příslušníci jednoty cítí plně být součástí viditelné církve, těch, kdo svůj život vydávají Kristu. Také britský konstruktér parních lokomotiv George Stephenson zemřel 12. srpna, bylo to v roce 1848. A třetí jméno, které si připomeneme, je jméno českého hudebního skladatele Leoše Janáčka. Také zemřel 12. srpna v roce 1928. Jeho melodika výrazně vycházela z moravského folklóru. Ve světě je Janáček znám především díky svým operám Její pastorkyňa, Příhody Lišky Bystroušky, Věc Makropulos, Z mrtvého domu, anebo díky orchestrálně vokální glagolské mši či symfonietě. Tolik tedy rychlé nahlédnutí do kalendáře, posloucháte Radio 7.

0: Zpíval mesiánský žid Shiloh Ben Hod píseň Ty mi stačíš. Když se podívám na to, co mi dáváš, svět už mi nemá co nabídnout. Odpuštění, radost a pokoj mě naplňují. Starosti odplouvají, nic mi nechybí.
1: Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Filipským 4. kapitola, 4. verš.

Za chvilku se zaposloucháme do biblického textu. Ve čtení z Bible pro 21. století otevřeme list Židům v 8. kapitole, ze které bude číst Ladislav Matějček.

To hlavní, o čem tu mluvíme, je ovšem to, že máme takového velekněze, který se posadil po pravici trůnu velebnosti v nebesích. On je služebníkem té pravé svatyně, stánku, který nepostavil člověk, ale Hospodin. Každý velekněz je pověřen přinášet dary a oběti. A tak bylo potřeba, aby i tento měl co obětovat. Zde na zemi by však ani nemohl být knězem, neboť zdejší kněží obětují dary podle zákona, čímž slouží obrazu a stínu toho, co je v nebi. Tak to přece bylo sděleno Mojžíšovi, když měl dokončit stánek. Hleď, abys vše udělal podle vzoru, který si viděl na této hoře. Ježíši však byla svěřena mnohem vznešenější služba, neboť se stal prostředníkem lepší smlouvy, založené na lepších zaslíbeních. Kdyby té první smlouvě nebylo co vytknout, nebylo by ji potřeba nahrazovat jinou. Bůh však svůj lid kárá, když říká: Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy uzavřu s domem Izraele a s domem Judy novou smlouvu. Ne ovšem takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku a vyvedl je z Egypta. Vždyť oni v této smlouvě nezůstali a já jsem se od nich odvrátil, praví Hospodin. Nuže, toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele, praví Hospodin. Své zákony vložím do jejich mysli a napíši jim je na srdce. Pak budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Nikdo už nebude druhého poučovat. Nikdo už nebude bratra nabádat, poznej Hospodina. Všichni od nejmenšího až po největšího z nich mne totiž budou znát. A tehdy se slituji nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy a zločiny už nikdy nevzpomenu. Když tedy Bůh mluví o nové smlouvě, prohlašuje tu první za starou. A to, co stárne a chátrá, nutně zaniká.

Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4. kapitola, 7. verš.

dal své díky Bohu za to, že ho vysvobodil, že vzal všechno jeho trápení, jeho slzy, jeho křehkost. Nikde nechci být víc než u tebe, zpíval. A za chvilku bude 16 hodin.

0: Posloucháte Rádio 7, kde probíhá odpolední vysílání a ještě pokračujeme samozřejmě dál, protože pro vás vysíláme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a jsme rádi, že můžeme. Bylo 16 hodin a před námi je relace Základy. Modlitba je způsob, jakým můžeme komunikovat s Bohem, že přitom nemusí jít jen o slova, nám nyní přiblíží Štěpánka Paluchníková, která vyučuje na evangelikálním teologickém semináři v Praze.
1: Základy. Naším dnešním tématem je modlitba. Modlitba je dar, rozhovor, možnost, prostor, ticho. Každý z nás má s modlitbou svou vlastní zkušenost. Někdy je hluboká a naplňující, jindy nejistá, tápající nebo dokonce vzdálená. Co pro nás vlastně modlitba znamená? Je to skutečně rozhovor s Bohem? Nebo spíše naše jednostranné sdělování myšlenek a přání? Ve vztazích s našimi nejbližšími víme, že komunikace není jen o slovech. Někdy je čas mluvit, jindy prožívat a vysvětlovat. Ale jindy přichází chvíle, kdy slova nejsou potřeba. Stačí být spolu, sdílet ticho, blízkost, přítomnost. A někdy dokonce nastane okamžik, kdy slova dojdou úplně. Je to špatně? Znamená to selhání vztahu? Podobně se můžeme ptát i ve vztahu k Bohu. Zlobí se Bůh, když ho nezahrneme dlouhým monologem? Nebo naopak, neurážíme ho přemírou slov? V dnešní době dochází k určité devalvaci slova. Mluvíme mnoho, ale často bez hlubšího uvědomění, co tím způsobujeme a co naše slova skutečně znamenají. Přitom každé slovo v sobě nese určitou váhu. Má schopnost budovat nebo bořit. Slova mají moc. Kéž se s nimi učíme zacházet obezřetně, s respektem a pravdivostí. Nejen ve vztazích mezi lidmi, ale i v modlitbě. A co pak ticho? Jak ho vnímáme? Je pro nás nepříjemné, zneklidňující, nebo naopak vítané? Utíkáme se do ticha, nebo utíkáme od ticha? Ticho může být náročné, protože nás konfrontuje s námi samotnými. Zároveň je ale nenahraditelné. Už církevní otcové prvních staletí po Kristu nás učí vnímat ticho jako dar, jako nezbytný prostor pro setkání s Bohem. Říkají, že jen prázdnota je připravena na plnost. Co tedy znamená modlitba z tohoto úhlu pohledu? Možná je to právě modlitba beze slov. Přítomnost, která nevnucuje Bohu své představy, ale trpělivě čeká. Otevřenost, která dává prostor Božímu slovu, aby zaznělo v našem nitru. Taková modlitba není pasivní, ale naopak hluboce aktivní. Je to naslouchání, bdělost, ochota být proměněn teď a tady. A pak jsou tu období, kdy se modlíme méně, kdy se nám nechce, kdy nevíme, co říct, nebo máme pocit, že naše slova jsou prázdná. I to je součást duchovní cesty. Není třeba se za to stydět. Ježíš učil své učedníky modlit se jednoduchými slovy. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé. Tato modlitba, stejně jako žalmy, je velkým pokladem, ke kterému se můžeme vracet právě i tehdy, když vlastní slova nedávají smysl. Odvrací nás od nás samých k Bohu.
0: Základy budou pokračovat v sérii, kterou připravila Štěpánka Paluchníková, zase v úterý v 9 hodin a 30 minut, tématem Bible.

Odpolední vysílání na Rádiu 7 teď nabízí trochu hudby, dříve než se vrátíme k ranímu telefonátu. Tohle byla Yolanda Adams, píseň o naději a další píseň zpívají BCC Worship. Kam by som indě šiel?

0: Zdravím posluchače Rádia 7. Nejčastěji poslouchám pořady na Spotify, poslouchám pořad Uši k duši a Hláska. Poslouchám především v momentech, kdy třeba jedu šalinou, nebo nemůžu usnout, nebo mám chvilku třeba uvaření nebo uklízení. Takže v těchto momentech, kdy chci nějak hledat inspiraci nebo si jenom poslechnout něco s křesťanskou tématikou, něco zaměřeného na Boha, co se zároveň třeba může dotýkat nějak mýho života, tak tyhle krátké podcasty jsou ideální. Takže nasadím sluchátka, nasednu do šaliny, vyberu epizodu, která zrovna se mnou nějak rezonuje a nechávám se inspirovat.
1: Tak to byl Lukáš z Brna, to jste asi poznali. Takhle a tohle poslouchá on z našeho vysílání. A co vy? Napište nám, zavolejte nám, co rádi posloucháte a jakým způsobem.

0: Prázdniny jsou v plném proudu.
1: A také čas dovolených.
0: I na Rádiu 7. V letním období vám proto nabízíme reprízy některých odvysílaných pořadů.
1: A v září se můžete těšit na nová témata, nové pořady, nové hosty. Na Rádiu 7.
2: Za chvilku si vyslechneme ranní telefonát.

0: Máte dovolenou za sebou? Nebo ještě před sebou? Chceme vám zpříjemnit všední chvíle. Rádio 7.
1: Jak mohou rodina a církev společně vytvářet prostor pro víru příští generace? Odpovědí mohou být materiály Orange, za jejichž českou podobou stojí Církev Element z Hradce Králové. V ranním telefonátu nám o této pomůcce pro práci s dětmi v církvi řekne více Jana Čmělová. Dobré ráno, Jani, vítej ve vysílání.
2: Krásné letní ráno a děkuji za pozvání.
1: Byla ona úvodní otázka tou, kterou jste si v Elementu kladli, když jste přemýšleli o víře dalších generací?
2: Jo, byla to přesně ona. My jsme vlastně před několika lety, myslím, že to bylo 8 nebo 9 let zpátky, naše církev vlastně se úplně proměnila a ze společenství plného studentů se stala církev, kde se najednou začaly batolit děti, protože nám se v Elementu stalo to, že se během jednoho roku narodilo 10 dětí a tak jsme přirozeně začali více přemýšlet prostě nad dětskou službou, nad jejím obsahem a začali jsme hledat vlastně, jaké materiály budeme používat.
1: V češtině existují nejrůznější materiály pro práci s dětmi v církvi, přesto vás v Elementu oslovili materiály zahraniční. Přibliž prosím našim posluchačům příběh vašeho hledání a nacházení v této oblasti a jaká byla v tom všem tvá role.
2: My jsme totiž s manželem byli jedni z prvních, kteří se v té vlně narodili děti, takže moje role byla taková, že tam vlastně úplně přirozeně moc záleželo na tom programu pro děti a já jsem ho dostala na starosti. Takže jsem začala hledat materiály, které nám jako naší církvi budou co nejvíce vyhovovat, protože jsme samozřejmě neměli kapacitu na to, abychom vytvářeli program každou neděli sami. Ale zároveň jsme nechtěli jenom vyprávět příběhy z Bible a hrát k tomu nějaké hry nebo něco vyrábět, jak to možná obvykle k tomu sklouzne, když si někdo chce vytvářet něco sám. A zároveň nám nejvíc záleželo na tom, aby děti rostly do vztahu a zároveň ve vztahu s Kristem. A na to jsme chtěli dát úplně největší důraz. No a na materiály Orange jsme dostali doporučení od přátel, kteří je vlastně v Americe používali ve své místní církvi a byli z nich nadšení. A my, jakmile jsme se do nich ponořili, tak jsme věděli, že jsou pro nás ty pravé.
1: Materiály, o kterých tady mluvíme, se nazývají Orange, tedy oranžové. Proč byla pro jejich název zvolena zrovna tato barva?
2: Myšlenkou Orange je to, že Bůh stvořil rodinu, aby pečovala o dětská srdce, a to je tedy červená barva. A zároveň stvořil církev, která má zářit světlem Ježíše, a to je žlutá barva. No a když se spojí církev a rodina a budou pracovat společně, tak věřím tomu, že v našich srdcích a v srdcích dětí a v srdcích celé příští generace se může stát něco velkého a všichni víme, že když se spojí červená a žlutá, tak vznikne oranžová. A hlavní myšlenka, kterou bych chtěla zdůraznit a čemu věřím a na tom to vlastně celé stojí, je to, že nikdo nemá větší potenciál ovlivnit vztah dítěte s Bohem, než je jeho rodina. A zároveň nikdo nemá větší potenciál ovlivnit tu rodinu, než je církev, a to je tedy hlavní filozofie Orange.
1: Už tady víme o původu materiálu a řekněme vizi, s jakou vznikaly. Pojďme nahlédnout dovnitř, co přesně je obsahem materiálu.
2: Je to vlastně připravený program pro děti na každou neděli v roce. Řekla bych, že je kreativní, zapamatovatelný a pro děti zábavný, protože důležité zábavně je to nás jako učitele. A jednotlivá témata jsou řazená v sériích na měsíc a každá série zdůrazňuje jednu hlavní myšlenku. A co je na ní zajímavé a co je, myslím, obvyklé, je to, že nejsou řazená chronologicky podle Bible, ale tématicky podle toho, co chceme dětem předat. Já jsem si našla například hned první sérii na září pro předškoláky a říkala jsem si, že to řeknu posluchačům jako takovou ukázku, že například tahle série má vlastně téma Bůh mě miluje. Verš z Bible, který se děti učí celý měsíc, je nic mě nemůže oddělit od Boží lásky, Římanům z 8. kapitoly. A na jednotlivé týdny jsou připraveny příběhy, třeba na první týden je o stvoření Genesis, druhý týden je o Abrahamovi a Božím plánu, třetí je o ztracené ovečce a poslední, čtvrtý je o Zacheovi. Takže je to tak různě namíchané z celé Bible, ale je to vlastně postavené na té hlavní myšlence. A na všech těch příbězích dětem vlastně předáváme zprávu o tom, že Bůh je miluje. A k tomu jsou samozřejmě na každou tu neděli připraveny k tomu příběhu taky různé aktivity, hry, vyrábění. a všechny reflektují to, co chceme dětem předat. A my momentálně máme v češtině k dispozici materiály pro dvě věkové skupiny, pro předškoláky 3 až 6 let a školní děti 7 až 12 na 3 roky programu na každou neděli.
1: Děkuji za to nahlédnutí pod pokličku. Zmínila jsi mimo jiné slovo učitelů v množném čísle, tak se chci ptát, kolik lidí je zapojeno v rámci Elementu do práce s dětmi a zda se to týká tedy těch, kteří sami děti mají, nebo je to multigenerační služba?
2: My máme teda dvě věkové skupiny v Elementu, jak jsem už zmínila, proto máme i ty materiály. A pro každou skupinu máme přibližně 6 lidí. A na každou neděli teda je jeden člověk, který má na starosti ten program a jeden další, který mu pomáhá. A určitě je to namíchané, že jsou mezi námi i rodiče, ale i studenti. A někdy u těch malých dětí pomáhají dokonce i ty starší děti, třeba 11-12 let a jsou vlastně asistenti, což je super a z toho máme radost.
1: V jedné z předchozích odpovědí zaznělo, že jste dostali tip na ty materiály. To znamená, někde se to osvědčilo a když se něco osvědčí, tak se to potom šíří. Jaké máte ohlasy od samotných dětí, případně rodičů? Daří se vám propojovat církev a rodinu?
2: No, tak to je dobrá otázka. Já jsem nad tím hodně přemýšlela, jestli se nám to daří. A řekla bych, že je to o neustálém hledání nějaké rovnováhy mezi tou žlutou a červenou barvou a je to o neustále práci s těma rodinama. Není to asi úplně o tom, že si vybereme nějaké materiály a najednou budeme mít nádherně propojené rodiny a všechno bude fungovat ideálně. Ale my vlastně fakt klademe důraz na to, že připomínáme rodičům i nám, kteří vlastně se o ty děti v církvi starají, že to, co se děje doma, je mnohem důležitější než to, co se děje v církvi. Ať už třeba jenom kvůli tomu množství času, které s dětmi trávíme a že zodpovědnost za víru dětí je na rodičích, ne na církvi. Ale zároveň na druhou stranu rodič není jediný vliv, který ty děti potřebují a proto my se snažíme být dalším hlasem v jejich životě, který připomíná, co je důležité a na čem záleží. Orange materiály obsahují jednu super věc a to je karta pro rodiče, která je připravená ke každé lekci a kterou rodičům dáváme, když si děti vyzvedávají a oni se tam dozví nějaké základní informace o tom, co jsme probírali, jaká je ta hlavní myšlenka a tak. A najdou tam zároveň i tipy, jak můžou s dětmi na to téma navázat doma. A některé naše rodiny na ty karty nedají dopustit a samozřejmě některé je vůbec nevyužívají. Já myslím, že cestou z církve rovnou někam zahodí do papíru. Ale je pravda, že minimálně při tom předávání dětí a při předávání té karty vytváříme nějaký prostor pro to, kdy s rodiči můžeme prohodit aspoň pár slov o tom, co se na programu dělo, nebo třeba jak jejich dítě na něco reagovalo, za co se modlilo a tak. Takže myslím, že to je dobrá pomůcka pro to vytvoření prostoru, pro to spojení s těmi rodiči. A můžu, myslím, s čistým svědomím říct, že se fakt v Elementu snažíme využívat každou příležitost, když se můžeme spojit s rodiči a vědomě k tomu vytváříme prostor. A asi se to netýká jenom úplně dětského programu, ale myslím, že v rámci celé církve se snažíme dávat najevo, že nejsou důležité pro nás jenom děti, ale jsou to celé rodiny a hledáme způsoby, jak propojit církev a rodinu v rámci celé církve.
1: Tak to je krásná praxe.
2: Jo, když se ptal na ohlasy od dětí, tak nad tím jsem přemýšlela, to mě pobavilo. Jsem si říkala, jak by děti měly reagovat na to, jaké materiály používáme a nenašla jsem úplně nějaké spojení. Ale říkala jsem si, že bych mohla říct, že obecně mám pocit, že se v Elementu dětem daří dobře a nevím, jestli je to úplně těmi materiály, ale každopádně dělají kroky směrem k Bohu, některé se ještě v dětském věku nechali pokřtít, některé se zapojují do služby, jak jsem už říkala, ale zároveň se tomu směju, protože v té naší nejstarší generaci dětí je teďka 11 až 12, takže si myslím, že je možná ještě trošku brzo na to, abychom to zhodnotili a udělali nějaké závěry. Ale kdo zároveň oceňuje materiály Orange a co vlastně se dá změřit, tak z toho mám radost a to je, že v současné době ty naše přeložené materiály v češtině používá kolem 100 různých církví z různých denominací v Čechách i na Slovensku a z toho máme teda fakt velkou radost.
1: To je krásné číslo a tam míří i ta moje závěrečná otázka, kdyby se nějaké společenství křesťanů rozhodlo, že chce tyto materiály prozkoumat a případně začít používat, jaké kroky by mělo podniknout?
2: Ideálně se mrknou na webové stránky www.element.cx/orange. Tam jsou všechny informace, je tam ukázková lekce pro každou věkovou skupinu ke stažení, je tam objednávkový formulář a je tam kontakt na mě, je tam e-mail orange@element.cx, to je vlastně e-mail, který chodí mně. A my si pak můžeme třeba zavolat a probrat, cokoliv bude potřeba, a určitě budu ráda reagovat a budu ráda k dispozici komukoliv, kdo bude mít zájem.
1: Materiály Orange pro práci s dětmi v církvi představila v ranním telefonátu Jana Čmělová z církve Element z Hradce Králové. Děkuji, Jani, za to nahlédnutí do té vaší cesty i do té vaší praxe toho, jak sloužíte dětem, a přeji, ať i nadále z toho mají děti užitek, vy radost, a ať to může být užitečné třeba i na dalších místech.
2: Taky moc děkuji a přeji krásnou letní středu všem.

Pán Bůh je tam, kde jsme my. Není daleko. To je myšlenka, která mě provází už hodně dlouho. Odpolední vysílání na Rádiu 7 nabídne ještě jednu hodinku svého vysílání, a to je Pohovka. Za chvilku bude Karolina Vološínová hostit u mikrofonu manželský pár, který se jmenuje The Gaudis. A můžete si poslechnout další z letní série The Best of Pohovka 2022 až 2025. A od 18 hodin už se ujme moderování Aneta Lofítková, průvodkyně večerním vysíláním. Z toho odpoledního se loučí Lenka Malinová s přáním boží blízkosti.

0: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
1: Vítejte u dalšího dílu Pohovky, u jehož poslechu vás vítá Karolína Vološinová. Dnes se vydáme na festival do Jižní Anglie, který se jmenuje Big Church, největší křesťanský multižánrový festival ve Velké Británii. Pro dnešní den jsem vybrala rozhovor, který jsem natáčela s kapelou The Gaudies, což je manželská dvojce Beth a Sema Gaudího. Rádi vypráví životní příběhy písněmi, doprovázejí se nejčastěji na kytary. Jak to zní, když to manželů mladí, uslyšíte z jejich singlů i z EP desky Home Sessions. O radostech i strastech života. Vzhledem k natáčení uprostřed dění festivalu, prosím omluvte kvalitu nahrávky a rušnost okolí. Do češtiny společně se mnou nadabovali Simona Vyšatová a Ondřej Motyka.

0: Jsem tu s folk country skupinou The Gaudies z jižního Walesu. Mám pravdu?
1: Ano.
2: Je to tak.
1: Ahoj, těší nás,
2: jsme tady. Rádi.
0: Umíte velsky?
2: Trochu ano.
1: Já jsem se v Walesu narodila, ale ty asi umíš o něco víc než já, protože jsi to v posledních letech učil.
2: Už je to nějaký čas. Teď poutáš na mě pozornost?
1: No jo, no.
0: Jak se ve Walesu zdraví?
2: Shemai by bylo ahoj.
1: Je to neformálnější.
2: Boreda.
1: Dobré ráno.
2: Prinhauda.
1: Dobré odpoledne.
0: Když jsem byla ve Walesu v Cardiffu, naučila jsem se jedno slovo. A to je dim ismigu. Je to správně?
1: Co to znamená?
0: Zákaz kouření?
2: Dim smokio? Jo.
0: Proč jste si vybrali zrovna tento žánr? Proč folk a country?
2: Myslím, že jsme k tomu přirozeně inklinovali. Prostě hudba, která se nám líbí. A myslím, že jedna z věcí, proč jsme se rozhodli pro country, je, že country hudba dává velký prostor pro příběh a písně a zaměření na texty, že? Což by v jiném žánru se mohlo ztratit. Takže často lidem říkáme, nenajímejte si nás jako baviče, protože to není zábava. Neříkejte, prosím, zahrajte nějakou hudbu, udělejte tohle a tamto. Ale kdybyste si najali básníky, to je jiná. Myslím, že to, proč hrajeme tento žánr, je pravděpodobně kvůli vyprávění příběhu.
1: A můžeš mluvit otevřeněji a říkat pravdu trochu otevřeněji o všech věcech. Country hudba to umožňuje více. Takže chci říct, nejsme úplně country. Máme k tomu přirozený sklon, jak říkal sám, ale i proto ji máme rádi. Líbí se nám, že můžeme mluvit upřímně a na většině míst je to povoleno.
0: Zažili jste někdy, že se vám něco rozbilo po cestě na nástrojích? Máte jen dvě kytary nebo používáte i nějaké jiné nástroje?
2: Ne, jen dvě. Moje akustika, to byl vlastně dárek mým 18. narozeninám. Hraju na ní, vlastní mi teď déle než cokoliv jiného v životě, což je docela příjemné. Má nějaké oděrky. Než jsme měli děti, tak měla drobný škrábanec. Před třemi lety si na té

0: lidmi. A je to opravdu milé, protože včera si nás přišli poslechnout tři mladé dívky, které na nás chodí už 3 roky po sobě. Za ty 3 roky jsme je tak trochu viděli vyrůstat. A pak jsou tu i starší lidé, které tu vídáme. A samozřejmě všechny ročníky mezi tím. Je to opravdu milé, ne? Máme publikum, které je různého věku, což je opravdu hezké. Celá rodina si může užít to, co děláme, což je příjemné.
1: Našla jsem na vašich webových stránkách, že vaše písničky se hrají dokonce i v rádiu BBC. Myslíte si, že je to úspěch, nebo co pro vás úspěch vůbec znamená?
0: To je opravdu dobrá otázka. Myslím, že význam úspěchu se pro nás posouvá v různých bodech. Za tu dobu, co hrajeme, jsme zjistili, že používáme všechny ty různé metriky, jako jsou streamy, nebo kolik lidí je v našem mailing listu, kolik sledujících máme na Instagramu. Ale ve skutečnosti si myslím, že teď sbíráme hlavně příběhy. Když se někdo připojí k našemu mailing listu a pak nám pošle e-mail a něco nám o sobě napíše. Známe příběhy lidí, kteří prošli opravdu těžkými věcmi. A oni nám o tom řekli nebo napsali. Vaše píseň mě v tu chvíli zasáhla, když to bylo pro mě těžké. To je pro nás úspěch, vlastně jen díky těm jednotlivým příběhům. Ani ne díky jejich množství. Je to příležitost a privilegium být s lidmi v nejtěžších chvílích, ale i v nejkrásnějších okamžicích, že? Například nedávno s tím chlapem na svatbě.
2: Jo, jeden chlapík chtěl na svatbě své dcery přečíst text jedné z našich písní, což je krásné, ne? Myslím, že u rádia, jako je BBC nebo jiného, je to podsta. Je to čest, když vás hrají v rádiu. Ale z hlediska úspěchu myslím, že je to o tom, jestli se k tomu někdo dostane, jestli díky tomu má někdo lepší den. To je něco, kam jsme se dostali. Myslím, že do toho bodu musíte dorůst, dospět. Když jsme byli mladší, možná jsme na to kladli větší důraz, na to změnila vám měřítka úspěchu. Ale myslím, že teď je pro nás prostě čest, když se naše písničky hrají. Pokud to někomu prospěje, máme pocit, že to stálo za to.

0: Jste spolu pořád 24/7?
1: We're together a lot, I think. By choice though, I would say.
2: Myslím, že jsme spolu často, ale spíš z vlastní vůle. Většinou se nám po sobě stýská, když nejsme spolu. Máme 3 děti, takže jsme hodně spolu. Když dělám jinou práci, je to také z domova. Tak nějak jsme si vybudovali své životy. Lockdown pro nás nebyl až tak odlišný. Obecně jsme pracovali z domu, byli jsme spolu jako rodina a řekl bych, že jsme si svůj život vybudovali tak, aby se nám to dařilo. To byl opravdu dlouhý způsob, jak říct ano. Ale ano, jsme spolu skoro pořád.
0: Dobře, a nelezete si na nervy?
2: Lezeme si na nervy?
3: Upřímně, ani ne. Umíme říct, když se potřebujeme projít. Nebo si zkusit něco vyříkat. Jak už jsme říkali, jsme manželé 10 let, takže jsme se za to tu dobu naučili. Myslím, že možná naše odpověď na tuto otázku mohla být před 10 lety jiná, ale učíme se. Učíme se, jak být většinu času jeden vedle druhého a je to docela skvělé pořád.
2: Občas se stane, že na zkoušce kapely se potřebujeme projít, potřebujeme si zahrát pár písniček. To znamená, že se tím pádem můžeme prostě jen uklidnit.
0: Jak si uděláte čas na Ježíše? Viděla jsem to tady za pódiem, že máte hodně dětí, máte 3 děti, žijete život na cestách, hekticky, tak jak to zvládáte?
2: Chceš mluvit o sabatu?
3: Jo, snažíme si vyhradit se 24 hodin týdně, kdy vypneme telefony, a jen tak jsme. Jak řekl jsem, naše děti jsou opravdu malé, takže se učíme, že to nemusí vypadat tak, jak to vypadalo dříve, pokud jde o množství času o samotě. My teď nemáme spoustu samoty, ale jednoho dne to zase nastane. Zajímá nás takový ten domácí život klášterního typu. V péči o naše děti to tak trochu děláme i s Ježíšem. Prostě v těch chvílích cítíme náš vztah s ním a mezi sebou navzájem. Pokud jde o mě, vozívám naše děti do školy, takže využívám ten čas o samotě, když jedu sama nebo i s dítětem. To sedí vzadu, ale dělá si svoje. Náš život je rušný vzhledem k tomu, v jaké jsme fázi. Tak nějak pořád, což je vlastně lepší, než to bývalo.
2: Myslím, že další věc, která se mění, je, když si člověk nemůže udělat chvilku na Krista, kdykoliv se mu zachce. Ty chvíle se pro vás stanou opravdu vzácnými. Pro mě, jako rodiče, to byla věc, která se stala skutečným pokladem. Někdy celé dopoledne bojuju s tím, abych si udělal malou chvilku na něco takového. Všímám si toho, když se mi to nepodaří. Pro své děti to musím udělat, pro náš vztah s Beth to musím udělat. Musím kvůli tomu trávit čas s Ježíšem, jinak by byl špatný táta.
0: Co pro vás znamená titul letošního festivalu Everything Unmissable? Všechno, co nelze vynechat, co se nedá přehlédnout? Jak nepropadnout rutině?
3: Myslím, že díky hledání jsme prostě zjistili, že naše víra a náš vztah s Ježíšem jsou teď tak integrované do našeho každodenního rytmu, a to zmínil už jsem, že bez něj to nezvládneme. Bez něho nemůžeme dobře vychovávat. Bez něho nemůžeme mít dobré manželství. Rozhodně nemůžeme dělat hudbu a to všechno bez něho, protože to teprve učíme. Jestli jsme to někdy zkoušeli dělat bez něho, tak to prostě nešlo. Myslím, že skrze každodenní život si ten čas každý týden vybíráme. To nás tak nějak resetuje. 24 hodin jen tak být. Brát ho sebou, zvát ho do všech věcí spíše, než oddělat Boha od našeho života. Myslím, že bychom se ho měli snažit ho do něj integrovat.
2: Myslím, že může být docela snadné skončit jen u přehrávání písniček. Jde o to prostě jen se znovu napojit, a to je velmi záměrné. Ujistit se, že každou písničku hrajeme skoro pořád jako by poprvé. Myslím, že to je dobrý způsob, jak to udělat. A taky milujeme tento festival, že? Včera v noci jsme stáli s tisíci lidmi všichni pohromadě. Je to úžasné. Je to opravdu velmi emotivní. Nikdy se mi nestane, že bych na Big Church festivalu nebrečel. Vždycky se v nějakém okamžiku rozbrečím. Je to velmi krásné.

0: Jaký byl váš příběh vašeho vztahu s Ježíšem? Jak jste se stali křesťany?
1: Moje cesta byla kamenitá. Vyrůstal jsem v křesťanské rodině, na obou stranách bylo 5 generací křesťanů. Když mi bylo 5 let, odevzdal jsem své srdce Ježíši. Myslím, že spousta dětí, které vyrostly v církvi, musela projít cestou, kdy si z ní vybudovali svou víru. Nepřevezmete jen víru svých rodičů, ale projdete si svou vlastní cestou. Ta moje byla hrbolatá, když jsem se snažil přijít na to, co je skutečné a co ne. Nakonec, když jsme zpět začali spolu chodit, bylo v tom něco, co jsem prostě nemohl popřít. Nemohl jsem popřít svou minulou zkušenost, svou minulou vzpomínku. Tehdy jsem se vydal na dlouhou cestu, na které jsem se, myslím, poprvé opravdu setkal s Ježíšem a opravdu jsem věděl, kým pro mě je. Věděl jsem, že můj život je dobrý v takovém tom světském smyslu. A myslím, že by se na to nikdo nepodíval a neřekl, že žiju špatně. Ale já jsem byl tak vnitřně zlomený, jako je mnoho lidí, taková ta skrytá zlomenost a poddání se tomu. Není to takový ten, jakoby bumbác okamžik, obrovský jísker nebo něco takového. Ale když se podívám zpátky na to, kým jsem byl před 10 lety, podívám se na sebe teď, vidím, co pro mě udělalo už jen to, že jsem mu byl nablízku a snažil se být jako on. Nemyslím si, že bych byl teď ženatý, nemyslím si, že bych měl dobrý vztah se svými dětmi nebo něco takového bez něj. Takže je nám velmi, velmi blízký.
0: A co ty, Beth?
2: I grew up a pastor's daughter. My parents are missionaries. We were missionaries as well overseas. So I.
3: Jo, já jsem vyrostla jako pastorova dcera. Moji rodiče jsou misionáři. I my jsme byli misionáři v zahoří, takže odjakživa jsem měla vztah s Bohem. Ale myslím, že to opravdu proběhlo až v mých 20 letech. Měla jsem taková ta pubertální léta, kdy člověk tak trochu věří, ale nikdy ne úplně. A pak, ve 20 letech, jsem prostě měla chvíli, kdy se pro mě věci opravdu změnily. Když jsem, myslím, skutečně dala Ježíši hlavní roli v mém životě. Takže to bylo něco jako, tohle je můj život a Ježíš je tady. Jakože je v něm, ale teď se tak nějak stal hlavní postavou mého života. A to je tak trochu místo, kde se naše, Semova a moje cesta tak trochu seřadily. A ano, tam se staly věci velmi pravdivými. Je to pro mě tak trochu nejvyšší priorita. Víš, předtím jsem si tak nějak dělala věci po svém.
2: It's kind of top priority for me. You know, I was kind of doing my own thing really before that.

0: Pojďme k hudbě a k vaší produkci. Bev, napsala si skladbu LA Never Leaves Me. Kdo, co je LA?
1: Los Angeles.
2: Los Angeles?
0: No, město, jasně, to chápu. Myslela jsem si, že to bude to město.
2: Jo, je to o městě a o lidech v něm. Konkrétně my to tam máme moc rádi. A čas od času nás to chytne za srdce. A ta píseň je také metaforou hudebního a zábavního průmyslu. Prostě máme lidi z tohohle odvětví moc rádi. A tak nějak nás ta láska k lidem nikdy neopouští. A někdy si říkáme, jestli bychom to neměli zabalit. Když se nám zrovna nedaří, říkáme si, jestli bychom teď neměli opustit hudbu a dělat něco opravdu normálního. Ale ta písnička je o tom, že nás prostě nikdy neopustí. A my se musíme ptát, proč nás nikdy neopustí. A tak nějak nás to přitahuje zpátky k hudbě.
0: Pojďme se vrhnout do možná smutné skladby, nálady, písně Ashes. Co se stalo?
2: Už je to pár let, co jsme ji napsali. Takže vlastně byly chvíle, kdy jsem se mohla ohlédnout a říct, že už je to 10 let. Takže jsou to velmi často současné věci. No. Ať jsem kdekoliv, když to zpíváme, často to můžu aplikovat na něco, co bylo před 10 lety. A pak před 20 lety. Ale to už vlastně není 20 let. Když mi byly 4 roky, měla jsem nehodu, která opravdu změnila běh mého života, protože to pro mě mělo spoustu fyzických důsledků. A taky to bylo tak trochu traumatizující a tak. Takže jsem vyrůstala v tom traumatu a píseň obsahuje zpracování toho. A takový ten moment, kdy se spousty těch věcí prostě zbavím. Jo? Takže ta píseň je dobrá na to, abychom do ní vnesli to, co máme zrovna na mysli. Je to skvělá píseň na to, abychom se od těch těžkostí odprostili.
0: A na jakou písničku lidi nejvíc reagují?
3: Myslím, že se to s publikem mění, ne? No, myslím si, že to bude When This Is Over. Na to lidi reagují. Je to takový náš milník nebo základní kámen. Byla to první písnička, kterou jsme společně napsali. A taky na nás měla obrovský vliv. Ze zpráv, které jsme měli od lidí, víme, že tu písničku buď použili, nebo byla součástí jejich života v různých okamžicích. Ale myslím, že pro nás je to jako pocit, když ji zpíváme. Pokaždé, když ji zpívám, cítím to, co jsme cítili, když jsme ji psali. A vlastně čím dál, tím víc.
0: Kdy jste si naposledy řekli, dobře, až tohle skončí, tak něco, 3 tečky.
3: Páni, jo, a až tohle skončí, teda až tenhle rozhovor skončí, tak si dám něco k jídlu, dneska mám rozhodně hlad. Ne, myslím si, že je to určitě při výchově malých dětí. Člověk si může docela často říct, jako, no, až skončí tenhle úsek života, půjdeme dělat tohle. Nebo až tohle skončí, tak půjdeme dělat tamto. Nebo až budou děti starší, tak pojedeme do Ameriky na návštěvu. Víš, co tím myslím? Párkrát jsme zjistili, že vlastně, když něco skončí, tak když se díváš do budoucnosti, kdy něco skončí, tak ti můžou uniknout některé věci, které se dějí teď. Samozřejmě, že jsou podstatné věci, kterých chceš být součástí. Ale myslím si, že v každém životním období je něco, na co se dá těšit a něco, co přijde příště. Ale taky i v těch nejtemnějších, nejstrašnějších obdobích našeho života jsou věci, myslím, kterých si můžeme chtít v té době, které věnujeme pozornost. Takže pro nás, jako s dětmi, je to nejkrásnější, co jsme kdy měli. Je to zároveň to nejtěžší, co jsme kdy dělali. A snažíme se čím dál víc říkat, jako nečekejme, až to skončí, pojďme si to opravdu užít a dělat to, co potřebujeme. Nějaký způsob, jak na to, se najde.

0: When this is over. Máte tendenci učit děti hrát na nějaké nástroje, nebo třeba později, možná v budoucnu?
1: Jako naše děti?
2: Ano, myslím, že milují hudbu, že? Sice na nic konkrétního nehrají, ale rádi zpívají a tančí. Jsou ještě hodně malé. Ale jedno se zajímá o bicí. Myslím, že to druhé bude chtít asi někdy pořádně hrát na klavír. Takže to v nich určitě je. Vidíme to na nich pořád, že? Ale myslím, že to bude učit někdo jiný a že by to mohlo jít o něco lépe. Není to tak super, když je učí máma a táta, že?
0: To je vždycky tak, když rodiče chtějí, abys je poslouchala. Když tě rodiče učí, tak nedáváš pozor, neposloucháš je.

0: O čem je písnička Breathe?
1: Breathe, we came off the phone with a friend of ours.
2: Breathe vznikla po telefonu s naším kamarádem, se kterým jsme se tak nějak bavili několik let nebo měsíců. Jednou večer jsme s ním mluvili po telefonu a myslím, že pro něj skončilo určité životní období. Ale pak přišly následky. A myslím, že jsem napsala brief potom, co jsme zavěsili ten telefon. Takže to bylo napsané konkrétně pro jednoho kamaráda. Ale od té doby je zase docela dost lidí, na které jsme to konkrétně aplikovali, když jsme to hráli. A na tu písničku máme hodně ohlasů, takže jsme k ní vydali i videoklip. A jeden člověk řekl, v tom klipu se tak moc vidím. Chci říct, že naše každá písnička má nějakou konkrétní věc, o které je, ale pak se to může stát něčím významným i pro další lidi. A myslím, že tohle je ten případ, že?
3: To je, jako víš, když jsme předtím mluvili o úspěchu. Myslím, že jako úspěch písničky je něco, co je jako dostatečně osobní, aby lidi cítili, že jsi byl autentický a mohli se s tebou spojit. Ale taky, že se v tom můžou vidět. A myslím, že to se u písně jako Breathe hodně stává, zvlášť když je k ní i videoklip. Lidé se v něm začnou vidět a stačí jim to k tomu, aby se jí drželi.
0: Dá se očekávat, že vyjde další CD?
3: A myslel jsem, že právě teď říkáš baby, jako dítě. Ne, a jasně, CD.
0: Možná baby.
3: Ano, jasně, CD, ne, baby. Ano, právě teď pracujeme na desce. Vydali jsme několik singlů za posledních pár let a myslím, že to, čemu se budeme věnovat, je jejich shromažďování. Některé písničky, které jsme nedávno psali, dali jsme dohromady v nějaké podobě. Myslím, že to bude něco odvázaného, co bude docela odrážet to, jak nás vidíte hrát jako duo spolu. Ale taky bychom opravdu rádi šli do studia i s naší kapelou a udělali trochu něco víc z pódiového zvuku, který jste slyšeli včera. To je taky zábavné hrát. Takže ano, v plánu jsou různé projekty, v pořadí, v jakém se k ním dostaneme. Ale jedna věc, která je opravdu skvělá, je, že někteří lidé z našeho mailing listu nám v různých chvílích prostě darovali peníze, aby nám pomohli postavit si studio a tak. Takže postupně budujeme i něco jako domácí studio, což nám snad umožní dělat i trochu víc.
0: Tak vám přeji všechno nejlepší, ať vám Bůh žehná. Děkuji vám za rozhovor.
3: Ať pán žehná i tobě. Děkujeme.
2: Rádi jsme tě poznali.

0: Prázdniny jsou v plném proudu.
1: A také čas dovolených.
0: I na Rádiu 7. V letním období vám proto nabízíme reprízy některých odvysílaných pořadů.
1: A v září se můžete těšit na nová témata, nové pořady, nové hosty. Na Rádiu 7.

0: Máme 18 hodin a to znamená, že z pohovky jsme přesedli na večerní část vysílání. U jeho poslechu vás za Rádio 7 vítá Aneta Lofítková. A rovnou pozvu k prvnímu pořadu, kde se ponoříme do hlubšího studia Bible, konkrétně do knihy proroka Ezechiela.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel 35. kapitola. V této kapitole je krátké proroctví o zničení jihovýchodních sousedů Izraele, Edomského království. O tom zde čteme. Říkáš, oba ty národy mi patří, obě ty země obsadím. Míněn je severní a jižní Izrael. Jenže tam bydlí Hospodin. Proto, jakože jsem živ, pravý panovník Hospodin, tvůj nenávistný hněv a závist vůči ním ti odplatím a dám se mezi nimi poznat, až tě budu soudit. Prorocké knihy jsou plné předpovědí trestu a soudů. Tato neradostná slova nám připomínají jednu důležitou pravdu. Člověk je bytost se svobodnou vůlí. I v současném tělesném hříšném stavu je schopen se svobodně rozhodovat, jestli půjde k Bohu, anebo od Boha. Otázka lidské svobodné vůle byla a je v křesťanství jednou z těch velmi diskutovaných. Svobodná vůle definuje člověka. V Genesis čteme. Hospodin Bůh pak z prachu země sformoval člověka a do jeho chřípy vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí. S tímto dechem života je člověk schopen dělat na Bohu nezávislá rozhodnutí. Spojit s Bohem se může na základě svého rozhodnutí jen ten, kdo je na něm nezávislý a ve svých rozhodnutích svobodný. To Bůh nazývá vztahem. Tak vzniká láska. Podmínka pro lásku je tedy svoboda. Jediná možnost, jak se s Bohem spojit, je si ho vybrat. Svobodná vůle je předpokladem lásky. Člověk má ovšem svobodnou vůli pouze po dobu svého pozemského života. Fyzickou smrtí doba svobodné volby končí. Po smrti člověk svobodnou vůli ztrácí. Dech života se vrací ke svému dárci. O tom čteme v knize Kazatel. Pamatuj na svého stvořitele, než se prach vrátí do země, kde býval, a duch, nebo také dech, se vrátí k Bohu, jenž ho daroval. Tento verš jistě neznamená, že všichni lidé budou po své smrti Bohem přijati. Ani to neznamená, že by člověk žil víckrát než jednou. Znamená to, že po smrti bude jeho pozemskému životu vystaven účet. Lidem je určeno jednou zemřít a potom je čeká soud. Fyzickou smrtí končí možnost volby. Končí doba svobodné vůle. Dál bude člověka definovat to, čím byl během svého pozemského života. Diskuze o svobodné vůli se ovšem v křesťanství vedla hlavně v otázce spásy a lidského podílu na ní. Teologové se potýkali hlavně s vyvážeností těchto dvou věroučných vyznání. Za prvé, člověk není schopen žít správně nebo dokonale. To je definice lidské hříšnosti. A za druhé, člověk je schopen si správně vybrat. Proto ho může Bůh soudit. Raně středověká teologie církve si správně uvědomovala svobodnou vůli člověka. Postupně ale zaujímala pozitivnější pohled na člověka a jeho hříšnost. Pod vlivem řecké morální filozofie začala církev tvrdit, že člověk je schopen nejen dobré volby, ale také dobrého života. Skutky člověka tak získaly větší váhu. Církev dokonce začala tvrdit, že člověk některými svými zbožnými skutky může spasení ovlivnit. To vedlo k příliš velkému důrazu na to, co člověk pro své spasení dělá. Přirozenou reakcí části církve pak bylo reformační hnutí vedoucí k nápravě. Reformační teologové správně odmítli důraz na lidské skutky a zdůraznili, že člověk nijak nemůže pomoct svému spasení. Spravedliví budou při vzkříšení proměněni Kristovým životem, který vírou přijali, a ne svými zbožnými skutky. Nezáleží na tom, jak daleko se kdo dostane na cestě posvěcení. Jeho novou přirozeností nebude vylepšené já, ale Kristus. Reformační teologové nicméně ve své snaze zhatit naději ve spásu za dobré skutky měli tendenci vidět člověka pesimističtěji i ohledně jeho schopnosti svobodné volby. Věřili sice, že člověk není schopen dobře žít, ale začali tvrdit, že člověk si není schopen ani správně vybrat. To vedlo k přílišnému důrazu na lidskou neschopnost a začali vidět i v lidské volbě boží předurčení. Popisovali Boha jako velkého režiséra, který jedny určil ke spáse a těm dal sílu zvolit si správně. Druhé pak určil ke zkáze a těm sílu volit správně nedal. Tuto bizarní představu později teologie upravila. Dnes již můžeme snadněji nacházet rovnováhu mezi hříšností člověka a svobodnou vůlí. Nikdo není schopen si získat spasení svými skutky. Každý je ale schopen si zvolit cestu života. Vždyť Ježíš volal: kdo má žízeň, pojď ke mně a pij.

S Jiřím Zdráhalem a Bible Guidem se setkáte opět zítra buď v 8 nebo 18 hodin. Dnešní večer toho nabídne ale mnohem více, tak to pojďme společně odhalit. Na přednášku, která zazněla na konferenci pro lékaře a zdravotníky, přinesl Marián Možucha pohled do využití umělé inteligence ve zdravotnictví, kde může a za jakou cenu být pomocí a kde spíše škodí a může ohrozit zdraví pacientů. Průsečíky zamíří do nemocnic a na operační sál o 6:30. Kanafásku otevřeme knihu dnes již zesnulého spisovatele a misionáře Paula Whitea. Dílo Po stopách lva vzniklo na základě jeho vlastní

dětí. Připojte se ve 7:45. Už jednou se stalo, že Bůh vyvedl svůj lid ze smrtelného nebezpečí na poušť. Podobná situace čeká izraelský lid i v posledních časech, které popisuje kniha Zjevení Janova. Přidejte se k jejímu studiu v relaci Světem Bible od 8:45. Co symbolizuje moře či jezero v Bibli a jaký užitek z toho má naše víra dnes, když se utápíme v moři starostí a trápení, když nemáme sílu na další zápas s okolnostmi, které nemáme pod kontrolou? U Mojžíše a taky u Ježíšovy konfrontace s rozbouřeným mořem se zastavíme v pořadu Kudy kam ze série Význam prostředí v Bibli. Naslyšenou se těší Dana Kéningová v 9 večer. Bedřich Smetana je nepřehlédnutelná osobnost české klasické hudby. Dnes nabídneme k poslechu jeho dva smyčcové kvartety. Ten první s názvem Z mého života je skutečnou retrospektivou umělce, který tato výjimečná díla tvořil v době, kdy už byl úplně hluchý. Koncertino naladíte po 22. hodině. Kniha Jak život šel, kterou otevíráme ve čtení na pokračování, popisuje život baptistického kazatele Miloše Šolce. Vyrůstal v chudé rodině a měl nakročeno být na pokraji společnosti. Dostal ale šanci vést jiný život. Uvěřil v Boha a prožil změnu ve svém životě. Navíc dostal šanci učit se tenis, jak uslyšíme ve 23 hodin 15 minut. Tyhle pořady budou s vámi až do 12. hodiny, stejně tak jako já. Přeju vám pohodový a obohacující čas u poslechu.

0: odovzdám se ti, u tebe se obrátím. Keď prší z oblakov, lieč ma prosím hociako. Keď prší z očí mi, tak so šatami mokrými. Lieč mi dušu, lieč, až potom mi opustím preč.
1: Tohle byla slovenská zpěvačka Sima Magušinová, kterou teď vystřídá kapela Planet Shakers s písní Come to Jesus. Je jedno, což si udělal, jen se podívej do jeho očí a uvidíš milující boží milost. Přijď k Ježíši, on je vše, co potřebuješ. Tahle píseň je teď před námi a hned po ní už k vám posílám průsečíky s tématem o umělé inteligenci ve zdravotnictví.

Máme krátce po 19. hodině a středečním vysíláním Rádia 7 vás provází Aneta Lofítková. Hodinka, která je před námi, tak bude patřit převážně všem dětem, protože nejenže nás čeká kanafásek, ale v dnešním 3D talku, který zazní v 19.45, se budeme bavit o vedení dětí. No zkrátka dneska bude ve vysílání dětí plno. A vzhledem k tomu, že děti většinou bývají důvodem k radosti, tak si tu radost pojďme připomenout i v následující písni.

Tohle byla zpěvačka Lauren Daigle, no a za pár minut už je u vás kanafásek, jak jsem už avizovala před chvílí. Tak snad všechny děti tak nějak nalákám k jeho poslechu i touhle následující písní.

Ahoj děti, v Kanafásku otevíráme knihu z afrického pralesa. Hlavním hrdinou je moudrý doktor Buana, který se stará o záchranu lidských životů. Pohodlně se usaďte, zavřete oči a nechte se hlasem Pavla Hromádky vtáhnout do prvního dobrodružství, které právě začíná.

Daudy se zastavil a zavětřil do vzduchu. Buana, tady někde na blízku byl lev. Necítí tvůj nos ten zvláštní zatuchlý pach? Podržel svítilnu těsně nad zemí a opravdu tam byly zřetelné stopy lvých tlap. Ká, řekl můj africký ošetřovatel. Buana jsou ještě čerstvé. Podívej se, jak jsou zřetelné, tam, kde rosa zvlhčila písek. Sevřeným hlasem jsem zašeptal. Slyšíš, Daudy, co je to? Pozdvihl svítilnu do výše hlavy. Svítilna vrhla světlo do okruhu 5 metrů na africký buš, na křoví a trní, které rostlo až těsně u cesty, po které jsme šli, a to bylo vše. Přitom světlo tvořilo příšerné stíny, které také nezlepšovaly naši náladu. A pak se najednou na nás hrnulo cosi tmavého. Přicházelo to od baobabového stromu, jehož větve se nad námi rozpínaly jako strašidelné ruce a bouchlo to hlučně do naší svítilny. Tak, teď jsme tu stáli ve tmě. Rychle jsem škrtl zápalkou a zahlédl jsem jenom, jak mohutná křídla mizí ve tmě. Daudy zvedl svítilnu. Buana, to byla Ituvi, sova! Naštěstí sklo nebylo rozbité a já mohl zase rozsvítit světlo. Víš, Buana, zde v Tanganyice se říká, že je sova čarodějný pták. To jsem se lekl, když se to stalo. Jo, nebojím se čar, Buana, ale octnout se tak najednou pod mě, Usmál jsem se. Bá, Daudy, vím, jaké to je. Právě mi taky naskočila husí kůže. Nuže, Buana, doufám, že se nám nepřihodí nic horšího. Jsem jen vděčný, že nám zůstala aspoň svítilna. Trnovníky se rozestoupily. Stezka vedla teď houštinou vysokou jako muž. Před námi se zdvíhal bezprostředně z širé roviny pahrbek ve světle hvězd. Od oblohy se odrážely siluety obrovských žulových balvanů. Některé byly velké jako dům. Upozornil jsem Daudyho na skalní skupinu, která trčela do výše asi 20 metrů. Buana, v našem kmeni koluje pověst o této skále. Říká se... Najednou se stezka svažovala z kopce a naše nohy se zabořily do písku vyschlého řečiště. Náhle se Daudy zastavil. Chá, Buana, zase ten zápach. Chladný větřík, který se zvedl se svítáním, k nám zase přivál ten odporný pyžmový pach. Zdálo se, že se Daudy mu nechce dál. Odkašlal jsem si a přerušil nepříjemné ticho. Daudy, nevyprávěl si jednou, že se není třeba bát, jeli slyšet nablízku řev lva, protože lev řve jen tehdy, jeli nažraný? Hí, řekl Daudy. O to právě jde, slyšíš nějakého řvát? Bělmo jeho očí zářilo z jeho černého obličeje. Pravicí pevně obepínal sukovici, kterou měl sebou, a pomalu se pohyboval kupředu. Pak se zase zastavil. Buana, vidíš je? Zase bylo zřetelně vidět lví stopy v písku. Opatrně jsme je sledovali přes řečiště vzhůru po protějším břehu podél úzké stezky, kolem níž bohatě bujela trnová houština. Pak se zase cesta rozšířila a ve světle svítilny jsem viděl polámaná a rozdupaná stébla na prosném poli. Přede mnou se zastavil Daudy a ve slabém světle svítilny pečlivě prohlížel půdu. Společně jsme zírali do prachu. Mladé osení bylo zřejmě rozdupáno při urputném zápasu. Najednou se můj africký ošetřovatel sehnul a ukázal na tmavou skvrnu na zemi. Buana, to je krev. Zřetelně jsme mohli vidět stopy lvých pracek a otisky bosých nohou. Na okraji paseky jsme našli kusy přelomeného oštěpu. Cesta k vesnici byla plná čerstvých stop lidských nohou. Co z těchto stop všechno vyčteš, Daudy? Černoch si hvízdl. Zde se musel odehrát zápas, Buana. Mně se zdá, že lev byl zabit, ale muž pravděpodobně také. Podívej se. Mnoho nohou se vracelo této noci do vesnice Ngombe. Ale co se stalo se lvem? Což by ho tu nenechali? Hongo, Buana, což pak nevíš, že lidé našeho kmene pokládají lví sádlo za výbornou a účinnou medicínu? Ohrnul nos a řekl s hlubokým opovržením. Ech, lví sádlo,
Opravdu povedená medicína. Popadl jsem ho za rameno. Daudy, pojď, poběžme. Možná, že tam ve vesnici můžeme ještě pomoci. Což není-li ten muž ještě mrtev.

Poklepal jsem na boční kapsu svých kalhot, kde jsem měl injekční stříkačku a nejnutnější věci. Přál jsem si jen, abych měl u sebe chirurgické nástroje, ale to jediné, co se jim trochu podobalo, byla břitva, kterou jsem měl zasunutou do hřbetu svého nového zákona, který vždy nosím sebou. Daudy si něco pro sebe mumlal, zatímco rychle kráčel přede mnou. Je mi líto, ale nerozuměl jsem, co si říkal. Buána, vyprávěl jsem ti přece, jak používá Muganga, kouzelník, lví sádlo jako lék pro lidi našeho kmene. Dejme tomu, Buána, že tě bolí na prsou a zavoláš kouzelníka. Ten vezme pár sandálů, naplivá na ně a hodí je na zem. Pak je prohlédne a řekne ti původ tvého neduhu. A pak, až mu za jeho práci se sandály zaplatíš třeba mísou zrní, ti řekne, dostanu krávu, jestliže ti připravím silnou medicínu. A potom Daudy, až tu krávu dostane? Hongo Buána, pak nasbírá Muganga byliny a smíchá je selvým sádlem. Touto miti, to je lék, se nemocný potom natře. Jo, Buána, a víš, jak má působit? Síla lva vejde do tvého těla a vyžene bolesti. Ano, a i když bolesti nezmizí, ví si Muganga rady. Řekne jednoduše, že kouzlo, které na tobě spočívá, je zvlášť silné. Kumbi, Daudy, podivil jsem se. A za to dostane celou krávu? Černý ošetřovatel přikývl. Možná, že máš bolesti v žaludku, Buána, a už si zkusil různé prostředky, ale marně. Na to se konečně řekne, to je tvrdošíná záležitost. Na to musí být zvlášť silný lék. A zase budou nemocné místo natírat lvým sádlem. Ale Hongo, bolest nepovolí. To je za předpokladu, že sedí opravdu v tvém žaludku a neexistuje jen ve tvém mozku. Chá, řekl jsem, a pak zaplatím zase krávu, že? Ano, ano, Buána, to je takový obyčej v našem kmeni. Podívej se, než k nám přišly ošetřovací stanice, nebyla jiná medicína. Co měli lidé dělat? Krátký čas bylo ticho. Pak řekl Daudy. Pamatuješ se na dobu, kdy se tolik lidí roztonalo na zánět mozkových blan, Buána? Jak by ne, odpověděl jsem. Nikdy v životě jsem nebyl tak unaven jako tehdy. Jediný lék, který Muganga proti tomu má, je lví sádlo, Buána. Moji lidé říkají této nemoci nemoc smrti. A tou také skutečně je. Ať už natírají Mugangovou medicínou čelo nebo záda, umřít musíš tak jako tak, mávl rukou Daudy. Ale teď je tomu přece jinak, Daudy, co používáme nových prostředků, že? Pomalu se rozednilo a já viděl, jak Daudy živě přikyvoval. Kueki, Buána, zcela určitě. Kolik důvěry jsme získali svými nemocnicemi, operacemi a léky, které opravdu pomáhají. A pak jim přece také vyprávíme o Kristu. Jo, Buána, všechno je docela jiné.

Knihu Po stopách lva, ze které jsme četli dnešní příběh, napsal Paul White, četl Pavel Hromádka a vydalo nakladatelství A. Alef. Do afrického prostředí se vydáme každý všední den ve stejném čase.

Posloucháte Rádio 7, prostřednictvím kterého chceme lidem více přiblížit Boha, ukazovat na jeho lásku, jeho dokonalost, na jeho moc, to, jak dokonalým milujícím Bohem a stvořitelem je. A chceme ukázat a možná i tak pomoct nasměrovat, ať už se v životě nacházíte kdekoliv. Tak věřím, že i dnes, v tomto večerním čase, ať už skrze pořady nebo chvály, zažijete ten boží dotek, to naplnění, tu radost.

Zpěvák, který si říká Jet Trouble, napsal tuhle píseň uprostřed utrpení a bolesti, kterou prožíval ve své rodině. Vyznal v téhle písni, že potřebuje Boha. A i my potřebujeme Boha. Ať už prožíváme lehké období nebo právě to těžké, tak k Bohu utíkejme neustále, protože jeho náruč je tady otevřená non-stop. Čeká nás ještě jedna píseň, která vyjadřuje to, jak Bůh je velký, jak je nádherný, a po ní už se na vás těší 3D Talk.

0: 3D Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
1: Vítám vás u dalšího pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí Tomáš Kolman, kazatel Církve bratrské v Opavě Elim, vedoucí, mimo jiné také vedoucí History Makers v České republice, hlavní vedoucí skautského oddílu tady v Opavě, táta tří synů a navzdory mnoha snahám mnohých nepije kávu. Tome, vítám tě v pořadu 3D Talk, i přesto, že nemáš rád kávu.
2: Vojto, ahoj.
1: Dnes budeme mluvit o vedení dětí. A na začátek zeptám, jak ses vůbec dostal ke službě dětem a mladým? Bylo to tvé povolání nějak od začátku, nebo tě do toho někdo vtáhl?
2: To jsou asi dva samostatné příběhy. Já jsem začínal jako vedoucí mládeže někdy ve svých 19 letech. Co se týče práce s dětma, k tomu jsem přišel trochu jako slepý k houslím, protože jsme dělali regionální setkání mládežníků a chtěli jsme pro ně vytvořit i nějakou aktivitu, služební aktivitu. A tak jsme vymysleli nějakou akci pro děti. Ono z toho se zrodilo setkávání s dětma z vesnice a my jsme si uvědomili, že pokud chceme těm dětem nabídnout víc než pár her, tak musíme založit u nás ve sboru dorost. Takže jsme založili dorost a já jsem začal fungovat jako jeden z vedoucích dorostů, v podstatě bez jakýchkoliv zkušeností s dětma. Tohle byly moje začátky, pionýrský, nadšenecký, vzdělanecký, ale běželo to a spoustu dalších let a mnohé jsem se díky tomu naučil.
1: Občas se říká, že práce s dětmi hlavně v neděli je hlavně o hlídání. Ty to děláš už hodně let za svůj život. Čím je to podle tebe ve skutečnosti?
2: Víš to, v mém případě to není úplně o nedělní službě s dětma. I tenhle rozměr se v poslední době přidal, ale ten hlavní rozměr je pro nás právě ten skautský oddíl, který se zmiňoval někde na začátku. Pro mě každopádně rozhodně to není jenom otázka hlídání dětí ani v tu neděli, byť se to tak někdy může zdát, ale pro mě jeden z těch klíčových rozměrů toho všeho a proč vnímám tuhle službu jako extrémně důležitou. Já jsem dole za kazatelnou s mikrofonem a já kážu lidem, kteří ve velké většině už Krista znají. Ve velké většině jsou to spasení lidé, kteří pokud dnes zemřou, pokud z té bohoslužby neodejdou živí, něco se stane, já se o ně nemusím bát, oni budou v nebi. V nedělní škole sedí lidičkové, o jejich spásu se teprve hraje. To jsou děti, které sice vyrůstají ve věřících rodinách, mnohé slyšeli, ale přesto spousta z nich ten krok pozvat Krista do svého života, dát mu svůj život, přijmout ho jako svého pána a spasitele, spousta z nich ho má teprve před sebou. Takže ve chvíli, kdy tam sedí ta učitelka spolu s těma dětma, ona pracuje na něčem, co je nakonec možná zásadnější, než na čem pracuju já dole jako kazatel. Trošku heretická myšlenka, ale reálně tam se hraje o ještě nezachráněné děti. Naše děti. Co může být důležitějšího?
1: Zmínil jsi, že občas jsi v nedělce v besídce také. Děláš to jinak. Je to tak?
2: My jsme potřebovali rozdělit nedělku na starší a mladší, protože počet dětí vzrostl a protože už ty skupiny jsou tak různorodý, že to nešlo dělat pohromadě. A tak jsme se rozhodli, že jako starší vypomůžeme se starší nedělkou. Takže my jako starší tohoto sboru si bereme ty starší děti a máme pro ně program. A já jsem se rozhodl pojmout to trošku jinak a vymyslel jsem si svůj vlastní koncept práce se staršími dětmi v nedělce. Schválně se tě zeptám, ve chvíli, kdy je ti 9, 10, 11, jaké období tě čeká v brzkých letech?
1: Střední škola?
2: Jo, a spolu s tím, jako človíčka, tě čeká dospívání.
1: Dospívání.
2: Pokud jsi normální človíček a dospíváš normálně, znamená to, že se ti v hlavě bude rojit hromady a hromady otázek, protože svět, tak jak si ho znal, přestane dávat smysl. A platí to i o víře. Pro spoustu dětí, které vyrostly v nedělní škole, respektive v křesťanských rodinách, platí to, že jejich víra jako kdyby se začala sypat ve chvíli, kdy přijde dospívání. Je to přirozený, je to zdravý, je to dobře, protože oni potřebují z té dětské víry dospět do dospělé víry. Jenže oni častokrát tu chvíli se ve svých zápasech, otaznicích a pochybnostech cítí brutálně sami, mají pocit, že jsou pokažení, rozbití a běda, kdyby to kdokoliv zjistil, já o svých otázkách nejspíš nikomu nesmím říct a protože o nich nikomu neříkám, navenek se jevím jako stále věřící dítě, které nemá žádné problémy. Všichni okolo to mají úplně stejně, takže všichni takhle vypadáme a cítím se ještě osamělý. Tak jsem se rozhodl, že tuhle tu situaci předejdu a s těma dětma, kterým teďka je 9, 10, 11, že jim dám možnost už teď naučit se o svých otázkách mluvit. Takže já pro ně nemám připravené žádné vyučování, žádný příběh z Bible, ale spolu s nima jsme si sepsali seznam otázek ohledně Boha, víry, křesťanského života, Bible, seznam věcí, které je zajímají, které jim vrtají hlavou, na které doposud ním nikdo neodpověděl a oni neměli úplně příležitost se ptát a každou neděli, když jsou se mnou, tak se věnujeme jednomu z těch témat. A já spolu s nima tu odpověď objevuju. Nepřináším ji dopředu, nemám ji připravenou, snažím se ji neříct jen tak, ale snažím se spolu s nima otevírat Bibli a nechat je z Bible ty otázky si sami zodpovědět. Aby se naučili, že mít otázky je v pořádku a aby se naučili, jakým způsobem hledat. A mám naději, že až přijde to období dospívání, tak tím budou schopni projít o něco s nás. Ale to se mě budeš muset zeptat za 4-5 let.
1: Děkuji za pozvání za 4-5 let. Jaký ti přijde, že je rozdíl mezi besídkou, nedělkou a třeba tím skautem, co děláte?
2: Obrovský. To jsou dva úplně jiné světy se dvěma úplně jinýma záměrama i způsobou fungování. V neděli tam máš takřka výhradně věřící děti, nebo děti z věřících rodin. Máš na ně, řekněme, půl hodinky. A typicky, a to je krásný, se snažíš postupně s nima objevovat biblické příběhy a z těch biblických příběhů si něco do života odnášet. To je tvoje hrací území, ve kterém se můžeš pohybovat, ale má velká omezení, protože za tu půl hodinu toho fakt moc víc nestěneš. Skautský svět je oproti tomu mnohem rozsáhlejší tím svým záměrem a tím, co se snaží do životu dětí přinést. My jsme skautský oddíl, ale jsme zároveň křesťanský oddíl. Kombinujeme tyhle dvě věci, něco asi jako kdyby se vzal skautský svět a skaut dorostu a to nejlepší z obou těch světů zkombinoval do jednoho. Úžasný svět. To, co se skautům daří výborným způsobem, je rozvoj těch dětí ne na rovině znalostí, což nakonec typicky o ten přístup nedělky dá dětem ty znalosti, ale oni usilují o rozvoj člověka po všech stránkách a mluví o kompetencích. Nechtějí, aby děti něco znali, chtějí, aby byli kompetentní v různých oblastech svého života a dokázali v těch oblastech svého života vlastně dobře fungovat. Měli zpracované sami sebe, měli zpracované vztahy, rozuměli přírodě, světu okolo a dění toho, co se v tom světě kolem děje a v tom všem, aby byly vybavené dovednostma, které potřebují, aby to dobře fungovalo. Tak si teď představ, že tyhle dvě věci s tím křesťanským rozměrem dáš dohromady. A máš schůzku, která není o hrách, ale která je na prvním místě o nějaké dovednosti, kterou ty děti prostřednictvím her chceš naučit. A k tomhle tématu, k té dovednosti, k tomhle, řekněme, problému, se kterým se můžou v životě potkat, k tomu přinášíš i nějaké biblické poselství, nějaký duchovní rozměr. Takže najednou jim nepředstavuješ jenom příběhy z Bible bez nějaké souvislosti s jejich životem, ale snažíš se učit, jak v životě a ve světě fungovat, jak po té praktické stránce, tak po té duchovní. Snažíš se vytvářet partu dětí, která spolu bude moct projít i tím dospíváním a držet jedny druhé a zároveň chceš, aby i uči tobě jako vedoucímu měli velkou důvěru a dokázali se ti svěřit ve chvíli, kdy něco prožívají. A to je prosím jenom špička ledovce toho, co skautský svět doopravdy je. Je úžasný, bohatý, náročný, přináší strašnou spoustu skvělých věcí a všem vřele doporučuji alespoň nakouknout někam do nějakého oddílu, prohlédnout si, co dělají a jak fungují, protože budete ohromeni.
1: Možná nás poslouchá někdo, kdo vede děti nebo kdo přemýšlí o skautském oddílu. Jak začít? Jak jste začali vy?
2: My jsme začali na divoko a úplně špatně. Věděli jsme, že chceme jednou mít skautský oddíl, pak jsme se z ničeho nic rozhodli, že teda už teďka do toho půjdeme a zatímco ten proces zakládání je asi jednoletý a je tam prostor ke vzdělání, je tam prostor k akcím, které ti ukážou, co to vlastně znamená být vedoucí, je tam prostor všechno si načíst a nastudovat. My jsme se rozhodli, že chceme založit skautský oddíl 8. července a 8. září jsme začali první schůzkou. Měli jsme 2 měsíce, možná jenom měsíc, nevím, k tomu, aby jsme si zjistili všechny věci, připravili si všechny podklady a nastavili celý to naše fungování. No prostě všechno špatně. Co bylo dobře, bylo, že jsme o 3 měsíce předtím se jeli podívat na jeden skautský oddíl, který pracuje se stejnou věkovou skupinou, se kterou jsme chtěli pracovat my, a to nám ukázalo právě to bohatství a úžasný způsob práce skautského oddílu, a od toho jsme si mnohé vzali, mnohé odvodili a potom nastartovali. Správný proces je ozvat se dorostové unii, pod kterou my fungujeme, to je naše zastřešující organizace, dát jim vědět o tom, že chcete založit skautský oddíl, spolu s nimi potom řešit další kroky, mezi kterými bez pochyby bude na prvním místě dát dohromady tým a získat pro tu myšlenku celý svůj sbor nebo alespoň vedení svého sboru, protože tyhle ty skautské oddíly jsou zastřešené vždycky nějakým sborem a je to takhle správně. A potom spolu s dorostovou unií se nechat provést celým tím procesem zakládání. Oni k tomu mají zpracované postupy, metodiku. Vlastně člověk nemusí sám nic vymýšlet, ale drží se těch kroků, které oni pro něj budou mít načrtnuté.
1: Když už si pak v té situaci, kdy máš nějaké děti a vedeš je, jaký je rozdíl mezi tím děti jen organizovat a vytvářet pro ně nějaký program a mezi tím je skutečně vést?
2: Myslím, že ta klíčová odpověď, a netýká se jenom dětí, týká se reálně i kazatelské služby, jakékoliv vedoucovské služby. Ten rozdíl mezi organizováním a vedením je, že ve chvíli, kdy vedeš, tak víš, kam chceš dojít. Organizování znamená příprava akcí, znamená to přípravy bohoslužby v případě kazatele, znamená to přípravu schůzky, znamená to přípravu víkendovky, znamená to přípravu jednotlivých aktivit a akcí, zatímco vedení všechny tyhle ty věci využívá za nějakým záměrem k tomu někam dojít, někam ty děti dovést, někam ten sbor dovést, něčeho dosáhnout. Organizování je pouze nástrojem, nikoli v hlavní náplní a hlavním cílem.
1: A jaký je ten hlavní cíl? Kam ty děti dovést?
2: My u nás reálně chceme, aby všechno, co se ve sboru děje, mělo jednu linii, jeden záměr, jeden směr. Takže ta odpověď je úplně stejná, jakou mám, když se mě zeptáš na stejnou otázku jako kazatele a vůči sboru. A máme tři rozměry. První je, chceme, aby došli do bodu, kdy mají rádi Boha a druhé lidi. Chceme, aby se učili poslouchat Krista a chceme, aby měnili svět v moci Ducha Svatého. Tohle je to, co chceme vidět v celém našem sboru, jako proces, kterým chceme procházet, to, že na začátku se učíme, poznáváme Krista, poznáváme Boha, máme rádi Jeho a máme rádi i své bližní. Učíme se potom naše životy podřizovat jemu, aby se podobali tomu, jakým způsobem žil Kristus a co nám říká ve svém slově. A chceme pomoct těm lidičkám dorůst do bodu, kde své obdarování, svoje schopnosti používají k tomu, aby přinášeli požehnání druhým kolem sebe. Součástí toho samozřejmě je misie, ale není to jenom tohleto. U těch dětí je tohleto samozřejmě trošku vzdálenější. Tímhle způsobem asi za nima nepřijdu a nebudu s nima takhle mluvit, zatímco ve sboru o tomhle mluvíme velice jasně a otevřeně a do toho zveme druhé lidi. Ale přesto tohle je ten záměr i pro tuhletu malou generaci. Chceme, aby nejenom byli kompetentní poradit si se světem, uměli uzly, dokázali je šifrovat, to všechno tam je taky, ale uprostřed toho všeho nebo nad tím vším je to, že jim chceme představit, dát jim poznat Boha, kterého dál Pán. Jednoho dne budou mít rádi, protože mě věří a poznali něm svého spasitele. Chceme jim pomoct, aby se naučili žít tak, jak Kristus přikazuje, tak, jak chce. A chceme z nich vychovat lidi, kterým záleží na světě okolo sebe, na druhých lidech a přinášejí jim požehnání. V tuhle chvíli to asi ještě není křesťanská služba. V případě 8, 9, 10 letých dětí, které z poloviny jsou vlastně z nevěřících rodin, tak to ještě není o nějaké křesťanské službě. Ale můžeme učit už teď nebýt jenom pasivní příjemci nějakých pro ně připravených aktivit, ale být těmi, kteří se podílejí na té přípravě. Tak tohle je náš záměr a náš cíl.
1: Blížíme se k závěru dnešního dílu. Příště budeme pokračovat. Od mikrofonu se loučím já, Vojta.

0: Další tipy na vedení dětí a zakládání oddílu najdete v pořadu Štafeta, který připravuje Dorostová unie Církve bratrské. Premiéru dalšího dílu 3D Talku si můžete pustit v úterý v 8.30.
1: Rádio 7 s nadějí do každého dne.
0: Máme 20 hodin středu 12. srpna a na Rádiu 7 s vámi Aneta Lofítková. Pokud jste si během dneška ještě nevzpomněli nebo jste třeba zapomněli, tak připomenu, komu můžete popřát k svátku. Dnes svůj svátek totiž slaví všechny Kláry. Toto jméno vychází z latinského tvaru Clara, což znamená jasná, světlá či slavná. Významovou obdobou je Světlana, Lucie a Roxana. A další podobu tohoto jména přijatou z ciziny je také jméno Clarissa. Mimo to si dnes připomínáme také Mezinárodní den mládeže. A k dnešnímu dni taky připomenu, že právě dnes proběhne nad Evropou zatmění slunce, při kterém měsíc zakryje až 86% slunečního disku. A dočetla jsem se, že půjde o největší zatmění viditelné z České republiky od roku 1999. Tak pokud jste nadšenci do astronomie, tak užívejte dnešní pohled na oblohu a tak si uvědomuju, jak mě to vede k takovému úžasu z toho, jak dokonale Bůh všechno stvořil, celou naši zemi, celý vesmír, a jeho dílo je opravdu chvályhodné. A především takové pokořující, jak jsme malí oproti našemu Bohu. A tak máme další důvod, proč ho chválit a za co mu být vděční.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Stejně jako Bůh v dávné historii vyvedl svůj lid z nebezpečí do bezpečí, chránil ho a živil, tak i v nejtěžších chvílích popsaných v knize Zjevení zůstane jeho věrným zachráncem. Navzdory veškerým zuřivým útokům temných mocností má Bůh nad vším pevnou kontrolu a nakonec přinese světu trvalý pokoj. Další díl relace Světem Bible s výkladem teologa Johna Vernona McGeeho přednese Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, zase máme před sebou otevřenou 12. kapitolu knihy Zjevení. V následujících verších od 13. se vracíme k událostem a postavám, o kterých se pojednávalo už před nějakým časem. Takže se tu od nás vyžaduje určitá pozornost a celkový přehled přes celý text, který máme za sebou. Jinak pochopitelně nemůžeme porozumět jeho sdělení. A proto si občas připomínáme, že je dobré k poslechu těchto pořadů mít při ruce vlastní Bibli. Čtu ještě jednou 13. a 14. verš z naší 12. kapitoly knihy Zjevení. Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna. Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde skryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku. Žena tedy utíká na poušť do svého útočiště. Písmo nám neříká, že tím místem, kam utíká, tím útočištěm, že bude nějaké konkrétní město vytesané ve skále. I když konec konců proč ne, mohlo by být, ale jde o to, že z biblických záznamů to nemůžeme takto přesně vyvodit. Jednoduše to nevíme. Představy různých vykladačů o poušti, kde je útočiště této ženy, jsou různé. Skalní město Petra zdaleka není jediným místem. Někteří raději obecně mluví o poušti národů světa. Podle nich nastane ještě jedno rozptýlení Izraele po celém světě. A to rozptýlení v tomto kritickém okamžiku přinese Izraeli záchranu. Když zde není uvedeno přesné místo, věřím, že pro nás není důležité. Podstatná je skutečnost, že Bůh svůj lid ve své milosti ochrání. Osobně jsem přesvědčen, dodává sem svůj pohled náš kazatel, že jde doslova o poušť. Neříkám, o kterou přesně. Možná o tutéž, ve které Izrael kdysi za Mojžíše strávil 40 let. Nyní to bude jen 42 měsíců, neboť tenhle údaj je paralelou onoho zvláštního údaje, s nímž se ve vztahu k tomuto období opakovaně setkáváme. Čas a časy a půl času. Čili jinak 3,5 roku. Útočiště na poušti je ovšem problematická věc z hlediska přežití. A tak je zde dodatek. Kde by ji živili? A tento dodatek nám připomíná, že už v minulosti Bůh svůj lid, Izrael, udržoval při životě na poušti chlebem z nebe, čili manou, a vodou ze skály. Není tu řečeno nic bližšího. Možná, že je potom bude živit opět tímto způsobem. Přestože je zde jasné slovo o útočišti, následující verše ukazují proradnost satana, který si nedá pokoj, který, snad zvláště po svém svržení na zem, usilovně hledá další způsoby, jak se zbavit Božího lidu. Nyní tedy Izraele, který je znázorněn touto ženou. A tak v 15. a 16. verši čteme tuto výpověď. A had za ní vychrlil ze chřtánu prout vody jako řeku, aby ji smetl. Ale země přispěla ženě na pomoc, otevřela ústa a pohltila tu řeku, kterou drak vychrlil. Pokud šlo o doslovnou poušť, pak z téhož pohledu může být i tahle voda nebo tahle řeka brána do slova. Konec konců Hospodin už nejméně dvakrát vysvobodil Izraele tím, že je provedl vodou. Jak na začátku jejich putování, kdy přešli Rudé moře, tak potom ještě jednou na konci jejich cesty po poušti, když překročili rozvodněný Jordán. Jde o prorocké slovo, které není blíže upřesněno, takže nelze nic zazlívat těm, kdo za těmi záplavami vidí armády, které se na Izrael přivalí jako řeka. Mimochodem, tento obrazný řečnický obrat o tom, že voda se podobá armádám, použil také Izajáš, Izajáš 8, verše 7 a 8. A jak se z toho Izrael ve skutečnosti dostane? V Ezechielově zobrazení posledních dnů pochoduje proti vyvolenému národu král severu, který využije všech prostředků, aby Izraele zničil. Jak bude zastaven? Není lidská síla. Není národ, který by se mu postavil do cesty. Ale Bůh toho nepřítele zastaví, až vtrhne do Palestiny. Třeba jen přírodními silami. Ezechiel, vedený Božím duchem, jako náš apoštol Jan, píše: vykonám nad ním soud morem a krví. Spustím příval deště a kroupy jako kameny, oheň a síru na něho a na všechny jeho voje a na množství národů, které jdou s ním. Ezechiel 38, verš 22.

Úplný závěr 12. kapitoly Zjevení Jana nám ukazuje Satanovu reakci na události, které jsme právě pozorovali, tedy jeho reakci na prohru, pokud šlo o další z jeho nespočetných pokusů zničit Izraele. Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova. Zjevení 12, 17. verš. Vyjádření ostatní její potomstvo se může vztahovat na zbytek izraelského lidu, čili na hrstku Božích svědků v té době, tedy na oněch 144 tisíc, kteří byli označeni anebo znamenáni. Zřejmě jsou to lidé, kteří nesou pravé svědectví po celém světě. Zde je o nich řečeno, že oni zachovávají přikázání Boží. Z toho plyne, že jsou podřízeni Božímu zákonu. Tak je mimochodem vyloučena možnost výkladu, že by těmihle věrnými svědky mohla být míněna církev. Jak jsme viděli, veškerý antisemitismus je inspirován Satanem. A toto jeho nenávistné a vražedné úsilí vrcholí nakonec Satanovým otevřeným maximálním nasazením pro zničení Izraele jako národa, jako celku. Od těch cihelen faraonova Egypta, kde měli být Izraelci navěky zotročeni, přes Amanovi nebo Hamanovi šibenice, přes krutý výnos Herodův, přes Hitlerovu ničivou posedlost, až po svět velkého soužení, to byl stále Satan, kdo prostřednictvím těchto různých svých poddaných vedl útok proti tomuhle lidu, proti nositeli Božího zákona a Božích zaslíbení, proti Izraeli. Ale jak uvidíme v dalším čtení našeho textu, jednou přijde jeho konec, kdy bude definitivně poražen. Kéž by to bylo co nejdříve, aby se nad celým stvořením mohla zjevit sláva toho, který dává život. Sláva Pána Ježíše Krista.

Při zaznění sedmé polnice nám je předvedeno celkem sedm zvláštních postav. S pěti z nich jsme se setkali ve 12. kapitole Zjevení Jana, kterou jsme právě ukončili. A v následující 13. kapitole, která je právě před námi, se k ním připojí další dvě zbývající. Jednou z těch sedmi postav je divoká šelma z moře, která představuje politickou moc jako takovou, ale můžeme ji vztáhnout i na osobu politického vůdce. Druhou postavou anebo bytostí je divoká šelma ze země. V ní náš kazatel dr. McGee podle svých studií spatřuje náboženského vůdce. Setkání s nimi znamená, že se ocitáme na bojišti. Zde se nám odhaluje velký boj mezi světlem a tmou. Řekli bychom boj mezi Satanem a Bohem, který probíhá odedávna nepřetržitě. Nyní, když při našem čtení knihy Zjevení procházíme dále obdobím velkého soužení, se tento boj zřetelně manifestuje. Vychází viditelně veřejně najevo. Ty dvě šelmy jsou nám představeny jako dravé šelmy, což je správný doslovný překlad. Pojem dravá šelma znamená páchání záměrných velikých škod. Mezi uznávanými vykladači Bible je hodně sporů o tom, kdo vlastně tyhle šelmy jsou, koho představují. V první šelmě vidí někteří lidskou osobu a jiní ji považují za poslední formu římské říše. Pokud jde o druhou šelmu, někteří ji berou jako člověka hříchu, zatímco jiní o ní smýšlejí téměř jako o proroku, nebo dokonce jako o symbolu Jana Křtitele, který předešel Mesiáše, čili tady by to bylo v negaci, jako o toho, který předejde falešného Mesiáše, Antikrista. Nesnáze těch různých výkladů vznikají proto, že je nemožné oddělit krále od jeho království. Diktátor potřebuje říši, které bude vládnout, jinak by nebyl diktátorem. Ačkoliv je v těchto obrazech někdy těžké to dvojí odlišit, zdá se, že první šelma je Antikrist, panovník nad obnovenou římskou říší. Ve Zjevení 16. kapitole verši 10. se mluví o trůnu dravé šelmy. Z toho bych usuzoval, že existuje někdo, kdo na tom trůnu sedí, vysvětluje náš McGee. A tedy to je ta šelma, kterou zde máme před sebou. Nebyla by šelmou v pravém smyslu, kdyby neměla svou říši. Když určíme totožnost první šelmy, pak už není těžké určit totožnost té druhé. Je to člověk, falešný prorok, náboženský vůdce, který vede lid k uctívání té první šelmy. Dnes někteří zastávají ještě jeden názor, totiž, že Antikrist je popřením osoby Krista, aniž by byl skutečnou samostatnou bytostí. Jinými slovy, Antikrist je podle těchto některých vykladačů pouze falešné učení a nikoli osoba, nikoli někdo, kdo se ještě má objevit na scéně dějin této země.

Myslím, že určité vysvětlení, kdože je vlastně ten antikrist, lze najít už ve významu tohoto jeho označení či toho jeho jména. Předpona anti, jak jsme si už kdysi dávno řekli, vyňatá z toho jména antikrist, má dvojí použití. První význam je proti a druhý na místo, místo něčeho. A v písmu vidíme oba významy. U antikrista se setkáváme s oběma těmito charakteristikami. Je tím, kdo stojí proti Kristu a současně tím, kdo napodobuje Krista, kdo se staví jakoby na jeho místo. Antikrist je spojením obou těchto postojů. Ve svém prvním listu apoštol Jan píše: Dítky, nastala poslední hodina. A jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů. Podle toho víme, že nastala poslední hodina. 1. Janova 2, verš 18. Dítky, nastala poslední hodina. Tohle apoštol Jan vyslovil, anebo tedy napsal, už před 19 stoletími. V poslední hodině jsme tedy už pěkně dlouho. Všimněte si, Jan říká nejen, že antikrist přijde, ale že už nyní, čili za dnů Janova života, je mnoho antikristů. Co prozrazovalo antikristovu totožnost? Podle čeho bylo možno antikrista rozeznat? 1. Janova 2, verš 22. Kdo je lhář, neli ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá otce i syna. Antikrist popírá Kristovo božství, je proti Kristu, je Kristovým aktivním odpůrcem, je jeho nepřítelem na zemi. A ve 4. kapitole svého prvního listu apoštol Jan připojuje některé další skutečnosti, které se týkají antikrista. Milovaní, nevěřte každému vnuknutí nebo každému duchu. Nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha. Neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě. 1. epištola Janova 4. kapitola verše 1 a 3. Jinými slovy, každý člověk či skupina nebo kniha popírající Kristovo božství pochází z antikrista. Třeba rockovou operu Jesus Christ Superstar považuji za projev antikrista, rázně hodnotí náš učitel. Stojí proti biblickému Ježíši Kristu. Antikristem je podle tohoto Janova textu i každý bohoslovec, který popírá božství Kristovo, neboť je proti Kristu.

0: Antikrist je za druhé svůdce. Předstírá, že je Kristus a přitom jím není. Staví se na jeho místo. Pán Ježíš Kristus varoval, mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Kristus. A jakoby dodával, vy je musíte prověřit, protože ne každý duch je z Boha. Také dnes je zapotřebí, abychom pozorně zkoumali duchy, tak říká je biblickým citátem. Příteli, je na tobě, aby si s Božím slovem prověřil své náboženství, své malé společenství, nebo snad kult, který tě zajímá a přitahuje. Místo, aby to byli prima svatí boží lidé, možná ve skutečnosti následují antikrista. Náš pán před něčím takovým varoval v kázání nahoře Olivecké. Neboť vyvstanou lži mesiášové a lži proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Matouš 24:24. Odtud víme, že povstanou nepraví kristové schopní dělat zázraky. Tato druhá šelma, jak budeme pozorovat ještě dále, je v skutku tvůrcem zázraků, ale jeho zázraky nejsou průkazem, že on je mesiáš. Naopak, je to antikrist. Takže podle výkladu našeho učitele v těchto pořadech, doktora McGee, první šelma je antikrist politický a druhá šelma je antikrist náboženský. Ďábel nemůže dát to všechno dohromady v jedné osobě. Jsem přesvědčen, že proto jsou tu dvě postavy, dvě šelmy, a přitom obě představují dvě různé stránky antikrista. První verš 13. kapitoly představuje šelmu z moře. McGee nám ten první verš 13. kapitoly čte ještě spolu s posledním veršem předchozí 12. kapitoly a ukazuje zvláštní rozdílnost překladů, která se vyskytuje jak v našich českých, tak i v anglických překladech. I stál jsem na písku mořském, 18. verš 12. kapitoly, a drak se postavil na břeh moře. Tentýž 18. verš podle ekumenického překladu. Můj překlad tohoto textu začíná slovy, představuje nám svou překladatelskou práci doktor McGee, a postavil se, čili drak, na písku mořském. Zatímco autorizovaná anglická verze uvádí to, co náš kralický překlad, i stál jsem, tedy já Jan, na písku mořském. Lepší nalezené rukopisy dnes ukazují, že podmět věty je on. Kdo? Ten, o němž byla naposledy řeč v předchozí kapitole. Táž bytost. A tou bytostí byl, jak jsme si podrobně prokázali, sám Satan. Milí posluchači, připouštím, že to, co si tu povídáme, není dvakrát příjemné. Ale náš doktor McGee se snaží i v těchto nepříjemných textech nám znovu ukázat cíl toho všeho, co je tu napsáno. Abychom totiž v těch textech viděli nad hrůzou všeho toho, co je na zemi, co pochází od Satana a co dělají i lidé, abychom viděli slávu Pána Ježíše Krista, který je mocnější, který jen dává čas, ale v konečném důsledku porazí Satana a všechny jeho společníky. Jemu patří ta nejvyšší chvála, jemu patří sláva, jemu patří všechno, co existuje. Kéž bychom se mu poddali už teď.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Pokračovat budeme opět zítra ve 20:15.

Není žádným tajemstvím, že na Rádiu 7 žijeme z darů posluchačů a těmi dary nemyslím jen ty finanční, ale také a především ty modlitební. Děkuju vám všem, kterým rádio leží na srdci, ať už chvíli nebo třeba dlouhé roky, a máte jej i celý náš tým na svém modlitebním seznamu. A pokud třeba zvažujete nás jakoukoliv formou podpořit nebo se o nás dozvědět více, tak určitě navštivte naše webové stránky radio7.cz nebo nám klidně napište, ať už SMS-kou nebo na náš e-mail. No a mluvila jsem tady o darech, což nám krásně nahrálo i na tu další chválu, kterou pustím. A tahle chvála je o tom, že neexistuje větší dar v životě člověka, než být spasen v Ježíši Kristu. Tak se pojďme i z tohodle daru radovat a vyvýšit Boha v téhle chvále.

Přehoupli jsme se do 9. hodiny večerní. Posloucháte Rádio 7 a vaší průvodkyní je stále Aneta Lofítková. Před námi je pořad, ve kterém se ocitneme v moři, což si myslím, že nám všem v těchto horkých dnech a vedrech jen prospěje. Příjemný občerstvující poslech.

Potápíte se rádi? Nebo vám plavání v hluboké vodě nedělá dobře a máte trochu strach, co je asi pod vámi? Jestli vás ryba nekousne do nohy, nebo snad v moři nepotkáte žraloka? Možná některým z vás tento strach přijde zcela iracionální a k smíchu, a pro jiné je to realita. Dnes si v pořadu Kudy kam budeme povídat o symbolice moře v Bibli. Na pomyslnou plavbu po vodních plochách vás zve Dana Kenningová. Vzpomínám si, jak jsme jednou s manželem vyjeli na kánoji na jednom horském jezeru v Idaho ve Spojených státech uprostřed divoké přírody. Bylo to na americké poměry menší jezero, ale pro nás asi spíš větší. Bylo k večeru, sluníčko a klid, idylka. Najednou začal foukat vítr, byli jsme právě uprostřed jezera. Loďkou pohupovaly vlnky a citelně se ochladilo. Byl čas vrátit se ke břehu. Vítr pomalu sílil. Pádlovali jsme o 106, ale měli jsme pocit, že spíš stojíme na místě. Bylo to docela vyčerpávající. K břehu jsme se přibližovali jen velmi pomalu a vlnky už byly docela velké. Trochu jsem se bála, síly docházely, zvládneme dopádlovat ke břehu, než bude tma. V tu chvíli jsem si dokázala představit, že zažít bouři uprostřed velkého jezera muselo vzbuzovat strach a obavy i u zkušených rybářů. Taky jsem se modlila, aby aspoň na chvilku vítr ustal, aby nám Pán Bůh dal sílu. Nakonec jsme dopádlovali až k břehu, naložili kánoj na auto a oddechli si, že máme pevnou půdu pod nohama. Ostatně to vyjádření mít pevnou půdu pod nohama přesně popisuje ten pocit jistoty, který člověk má, když stojí na zemi. Taky znáte ten opačný pocit? Pocit nejistoty na neklidné vodní hladině? A kdo ví, co je pod ní? Není divu, že už od starověku jsou s mořem a jezery spojeny i různé představy mýtických tvorů, dokonce i zlých sil. Je to něco, co člověk nemá pod kontrolou. Je vydán v šanc vodě, mořským proudům, různým tvorům a počasí. Začal jsem otázkou, zda se rádi potápíte. Podmořský svět je pro mě osobně stejně vzdálený jako podzemní svět jeskyní nebo džungle. Dál je snad už jenom vesmír. Je to svět sám o sobě, s vlastním mikroklimatem, lesními porosty řas, chaluch a dalších rostlin, ale také s krásnými korálovými útesy, pestrobarevnými rybami, inteligentními chobotnicemi, elegantními delfíny, no a v neposlední řadě pověstnými žraloky. Někde je moře plné útesů a jinde má písčité dno a dokonce existují i podmořské jeskyně. Není to fascinující, jak rozmanitý je svět pod hladinou moře? Víme o něm, ale ve skutečnosti ho neznáme. Pro mě je to určitá paralela s duchovním světem. O tom také tušíme, že existuje, ale nevidíme ho. Jsou lidé, kteří jenom proto, že ho nevidí, tak v existenci duchovního světa nevěří. Ale někdy se stačí potopit pod hladinu moře a žasneme, co všechno jsme ještě neviděli a co existuje i bez našeho vědomí. V první Mojžíšově, první kapitole, ve verších 9 až 10 čteme. I řekl Bůh, nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš. A stalo se tak. Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že je to dobré. Bůh od sebe oddělil oceány a pevninu. Voda na začátku symbolizuje chaos, něco neurčeného, beztvarého, neznámého. A do toho Bůh dává řád, jasné hranice, a to jak ve fyzickém světě, tak i v tom duchovním. Odděluje od sebe pevninu a vodu, moře, oceány, odděluje světlo a tmu, den a noc. A říká, že toto jasné ohraničení a rozdělení věcí je dobré. Jenomže pak přichází do světa zlo a hřích skrze svobodnou vůli,
přesněji řečeno své voli, neposlušnost Adama a Evy. A hřích se rozmůže tak rychle, že Bůh chce se stvořeným světem skončit. Přichází potopa. 40 dní prší. Ale předtím Noé poslechne Hospodina a udělá na kopci loď, velkou archu, do které vezme svou rodinu a od každého zvířecího druhu pár. A Bůh začíná s Noem a jeho rodinou znovu. Ne od začátku, protože lidský hřích je už jaksi vepsán do té naší DNA a předává se dál. Ani voda potopy nesměla zlo z povrchu země. Víme ale, že v určitém směru už Bůh nedovolil člověku to, co dřív. Voda při potopě je symbol očištění a nového začátku, ovšem skrze zničení a smrt. Archa je symbolem záchrany.

0: O jakých mořích nebo jezerech se v Bibli dočteme? Je to Středozemní moře, které má různá pojmenování, například Zadní nebo Velké. Další je takzvané moře Rákosové, které přešli Izraelci, když odcházeli z Egypta. Někdy se nazývá Rudé moře. Jak to tedy vlastně je? Odpověď není jednoznačná a ani archeologové, historici nebo teologové se nezhodnou. Hebrejsky je doslova napsáno moře Rákosu a může se jednat o místo na severovýchodní Nilské deltě, víc severně. Řecký i latinský překlad Starého zákona překládá Rudé moře a je možné, že překladatelé se domnívali, že šlo o místo jižněji. Ale pojďme si přečíst, co se stalo, když Izraelci uprchli z Egypta a faraon se svým vojskem je pronásledoval a dostihl je v okamžiku, kdy stáli před mořem. Izraelci to viděli jako svůj konec, chtěli kapitulovat a vrátit se jako rukojmí zpět do Egypta. Ale Mojžíš je povzbudil, aby důvěřovali Hospodinu, že je zachrání.
1: Mojžíš řekl lidu, nebojte se, vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egypťany dnes, tak už je nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet. Hospodin řekl Mojžíšovi, proč ke mně úpíš? Pobídni Izraelce, ať táhnou dál. Ty pak pozdvihni svou hůl, vztáhni ruku nad moře a rozpoltíš je, a tak Izraelci půjdou prostředkem moře po suchu. Já zatvrdím srdce Egypťanů,

pracoval noc. Po celou noc se jedni k druhým nepřiblížili. Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem, který vál po celou noc, až proměnil moře v souš. Vody byly rozpolceny. Izraelci šli prostředkem moře po suchu. Vody jim byly hradbou zprava i zleva. Egypťané je pronásledovali a vešli za nimi doprostřed moře všichni faraonovi koně, vozy i jízda. Za jitřního bdění vyhlédl Hospodin ze sloupu ohnivého a oblakového na egyptský tábor a vyvolal v egyptském táboře zmatek. Způsobil, že se uvolnila kola jejich vozů, takže je stěží mohli ovládat. Tu si Egypťané řekli, utecme před Izraelem, neboť za ně bojuje proti Egyptu Hospodin. Hospodin řekl Mojžíšovi, vztáhni ruku nad moře. Vody se obrátí na Egypťany, na jejich vozy a jízdu. Mojžíš vztáhl ruku nad moře a když nastávalo jitro, moře opět nabylo své moci. Egypťané utíkali proti němu a Hospodin je vehnal doprostřed moře. Vody se vrátily, přikryly vozy i jízdu celého faraonova vojska, které vešlo za Izraelci do moře. Nezůstal z nich ani jediný. Ale Izraelci přešli prostředkem moře po suchu a vody jim byly hradbou zprava i zleva. Onoho dne zachránil Hospodin Izraele z moci Egypta. Izrael viděl na břehu moře mrtvé Egypťany. Tak uviděl Izrael velikou moc, kterou osvědčil Hospodin na Egyptu. Lid se bál Hospodina a uvěřili Hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi.

dnešním pořadu Kudy kam si s Danou Kenningovou povídáme o mořích a jezerech v Bibli. Před písničkou jsme si přečetli ten nejvýznamnější starozákonní příběh spojený s mořem. Izraelci byli uvězněni mezi Rákosovým mořem a faraonovým vojskem. Hospodin je ale zázračně zachránil. Rozdělil moře tak, že jim prošli suchou nohou. Ale farao se svým vojskem se v něm nakonec utopil. Je to jeden z těžko vysvětlitelných božích zázraků a právě proto je to boží cesta. Tam, kde lidské možnosti jsou vyčerpané. Nadpřirozené boží jednání, kterým Bůh zachraňuje svůj lid. Je ještě jeden podobný moment, kdy lid před vstupem do zaslíbené země musí překonat řeku Jordán. Pojďme si o něm přečíst. Hle, před vámi přejde Jordán z chrána smlouvy pána celé země. Nyní si vyberte z izraelských kmenů 12 mužů, po jednom muži z každého kmene. Jakmile nohy kněží, nesoucích z chránu hospodina, pána celé země, spočinou ve vodách Jordánu, jordánské vody se rozestoupí, vody řítící se zhora zůstanou stát jako jednolitá hráz. Tak se stalo. Lid vytáhl ze svých stanů, aby přešel Jordán, a kněží nesoucí z chránu smlouvy šli před lidem. Když ti, kteří nesli z chránu, přišli k Jordánu a nohy kněží nesoucích z chránu se smočily na pokraji vod, Jordán je vždycky v čase žně rozvodněn daleko z břehů, tu vody řítící se z hora zůstaly stát a postavily se jako jednolitá hráz velmi daleko odtud u města Adamu, které leží při Saretanu, a ty, které tekly dolů k pustému moři, k moři solnému, se vytratily. Tak přešel lid naproti Jerichu. Kněží nesoucí z chránu hospodinovi smlouvy stáli nepohnutě na suché zemi uprostřed Jordánu a celý Izrael přecházel po suchu, dokud celý ten pronárod do jednoho nepřešel Jordán. Josué 3. kapitola 11 až 17. Izraelci nejdřív vyšli z egyptského otroctví, prošli Rákosovým mořem, pak putovali 40 let na poušti a než konečně vstoupili do zaslíbené země, prošli rozvodněným Jordánem. A v obou případech jim cestu vodou zajistil sám pán celé země. V čem se oba přechody liší a v čem jsou si podobné? U Rákosového moře byli Izraelci bezmocní z jedné strany faraonovo vojsko, z druhé moře. Žádná možná cesta dál. Buď smrt v moři, nebo smrt pod rukou faraona. Sem je hospodin dovedl? Ano, právě sem. Jeho cesty nám někdy opravdu nedávají smysl. Ale on zná cestu dál. Je třeba mu důvěřovat. Víra navzdory realitě kolem. Mojžíš zvedl hůl, kterou mu dal sám hospodin, tehdy u hořícího keře, kde se mu poprvé osobně zjevil, kde ho povolal a dal mu poznat své jméno. Jsem, který jsem, Bůh vašich otců. Tuto hůl teď Mojžíš pozvedne na boží pokyn. Přijde silný vítr, ba přímo hospodin zaduje a přes noc rozdělí vlny moře. Za zády chrání Izrael oblakový sloup, aby neviděli faraonovo vojsko. A vojsko je. Když Izrael projde, už je ráno. Farao vidí, co se děje a vrhne se za nimi. Jenže mezitím se moře vrátí tam, kam patří. A farao s vojskem skončí v něm. U Jordánu je situace trochu jiná. Nikdo je nepronásleduje. Ale čeká je druhý pokus vstupu do zaslíbené země. Právě tady to tenkrát jejich otcové nezvládli a kvůli tomu se vrátili na 38 let na poušť. Teď tu stojí nová generace. Stojí před zkouškou víry. Budou důvěřovat hospodinu a poslouchat ho? Sem tak dlouho putovali a teď stojí před bažinou u rozvodněného Jordánu a asi mají zase pochybnosti. Kudyže je chce hospodin vést? Vždyť tu žádná cesta není. Dostávají přesné instrukce. Ta první je přesně sledovat pohyb boží schrány.
Půjdete za ní, abyste poznali cestu, kudy se máte ubírat, neboť nikdy předtím jste touto cestou neprocházeli. Jozue 3:4. Nikdo u schrány nemohl být příliš blízko, kromě těch, kdo ji nesli, aby všechen lid viděl jasně, kam směřuje Hospodinova přítomnost. Schrána smlouvy obsahovala tři důležité věci. Kamenné desky desatera, které napsal sám Hospodin, manu a Áronovu hůl, která rozkvetla a měla mandle. Jsou to tři hmatatelné důkazy boží zázračné moci. Tou druhou instrukcí bylo to, že se mají posvětit. Posvěťte se, neboť Hospodin zítra mezi vámi učiní podivuhodné věci. Jozue 3:5. Co znamená posvětit se? Oddělit, odevzdat, být celé zasvěcený Hospodinu. Prakticky to znamená vyznání všech hříchů, pokání, očištění a také vědomě si všímat Božího jednání, být na stráži, očekávat, co Bůh udělá. A ten třetí příkaz je: vykročte a zůstaňte stát. Kněží vykročí směrem k Jordánu a jakmile vstoupí do vody, zůstanou stát. Vody se rozestoupí a kněží stojí na suché zemi. Tentokrát už ta zodpovědnost byla na duchovním vedení Izraele, na jejich poslušnosti Jozuovi a Hospodinu. A nepřátelé nebyli za zády Izraele, ale před nimi. Všichni, kdo procházeli Jordánem, se dívali na Boží schránu, na Boží přítomnost s nimi. Zajímavý rozdíl je také v tom, že Rákosové moře přecházeli Izraelci v noci a Jordán ve dne. Myslím si, že přechod Rákosovým mořem je symbolem umírání ve křtu, umírání starému životu. Nechat za sebou otroctví, Egypt, nadvládu cizích pánů, hřích. Přechod přes Jordán je zkouška naší důvěry a poslušnosti před vstupem do zaslíbené země, do nového povolání. Přeneseně také do domova v nebeském království. Zkouška, které se na naší cestě víry nevyhneme. Je to konec období pouště, kdy nastává nový začátek, kterým je příchod do země oplývající mlékem a medem, do země hojnosti. A před tímto novým obdobím je potřeba oddělení se pro Hospodina, znovu ujištění, že jeho jediného budeme poslouchat a následovat, i když to znamená čekat, i když to znamená jít někam, kde viditelně cesta nevede. Na té druhé straně Jordánu pak Izrael staví památné kameny v Gilgálu. Vyneste zprostřed Jordánu, odtud, kde nepohnutě stály nohy kněží, 12 kamenů. Vezměte je sebou a složte je na místě, kde této noci přenocujete. To bude mezi vámi znamení. Až se v budoucnu budou vaši synové vyptávat, čím jsou pro vás tyto kameny, odpovíte jim: vody Jordánu se rozestoupily před schránou Hospodinovy smlouvy, když procházela Jordánem, vody Jordánu se rozestoupily. Jozue 4. kapitola. Co obě tyto události spojuje, je to, že Bůh sám udělal cestu tam, kde žádná nebyla. Nepředstavitelným způsobem, nečekaně, nadpřirozeně, aby bylo jasné, že to byl on sám, kdo vyvedl lid z bezvýchodné situace. Oba příběhy popisují i některé žalmy, například žalm 114. Moře to vidělo a dalo se na útěk. Jordán se naspět obrátil, hory poskakovaly jako berani. Chvěj se země před pánem, před Bohem Jákobovým. On proměňuje skálu v jezero, křemen v prameny vod.

0: Text písně od skupiny Oboroch, kterou jste právě slyšeli, je Žalm 114, který popisuje události, o kterých si povídáme v pořadu Kudy kam na Rádiu 7. Moře v Bibli, jeho symbolika, příběhy spojené s mořem nebo jezerem a v tomto případě i s řekou. K moři se dostaneme i se starozákonním Jonášem. Prorok, který nechce vyřídit boží zvěst o soudu a možnosti milosti, nepřátelům a raději prchá pryč od Hospodina na opačnou stranu, dokonce i přes moře. Jenomže přijde velká bouře, a to taková, že všichni málem zahynou. Jonáš se k tomu přizná, že ta bouře je kvůli němu. Kvůli jeho neposlušnosti se pán světa rozhodl zasáhnout. A tak Jonáše na jeho přání hodí do moře. Jonáš volí raději smrt, než aby se pokořil a činil pokání. Ale Bůh mu dává druhou šanci. Pošle velrybu, která ho spolkne, a tam konečně Jonáš volá k Bohu a prosí o odpuštění a slitování. 3 dny a 3 noci, které později zmiňuje i pán Ježíš, když chtějí Židé znamení, jestli on je ten Mesiáš. 3 dny v útrobách země, jak popisuje Jonáš, kde si v podsvětí, odkud může zachránit jen Bůh, Jonáše i Ježíše. V tomto smyslu je u Jonáše moře symbolem temnoty, smrti, bezedné propasti. Jaká další moře jsou v Bibli zmíněna? Například mrtvé moře. Také se nazývá slané, solné nebo pusté. Ve skutečnosti je to jezero, do kterého přitéká voda z Jordánu, ale žádná z něho neodtéká. Jak už název napovídá, je v něm velká koncentrace minerálů a solí, proto není vhodným prostředím pro živočichy. Zároveň se jeho voda a minerály používají k různým léčebným účelům. Možná jste také viděli obrázky lidí, jak leží na hladině a čtou si noviny. To proto, že voda sama je nadnáší. O něm se píše například v knize Genesis ve 14. kapitole nebo v knize Josue. Oblast Mrtvého moře byla po zničení Sodomy a Gomory pro hříchy jejich obyvatel proměněna v naprostou pustinu, kde lze vidět i solné sloupy. Mrtvé moře a celá ta oblast je viditelným znamením, jak lidský hřích nese důsledky i v tom fyzickém světě, a to po mnoho generací. Žalm 107, 33 až 34 říká: Řeky mění v poušť a vodní zřídla v suchopáry, v solné pláně žírnou zemi pro zlobu těch, kdo v ní sídlí. Mrtvé moře je také součástí Ezechielova proroctví, kde do něho bude přitékat řeka z Jeruzaléma s čerstvou vodou a přinese do něho nový život. Další významné vodní plochy, o kterých se dočteme v Bibli, jsou jezera v Novém zákoně. Jezero Galilejské, nebo také Genezarecké, nebo Tiberiacké, je největší izraelské sladkovodní jezero, které se nachází u Golanských výšin. Dnes má rozlohu 166 km čtverečných, je 21 km dlouhé a 13 km široké a 48 metrů hluboké. Je to zásobárna vody pro Izrael. V letních měsících tady slunce hodně pálí a voda se vypařuje. Díky tomu také můžou vznikat náhlé bouřky se silným vichrem. Nachází se v oblasti Galilea, proto se mu říká Galilejské. Někdy také dokonce Galilejské moře. V hebrejštině se nazývá Kineret a údajně to odkazuje na harfu, liru nebo citeru podle jeho tvaru. Může to být také odkaz na opevněné město Kineret, které stávalo na západním břehu jezera, ale po něm dnes už žádné stopy nejsou. Slovo genezarecké mohlo vzniknout pořečtěním právě slova hebrejského Kineret. Oblast Genezareckého jezera je zelenající se úrodná rovina, kde se v době Ježíšově pěstovalo ovoce, o kterém se básnilo, že je sladké jako zvuk harfy. Největší část Ježíšova veřejného vystupování se odehrála u břehů tohoto jezera. Tady Ježíš povolal své učedníky, kteří byli původně rybáři. Šimon, Ondřej, Jakub a Jan. A které příběhy se odehrály v souvislosti s tímto jezerem? Je to už zmíněné povolání učedníků, kdy rybáři se celou noc namáhají, ale nic nechytí. Na Ježíšův příkaz zajedou na hlubinu a vytáhnou sítě plné ryb. Čteme, že na všechny padla bázeň. Nechají rybolovu a na Ježíšovo pozvání jdou lovit lidi. Další známý příběh je při bouři, kdy Ježíš v klidu spí a učedníci už panikaří, že mají na kahánku. A budí Ježíše. Mistře, mistře, zahyneme! On vstal, pohrozil větru a valícím se vlnám, i ustali a bylo ticho. Řekl jim, kde je vaše víra? Oni se zděsili a užasli. Říkali mezi sebou, kdo to jen je, že rozkazuje i větru a vodám a poslouchají ho. Lukáš 8. kapitola 24 až 25. Na něj navazuje další příběh, kdy dorazí ke břehu a Ježíš pak osvobozuje posedlého a démoni, kteří ho sužovali, prosí Ježíše, aby mohli vejít do vepřů. Ježíš jim to dovolil a ti vepři se vrhli do jezera a utopili se. Místní obyvatelé byli tak zděšeni, že prosili Ježíše, aby odešel. Namísto radosti z osvobození jejich známého mají strach o stáda prasat. Na tomto jezeře Ježíš kráčel po vodě, také za bouřky a ještě k tomu v noci. Matouš to popisuje takto. Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. Krán šel k nim, kráčeje po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim, vzchopte se, já jsem to, nebojte se. Petr odpověděl, pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. A on řekl, pojď. Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl, pane, zachraň mě. Ježíš hned stáhl ruku, uchopil ho a řekl mu, ty malověrný, proč jsi pochyboval? Když vstoupili na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, klanili se mu a říkali, jistě jsi Boží syn. Všechny tři příběhy souvisí s tím, kdo je Ježíš. Mesiáš, Boží syn, pán, který má vládu nad fyzickým i duchovním světem. Jak velká je jeho moc, lze pochopit, když si uvědomíme, jak viděli to moře nebo jezero tehdejší Židé. Nešlo totiž jenom o utišení počasí, nějakého vnějšího nebezpečí způsobeného bouřkou. Voda, přírodní živly i počasí je něco neovladatelného. Ale ve vodě také, nebo přesněji řečeno v moři, mohou sídlit různí tvorové i netvorové, jako byl mýtický Leviátán. Mluví o něm například kniha Job nebo Žalmy. A v Izajášově proroctví 27.1 čteme. V onen den Hospodin strestá svým tvrdým, velkým a pevným mečem Leviátána, hada útočného, Leviátána hada svinutého, zabije draka v moři. Už jsme si řekli, že moře je symbolem chaosu, temnoty a něčeho bezedného. Židé viděli symboliku moře jako místa, kde sídlily démonické síly. A právě proto Ježíš jako mesiáš dává jasně najevo svou autoritu a vládu i nad těmito silami. Proto není náhodou, že příběh o osvobození posedlého se podle evangelisty Lukáše odehrál právě po utišení bouře a že se vepři vrhli do jezera, tedy tam, kam patří. Ve zjevení 20.14 čteme o moři, ze kterého se vynoří dravá šelma, také o hořícím jezeru, kam bude uvržena smrt a její říše, ďábel, dravá šelma a falešný prorok. Dočteme se v knize Zjevení, že v nebi nebude moře. Zjevení 21.1. A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo. Možná si řeknete, že je to škoda. Konečně bychom mohli prozkoumat hlubiny moře a nemuseli se bát nástrah a nebezpečí. A právě o to jde, že v nebi nebudou zlé síly. Nebude tam smrt, nebezpečí a ohrožení života. Tedy to negativní, co měli tehdy lidé s mořem spojeno. A jestli tam bude moře se svou krásou, to nevím. Ale určitě je zajímavé, že proroctví o Mesiáši a jeho příchodu často vykreslují proměnu pouště v prameny vod a dokonce v jezero. A tady jde o další symbol. Poušť rozkvete jako zahrada a neplodná pustina bude jako ovocný sad. Protože voda přináší život. Bez vody není život. Voda je symbolem Ducha Svatého, ale v tomto smyslu je tedy voda jiným symbolem než hluboké a nebezpečné moře.
1: Když Mojžíš

dveřem obklopen, zved k nebesům.

Na Rádiu 7 v pořadu Kudy kam se dostáváme k závěrečné části našeho povídání o moři, jezerech a vodě v Bibli. Veršů, které zmiňují moře v Bibli, je spousta, zvláště v žalmech. Žalm 107, 23 až 30. Ti, kteří se vydávají na lodích na moře, kdo konají dílo na nesmírných vodách, spatřili Hospodinovi skutky, jeho divy na hlubině. Poručil a povstal bouřný vichr, jenž do výše zvedl vlnobití. Vznášeli se k nebi, řítili se do propastných tůní, ztráceli v té spoušti hlavu. V závrati, jak opilí se potáceli, s celou svou moudrostí byli v koncích. A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vyvedl je stísně, utišil tu bouři, stichlo vlnobití. Zaradovali se, když se uklidnilo. On pak je dovedl do přístavu, jak si přáli. Zkusme si shrnout, co jsme se v Bibli o moři dozvěděli. Moře symbolizuje něco nezměrného, hlubokého, bezedného a nebezpečného. Je to přírodní živel a v duchovním smyslu je to sídlo zlých sil a v tomto významu v nebi už moře se svým ohrožením života nebude. A co z toho vyplývá pro nás? Možná nám to pomůže pochopit, když se podíváme, co mají společného starozákonní příběh o přechodu Rákosovým mořem a novozákonní příběhy o utišení bouře. V obou situacích se boží lid nebo učedníci nachází v nebezpečí, v bezvýchodné situaci a cítí se bezmocní. A vůči přírodním živlům, moři, bouři, hluboké vodě, skutečně bezmocní jsou. To nebezpečí a ohrožení života je reálné. Není to jenom v jejich hlavě. Do té situace se dostali s božím vědomím nebo dokonce vedením. V jednom příběhu je tam vede Bůh a v druhém je na jezero pošle Ježíš a v tom dalším je Ježíš dokonce s nimi, ale v klidu spí, jako by tam nebyl. Je pasivní a nezasáhne. Ježíšova přítomnost nezabránila bouři. Do této situace se dostali učedníci, kteří následovali Ježíše. Následování Ježíše neznamená, že se nám vyhnou bouřky, nebezpečí, ohrožení života a bezvýchodná situace. Ježíš je s námi, ale to nezabraňuje krizím. Víra neznamená, že se nás problémy tohoto světa netýkají. Učedníci i boží lid zažívají bezmoc. Mezi učedníky byli zkušení rybáři, kteří podobných bouří zažili určitě nespočet. A přesto jsou bezradní, čekají, že Ježíš s tím něco udělá, nebo aspoň řekne, co mají dělat. Bezmoc je strašný pocit. Jsou situace, na které nestačíme svými silami. Už nemáme sílu bojovat, ani nevíme jak. Vlny se valí do naší loďky a pomalu klesáme ke dnu. Propadáme zoufalství a beznaději. Pokud jste někdy něco takového zažili, nemusíte mít výčitky svědomí, že jste špatní křesťané. Ani když nemáte pocit boží blízkosti. Naopak, se vám zdá, že Bůh vás neslyší, že je někde daleko, že spí jako Ježíš na lodi s učedníky. Je pro nás těžko pochopitelné, jak může Ježíš takto jednat. Mistře, tobě je jedno, že zahyneme? Ptají se s výčitkami a trpkostí v hlase učedníci. V Matoušově podání volají přímo: Pane, zachraň nás, nebo zahyneme. Učedníci vkládají do Ježíše svou naději, ale zároveň mají otázku, nebo pochybnost, to je ti lhostejný náš osud? Je paradoxní, že když se lidé ptají, kde je Bůh, když lidé trpí, tak tady v tom příběhu vidíme, že je s námi na jedné lodi. Bůh vstoupil do našeho světa, aby s námi sdílel náš osud. Bouři, nebezpečí i bezmoc. Ježíš na kříži volá: Bože můj, proč jsi mě opustil? A podobně volal i žalmista: Proč na mě zapomínáš? Proč musím chodit zármutkem sklíčen? Hospodine, proč přede mnou skrýváš svou tvář? Proto se nemusíme cítit jako špatní křesťané, když se ptáme,
Kde jsi, Bože, proč nezasahuješ do mé situace? Proč mám pocit, že jsi daleko a je ti jedno, co prožívám? Je to temná stránka utrpení, které prožíval i Ježíš na kříži. Ale kříž je pro nás ujištěním, že v tom nejsme sami. Že Ježíš nesl naše nemoci a naše bolesti na sebe vzal. To je zlomový bod dějin spásy. Bůh, který vstupuje do bouře světa, do moře trápení a smrti. Ježíš se potápí až na samé dno světa. Ale tím to nekončí. Ani jeden z těch biblických příběhů nemá špatný konec. Ježíš třetí den vstává z mrtvých. Oba novozákonní příběhy také vrcholí zjevným projevem Ježíšovy vlády a moci. Utiší bouři nebo kráčí po vodě směrem k lodi a není divu, že se ho učedníci nejdřív fleknou a spletou si ho s přízrakem. Nadpřirozená boží moc, něco nevídaného proti přírodním zákonitostem. A to je něco, co spojuje všechny zmíněné příběhy. Utišení bouře a Ježíš, který jde po vodě. Něco, co nejde rozumem vysvětlit, obsáhnout. Přechod Rákosovým mořem i rozvodněným Jordánem. To lze přijmout jen vírou jako skutečnost, jako novou duchovní realitu. Je to něco, co spojuje všechny tyto příběhy na té naší lidské straně. Víra. Víra, že to, co je pro lidi nemožné, je u Boha možné. Cesta mořem i chození po vodě. A není to, kdo ví, jak skálopevná víra. Petr si to dokonce sám vyzkouší, ale v momentě, kdy si uvědomí, že dělá něco nepřirozeného nebo nadpřirozeného, když se soustředí na nebezpečí kolem sebe, tak se začne topit. Dokud měl zrak upřený na Ježíše, kráčel po vodě. Izraelci při přechodu Jordánem měli upřený zrak na boží schránu, na znamení boží přítomnosti uprostřed nich. A zkouškou víry napodruhé zdárně prošli do zaslíbené země. Někdy se v životě nacházíme v bezvýchodných situacích, ztrácíme naději, kolem nás se zvedají vlny a utápíme se ve své bezmoci. Ale je s námi ten, kdo je větší než vlny kolem nás. Ten, který zachraňuje někdy tak, že rozdělí vody moře, jindy tak, že k nám přichází po vodě. Víme, že ani smrt, ani život, ani úzkosti nás neoddělí od jeho lásky. Ten, který je vzkříšení i život, přemohl smrt. Bůh je stvořitelem a pánem i nad mořem se vší jeho silou a hrůzami, jak vyznává žalmista. Propastnou tůň si Bože přikryl jako šatem. Nad horami stály vody, pohrozil se a na útěk se dali. Rozutekli se před tvým hromovým hlasem. Když vystoupila horstva, klesli do údolí, do míst, která si jim určil. Mez, kterou si stanovil, už nepřekročí, nepřikryjí znovu zemi. Žalm 104, 6 až 9. Dovolte mi rozloučit se s vámi modlitbou a naslyšenou za týden u pořadu Kudy kam s tématem Hory v Bibli se těší Dana Kenningová. Pane, děkujeme ti, že jsi větší než moře starostí a trápení, které nás někdy obklopují. Děkujeme ti, že znáš cestu tam, kde jsme v koncích. A tak tě prosíme, dej nám víru, vidět tvou moc, důvěřovat tvé lásce a spoléhat se na tvou věrnost. Sami v sobě tuto víru nemáme. Prosíme, aby Duch Svatý v nás nesl ovoce víry v tebe, nebeského Otce, Stvořitele, Pána a našeho Spasitele.

0: Bylo 22 hodin a na Rádiu 7 se přeneseme do ještě většího a hlubšího poznávání hudby. Konkrétně v koncertínu dnes budeme poslouchat smyčcové kvartety Bedřicha Smetany, které pro vás připravila Kateřina Hodecová. Provázet vás bude Karolína Vološinová.
1: Koncertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
2: Vítejte u hodiny poslechu krásné hudby s Karolínou Vološinovou. Dnes se vrátíme k velikánovi české hudby Bedřichu Smetanovi. Připomeneme si dva jeho smyčcové kvartety, které vznikly v závěru jeho života. Komponoval je jako už úplně hluchý. Smyčcový kvartet číslo 1 e-mol Z mého života je Smetanovým osobním vyznáním, ve kterém znázorňuje, jak se hudba prolínala jednotlivými etapami jeho života. Takto Smetana sám skladbu vyložil v dopise svému příteli Josefu Srbovi. Skladbu dokončil 29. prosince roku 1876 a poprvé zazněla na soukromé premiéře o dva roky později. Na violu hrál tenkrát Antonín Dvořák. Veřejně se skladba poprvé hrála ještě o další rok později. Hluchota Smetanovi soustavně stěžovala práci, proto mohl komponovat jen krátce a s přestávkami. U kvartetu Z mého života poznamenává: moje choroba mi nedovoluje nepřetržitě pracovat i déle než hodinku, potom musím v práci ustat, jelikož obyčejně tím silné hučení v uších povstane a mne k pokračování práce dělá neschopným. Kvartet e-mol Z mého života je Smetanou v první a rovnou se zařadil mezi nejoceňovanější díla světové komorní hudby. První věta, Allegro vivo appassionato, odkrývá hlavní hudební myšlenky a budoucí rozvoj věty. Smetana o ní píše: volání osudu do boje tohoto člověka. Náklonnost k umění v mém mládí. Náklonnost pro romantiku, jak v hudbě, tak i v lásce. V životě vůbec. Nevýslovné toužení po něčem, co jsem nemohl vyslovit a ne určitě si představit, a též výstrahu kvázi mého hudebního neštěstí. Ten dlouho znějící tón ve finále povstal z tohoto počátku. Jest to ono osudné pískání nejvyšších tónů v uchu mém, které v roce 1874 mě oznamovalo mou hluchotu. Tuto malou hříčku jsem si dovolil proto, že byla pro mě tak osudná. O druhé větě Smetana píše: kvázi polka uvádí mě ve vzpomínkách do veselého života mého mládí, jak mezi venkovany, tak v salóně ve vyšších kruzích, kde jsem skoro celá mladá léta trávil jako komponista tanečních kusů, mladý svět obsypával a sám, co náruživý tanečník, byl znám. Třetí věta Largo, sostenuto, je vzpomínkou autora na milovanou bytost. Napsal: upomíná mě blahost první mé lásky k dívce, která později se stala věrnou mou ženou. Boj s nepříznivým osudem, konečné dosáhnutí cíle. Largo je hudbou plnou něhy a lásky, na níž ovšem leží stín tesklivého rozechvění. Vzpomínání na milovanou bytost připomíná autorovi její tragický odchod a žal samoty. Čtvrtá věta, Viváče. Jméno Presto je vyvrcholením kvartetu. Námětem navazuje na větu první. Smetana k ní píše: poznání národního uvědomění v našem krásném umění, šťastný úspěch na této cestě. Až konečně zahvizne v uchu mém strašně znějící vysoký tón, co výstraha mého krutého osudu, mé nynější hluchoty, která mě navždy uzavřela onu blaženost, slyšeti a kochati se v krásách našeho umění. Podrobení se nezvratnému osudu, který už v první větě, co výstraha se ozval, s malinkým paprskem naděje na lepší budoucnost. Smetana zahájil tuto větu v optimistickém duchu. Po krásném veselí přichází najednou akord, který nepatří do základní tóniny věty, a po něm nastupuje dlouhá pomlka. Nad tremolem druhých houslí a violy se ozve až fyzicky nepříjemný hvist vysokého flažoletu. V tom jako by se celá stavba věty rozbila. Přichází děsivý nepokoj. V poměrně několika málo taktech retrospektivně pohledneme do autorova života a tím v podstatě smírně celý kvartet končí. Kvartet z mého života má v komorní hudbě obrovský význam, je vlastně nejniternější skladatelovou hudební zpovědí. My vám toto krásné dílo nabídneme v podání kvartetu Pavla Háze.

Poslouchali jste smyčcový kvartet Bedřicha Smetany číslo 1 E-moll v podání kvartetu Pavla Háze. Stejnojmenné hudební uskupení přináší nastudování i druhého Smetanova kvartetu. Ten jakoby už patřil do 20. století, mimo jiné nekonvenčností kompozičního řešení, jež u Smetanových současníků budila rozpaky. Vám se, doufám, líbit bude. Nechám vás v klidu poslouchat. Od mikrofonu Rádia 7 se loučí Karolína Vološinová.

Tolik přineslo dnešní koncertino a na jeho premiéru se můžete těšit v neděli od 15 hodin. Opět to bude o Bedřichu Smetanovi a tentokrát o Triumfální symfonii.

23. hodinou jsme vstoupili do poslední hodinky dne, ve které nabídneme ještě jeden pořad. Ten se zaměří na knihu Jak život šel. Na to si ale budete muset ještě chvilku počkat. Teď k vám poputuje totiž kapela Třetí děň a píseň Krídla, ve které se zpívá, že každý, kdo hledá Boží tvář, tvoji tvář, Bože, na toho padá jarní déšť. Tak nám všem přeju, ať nás ten Boží déšť osvěží a občerství.

Přišli jsme tě vzývat, Pane, před tebou se poklonit a vyznat, že jsi náš Bůh. Kéž bychom toto vyznávali na každém našem kroku, jak dokonalý je náš Bůh, jak dokonalý král je.

Ve čtení z knihy Jak život šel jsme minule sledovali, jak Miloš Šolc s vděčností vzpomínal na ten okamžik, kdy dostal od Boha milost a možnost začít znova. Uprostřed lidské bídy a hrůzy azylového domu zazářilo rodině Šolcových světlo. Díky jedné sestře z baptistického sboru se rodině dostalo pomoci nejen materiální, ale hlavně duchovní. Rodinu navštívilo spasení. Maminka získala do svého života pokoj od Boha a potom následovala celá rodina. Život šel dál a Miloš dál sbíral tenisové míčky bohatým hráčům. Netroufl si říct, že má hlad. Byl uzavřený, ale věrně sloužil bohatým. Učil se být spokojený s tím, co měl. Čerpal z Bible a místo pláče, když viděl nespravedlnost, se začal smát. Později začal chápat, že chudoba

0: Život na riviéře v Pisárkách byl neobyčejně pestrý, plný vzrušení a veselý. Byli jsme mladí, zdraví a tak jsme si na slunci, v nádherné přírodě, za zpěvu ptactva, užívali vedle tenisu i chytání ryb a koupání. Vzpomínám však i na zachraňování tonoucích. Jednou se jich za neděli topilo 14. Všichni však byli zachráněni. To byly dny. A ten tenis. Tím, že jsem býval denně několik hodin na kurtech, díval se, poslouchal pokyny trenérů a byl také vyučován hrabětem Teubertem, jsem nakonec dospěl k tomu, že jsem mohl začít sám trénovat. Od roku 1924 jsem tedy vedle sbírání míčů také trénoval a dostával za hodinu 5 korun. Dokonce jsem začal patřit k nejoblíbenějším trenérům a partnerům. O zájemce jsem neměl nouzi, protože byli mnozí, kteří se chtěli tenis učit. Čím déle jsem ten který den hrál, tím jsem hrál lépe. A ti, kteří si mysleli, že když budu hrát 10, 11 nebo 12 hodin, tak už musím být unavený, se přepočítali. Nejlepší výkon jsem podával právě v posledních hodinách před západem slunce. A pak přišel rok 1926, ve kterém jsem se měl v září dožít 15 let. To byl rok, ve kterém pán Ježíš viditelně vstoupil do mého života. V tomto roce se viditelně nahromadil výsledek odehraných hodin. Nepoznala to šlechtická společnost, které jsem sbíral míče a se kterou jsem i hrával. Nevnímal to ani můj učitel hrabě Teubert. K úžasu brněnské sportovní veřejnosti se to jednoho dne ale provalilo. Hrabě Teubert obdržel dopis od své příbuzné Gabriely von Ratibor z Wagram Grafenegu v Dolních Rakousích, ve kterém ho žádala, aby jí opatřil v Brně trenéra. Její manžel měl být v létě na cestách, ona plánovala zůstat doma a měla v plánu hrát tenis. Hrabě Teubert přišel s nápadem zorganizovat turnaj, jehož vítěz by jel do Rakouska a stal se tak princezniným tenisovým trenérem a partnerem. Přihlásila se pěkná skupina zájemců, tehdy bylo v Brně asi kolem 40 trenérů a řada z nich využila nabízenou příležitost. Turnaj měl začít a ukázalo se, že jedno místo v turnajovém rozpisu je prázdné. Pan hrabě mě zavolal a doporučil mi, abych si turnaj zahrál a využil nabízenou příležitost. No a já byl nadšen. Pan hrabě mi půjčil raketu a hrálo se. Přátelsky mi řekl, nebude vadit, i kdybys prohrál v prvním kole. Něčemu se alespoň přiučíš. A Milošek hrál. Vyhrál první kolo, vyhrál druhé kolo, třetí kolo, čtvrté kolo a byl ve finále. Jak dopadlo finále, na mou věru už nevím. Myslím však, že jsem finále těsně prohrál, ale vítěz si k paní princezně na zámek do Rakouska netroufal. Když prý jsem hrál, tak nečekaně dobře, abych tedy jel já. Můj učitel hrabě Teubert byl mým úspěchem úžasně překvapen a šťasten. Poslal tedy princezně Miloška Šolce. Radost veliká, štěstí nevýslovné. Dveře do tenisového světa otevřeny do kořán. V letech 1919 až 1926 boháči mluvili stále ještě německy. Protože jsem jim od svých 10 let sbíral míče, naučil jsem se tedy německy poměrně snadno posloucháním německého jazyka. Tím byl naplněn také významný předpoklad trénování v Rakousku.
1: V azylu se dívali na mého otce Miloška jako na zázrak. Neuvěřitelný úspěch ho vynesl vysoko nad prostředí, v němž bydlel a žil. V azylu měl rád každého člověka a měl největší radost z toho, když mohl někomu něco potají dát. Žasnul nad tím, jaké změny se s takto obdarovanými dějí. Ti staří otrlí zloději se podívali do dlaně, podívali se na šlechetného malého dárce, v pláči děkovali, obrátili se a odcházeli blažení. Postava obdarovaného mu pak říkala, dnes nemusí mít krást. Dnes mám, co potřebuji k živobytí, pro sebe, ženu i děti.
0: Začal se blížit den mého odjezdu a u nás nastalo horečné připravování. Koupilo se vše nové. Tatínek ušil ty nejlepší kalhoty, krémové, jemně nažloutlé, modré sáčko se zlatými knoflíky, 2 obleky. Museli se opatřit boty, tenisky a 2 nové rakety. Snad první rakety, které v životě vlastnil. Velký kufr byl plný. Vše bylo hodno paní princezny.

A pak přišel největší den mého dosavadního života. Bylo 12. července 1926. Ruka mého spasitele Pána Ježíše Krista se mne dotkla. Obestřela mě nebeská atmosféra hluboké životní radosti. Stál jsem v brněnském azylu proti andělskému stvoření mé drahé matinky. Měřil jsem pouhých 140 cm. Moji dva starší bratři mi říkali hanlivě náš prcek. Svoji výšku si pamatuji, protože se tehdy platilo v pouliční dráze podle výšky. Děti i dospělí, pokud měřili pouhých 135 cm, platili poloviční jízdné. Při menším překročení této míry, v mém případě 5 cm, nebylo těžké vymazat výškový rozdíl mírným pokrčením kolenou. Tehdejší průvodčí byli dost benevolentní a laskavě přimhouřili oko. Horší to bylo, když se narazilo na kontrolu. Jakmile se stálo blízko dveří, na nichž byla míra 135 cm na smaltovaném ukazateli, tak šlo do tuhého. Maminka mne o hlavu převyšovala. Byla krásná. Nyní byla vystrašená ze situace, že odjíždím ve 14 letech do ciziny. Já jsem vůbec nevnímal rozdíl mezi tím jet tramvají přes celé Brno až do Pisárek nebo vlakem z Brna do Vídně a Vágramu. Prostě byl jsem ještě dítě s neuvěřitelnou odvahou kovbojů z amerického západu, jak ji představovali tehdejší kovbojky v biografech. Stál jsem proti své matince. Ta pro mě, brněnského grázla, uličníka, syčáka, to byla obvyklá charakteristika chlapců z baráků, znamenala především tajuplný symbol života, krásy, pravdy, spravedlnosti a lásky. Zemřít pro matku vervačce s někým, kdo ji urazil, to bylo v mých očích nejslavnějším hrdinstvím. Dívala se na mě. O, to byl pohled. To nemohl snést ani ten nejotrlejší uličník. Stála, dívala se a dívala. Co si jenom myslela ta maminka zlatá a dobrá duše od kosti? Byla na svého nejmladšího synka hrdá? To nikdy neřekla. Ale všem, co stáli kolem, kdo byli doma, všem to bylo jasné. Díval jsem se na maminku a uviděl jsem v jejich očích slzy. Všecko se ve mně stáhlo. Chtěl jsem říct si, maminko, neplač, ale mlčel jsem jak zařezaný. Posléze tichým hlasem promluvila. Milošku, řekla, potom zase stichla. V těch zlomcích vteřin, kdy mlčela, ozvěnou nebe jako zpěv andělský, se neslo moje jméno. Nevím, zda jsem kdy do této chvíle slyšel z úst mé maminky, aby mi řekla Milošku. Nyní, v minutách našeho loučení, mě řekla Milošku. Rozuměl jsem jejímu srdci. To ona mě říká, že mě má ráda. Prožívali jsme hluboce, že Pán Bůh, dárce všeho dobrého, náš dobrý nebeský Otec, nás miluje. A ona, ten nejlepší člověk na světě, ona se na mě dívá nebeským pohledem. Nemyslí na sebe. Ona myslí jen na mě. Ona vidí jenom mě. Nevnímá ty, co stojí kolem. Co všechno jí asi proběhlo hlavou? Její syn bez školního vzdělání nyní odjíždí k princezně Gabriele von Ratibor do Dolních Rakous. Jak se jen k tomu dostal? A beze slov říká, jsi mé dítě, jsi požehnaným od Hospodina. To si tě Pán Bůh vyvolil, abys byl jeho svědkem pro chudé i bohaté, neučené i prosté, slavné i opomíjené. Jedeš, protože tě Pán Bůh do světa posílá. Držela ve svých rukou nový zákonek se žalmy. Vázaný v černé kozince se zlatou obřízkou, která zářila novotou. Byl to pro mne nedocenitelný skvost. Něco tak krásného jsem ve svých rukou, poskvrněných mnohými krádežemi, nikdy nedržel. Vůbec jsem netušil a jsem si jist, že ani maminka nemohla vědět, jak významný okamžik v mém životě nastal, když jsem z jejich rukou přijímal dar nad drahokami nejvzácnější. Byla to moje první kniha, kterou jsem vlastnil. Jen můj Pán a Spasitel
Pán Ježíš Kristus věděl, co mi jeho prozřetelnost a péče svěřuje. Její tvář byla krásná, oduševnělá něhou jejího dobrého srdce, hrdostí nad synkem i úzkostí, co z toho všeho bude. Jeho štěstí, úspěch nebo zkáza? Konec jedné bídy, aby začala bída nová? Nebo je to definitivní obrat k dobrému? Dívala se mi do očí, vkládala mi nový zákon do rukou a s hlubokým dojetím, pohnutým hlasem mi říkala: Milošku, musíš mi slíbit, že budeš každý den číst z tohoto zákonku. Čti třeba jeden verš, čti však každý den. A vyprávěla, když mi bylo 14 let, vypravili mne rodiče do Rakouska, také jsem jela do Vídně a od té doby se naše rodina nikdy celá nesešla. Bylo nás 11 sester, 12. byl bratr. Tobě je také 14 let. Nikdo neví, co se může přihodit a zda se vrátíš, zda se sejdeme zas. Proto tě prosím, slib mi, že si denně přečteš několik veršů z tohoto nového zákonku. Nakonec jí hlas selhal, dala se do pláče. To bylo přes příliš. Přitiskl jsem se prudce do její náruče a prosil, maminko, neplač, budu číst denně, jen prosím, neplač, vždyť se vrátím. Něco tak dojemného a tklivého jistě brněnský azyl na Kounicově ulici neprožil a už nikdy neprožije, protože už dávno zmizel z povrchu země. Vzal jsem si z jejich upracovaných rukou nový zákon, objali jsme se a v doprovodu tatínka a bratrů jsem odešel na tramvaj a jeli jsme na nádraží. I na nádraží se opakovalo slzavé údolí. Všichni byli hrdí na to, že nejmladší syn, největší lotr a grázl mezi brněnskými uličníky dosáhl v konkurzu tak velkého vítězství, že odjíždí do Wagram Grafenegu. Odjížděl, aby byl spoluhráčem princezny. Odjížděl jako tenisový profesor ve 14 letech, podobně jako mistr světa Karel Koželuch. Když se po 3 měsících vrátil a tenisté v Brně se dozvěděli o jeho tučné odměně, prohlásili ho za profesionála a tak již nikdy nesměl hrát nejvýznamnější amatérské turnaje.

Nový zákon jsem si vzal, denně četl. A tak jsem se naučil správně česky mluvit i číst. Čítával jsem zásadně nahlas. Tak se stal napřed Nový zákon a potom celá Bible hlavní učitelkou života. Kudy chodím, stále a vždy blahořečím onomu dni, kdy jsem poprvé vkládal Nový zákon do svého zavazadla. Vyrozumíval jsem, že ten, kdo se dostal na periférii lidské společnosti, kdo dokonce bydlel v azylu, ten od lidí nemohl čekat vůbec nic. Nic. Tak jsem se začal utíkat k Pánu Bohu. Ale kde Pána Boha najdu? Kde ho mám hledat? Tak jsem se začal modlit. Pane Bože, prosím tě, jsi-li vůbec nějaký, pomoz mi, abych tě našel. Dej se mi poznat, prosím, Pane. Tehdy jsem ještě neznal Pána Ježíše Krista jako Boha zázraků. Dnes však vím, a mám to tisíckrát ověřeno, že dobrý Pán Bůh, nebeský Otec, když pro spásu člověka dal v oběť na kříži svého syna, dá a vždy dávat bude vše, co je dobré, těm, kdo ho milují. Znám jen jednu otázku života, a to je otázka lásky k Pánu Bohu. Znám jen jednu odpověď na otázku šťastného života pozemského i života věčného, a to je milovat, věřit a následovat Pána Ježíše Krista. Slávou, tou pravou slávou mého života byla láska k Písmu svatému. Blahoslavená chvíle mého života, chvíle, kdy mě matka dala do rukou Nový zákon v slzách s prosbou, abych denně četl slovo Boží. Světlo života časného i věčného mi ve zvláštní míře vzešlo z epištoly Pavla k Římanům v 8. kapitole a je to část od 1. do 39. verše. Smyslem mého života se stal zvláště 28. verš, který v parafrázi říká: láska k Pánu Bohu s poslušností písmu obrací všecko v životě k dobrému.

Koupili jsme lístek do Vídně, vlak už byl přistaven. Měl jsem připravený cestovní plán s přestupem ve Vídni na druhé nádraží, kde jsem si měl koupit lístek Vídeň Wagram Grafenegg. Rakousko bylo pro nás české děti něco jako příšera. Ze svého dětství si nepamatuji na nic pěkného, co nám bylo o něm řečeno. Z toho vyrostla dětská představa, že je sice dobré Rakousko poznat, ale potom od něj jen hodně daleko. Přejel jsem Břeclav, stále jsem stál u okna v uličce Rychlíku a Rakousko pořád nikde. Po dlouhém čase jsem se zeptal nesměle spolucestujícího, kdy už budeme v Rakousku. Ten se mne zeptal německy, na co se ptám, a tak jsem se zeptal německy, kdy budeme v Rakousku. Spolucestující se rozesmál a odpověděl, že jsme v něm už dávno a že budeme brzy ve Vídni. Kolem 16:00 odpoledne jsem pak vystupoval ve Vídni. Vyšel jsem ke vchodu do nádraží, nevěda co dál. Nosič, znalý života cestujících, viděl moji bezradnost, přistoupil a zeptal se mne, zda mě může posloužit. Smysl vídeňské němčiny jsem si musel více vyložit, než bych jí rozuměl. Řekl jsem mu, že se musím dostat na druhé nádraží, ze kterého jedu do Grafeneggu, kde mám trénovat princeznu Gabrielu von Ratibor tenis. On se tomu nestačil podivovat a nabídl se, že pojede na druhé nádraží se mnou. Dodal, že když jedu k princezně, že se nesmím opozdit. Vstoupili jsme do tramvaje a tento drobný muž jen mne v tramvaji posadil, hned celé tramvaji vyprávěl vše, čemu vyrozuměl z mých problémů. Je z Československa, jede hrát tenis s paní princeznou do Wagram Grafeneggu, československý malý umělec, slavný tenista, a mluvil, až jsme přijeli k hledanému nádraží. Všem lidem jsem se musel uklonit na rozloučenou. Do vlaku mne posadil a zase všem lidem v kupé vyprávěl, co jsem zač a že jedu z Československa hrát s paní princeznou tenis. Zazněla trubka výpravčího, nosič se musel kvapně odporoučet a vlak se hnul směrem k cíli mé cesty. Konečně Wagram Grafenegg. S chvějícím srdcem jsem vystoupil z vlaku. Vlak odjel, lidé se rozešli a nikde nikdo. Co bude dál? Vzal jsem kufr, opustil nástupiště, na kterém postával pouze jeden muž v nádherném plášti se zlatými knoflíky. Ten sice vše pozoroval, ale nic. Vyšel jsem před nádraží, nikde nikdo. Jen nádherný kočár se dvěma páry koní a nic. Stále ke mně nikdo nepřicházel a já nevěděl, co dělat. Sedl jsem si na kufr, dal rakety na klín a čekal a čekal. Konečně se ke mně blížil pomalým krokem onen muž se zlatými knoflíky. Postavil se přede mne, laskavě si mě prohlížel a potom se zeptal: "Sind Sie Herr Scholz?" Vstal jsem a představil jsem se mu: "Ja, ich bin Scholz." Spadl mi kámen ze srdce. Všecko slavně dopadlo. Kočí vzal můj kufr, rakety, posadil mě do kočáru, vystřelil bičem a jelo se. Triumfální cesta. Když jsme cestou míjeli lidi, ti se zastavovali, klaněli se, muži přitom sundávali pokrývky hlavy, ani nevím, zda mě v otevřeném kočáře viděli či nikoli. Byl jsem zabalen do deky a sotva viditelný. Zanedlouho jsme byli na nádvoří obrovského zámku. V životě jsem neviděl takovou krásu, přepych a pohodu. Přišel sluha, hledal nějakého mistra a našel malé nic. Překvapeně váhavě vzal kufr a rakety, na kočí ho významně mrkl, pohled se ptal, to je on, no asi ano. Vedl mne do prvního poschodí, tam neubytoval v nádherném apartmá. Ohlásil, kdy má personál večeři, poklonil se a odešel s připomínkou, že mě na večeři zavede. Poděkoval jsem. Na vše zatím má němčina stačila, vždyť tenisová společnost na Riviéře mluvila jen německy. Rakušáci se ukázali jako pašáci. Nevadilo jim, že jsem malý, mladý, úplné nemluvně. Jejich velitelka, dáma, mě pozvala, byl jsem jejím hostem a partnerem tenisu a to bylo co říci. Přijali mě do svého společenství a chtěli udělat vše proto, abych se dobře uvedl. Byli ochotní přikrýt vše, co mělo být přikryto, přehlédnuto a odpuštěno. Ve vzduchu mezi služebnictvem jakoby viselo napsáno neviditelným písmem: sváry boří, laskavé vztahy tvoří. Bylo mi dobře.

knihy Jak život šel četli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Knihu vydal v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. No a zítra ve 12.15 se můžete těšit na pokračování příběhu.

Už jsme na samotném konci dne a ukončíme je ještě jednou písní s názvem Odevzdávám. A ať už jste dnešní den prožili jakkoliv, tak věřím, že jste ho až do tohoto bodu prožili pod boží ochranou a tu vám přeju i do nového dne, který je před námi. A pokud jej budete trávit u poslechu Rádia 7, tak věřím, že vám Pán Bůh i skrze rádio, i skrze to vysílání bohatě požehná. Přeju vám pokojnou noc a brzy naslyšenou.

Čtvrtek 13. srpna vás od mikrofonu Rádia 7 zdraví Pavel Kol. A pojďme hned na úvod prohlédnout pořady, které nás čekají až do 6. hodiny ranní. Už jednou se stalo, že Bůh vyvedl svůj lid ze smrtelného nebezpečí na poušť. Podobná situace čeká izraelský lid i v posledních časech, které popisuje kniha Zjevení Janova. Přidejte se k jejímu studiu v relaci Světem Bible ve čtvrt na jednu. Jak poznat Boží vůli? To je pravděpodobně jedna z nejčastějších otázek lidí, kteří svůj vztah s Bohem myslí vážně. A jde o dotaz velmi potřebný, protože varování před své volí je v Bibli dost a dost. V dalším pořadu, ve kterém vybíráme poklady z našeho zvukového archivu, se ohlédneme za nahrávkami, které právě tuto oblast zkoumají. Poslouchejte od 1 hodiny. Kniha Jak život šel, kterou otevíráme ve čtení na pokračování, popisuje život baptistického kazatele Miloše Šolce. Vyrůstal v chudé rodině a měl nakročeno být na pokraji společnosti. Dostal ale šanci vést jiný život. Uvěřil v Boha a prožil změnu ve svém životě. Navíc dostal šanci učit se tenis, jak uslyšíme ve 2 hodiny 15 minut. Hledání duchovních pramenů naší historie ve Večeru pod lampou na Rádiu 7 pokračuje. Společně s autorem knihy České studny Davidem Loulou se tentokrát zaměříme na 2 hodnoty, které zásadně proměňovaly lidské životy i celou společnost. Studnu milosrdenství a studnu misie. K poslechu vás zveme opět po 3. hodině. Na přednášku, která zazněla na konferenci pro lékaře a zdravotníky, přinesl Marián Mošucha pohled do využití umělé inteligence ve zdravotnictví. Kde může a za jakou cenu být pomocí a kde spíše škodí a může ohrozit zdraví pacientů? Průsečíky zamíří do nemocnic a na operační sál ve 4 hodiny 15 minut. Vedení dětí a dorostenců má svá specifika, která jsou různá pro jednotlivé věkové kategorie. Jak připravit dobrý program, který baví jak děti, tak vedoucí? Pořad 3D Talk s Vojtou Barotem a Tomášem Kolmanem, vedoucím skautského oddílu, otevírá sérii o vedení dětí. Připojte se v 5 hodin. Modlitba je důležitou součástí života s Bohem. Musí být vždy spojena se slovy, nebo může být i ticho modlitbou? O tom bude mluvit v 5.30 v pořadu Základy, vyučující na Evangelikálním teologickém semináři v Praze Štěpánka Paluchníková. Tolik pohled do dnešních nočních pořadů na Rádiu 7. Příjemný poslech.

0: Stejně jako Bůh v dávné historii vyvedl svůj lid z nebezpečí do bezpečí, chránil ho a živil, tak i v nejtěžších chvílích popsaných v knize Zjevení zůstane jeho věrným zachráncem. Navzdory veškerým zuřivým útokům temných mocností má Bůh nad vším pevnou kontrolu a nakonec přinese světu trvalý pokoj. Další díl relace Světem Bible s výkladem teologa Johna Vernona McGeeho přednese Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, zase máme před sebou otevřenou 12. kapitolu knihy Zjevení. V následujících verších od 13. se vracíme k událostem a postavám, o kterých se pojednávalo už před

před nějakým časem, takže se tu od nás vyžaduje určitá pozornost a celkový přehled přes celý text, který máme za sebou. Jinak pochopitelně nemůžeme porozumět jeho sdělení. A proto si občas připomínáme, že je dobré k poslechu těchto pořadů mít při ruce vlastní Bibli. Čtu ještě jednou 13. a 14. verš z naší 12. kapitoly knihy Zjevení. Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna. Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde skryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku. Žena tedy utíká na poušť do svého útočiště. Písmo nám neříká, že tím místem, kam utíká, tím útočištěm, že bude nějaké konkrétní město vytesané ve skále. I když konec konců proč ne, mohlo by být, ale jde o to, že z biblických záznamů to nemůžeme takto přesně vyvodit. Jednoduše to nevíme. Představy různých vykladačů o poušti, kde je útočiště této ženy, jsou různé. Skalní město Petra zdaleka není jediným místem. Někteří raději obecně mluví o poušti národů světa. Podle nich nastane ještě jedno rozptýlení Izraele po celém světě. A to rozptýlení v tomto kritickém okamžiku přinese Izraeli záchranu. Když zde není uvedeno přesné místo, věřím, že pro nás není důležité. Podstatná je skutečnost, že Bůh svůj lid ve své milosti ochrání. Osobně jsem přesvědčen, dodává sem svůj pohled náš kazatel, že jde doslova o poušť. Neříkám, o kterou přesně. Možná o tutéž, ve které Izrael kdysi za Mojžíše strávil 40 let. Nyní to bude jen 42 měsíců, neboť tenhle údaj je paralelou onoho zvláštního údaje, s nímž se ve vztahu k tomuto období opakovaně setkáváme. Čas a časy a půl času, čili jinak 3,5 roku. Útočiště na poušti je ovšem problematická věc z hlediska přežití. A tak je zde dodatek. Kde by ji živili? A tento dodatek nám připomíná, že už v minulosti Bůh svůj lid, Izrael, udržoval při životě na poušti chlebem z nebe, čili mannou, a vodou ze skály. Není tu řečeno nic bližšího, možná, že je potom bude živit opět tímto způsobem. Přestože je zde jasné slovo o útočišti, následující verše ukazují proradnost satana, který si nedá pokoj, který, snad zvláště po svém svržení na zem, usilovně hledá další způsoby, jak se zbavit Božího lidu, nyní tedy Izraele, který je znázorněn touto ženou. A tak v 15. a 16. verši čteme tuto výpověď. A had za ní vychrlil ze chřtánu prout vody jako řeku, aby ji smetl. Ale země přispěla ženě na pomoc, otevřela ústa a pohltila tu řeku, kterou drak vychrlil. Pokud šlo o doslovnou poušť, pak z téhož pohledu může být i tahle voda nebo tahle řeka brána doslova. Konec konců Hospodin už nejméně dvakrát vysvobodil Izraele tím, že je provedl vodou. Jak na začátku jejich putování, kdy přešli Rudé moře, tak potom ještě jednou na konci jejich cesty po poušti, když překročili rozvodněný Jordán. Jde o prorocké slovo, které není blíže upřesněno, takže nelze nic zazlívat těm, kdo za těmi záplavami vidí armády, které se na Izrael přivalí jako řeka. Mimochodem, tento obrazný řečnický obrat o tom, že voda se podobá armádám, použil také Izajáš, Izajáš 8,
verše 7 a 8. A jak se z toho Izrael ve skutečnosti dostane? V Ezechielově zobrazení posledních dnů pochoduje proti vyvolenému národu král severu, který využije všech prostředků, aby Izraele zničil. Jak bude zastaven? Není lidská síla, není národ, který by se mu postavil do cesty, ale Bůh toho nepřítele zastaví, až vtrhne do Palestiny. Třeba jen přírodními silami. Ezechiel, vedený Božím duchem, jako náš apoštol Jan, píše: vykonám nad ním soud morem a krví. Spustím příval deště a kroupy jako kameny, oheň a síru na něho a na všechny jeho voje a na množství národů, které jdou s ním. Ezechiel 38, verš 22.

Úplný závěr 12. kapitoly Zjevení Jana nám ukazuje Satanovu reakci na události, které jsme právě pozorovali, tedy jeho reakci na prohru, pokud šlo o další z jeho nespočetných pokusů zničit Izraele. Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova. Zjevení 12, 17. verš. Vyjádření ostatní její potomstvo se může vztahovat na zbytek izraelského lidu, čili na hrstku Božích svědků v té době, tedy na oněch 144 tisíc, kteří byli označeni anebo znamenáni. Zřejmě jsou to lidé, kteří nesou pravé svědectví po celém světě. Zde je o nich řečeno, že oni zachovávají přikázání Boží. Z toho plyne, že jsou podřízeni Božímu zákonu. Tak je mimochodem vyloučena možnost výkladu, že by těmihle věrnými svědky mohla být míněna církev. Jak jsme viděli, veškerý antisemitismus je inspirován Satanem. A toto jeho nenávistné a vražedné úsilí vrcholí nakonec Satanovým otevřeným maximálním nasazením pro zničení Izraele jako národa, jako celku. Od těch cihelen faraonova Egypta, kde měli být Izraelci navěky zotročeni, přes Amanovi nebo Hamanovi šibenice, přes krutý výnos Herodův, přes Hitlerovu ničivou posedlost, až po svět velkého soužení, to byl stále Satan, kdo prostřednictvím těchto různých svých poddaných vedl útok proti tomuhle lidu, proti nositeli Božího zákona a Božích zaslíbení, proti Izraeli. Ale jak uvidíme v dalším čtení našeho textu, jednou přijde jeho konec, kdy bude definitivně poražen. Kéž by to bylo co nejdříve, aby se nad celým stvořením mohla zjevit sláva toho, který dává život. Sláva Pána Ježíše Krista.

při zaznění sedmé polnice nám je předvedeno celkem sedm zvláštních postav. S pěti z nich jsme se setkali ve 12. kapitole Zjevení Jana, kterou jsme právě ukončili. A v následující 13. kapitole, která je právě před námi, se k ním připojí další dvě zbývající. Jednou z těch sedmi postav je divoká šelma z moře, která představuje politickou moc jako takovou, ale můžeme ji vztáhnout i na osobu politického vůdce. Druhou postavou anebo bytostí je divoká šelma ze země. V ní náš kazatel dr. McGee podle svých studií spatřuje náboženského vůdce. Setkání s nimi znamená, že se ocitáme na bojišti. Zde se nám odhaluje velký boj mezi světlem a tmou. Řekli bychom boj mezi Satanem a Bohem, který probíhá odedávna nepřetržitě. Nyní, když při našem čtení knihy Zjevení procházíme dále obdobím velkého soužení, se tento boj zřetelně manifestuje. Vychází viditelně veřejně najevo. Ty dvě šelmy jsou nám představeny jako dravé šelmy, což je správný doslovný překlad. Pojem dravá šelma znamená páchání záměrných velikých škod. Mezi uznávanými vykladači Bible je hodně sporů o tom, kdo vlastně tyhle šelmy jsou, koho představují. V první šelmě vidí někteří lidskou osobu a jiní ji považují za poslední formu římské říše. Pokud jde o druhou šelmu, někteří ji berou jako člověka hříchu, zatímco jiní o ní smýšlejí téměř jako o proroku, nebo dokonce jako o symbolu Jana Křtitele, který předešel Mesiáše, čili tady by to bylo v negaci, jako o toho, který předejde falešného Mesiáše, Antikrista. Nesnáze těch různých výkladů vznikají proto, že je nemožné oddělit krále od jeho království. Diktátor potřebuje říši, které bude vládnout, jinak by nebyl diktátorem. Ačkoliv je v těchto obrazech někdy těžké to dvojí odlišit, zdá se, že první šelma je Antikrist, panovník nad obnovenou římskou říší. Ve Zjevení 16. kapitole verši 10. se mluví o trůnu dravé šelmy. Z toho bych usuzoval, že existuje někdo, kdo na tom trůnu sedí, vysvětluje náš McGee. A tedy to je ta šelma, kterou zde máme před sebou. Nebyla by šelmou v pravém smyslu, kdyby neměla svou říši. Když určíme totožnost první šelmy, pak už není těžké určit totožnost té druhé. Je to člověk, falešný prorok, náboženský vůdce, který vede lid k uctívání té první šelmy. Dnes někteří zastávají ještě jeden názor, totiž, že Antikrist je popřením osoby Krista, aniž by byl skutečnou samostatnou bytostí. Jinými slovy, Antikrist je podle těchto některých vykladačů pouze falešné učení a nikoli osoba, nikoli někdo, kdo se ještě má objevit na scéně dějin této země.

Myslím, že určité vysvětlení, kdože je vlastně ten antikrist, lze najít už ve významu tohoto jeho označení či toho jeho jména. Předpona anti, jak jsme si už kdysi dávno řekli, vyňatá z toho jména antikrist, má dvojí použití. První význam je proti a druhý na místo, místo něčeho. A v písmu vidíme oba významy. U antikrista se setkáváme s oběma těmito charakteristikami. Je tím, kdo stojí proti Kristu a současně tím, kdo napodobuje Krista, kdo se staví jakoby na jeho místo. Antikrist je spojením obou těchto postojů. Ve svém prvním listu apoštol Jan píše: Dítky, nastala poslední hodina. A jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů. Podle toho víme, že nastala poslední hodina. 1. Janova 2, verš 18. Dítky, nastala poslední hodina. Tohle apoštol Jan vyslovil, anebo tedy napsal, už před 19 stoletími. V poslední hodině jsme tedy už pěkně dlouho. Všimněte si, Jan říká nejen, že antikrist přijde, ale že už nyní, čili za dnů Janova života, je mnoho antikristů. Co prozrazovalo antikristovu totožnost? Podle čeho bylo možno antikrista rozeznat? 1. Janova 2, verš 22. Kdo je lhář, neli ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá otce i syna. Antikrist popírá Kristovo božství, je proti Kristu, je Kristovým aktivním odpůrcem, je jeho nepřítelem na zemi. A ve 4. kapitole svého prvního listu apoštol Jan připojuje některé další skutečnosti, které se týkají antikrista. Milovaní, nevěřte každému vnuknutí nebo každému duchu. Nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha. Neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě. 1. epištola Janova 4. kapitola verše 1 a 3. Jinými slovy, každý člověk či skupina nebo kniha popírající Kristovo božství pochází z antikrista. Třeba rockovou operu Jesus Christ Superstar považuji za projev antikrista, rázně hodnotí náš učitel. Stojí proti biblickému Ježíši Kristu. Antikristem je podle tohoto Janova textu i každý bohoslovec, který popírá božství Kristovo, neboť je proti Kristu.

0: Antikrist je za druhé svůdce. Předstírá, že je Kristus, a přitom jím není. Staví se na jeho místo. Pán Ježíš Kristus varoval: mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: já jsem Kristus. A jakoby dodával: vy je musíte prověřit, protože ne každý duch je z Boha. Také dnes je zapotřebí, abychom pozorně zkoumali duchy, tak říká je biblickým citátem. Příteli, je na tobě, aby si s Božím slovem prověřil své náboženství, své malé společenství, nebo snad kult, který tě zajímá a přitahuje. Místo, aby to byli prima svatí boží lidé, možná ve skutečnosti následují antikrista. Náš pán před něčím takovým varoval v kázání nahoře Olivecké. Neboť vyvstanou lži mesiášové a lži proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Matouš 24:24. Odtud víme, že povstanou nepraví kristové schopní dělat zázraky. Tato druhá šelma, jak budeme pozorovat ještě dále, je v skutku tvůrcem zázraků, ale jeho zázraky nejsou průkazem, že on je mesiáš. Naopak, je to antikrist. Takže podle výkladu našeho učitele v těchto pořadech, doktora McGee, první šelma je antikrist politický a druhá šelma je antikrist náboženský. Ďábel nemůže dát to všechno dohromady v jedné osobě. Jsem přesvědčen, že proto jsou tu dvě postavy, dvě šelmy, a přitom obě představují dvě různé stránky antikrista. První verš 13. kapitoly představuje šelmu z moře. McGee nám ten první verš 13. kapitoly čte ještě spolu s posledním veršem předchozí 12. kapitoly a ukazuje zvláštní rozdílnost překladů, která se vyskytuje jak v našich českých, tak i v anglických překladech. I stál jsem na písku mořském, 18. verš 12. kapitoly, a drak se postavil na břeh moře, tentýž 18. verš podle ekumenického překladu. Můj překlad tohoto textu začíná slovy, představuje nám svou překladatelskou práci doktor McGee, a postavil se, čili drak, na písku mořském. Zatímco autorizovaná anglická verze uvádí to, co náš kralický překlad, i stál jsem, tedy já Jan, na písku mořském. Lepší nalezené rukopisy dnes ukazují, že podmět věty je on. Kdo? Ten, o němž byla naposledy řeč v předchozí kapitole. Táž bytost. A tou bytostí byl, jak jsme si podrobně prokázali, sám Satan. Milí posluchači, připouštím, že to, co si tu povídáme, není dvakrát příjemné, ale náš doktor McGee se snaží i v těchto nepříjemných textech nám znovu ukázat cíl toho všeho, co je tu napsáno. Abychom totiž v těch textech viděli nad hrůzou všeho toho, co je na zemi, co pochází od Satana a co dělají i lidé, abychom viděli slávu Pána Ježíše Krista, který je mocnější, který jen dává čas, ale v konečném důsledku porazí Satana a všechny jeho společníky. Jemu patří ta nejvyšší chvála, jemu patří sláva, jemu patří všechno, co existuje. Kéž bychom se mu poddali už teď.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, angličtině, ukrajinštině a mnoha dalších jazycích najdete na stránkách ttb.bible. Budeme rádi za vaše ohlasy k tomuto pořadu a příště budeme pokračovat s Zjevením 12. kapitolou.

Jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá. Římanům 8:11.

Po jedné hodině ranní nás čeká na Rádiu 7 pořad Poklady z archivu. Jak poznat boží vůli? O tom budete moci přemýšlet v následující hodince. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje Pavel Kohl.

0: Po týdnu vás vítám u poslechu relace, která by z podstaty měla být tak trochu retro. Ale při její přípravě vždycky znovu narážím spíše na nadčasovost a důrazné poselství navzdory době vzniku. Že si nevymýšlím, uslyšíte ostatně za chvíli sami. V dnešních pokladech z archivu se zaměříme na otázku, kterou si kladou všichni lidé, kteří se chtějí Bohu líbit. Co je Boží vůle v té, které konkrétní situaci? Co mám dělat právě teď a tady? V roce 2008 pozvala k mikrofonu Lenka Malinová Petra Janouška, tehdy kazatele armády spásy v Přerově, a položila mu stejnou otázku. Jak poznat Boží vůli? Dobrý poslech záznamu i dnes aktuálního pořadu přeje Kateřina Hodecová. Rádio 7 s nadějí do každého dne.
1: Jak poznat Boží vůli? Jak poznat, že děláme správně? Jak poznat, když děláme špatně? O tom všem si budeme dneska povídat. Mým hostem je Petr Janoušek, který toho času je důstojník armády spásy, pracuje v Přerově, je tam kazatelem. A co ještě, Petře?
2: Dobrý den. Máme tam komunitní centrum, pracujeme s romskými dětmi, pracujeme se seniory převážně.
1: Tolik tedy Petr Janoušek, představil se sám, takže tě vítám ve vysílání.
2: Děkuju.
1: Nejprve bychom si možná mohli říct, co to je Boží vůle, Petře.
2: To je otázka. No, přemýšlel jsem o tom, jestli je to tak, jako že by nám Bůh měl jenom jednu jedinou cestu. Představoval jsem si to, jako kdyby jsme byli s prominutím ty myši v tom bludišti a Bůh tak na nás kouká a ví, že jenom jedna cesta vede k cíli. Já si myslím, že to tak není, že Bůh počítá s naší nedokonalostí. Myslím si, že mu mnohem víc záleží na nás samotných, než na tom, co děláme, a tím pádem pro nás není připravena pouze ta jedna jediná správná cestička, která vede k tomu kousku síra. Ale je to souhrn veškerého Božího jednání v našem životě a veškerého našeho života a reakcí na to, co on nám říká, co po nás chce, co nám radí. Bůh na nás nekřičí, abychom dělali to či ono, ten jeho hlas je velmi tichý, na to je na jednu stranu, na druhou stranu v mnohých případech, já ve svém životě jsem to mnohokrát poznal, že mi Bůh prostě řekl, udělej to, co je blízké tvému srdci, protože já jsem s tebou. Prostě já budu s tebou, ať půjdeš doleva nebo doprava. Něco jako ten Abraham, když se domlouvali s Lotem, kam půjde on, kam půjde onen, tak on říkal, půjdeš-li na jih, já půjdu na sever. A půjdeš ty na sever, já půjdu na jih. Bůh bude se mnou.
1: No tak z toho, co tady teď povídáš, by vyplývalo, že je to v podstatě jedno, co děláme, ale ono to není jedno.
2: To rozhodně ne. Ono to není jedno, ale je to, myslím si, velmi důležité si uvědomit, že to, že někdy udělám chybu, si ještě nezavírám dveře před tím, abych ji nemohl napravit, nebo abych nemohl se vrátit tím směrem, kam mě Bůh vede. Vlastně se dostáváme k té podstatě toho, co si myslím, že je Boží vůle. Myslím si, že Bůh do každého jednoho z nás vložil určité dary, určité vlohy, dal nám nějaké talenty a chce, abychom je použili, abychom je nějakým způsobem zužitkovali pro Boží království. A vede nás takovým směrem k takovým rozhodnutím a ukazuje nám takové principy, které máme následovat, které, když budeme následovat, tak nás dovedou k ještě většímu naplňování nebo využívání těch darů pro to jeho království. Takže je důležité, rozhodně je důležité hledat Boží vůli a je důležité, ale jakoby to není instantní polívka. To není možné udělat, jako když uděláš tohle, támhleto a támhleto, 10 deka modlitby a 20 deka chvál, trošku okořenit pokáním, tak ona se ta Boží vůle dostaví. Tak to rozhodně není, jakoby je to neustálé chození s Bohem, každodenní pouštění ho do toho našeho
1: života.
2: Takže
1: je to trošku něco těžšího, než kdyby se řeklo jako tak a tak to bude a hotovo.
2: Rozhodně to není sprint, kde by člověk prostě řekl, tak teď zaberu, teď prostě to rychle přeběhnu, co v nejlepším čase a mám vystaráno. Je to maraton, kde si člověk musí dobře rozmyslet a rozložit svoje síly. A myslím si, že velmi důležitou roli v tom hraje pravidelnost, což je běh na dlouhou trať. To není možné prostě říct Bohu, Bože, já chci být trpělivý, já chci být pravidelný ve svém životě, já chci to teď hned. To nejde. To člověk musí opravdu trénovat. A pokud člověk má v tom tu pravidelnost, má ten drive k tomu, že chce hledat Boží vůli, tak si myslím, že zjistí, že to hledání není vůbec složité. Mě moc pomohla jedna věc, když ani už nevím, kdo mi to řekl, ale když řekl, že Bůh s námi nehraje na schovávanou. Bůh si s námi nehraje na schovávanou v tom, že by mu dělalo radost, když nemůžeme najít, jaká je ta jeho Boží vůle. On chce, aby jsme ji poznali. Ta chyba, pokud ji nemůžeme najít, pokud se nemůžeme rozhodnout, pokud jsme bezradní, není na Boží straně. Jaký by měl Bůh zájem na tom, aby jsme nevěděli, jaká je jeho vůle?
1: My se modlíme v modlitbě Páně. Buď vůle tvá. Co se to vlastně modlíme?
2: Myslím si, že to je přesně ten okamžik, kdy stejně tak jako Ježíš v Getsemanské zahradě se vzdával té svojí vůle a říkal, já bych, ale ne moje, ale tvoje vůle, ať se stane. To znamená, vlastně já tím vyjadřuju svoji poddanost a říkám tím, Bože, ty jsi mým králem, ty mi ukazuj, kudy mám jít a já tou cestou půjdu. Buď vůle tvá v mém životě. Já bych možná ještě teďkon řekl jednu takovou věc. Měl jsem zvláštní sen, asi tak 3-4 dny zpátky. A v tom snu, protože pracuji pro armádu spásy, týkalo se to armády spásy. Bylo tam spousta známých lidí, důstojníků, byli v uniformách, tak jako to bylo takové zdůraznění toho, že jde o armádu. A něco jsme usilovně hledali. A bylo to zvláštní, protože to bylo velmi, velmi náročné. Nevím totiž konkrétně, o co šlo, co všechno jsme měli najít, nebo co jsme vlastně hledali. Ale byli tam lidé z ústředí, kteří to jako manažersky organizovali, jako ty budeš dělat tohle, ty budeš dělat tamhle to a tak. A pak tam byla veliká skupina lidí, takových těch nás vedoucích po všech různých střediscích a zborech armády spásy a chodili tam s takýma těma detektory kovu. A chodili tak nějak jako v rojnici a chodili a hledali a kroutili s tím. Dělali prostě všechno to, co ten člověk má dělat, aby to našel. A já jsem chodil okolo nich, přišlo mi to úplně přirozený, chodil jsem a já jsem jim ty přístroje zapínal. Oni měli vypnutý. A prostě oni nějakou dobu chodili, měli to vypnutý a nic se nedělo, samozřejmě nemohli nic najít. A pak já jsem prostě chodil od jednoho k druhému, jak jsem jim zapínal a oni se rozsvítili a oni, aha, my jsme to neměli zapnutý. A já jsem se potom modlil a hledal jsem jakoby to vysvětlení, říkal jsem si, Bože, tak jestli to je sen od tebe, protože jako je hodně zvláštní, tak jsem říkal, tak mi to nějak vysvětli. A najednou jsem si uvědomil, že vlastně jim chyběla šťáva. A já jsem si uvědomil, že možná málo pouštíme Ducha Svatýho do těch našich každodenních starostí, do toho každodenního hledání. Myslím si, že ta naše cesta je jakoby opravdu cestou, že jdeme po nějaké cestě a Bůh nám ukazuje, kudy máme jít. Velmi zřídka, nebo takové okamžiky jsou, ale není jich mnoho, kdy nám Bůh řekne, tak teď, tady je odbočka, o které si nevěděl a já bych chtěl, aby si tou odbočkou šel. Často v mém životě to teda tak bylo, že mi Bůh najednou dal jasné poznání, já bych chtěl, aby si teďkon úplně změnil směr a chtěl bych, aby si šel úplně jinde. Ale většinou to je tak, že prostě jakoby přijdeme na nějakou křižovatku a známe ty různé možnosti a musíme se mezi nimi rozhodnout. A v tu chvíli si myslím, že je moc důležitý, abychom se spolehli na Ducha Svatýho, abychom ho do toho pustili, abychom mu dali možnost s námi pracovat.
1: Povídáme si o Boží vůli. Ty jsi, Petře, říkal, že si Bůh s námi nehraje na schovávanou. Ale přesto já vím tedy, že v Biblii je napsáno, že máme Boha hledat. Tak jak to tedy je?
2: Já si myslím, že se to navzájem nevylučuje. Hledání Boha je vlastně to, že já ho musím poznávat. Poznávám ho ve svém každodenním životě a tím ho vlastně hledám, objevuji ho tím pádem. Ohledně Boží vůle, já mám moc rád 16. žalm. Jestli můžu, já bych přečetl pár veršů, 4 verše 16. žalmu, 8 až 11. Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i mé tělo. Neboť v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě. Stezku života mi dáváš poznat. Vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. Tam si myslím, že je ten princip, hledám Boha, tím že si ho stavím před svůj zrak každý den. Každý den je v žalmech napsáno, moje duše po tobě žízní, už za úsvitu tě hledám, a když to dělám, tak on mi dává poznávat stezku života. Druhá věc, která vlastně směřuje k tomu, že Bůh chce, abychom poznali tu jeho vůli, nebo myslím si to, tak můžeme najít v listu Římanům v 12. kapitole, 2. verš. Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli. A proč? Abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží. Co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Bůh chce, aby lidé poznali pravdu. To znamená, že poznali tu jeho vůli. Myslím si, že opravdu s náma nehraje na schovávanou.
1: No, teď se tedy dostáváme k té zásadní otázce, jak to poznáme. Setkala jsem se ve svém životě s mnoha extrémy, setkala jsem se s lidmi,

0: by z něho měl radost. Takže já se snažím žít ten život takovým způsobem, aby Bůh ze mě každý den měl radost. To znamená, když to převedu do těch dvou příkladů, o kterých jsi mluvila, stojím na ostrůvku, přijíždí tramvaj, šalina, jsme v Brně, a tak jako kterou tramvají mám jet teda? No,
1: třeba když jedu do práce.
0: Třeba když jedu do práce, to je moc hezký příklad. Takže co se bude Bohu líbit? No, abych naplnil svoji odpovědnost a dojel do práce, takže pojedu tou, která jede do práce. A pojedu tou, která tam jede co nejpřímnější cestou.
1: A co když ale Bůh chce, abych jela opačným směrem a tam někoho zachránila?
0: No, to je otázka, jestli zrovna je to pro mě to pravý ořechový, jak se říká, protože prostě pokud bude Bůh po mně chtít, abych takovýmhle náhodným způsobem zachraňoval lidi, tak tomu já právě říkám, že to je taková ta nenadálá odbočka, kdy na nás Bůh opravdu jako velmi silným způsobem, já teď použiju slovo zařve, ale ono to není křik. Je to vlastně opravdu ve chvíle, kdy Bůh řekne něco velmi zvláštního. Ale já si v tu chvíli musím být jistý tím, že to opravdu je Boží hlas. A myslím si, že tohle Bůh nedělá s lidmi, kteří si nejsou jistí, jestli slyší Boží hlas, nebo jestli to náhodou není hlas jejich vlastního srdce, nebo jejich pýchy, nebo jejich přesvědčení, nebo něčeho takového. Myslím si, že musíme poznávat v každodenním životě ten Boží hlas, jakým způsobem nás vede. A věřím tomu, že Bůh nás vede právě skrze ty principy, že nám ukazuje, co je důležité, na čem záleží. To znamená, můžu mít třeba to rozhodnutí před sebou, já nevím, zůstat zaměstnání nebo ho opustit, nebo jsou tam nějaké tlaky, mám tam nějaké problémy. A tak hledám na základě právě těchto principů. Bože, co tobě by se líbilo? Proč zrovna teďkon hledám nějakou změnu? Je to proto, že mně se to nelíbí? Nebo je to proto, že mě tady někdo nutí jít proti tobě? Já totiž můžu dělat věci, které se mi nelíbí, ale rozhodně ještě nemusí být proti Božímu zákonu. A v takovém případě bych hodně zvažoval, jestli prostě, samozřejmě, je to možné, že po mně Bůh chce, abych odešel třeba z toho zaměstnání, našel si jiné zaměstnání, ale musím mít na paměti to, že mám nějaké priority. Třeba například v mém životě mám rodinu, o kterou se musím postarat. Mám nějaké závazky, kterým musím dostat. Ohledně toho jednoho principu, možná jedno svědectví, kratičký. Já jsem začal pracovat pro armádu spásy v roce 95 v květnu. Pracoval jsem jako pečovatel asi rok a půl. A během toho roku a půl mě jednou zastavil jeden klient, bezdomovec, na schodech tady té brněnské ubytovny. A zeptal se mě, proč vy vlastně pracujete s takovým povlem, tenkrát říkal. A já mu říkám, víte, protože mám v své pracovní náplní kázání Božího slova. A já z tohohle nikdy neslevím. I kdyby to bylo pro mě v tu danou chvíli nepříjemný, já z armády spásy neodejdu, dokud nebudu mít lepší příležitost kázat Boží slovo v rámci svého zaměstnání, jakoby, že to mám ve své pracovní smlouvě. A díky tomuhle tomu okamžiku a uvědomění si toho principu se stalo, že vlastně dneska sloužím jako kazatel sboru armády spásy v Přerově. Vlastně jsme vstoupili s manželkou do armády spásy jako do církve. Stali jsme se tam důstojníky, stali jsme se tam prostě kazateli a jakoby vidím, když se ohlídnu zpátky, takže mě Bůh vedl díky tomuto principu. Takže to je to vedení v každodenním životě. A když se ráno postavím před svůj šatník a ptám se, Bože, co chceš, abych si oblékl? No tak, jako, no aby ti nebyla zima, ale taky třeba oblékni se tak, aby to mě dělalo radost. Aby si byl světlem a solí. Aby si nepohoršoval někoho, například. Anebo na druhou stranu, aby si zaujmul. Já si pamatuju, že jednou jsem byl pozván do školy, na nějakou střední školu, udělat konverzační hodinu angličtiny. Pozvala mě tam jedna moje kamarádka, která tam angličtinu vyučovala. A chtěla udělat konverzační hodinu angličtiny na téma sociální vyloučení. To znamená právě ty problémy sociální a tak. A já jsem přemýšlel, jak to nějak navlíknout, a vzal jsem si schválně hodně křiklavou kravatu. Tehdy jsem si vzal kravatu, na které byl výjev z Asterixe Obelixe. A byl tam ten človíček, jak tam pořád hraje na tu loutnu a u něho vždycky jako vykopnou, a ať už nespívá a zmlátí ho, já nevím co všechno. A tam byl na tom výjevu ten Asterix Obelix a nahoře na té kravatě byl jenom jakoby stín a byl tam tenhle ten človíček svázaný do kozelce, pověšený na stromě. A já jsem si vzal schválně tu kravatu, přišel do té třídy

0: A říkal jsem, víte, co to je sociální vyloučení? Podívejte se tady na toho člověka. Jeho rizikové chování, to, že velmi špatně hraje a zpívá, ho přivedlo tak daleko, že ho lidé vyloučili. Použil jsem to svoje oblečení k tomu, abych zaujmul.
1: Na boží vůli bychom se měli ptát jenom v takových těch zásadních rozhodováních svého života. Co potom v takových těch menších?
0: Právě že ne. Právě že to je to, co je s tou minohledačkou, jak jsem říkal, aby jsme měli neustále ji zapnutou. Aby jsme byli kdykoliv připraveni reagovat na boží hlas a učili se ho znát v každé situaci. To znamená, já věřím tomu, že můžeme s Bohem strávit celý den. Kajer Žábek jednou řekl krásnou věc, mě se to moc líbí, že křesťan je takový poutník, který ráno vstane z postele a pomodlí se a říká, Bože, teď půjdu s tebou a bude to perfektní a půjdeme spolu a bude to fajn. V poledne si říká, Bože, tak no, sice, no, ale já to zvládnu, to já dohoním, to všechno bude v pořádku. Ve 3 hodiny, ve 4 hodiny už si říká, Bože, jako jsem ještě furt s tebou a večer už řve, já jsem se úplně ztratil, Bože, kde jsi? A tohle by, takhle by to být nemělo. Máme Boží slovo, což si myslím, že je mapa, máme Ducha Svatýho, což je průvodce, a pokud se budeme spoléhat na mapu a na průvodce každý den, tak si myslím, že nemůžeme zabloudit, ale aby opravdu ten průvodce měl svoje silné slovo.
1: Mým hostem je Petr Janoušek a povídáme si o tom, jak poznat Boží vůli. Teď mám tady jednu takovou otázku, jak rozeznat ten Boží hlas. To je otázka, kterou se zabývá snad každý. Mě osobně se ptalo mnoho lidí, mladých křesťanů. Sama jsem se také nad tím zamýšlela, ty určitě taky. Tak jak poznat Boží hlas?
0: No, těžko. Kdyby se vás někdo zeptal, jak poznám hlas člověka, kterého jsem nikdy neviděl ani neslyšel, především neslyšel, tak to vlastně nejde vyjádřit. Kdyby vám někdo řekl, já teď možná budu mluvit po telefonu s tím a nikdy jsem s ním nemluvil, poznám jeho hlas, i kdybych se vám snažil sebevíc vysvětlit, jak ten jeho hlas zní, tak to prostě nejde. Není jiná možnost, než ho poznávat víc a víc tím, že s Bohem budu s ním mluvit v modlitbě, budu s ním komunikovat, nechám jeho mluvit ke mně, stiším se, abych ten jeho hlas dobře slyšel a po mnohých a mnohých zkušenostech, proto říkám, že to je maraton, po dlouhé době, tak vlastně člověk najednou zjistí, že ten Boží hlas prostě zná, tak jako manžel zná hlas své ženy. A mně se moc líbilo, když Rudek Bubík jednou říkal, víte, já když jsem třeba někde daleko v zahraničí a s manželkou mluvím třeba jenom 5 minut po telefonu, protože třeba je to hodně drahý, ale snažíme se mít kontakt i v takových chvíli, když jsem daleko, tak spolu mluvíme třeba jenom pár minut. A já z toho rozhovoru zjistím, že se dneska špatně vyspala, že jí možná bolí hlava. Ona to neřekne, ale protože jsem s ní strávil, já nevím, 50 let, tak prostě poznám její hlas a poznám v jejím hlase, co zrovna prožívá. Jestli je špatně, jestli je dobře. Takže neexistuje žádný recept. Jediným receptem je každodenní zkušenost s Bohem a je to jako když potkáte člověka a pak vám někdo začne říkat, ten člověk neexistuje. Ale vy jste se s ním potkali. Vy víte, jak vypadá, vy víte, jaký má hlas a už vám to nikdo nerozmluví. Pak vám někdo bude říkat, no, kdo ví, co si slyšel a to si slyšel nějaký svoje vlastní úvahy a svoji píchu a to, co bys rád slyšel, ale vy víte, ne, já jsem se s ním setkal, já znám jeho hlas, vím, jakým směrem mě vede a to přesně do toho zapadá, proto to je Boží hlas. Tak si myslím, že je možné poznat Boží hlas, ale chce to opravdu trpělivost a křesťanskou vytrvalost.
1: Pojďme teď ke tvému životu, ke konkrétním příkladům. Ty jsi uvěřil z nevěřící rodiny, najednou jsi se stal křesťanem, studoval jsi vojenskou školu, ale od té doby uplynulo už docela hodně času a ve svém životě jsi byl postaven mnohokrát před situaci, že jsi musel rozhodovat, co a jak dál. Pověs něco o tom, jak jsi rozhodoval, jak jsi poznal, jak jednat.
0: No, Například, když si vzpomenu na tu dobu, kdy jsem ještě byl na vojenské škole tady v Brně, tak tenkrát se mi nepovedlo něco, co jsem chtěl. Chtěl jsem studovat určitý obor, ono se to nepovedlo. A tak jsem se rozhodoval, jestli vůbec zůstat u těch vojáků nebo vydržet to a tak. V hlavě mi znělo to, co mi řekl můj otec, který mi řekl, jednou utečeš před problémem a budeš utíkat vždycky. A na druhou stranu, ale jsem v té době už měl nějaké zkušenosti v církvi a s Bohem hlavně. A tenkrát mi jeden bratr říkal, víš, prostě udělej to, co je blízký tvýmu srdci, Bůh bude s tebou. A když mi to řekl, tak ve mně najednou, jak když se rozsvítí světlo. A já jsem věděl, ano, to je ono. Co vlastně chci do budoucnosti, jaká je moje vize toho mýho života. A zjistil jsem, že teda u vojáků to není. Paradoxně jsem skončil v armádě spásy. Ale nicméně tenkrát jsem opravdu udělal to, co bylo blízkému srdci a zjistil jsem, že to bylo dobře. Aspoň tomu věřím. Ale byly jiné okamžiky, kdy jsem měl před sebou rozhodnutí velmi vážné. Třeba například vzpomínám si na dobu, kdy jsem toho měl velikou spoustu věcí na práci. Vlastně pracoval jsem jako už tehdy ředitel azylového domu, pracoval jsem tehdy jako dobrovolník tady v rádiu, dělal jsem ty pořady na sobotní frekvenci Proglasu, byl jsem starším sboru, měl jsem skupinku, měl jsem prostě spoustu dalších věcí nebo nějakým způsobem. Toho bylo veliká spousta. Samozřejmě tím, kdo asi nejvíc trpěl, byla moje rodina. Moje manželka, moje děti. A tak prostě jsem došel do rozhodnutí, kdy jsem si řekl, já musím zjistit, co po mně Bůh vlastně chce. A musím něco odstřihnout, protože to prostě časově není možné zvládnout. No, tak jsem se vydal hledat Boží vůli, jakoby plánovitě jsem si řekl, teď si stanovím určitý čas, budu se modlit, přidal jsem do toho i půst, postil jsem se a hledal jsem Boží vůli. A musím říct, že v průběhu toho hledání, což považuji spíš ani ne tak za to, jakoby Bože, řekni mi, co mám teďkon udělat. Jakoby konkrétně krok, který mám udělat, ale je to doba, kdy si člověk jakoby stanoví a hledá ty principy a nechá Hospodina, aby k němu promlouval a aby ho učil těm základním principům, které v té dané chvíli platí. Ale Bůh to konečné rozhodnutí zase jakoby nechal na mě. Myslím si, že to je součást toho, že vlastně Bůh nás miluje a nestvořil nás jako roboty, kterým jasně naplánoval takhle a takhle to bude. Ale ta svobodná vůle je nedílnou součástí toho, jak jsme byli stvořeni. Takže já jsem se postil, modlil jsem se, četl jsem si Boží slovo, vyhradil jsem si ten čas na Boha, vyhradil jsem si konkrétní čas na to, že jsem se modlil za to, aby mi Bůh ukázal, co je důležité, na čem záleží. A pak, po té době, kterou jsem si stanovil, zajímavý, jenom taková maličká zkušenost právě z toho půstu, že jsem si stanovil určitý čas, konkrétní, ještě předtím, než jsem do toho půstu vstoupil, a ty nejdůležitější odpovědi, které jsem dostal až úplně na konci. Kdybych s tím pustem skončil dřív, byť třeba jenom o několik málo dní, tak nevím, jestli bych došel těm stejným závěrům. Bůh jakoby přijal to moje rozhodnutí tak dobře. Rozhodl jsi se takhle, já to respektuju a půjdeme spolu tu cestu, já tě povedu a na konci té cesty ti ukážu, co pro tebe mám připravenýho. A ty se rozhodni, jestli to chceš nebo ne.
1: Stalo se ti taky někdy, že ses rozhodl špatně? Protože my se můžeme rozhodnout špatně. I díky tomu, že máme tu svobodnou vůli, můžeme se rozhodnout špatně, nemusíme se strefit zrovna. Co potom?
0: Určitě. Určitě se mi to stalo. V tuhle chvíli, teď se nespomínám na nějaký konkrétní příklad, ale zase s tím, jak žiju s Bohem, jako poznávám, tak zjišťuju, že když udělám špatný rozhodnutí, tak mě Bůh nezavrhne. On mě dá možnost to spravit. On mě dá možnost to... Vzpomněl jsem si na jedno svědectví. Taková lekce to byla z finanční oblasti, když já jsem, a to byla právě jedna ta odbočka, když jsem šel po cestě a najednou Bůh řekl jasně, teď odboč, teď chci, aby si šel jinou cestou. Já jsem byl tehdy zaměstnaný tady v nějaké firmě a Bůh mi řekl, chci, aby si šel na školu, na Harvest. A já jsem tehdy měl veliký dluh u těch vojáků, od kterých jsem odešel, tak jsem musel zaplatit asi 25 tisíc. A já jsem ty peníze neměl, ale měl jsem v ruce 10 tisíc kuponové privatizace. To bylo někde přelom jara léta 92. A Bůh mi tehdy jasně řekl, to byla taková zvláštní doba milosti, kdy jsem prostě opravdu s Bohem komunikoval, byl jsem svobodný, byl jsem prostě v Brně daleko od rodiny a bylo to všechno perfektní, jakoby. A Bůh ke mně hodně mluvil a tehdy mi Bůh řekl, teď dej všechny ty peníze, které máš, tak 10 000 té kuponové knížky, dej to těm vojákům a já se o zbytek postarám. Prostě já jsem měl jít na školu, kde jsem měl být 3 měsíce, neměl jsem v tu chvíli, jak si jinak vydělávat, takže jsem spíš potřeboval ještě peníze na tu školu a ještě splácet dluh těm vojákům. Prostě bylo takový zvláštní rozhodnutí a tenkrát moje maminka mě přemluvila, abych to nedělal, abych si nechal otevřená zadní vrátka, dal jsem jim jenom polovinu, 5 000 a 5 000 jsem si nechal, co kdyby náhodou. No samozřejmě nic se nestalo, žádný zázrak se nestal, prostě já jsem šel na Harvest, furt jsem měl ten dluh. Ale na Harvestu jsem potkal svou manželku, nynější, a tam jsme se rozhodli, že se vezmeme a já jsem furt měl ten dluh a vlastně v té době potom jsme ukončili Harvest, někdy v prosinci roku 1993 jsme strávili půlku v tom Německu, byli jsme v Německu spolu a chtěli jsme se vzít. A já jsem pořád měl ten dluh, pořád tam bylo nějakých, já nevím, 15-16 000, nejsem si jistý. A v té době znova vlastně přišla druhá vlna kuponové privatizace, jako kdyby mi Bůh dával druhou šanci. A v tu chvíli už jsem nebyl sám, už jsme na to byli dva, protože jsme se s manželkou modlili každý večer a tak jsme si říkali, Bože, jako já nechci do manželství přinést dluh, já nechci zatížit to manželství dluhem hned z prvopočátku. A tenkrát prostě Bůh řekl, dej všechny ty peníze, jakoby úplně ta samá instrukce, všechny jim je dej. O svatbu se nestarej, já se postarám, nestarej se o nic jiného a prostě takhle to udělej. Tenkrát jsme se nenechali přemluvit, udělali jsme to, všech těch 10 000 jsme jim dali, ten dluh se podstatně snížil, ale pořád tam ještě několik tisíc zůstávalo. A nadešel den svatby, Bůh mi řekl, v den tvojí svatby budeš mít ten dluh splacený. A nadešel den svatby, o svatbu se postarala církev neuvěřitelným způsobem, vlastně my jsme nezaplatili téměř nic, maličkou částku za vyrobení prstýnku, akorát to bylo všechno, nic jiného. A potom bylo asi 9 hodin večer, my jsme seděli u mých rodičů v obyváku, měli jsme před sebou hromadu dárků, protože na té svatbě bylo asi 150 lidí a velikou hromadu blahopřání, který jsme neotvírali předtím, říkali jsme, necháme to na potom. A já jsem si tak jako v duchu říkal, tak to je perfektní, teď otevřeme všechny ty obálky a vypadají z toho peníze, to bude perfektní. No a jako my jsme to otevřeli, skutečně nějaké peníze tam byly, ale bylo to velice málo, rozhodně to nestačilo. A já jsem říkal, Bože, kde jsme udělali chybu? Ty jsi řekl, že v den naší svatby to změníš. A pak si manželka všimla, že jsme dostali ještě kytici a že tam v té kytici něco je. A ta kytice byla od našich přátel z Německa. A tam byly v tom zapíchaný takový papírový motýlci. A ty motýlci to byly vlastně bankovky německé marky. Uprostřed přetažené drátkem a roztažený křidílka a na těch drátkách zapíchaný do té kytice jako barevní motýlci. No a když jsme teda potom rozbalili tu kytici a se všema těma motýlkama jsme zjistili, že máme nejenom na zaplacení celého dluhu, ale že máme i na svatební cestu, se kterou jsme příliš nepočítali a prostě Bůh se postaral. Dal mi novou šanci udělat to rozhodnutí znovu a líp a vlastně mě tím naučil, že on má ve své moci, když já mu dám 100%, tak on mi dá 150.
1: Bůh může mluvit k člověku různými způsoby, někdy taky přes druhé lidi. Vy máte se svojí ženou takové zvláštní svědectví, když jste se rozhodovali ke stěhování z města Brna. Jak to bylo tehdy?
0: No, to byla zase taková doba, kdy jsme se dostali na křižovatku. Já už jsem asi 9 let pracoval jako ředitel azylového domu pro armádu spásy. Byl jsem pořád členem jiné církve a nebyl jsem členem armády spásy. A dostali jsme nabídku, že bychom mohli převzít práci armády spásy v Karlových Varech s tím, že by to mohlo být i se sborem, že bychom vlastně tam mohli se pokusit založit sbor církev armády spásy. Několik měsíců jsme se za to modlili, oba dva zároveň, jako s manželkou i společně. Já jsem cítil, že nechci ovlivňovat Mirču. Mirča zase jako, že nevím, jestli nechtěla ovlivňovat mě. Prostě jsme si to neřekli, co prožíváme. A nakonec došlo to k tomu, že už jsem si říkal, musíme to nějak rozseknout. A bylo to jednou večer, já jsem ležel ve vaně a říkám, Mirčo, už to musíme nějakým způsobem rozhodnout. A tak jsme si řekli, víš co, napíšeme to na papírek, každý z nás, a dáme to tomu druhýmu. Co si myslíme, jestli máme se přestěhovat nebo ne, a protože to bylo hodně zásadní rozhodnutí. Oba dva jsme tam měli napsáno, že vstoupíme do armády. A potom vlastně přišlo potvrzení skrze jednu sestru. Byli jsme na konferenci s Davidem Velkrsnem v Praze. A to potvrzení dostala teda manželka od jedné sestry, která za ní přišla. A řekla jí, jako vy se budete stěhovat, že jo. Takže jsme věděli, že prostě Bůh po nás chce, abychom se přestěhovali, aby jsme to udělali. Takže s těma třetíma osobama já dokonce si dovolím říct, nebo je to moje zkušenost. Já netvrdím, že to tak je vždycky, ale moje zkušenost je, že ty třetí osoby, jakoby mezi mnou a Bohem, to, co řešíme já s Bohem, nebo třeba v rodině, co řešíme s Bohem, a přijde někdo třetí a řekne nám něco, co Bůh chce. Já skutečně věřím tomu, že to je spíš potvrzení. Že by to neměl být ten klíčový moment, na který se spoléhám, Bože, jakože si dám rouno nějaký. Že řeknu, Bože, tohle to udělej a já teda to, teda, jo. Bůh nás trénuje ve víře, to je jedna věc. A my se musíme rozhodnout. A já věřím, že po tom rozhodnutí potom přicházejí ty třetí lidé, kteří nám dají to potvrzení, že to tak skutečně má být.
1: Z Karlových Varů jste se přestěhovali, není to tak dlouho, do dalšího města, takže teď jste v Přerově, ale možná, že ani to není konečná.
0: Doufám,
1: protože
0: že
1: vy máte takový, aspoň ty máš určitě, ale snad je to i váš společný sen.
0: Já mám ve svém srdci vlastně už právě z té školy v Harvestu, to byla misijní škola, to byl misijní kurz, a já už od té doby mám ve svém srdci touhu vlastně odjet jako misionář na Aljašku a pracovat tam s alkoholikama. Proto jsem třeba išel do armády spásy, protože to byla práce s alkoholikama. Ten sen nebo tu vizi jsem dostal jednou asi ve 3 hodiny ráno nebo ve 2 hodiny ráno, kdy jsem nemohl spát na sklenářce v Kostelci na Harvestu. A šel jsem ven a tam byl takový bazének. A já jsem chodil dokola po okraji toho bazénku. Byla noc, nikde nebyla ani noha, svítil měsíc. A modlil jsem se. A Bůh mi začal mluvit. A právě jedna z těch věcí, co mi tenkrát řekl, bylo, jako jestli třeba bych nechtěl přemýšlet o misi. A byla tam konkrétně ta Aljaška. Takže já už vlastně od roku 92, to znamená, že to je kolik? 16 let.
1: A pořád nebo, to máš
0: a pořád,
1: sobě.
0: Pořád to tam je. Já si dokonce myslím, že jsme tomu blíž a blíž. Chci říct, že to je další z principů. Jakoby já mám tuhletu vizi a když jsem se k jakémukoliv kroku rozhodoval, tak jsem si říkal, když se rozhodnu tímhle způsobem, přiblíží mě to k tomu cíli nebo mě to od něj vzdálí. Je to krok směrem tam anebo na druhou stranu. Takže já si myslím, že jsme tomu blíž i přesto, že jsme se teď přestěhovali z Karlových Varů na východ.
1: No tak ten směr máte trošku jiná, než leží Aljaška od naší země, pravda?
0: Krok do Karlových Varů byl směrem na západ, to bylo dobrý, tak tam to jsme bylo se vrátili, ale přek to nefunguje v Božím království. Já myslím, že jde spíš o přípravu srdce.
1: Pokud člověk stojí o to jednat tak, aby se to Bohu líbilo, tak co má pro to udělat?
0: Jak jsem už řekl, je to běh na dlouhou trať, ale rozhodně to stojí za to. Velmi, velmi důležité v tom je naše rozhodnutí. Rozhodnout se k tomu, že já ti chci věnovat teď ten čas, chci poznávat tebe samotného, opravdu, aby nám šlo o něj samotného, o Boha. O nikoho jiného, o nic jiného. Nejde mi teď, Bože, o to, abych věděl, jaká cesta bude nejúspěšnější. Jakoby nejde mi o tu úspěšnou cestu samotnou. Jde mi o tebe, protože tě miluju, protože jsem zjistil, že ty miluješ mě. Věřím tomu, že když bude člověk dostatečně znát mapu, což je Boží slovo, a bude dostatečně seznámen s průvodcem, což je Duch Svatý, tak nemůže zabloudit.
2: Poznávat Boží vůli, to znamená také znát jeho hlas. A teď nutně nemluvím o nějakém fonetickém zvuku. Bůh má mnoho způsobů, kterými k nám mluví. Chce to jen tříbit svoje uši a srdce, protože správně slyšíme právě srdcem. Že Petr Janoušek má svoje uši k naslouchání vycvičené, dosvědčuje fakt, že dnes žije v Londýně a intenzivně se připravuje na misii, o které v pořadu z roku 2008 mluvil.

0: Posloucháte Poklady z archivu, dnes věnované tématu hledání Boží vůle. Zdá se mi, že někdy děláme z věcí složitosti, i tam, kde je to v jádru vlastně velmi jednoduché. My lidé totiž máme velký sklon k extrémům, buď je něco úžasné nebo hrozné, krásné nebo šeredné, jednoduché nebo strašně složité. A právě tenhle sklon nám často komplikuje rozhodování a život v pokoji a radosti, které máme zaslíbené Bohem. Poslechněte si archivní zamyšlení Bohumila Kejře o tom, jak je nebo taky není složité činit Boží vůli.
1: Budeme číst z prvního listu Janova, z druhé kapitoly, 12. až 17. verš. Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad zlým. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává a tak jste zvítězili nad zlým. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost. Kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. Chceme se zamyslit nad tím posledním přečteným veršem. Svět pomíjí i jeho chtivost. Kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. Čteme-li Janovo evangelium, setkáváme se s pojmem svět velice často. Světem se nemyslí to, co nás na světě obklopuje. Příroda, technické vymoženosti či lidský pokrok. Svět je to, co stojí proti Bohu. Subjektivně řečeno, falešná životní orientace člověka. Svět hyne i žádost jeho. Podle ekumenického překladu, ze kterého jsme četli, chtivost. Nebo snad ještě lépe žádostivost, nebo dychtivost po tom, co se neslučuje s Boží vůlí. Když apoštol řekne, že svět pomíjí, myslí především na konec světa. První křesťané, ale i apoštolé očekávali brzký příchod Pána Ježíše. A slovo, které je předmětem naší úvahy, myslí v prvé řadě na soud, který ukáže, kdo se držel světa, kdo nedbal na Boží vůli a kdo tedy bude odsouzen. Na Boží soud, který zjeví a odhalí, kdo činil vůli Boží a kdo půjde do života věčného. Ale denně se přesvědčujeme, že slovo apoštolovo platí už nyní. My lidé stárneme a odcházíme, vše kolem nás je vystaveno časnosti, stárne, pomíjí, ať jsou to domy, nábytek, šaty, auta, peníze. Při odchodu z tohoto světa se stírá rozdíl mezi bohatými a chudými. Nikdo si sebou nic nevezme. Jak se říká, pohřební rubáš nemá kapsy. Tedy smrtí vše končí. Tím se utěšují ti, kteří nepřijímají Boží slovo a žijí po svém. Většina z nich žije ve znamení hesla, co si zde neužiješ, nemáš. Budou jednou překvapeni, až budou stát před Božím soudem a vydávat počet. Rozsývali tělu a z těla budou sklízet porušení, nebo jak říká nový překlad, kdo zasevá pro své sobectví, sklidí zánik. A jak tento verš pokračuje? Kdo rozsívá duchu, bude žít z ducha život věčný. Verš našeho textu je slovně rozdělen na dvě části. Tyto dvě části rozděluje spojka ale. Tato spojka bývá projevem určitých výhrad. Například řekneme, já s tebou v zásadě souhlasím, ale... To znamená, mám nějaké výhrady. Zde je však význam spojky ale důraznější, významnější. Nejde jen o nějakou výhradu či opravu. Zde je slovíčko ale předělem. Jedna část věty stojí nesměřitelně proti druhé části. Prvá část věty platí, ale je možné, aby každý z nás svůj úděl změnil. Půjdeš-li s cestou Boží vůle, budeš žít na věky. Otvírá se ti život věčný. V našem verši je popsán rozdíl mezi peklem a nebem. Člověk věřící v Krista má jednu devízu, jeden program. Ve světě, ne však ze světa. Pokud bychom neznali celé evangelium Ježíše Krista a vykládali si náš verš izolovaně, bez souvislosti s celým písmem, mohli bychom dojít k falešným závěrům. Mohli bychom si totiž myslet, že záleží zcela a jen na tom, jak žijeme, co děláme. Čiň dobře a získáš Boží odpuštění. Získáš věčný život. Ale tak to není. Svými skutky, svým životem, jakkoliv bezúhonným a obětavým, si nemůžeme Boží milost a věčný život zasloužit. Jednou se učedníci ptali Pána Ježíše, co budeme činit, abychom dělali skutky Boží, tedy abychom plnili Boží vůli. A Pán jim odpověděl, toto je ten skutek Boží, abyste věřili v toho, kterého on poslal. Víra je to prvé, co od nás Bůh žádá. Víra v jeho syna Ježíše Krista. Víra, že Ježíš Kristus přišel i pro mne. I pro mne šel na kříž, obětoval se. On nevinný, bezhříšný. Říkáme, že člověk musí mít osobní víru. Stalo se to pro mě a já to osobně přijímám. Mnoha lidem se víra zdá málo. Jen sola fide, pouhou věrou. A tak přidávají k víře skutky. Chtějí si přece jen věčný život zasloužit. Ale to nejde. Platí sola gratia, pouhou milostí. Ale stojí před námi otázka. Jak poznáme, že člověk věří v Ježíše Krista? Podle toho, že vyznává svou víru? Nebo jinak, postačí, že vyznáváme svou víru? Že říkáme, že věříme v Ježíše Krista jako Božího syna a spasitele? Není pochyb, že platí slovo písma, vyznáš-li ústy svými Pána Ježíše a srdcem svým uvěříš-li, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, spasem budeš. To je v Římanům 10, 9. verš. Ale můžeš věřit a přitom žít podle měřítek tohoto světa, který spěje k záhubě? Vždyť sám náš text je postaven na tomto protikladu. Buď cesta tohoto světa, nebo cesta Boží. Cesta Boží vůle. Nemůžeme si svými skutky Boží milost zasloužit, ani k ní něco přidat, ale svými skutky, svým životem prokazujeme, že věříme v Boha, který k nám sestoupil ve svém synu. Tak rozumíme dnešnímu textu, že kdo činí vůli Boží, zůstává na věky. Kdo je poslušný Božího slova, které nám zjevuje Boží vůli, ten bude trvat na věky, ten má život věčný. Reformační princip sola fide pouhou věrou platí. Avšak skutečná, opravdová víra se projeví poslušností, to je činěním Boží vůle. Skutky jsou projevem víry. Ukazují, že jde o skutečnou víru, že nejde jen o slova. Co prospěje, praví-li se, kdo víru má mítě a nemá-li skutku? Tak se ptá Jakub ve své epištole. Naši otcové nepřijímali hned do církve do sboru, když někdo vyznal svou víru a vydal svědectví o svém obrácení. Vyčkávali, jak se víra projeví v životě. To byl institut přípravného členství, který máme dodnes, ale užívá se ho dost málo. Člověk zpravidla nerozezná, zda vyznání víry bylo opravdové. Nemá duchovní vidění a tak je třeba čekat, jak člověk žije, jak svou víru potvrdí. Zda opustil způsoby tohoto světa, zda je poslušný Božího slova, zda činí vůli Boží. Činit Boží vůli znamená žít podle Božího slova. Boží slovo, písmo máme a v něm je jasně zjevena Boží vůle. Víme, co máme činit, jak máme jednat a žít. Lidé zvenčí si myslí, že jde především o zákazy. To nesmíš, to nesmíš, to nesmíš. Jde o pozitivní jednání v duchu lásky, kterou vždy znovu zdůrazňuje apoštol, nazývaný někdy apoštolem lásky. Nejde v prvé řadě o to, co nesmíš dělat, ale o to, co máš dělat. Máme myslet víc na druhé než na sebe, máme být hotovi k pomoci, umět druhé podržet. Láska je opak sobectví. Boží vůle je jasná a neměná. Četl jsem pastorační zkušenost jednoho kazatele. Zjistil, že dva mladí lidé ve sboru spolu žijí neodáni manželsky. Když jim to vytýkal, hájili se tím, že se za tu věc modlili a že jim Pán dal souhlas. Kazateli musel říci, jste na omylu, slyšeli jste to, co jste si přáli slyšet, ale žádnou modlitbou nemůžete změnit Boží vůli. Boží vůle pro náš život je jasná a neměná. Jsme-li poslušní, budeme vůli Boží činit, či jak říká apoštol Jan na jiném místě, budeme zachovávat Boží přikázání. Není zde nic, v čem bychom museli být na pochybách. Obtížnější situace nastává, když se jedná o nějaké konkrétní osobní rozhodnutí. Například volba životního partnera, volba povolání, pracovního místa, změny bydliště. Taková osobní důležitá rozhodnutí nedělá křesťan podle své vlastní úvahy, bez toho, že by se ptal Pána a snažil se slyšet, co k tomu říká on. Je Boží vůle, abych učinil to či ono? Závěrem opakuji, co jsme vyčetli z Božího slova. Nemůže činit Boží vůli ten, kdo neučinil nejdůležitější skutek Boží vůle. Kdo neuvěřil v toho, kterého Bůh poslal, v Ježíše Krista, Božího syna. Víra v něj je základní skutek Boží vůle. A proti Boží vůli se stavíme, jestliže jsme nepřijali evangelium. Jinými slovy, byť bychom žili nejzbožnějším životem, nemůžeme si zasloužit Boží přízeň, nejsme-li smíření s Bohem skrze Ježíše Krista. Proč? Protože jsme se nepodřídili Boží vůli v tom nejdůležitějším, základním, nezbytným. Činění Boží vůle začíná u Kristova kříže. Kristovu oběť nelze obejít. A pak ta cesta pokračuje. Noví lidé žijí nově, jinak než před obrácením. Jsou pamětlivě slova, že kdo činí vůli Boží, trvá na věky a má věčný život.

Hledání Boží vůle, ale také její naplňování. To bylo téma dnešní relace Poklady z archivu, ve které pro vás hledáme ty nejzajímavější záznamy, které se během let nashromáždily v našem zvukovém depozitáři. K poslechu další relace zveme zase za týden. Od mikrofonu vám vše dobré přeje Kateřina Hodecová.

sobotu v 16 hodin se můžete těšit na pořad věnovaný božím emocím. Po druhé hodině raní ve čtvrtek 13.8. ladíte českou redakci Rádia 7. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol a za čtvrt hodinky se začteme do knížky Jak život šel Miloše Šolce mladšího.